0: Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se sojčím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldozer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň. Bulbagr speciál se propadl, Siloslav doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole. A přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího perka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech. Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí. Ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá. Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou, Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500. A pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil. Stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček. Je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku. Já nevím přesně. A vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl, a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi. Jak vypadá svět? Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Aha. Čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru, a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí, to je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.
1: Tak, Hurvínku, už jsem tady. Trošku jsem se spozdil, ale to se nedá nic dělat.
2: Kde jsi byl tak dlouho, taťuldo?
1: To je překvapení, jo.
2: Překvapení?
1: No, hele, Hurvajs, řekni, co bys si tak nejvíc přál.
2: Před chvilkou říkal, že buřta, protože má hrozitánský hlad.
3: Sím, ano.
1: Ale prosím vás, buřta, takovou obyčejnou věc. Děti, budeme mít docela něco jiného.
2: Jiného? Snad ne dokonce uherák.
1: Ale prosím tě, uherák, o tom bych tak mluvil. Děti, budeme mít automobil.
2: Automobil k večeři.
1: Počkej, počkej, co sem pořád pletete to jídlo? Co pak ti, Hurvínku, nic neříká, že budeme vlastníky automobilu?
2: Myslíš to doopravdy? Čtyři kola, volant a tak?
1: No bodeď, a houkačka a co k tomu patří?
2: A kde jsi na něj vzal?
1: No to víš, od úst jsem řadu měsíců utrhoval.
2: To bude prýma,
1: no
2: budeme jezdit do chaty,
3: yeah.
2: Už se moc těším. A bude to MBčko,
3: jo, jo.
2: Nebo Fiatka?
3: Ne, nebo Fiatka.
1: Ale snad si nemyslíte, že bych investoval do nespolehlivého nového vozu. Děti, budeme mít vůz starší, ale bytelný.
3: A je, já už to vidím. Starou bytelnou kraxnu, že jo?
1: No, Hurvinku, uvažuj přece. Víš, jaký je na nových vozech materiál? To jsou poloosy, to jsou tušky, to je plech, to je staniol, to je...
3: To je řečí. Prostě na nový nemáš a je to...
2: A kdy už ten automobil přivezete, pane Spejble, už bych se moc ráda svezla.
1: Však se dočkáš, Máničko, už jen týden nás dělí a potom tradadá, puf, puf, všecko z cesty.
2: Jakou to jezdí rychlostí?
3: No, jakou, taťuldo?
1: No, to prý není stejné.
3: Jak to není stejné?
1: Záleží prý na kopci, ze kterého se jede dolů. Jejich dědeček prý si jednou přijel domů rychlostí, a teď se podržte, rychlostí 140 km za hodinu.
2: Jú, to byl ale odvážný řidič.
1: No ani ne, oni bydlí pod velkým kopcem a vypověděli mu brzdy.
2: Jejda, Nanky, a jak to zastavil?
1: No, dostal se k ním na louku a projel stohem syna. Ten ho přibrzdil a o druhý stoh už definitivně zastavil.
3: To byl asi divoh dědeček.
1: No asi ano, protože pak už tom nejezdil. Pradědeček mu to zakázal.
2: Já jsem slyšela, že u automobilu záleží hlavně na tom, jak to tahá, jak to jezdí do kopce.
1: No, to poctivě přiznali, že do kopce to jezdí pomaleji, asi tak rychlostí 70 kilometrů.
2: Vždyť jsem to říkala, že se budu bát.
3: 70 do kopce, no to by šlo?
1: No, tak nějak to říkali, 70 kilometrů za měsíc nebo za týden. No, to se ještě musím přeptat. Ale to prý je zaviněno záduchou karburátoru, kterou lze odstranit transplantací plováku.
3: Jen aby pacient přitom neskonal sešlostí věkem.
1: No, o to se neboj, to je křepký stroj v nejlepších létech.
2: Kdy jste říkal, že s tím křepkým strojem přijedete?
1: V neděli dopoledne, Máničko. A hned odpoledne pojedeme někam na výlet. Jú. No, děti, jen si představte, jak budou u nás lidi v ulici koukat. Tak, Hurvínku, zde ti představuju naše nové auto. Cože jsi tak zbledl?
2: Hurvínku, vzpamatuj se, no Hurvánc. Tak co ti je?
1: Hurvínku, co je ti?
3: Nic mi není. Už to přišlo.
1: No já vím, člověka rozruší pocit, že máme vlastní automobil, viď?
3: No jo.
1: Ale to nic, to si zvykneš.
2: Ale proč to nejezdí samo, pane Spejble? Proč vás tím přitáhla kráva?
1: No, protože to mělo špatnou baterii, víš, Máničko? Ale už jsem koupil novou, zamontujeme ji a uvidíte, jak podrandíme.
3: Radši bych to neviděl.
1: Hurvínku, vnější vzhled není důležitý. Důležité je, co má stroj pod kapotou.
2: Pod kapotou? Ještě asi z té doby, jak dědeček brzdil o sto.
1: No, alespoň vidíte, jak dlouho to stálo a uchovalo si to cenné hodnoty pro nás.
2: Tak už zamontujte tu baterii, ano, pane Spejble, ať jedeme.
1: Ale vždyť se k tomu chystám, Máničku, jenže mě pořád zdržujete. Hele, baterie se dává pod sedadlo spolu jesem. Hurvínku.
3: Co je?
1: Pomoz mi, připevníme jeden kabel na jeden pol.
3: Jo.
1: A druhý na druhý pol.
2: Pak pojedeme na severní pol.
1: Počkej, nesmí se, Maničko, no. A nyní zmačkneme knoflík od startéru a náš vůz zahovoří tlukotem svého ocelového srdce. Tak, co je to?
3: Zatím nehovoří tlukotem, ocelovým. Nemá to infarkt?
2: Dokonce to ani nešpitne. Pane Spejble, máte kliku?
1: Nemám, já jsem spíš smolář, ale to bych se na to podíval, aby mě...
2: Máte tam benzín, pane Spejble?
1: Nalil jsem ho tam.
2: Olej taky?
1: Nalil jsem ho tam.
3: Máš tam vůbec rozdělováč?
1: Taky jsem ho tam nalil. Chci říct, no je tam všechno, no.
2: A máte otevřený benzín?
1: Jo, vidíš, Máničko. No jo, v tom spěchu jsem to asi přehlédl. No, tak, a teď by to mělo jít.
3: Že to koktá.
1: Tak prosím, nasedat.
2: A kam vlastně pojedeme, pane Spejble?
3: Kam pojedem?
1: Přece k bývalým majitelům. Ukázat jim, jak jsem ten stroj skrotil. Tak pozor, zařadím opatrně rychlost a...
3: Ne, ono se to opravdu rozjelo. Tati, pojedeme přes město?
1: Jenom kousek a za první křižovatkou odbočíme. No.
3: Yeah.
1: Není to krásná jízda?
2: Opravdu je, já se vůbec nebojím.
3: Tak no pozor, skočí nám na semaforu červená.
2: Pozor,
3: už je tam, zastav.
1: To nemohu, kdo ví, jestli by ten parostroj opět vplanul. Najít červená nebo modrá, jedem.
3: Aspoň oběť toho příslušníka. Pozor, nazdar, jeli jsme mu na červenou.
1: No tak když jedu, tak jedu. Soustředuji se na řízení a nemám čas koukat po nějakých barvičkách.
2: Ale dával nám znamení, abychom zastavili, pískal.
1: No tak prosím, to se asi moc nezlobil, když si pískal.
3: Tati, pozor, obě tu díru.
1: Dál, pořád dál, přes všechny překážky.
2: Ale upadlo nám vzadu rezervní kolo.
1: Sebereme ho cestou zpátky, teď se s ním nebudeme zdržovat.
3: Tak to nějak přidáváme.
1: No, protože jsme na kopci a hned pod ním bydlí ti bývalí majitele. Už tam budeme.
2: Ale nějak moc přidáváme, už se skoro bojím.
1: Žádný strach. Tak to, pane, toto jede, co?
3: Tatuldo.
1: Kde pak, děti, to je výkon, ať si říká, kdo chce, co chce.
3: Tatuldo, už tam máme stovku.
1: No tak trochu přibrzdíme, když se bojíte, no. Co
3: je?
1: No, počkej,
3: co je?
1: Ono to nebrzdí.
2: Je, pomoct.
1: Co teď, hurvinku, trup nebo dělej něco?
2: Pozor, pane, skrýble, nějaká vrata.
3: Tatuldo, tati, kde jsi?
1: Ale tady.
2: Au. Není vám nikomu nic?
1: Nic, jenom jsem si něco pořádně narazil. Kde to vlastně jsme?
3: Ve skleníku. Totiž teď už v bývalém skleníku.
2: Oni

0: Ráno začali zpívat ptáci, pak zakokral kohout a potom vstal i úplně největší pes Fík. Protáhl se, zazýval a šel se k pumpě umýt. On je dost čistotný. Potom chytal hezkou chvilku lelky, ale žádného nechytil. Předpolednem přišel listonoš a přinesl psaní od babičky. Fík byl rád, že mají návštěvu a běžel listonoše slušně přivítat. Vyskočil si na něj, opřel se mu tlapami o rameno a vlídně se na něj usmál. Rád by se s ním byl i pomazil, jenže to jaksi nevyšlo. Chudák pošťák se pod tíhou svalil a volal o pomoc. Co pak je? Přiběhl tatínek. Ale no to ne, to je mi moc líto, pane listonoš, řekl omluvně, vyda pošťáka na zemi. No, nemůžete říct, že máte na dvoře tygra? Zlobil se pošťák. Člověk by si dal pozor. To není tygr, pane listonoš, vymlouval se tatínek. To je s odpuštěním pes, jenom je drobátko větší. Na takového psa byste měl mít zbrojní pas. Zahudroval listonoš, dal tatínkovi dopis a honem upaloval pryč. Fíku, to nesmí skákat na pány, pohrozil tatínek velepsovi. Fík stahl ocas mezi nohy, co si zabručel, a klidil se do své chaloupky. Jenže byl tuze zvědavý a když za chvíli viděl, že tatínek nese ke vrátkům jakousi tabulku, šel se na ní hned podívat. Bylo na ní napsáno: pozor, hodný, ale moc veliký pes. Jak tatínek tu tabulku přitloukal, šla okolo sousedka. Krásného pejska máte, haha, pravila s obdivem. A jak moudře kouká, podívejte. No, tak rozumně vypadá, jenom promluvit.
1: A proč?
0: Promluvil Fík. Za to sousedka naráz oněměla.
1: No.
0: Oznamenal Fík a šel honit slepice. Necháš je? Křikla na něj Ája. Pojď sem! Fík poslušně přiklusal a sedl si před Áju. A jak tak seděl, byl pořád ještě větší než ona. Nesmíš honit slepičky, uličínku, kázla mu. Ony jsou hloupé.
1: No právě, ušklíbil se Fík.
2: A hle, ty ses naučil mluvit, podivila se Ája.
0: Tatínek se ani moc nedivil, jenom řekl, že se to musí nějak využít. Bude chodit nakupovat. Hned to zkusím a pošlu si ho pro pivo, rozhodl.
3: Snad by se mu měl napsat lísteček, řekl Čudla.
0: Jaký lísteček? Na co lísteček, divil se tatínek, umí mluvit, tak nepotřebuje lísteček.
3: Já myslím ceduli na krk pověsit. Pozor, ten pes umí mluvit. Víš, aby zas někdo nepadl domdlop.
0: Aha, no to by šlo, souhlasil tatínek a napsal lísteček. Pověsil ho Fíkovi na krk, aby byl dobře vidět, a řekl mu: běž do hospody a přines mi jedno pivo a slušně pozdrav.
1: Ale no, dyk já vím,
0: zavrčel Fík a pelášil do vsi. Běžel dost rychle a za chvíli byl pošťákovi v patách.
1: Aha, musím pozdravit,
0: připomněl si Fík a ještě trochu přidal do kroku. A když už byl jenom krok za pošťákem, řekl hodně nahlas.
1: Dobrý,
0: ale dál se nedostal. Vylekaný pošťák se dal na úprk, až mu dopisy z brašny létaly. Fík běžel za ním a snaživě volal.
1: Dobrý den, halo, poštovní muži, dobrý den.
0: No ale viděl, že listonoš o slušný pozdrav moc nestojí, tak toho nechal. Ostatně šel zrovna kolem cirkusu a vyparáděný principál kráčel proti němu.
1: Dobrý den,
0: slušně pozdravil Maxipes. Jo, dobrý den, zamyšleně odpověděl principál a teprve po dvou krocích mu došlo a vykřikl nadšeně:
3: oho, ten pes umí mluvit!
0: Vrátil se do stanu a hned zase vyběhl s ohromnou šunkovou kostí. Mával tou vonavou kýtou Fíkovi před nosem a lákal ho.
3: Podívej, pejsku, každý den dostaneš takovouhle kýtu, když půjdeš k nám do cirkusu.
1: No, proč to neskusit?
0: Pomyslel si Fík a usedal skoro zlákat. Všechno to zkazil klaun, který řekl principálovi: pane šetiteli, pane šetiteli, já mám nápad, nátřeme ho na pruhováno. Ano, pane šetiteli, pruhováno, mluvící tygr bude lepší než mluvící pes. Pane šetiteli, ano. No, tak to teda ne, rozlobil se Fík. Za tygra se přestrojovat nebudu a vůbec. Já musím pro pivo, vzpomněl si najednou. V hospodě, jak to měl nakázáno, Fík napřed mlčky ukazoval na cedulku, že umí mluvit. Jenže hostinský si myslel, že je to asi nějaká legrace a jenom se smál. No co, ceduli si přečetl a tak Fík, jak to měl nařízeno, řekl nahlas.
1: Dobrý den, prosil bych jedno pivo.
0: Hostinský zamžikal očkama, zaječel a skácel se pod pult. Já! Fík chvíli čekal, co bude. No, ale nebylo nic. Hostinský nehnutě ležel a neměl se k obsluhování.
1: Co na plat, řekl si Fík. Musím se obsloužit sám.
0: Koukal, kde by bylo jedno pivo a uviděl sud. Naložil si ho tady na záda a klusal k domovu.
1: Tak, tady je to jedno pivo, řekl tatínkovi. Jo, a hostinský omdlel.
0: Já omdlím taky, spráskl ruce tatínek. Povídal jsem jedno pivo a ne jeden sud, ty nekňubo. No počkej, to si vypiješ.
4: Fík to považoval za rozkaz, odzátkoval soudek a vypil si to. Na jeden mocný hlt.
0: Od té doby už potom samo sebou nevyrostl ani o kousek. A tak mu ta chaloupka byla pořád dost velká.

0: Slunce pálilo, bylo nebylo. Jeden král měl 3 syny a světe div se, každý byl jiný. Otec byl už starý a stářím ani neviděl. Přišli k osleplému králi 3 synové a povídají.
1: Tatíčku,
0: je na světě nějaký lék, který by ti pomohl? Král chvíli přemýšlel a pak řekl.
2: Uzdravila by mě zlatá jablka ze zahrady zlaté panenky, moji synové. Ten, kdo mi je přinese, dostane celé království.
1: No já pojedu a přinesu ti je.
0: Spěchal nejstarší syn. Vypravil se hned na cestu, osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, až dojel ke stařečkovi s dlouhým bílým vousem. Stařeček klečel na cestě a protože byla rozpukaná suchem, tak ji zašíval.
1: Uhni mi z cesty, dětku, a co děláš, ať se ti nezdaří?
0: Dědeček jen zvedl hlavu a odpověděl mu stejným způsobem.
2: I já tobě přeji, švarný junáku, stejné pořízení jako ty mě.
0: Ale nejstarší králův syn ho neposlouchal. Hnal koně, až dojel do krásného kraje, kde 3x do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Byla tam i zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
1: Nač mám jezdit až do zahrady zlaté panenky,
0: pomyslel si. Natrhal ovoce a uháněl domů.
1: Tady je ovoce, co tě uzdraví, řekl otci.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš. Tam, kam si dojel, tam jsem jezdíval za mlada a byl jsem vždycky zpátky, než má babička placky upekla. Tohle ovoce mě neuzdraví.
0: A tak se vypravil na cestu prostřední syn. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou a přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co právě tam zašíval cestu rozpukanou suchem.
3: Zdravím tě, dědku, co tady děláš, ať se ti nezdaří?
0: A dědeček si jen pod vousy zažbrblal.
2: Ani tobě, ať se tvoje dílo nezdaří.
0: Ale prostřední hnal koně dál. Jel tryskem, až dojel do krásného kraje, kde 3x do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Ale on se nerozhlížel, jel dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a kde lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
3: Proč bych se dál trmácel? Ani v zahradě zlaté panenky nemůže být ovoce krásnější.
0: Nabral ovoce a vrátil se domů.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš?
0: Podivil se královský otec. Hnal jsem koně, až jsem dojel do krásného kraje, kde 3x do roka ovoce zraje a přijel jsem k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. A jel jsem dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce. Natrhal jsem je a ujížděl domů, abys byl brzo zdrav.
2: Tak blízko si jel a tak pozdě se vracíš. Zahrada zlaté panenky je mnohem dál. Tam, kam si dojel, jezdíval jsem za svých mladých let a byl jsem doma dřív, než děda dýmku vykouřil.
0: A tak se vydal na cestu nejmladší z kraleviců. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně

0: bys mi dát na cestu nějakou moudrou radu?
1: Dám, synku, proč bych nedal? Přejedeš řeku plnou mléka, přeplaveš řeku plnou octa, přebrodíš řeku plnou medu a to budeš teprve v půli cesty. Pojedeš pořád rovně, neuhneš doprava ani doleva. Pojedeš, dokud neuvidíš křišťálové, stříbrné a zlaté věže. Ty věže se budou dotýkat oblak a to bude zámek Zlaté panenky. Přijedeš k železným vratům, nesmíš se jich ale dotknout ničím jiným než hřebíkem, který zarazíš do hole. Vejdeš do zahrady, nesmíš však jít dál, dokud si neovážeš nohy trávou. Přijdeš ke zlaté jabloni, ale nesmíš jablka trhat ničím jiným než holí na konci rozštípnutou.
0: Nejmladší poděkoval a jel. Když přebrodil řeky, stanul u železných vrat. Sotva se jich hřebíkem dotkl, vrata zavrzala, až je zlatá panenka uslyšela. Ale chtělo se jí tuze spát, takže nedbala. Jakmile nejmladší králevic vstoupil do zahrady, tráva zaševelila zlaté panence do sna, co si o zloději zlatých jablek. Ale zlatá panenka byla rozespalá a nedbala. Jakmile kralevic došel s rozštípnutou holí až k jablůnice, větve varovně zasténaly. Zlatá panenka větve slyšela, ale nemohla se probudit. Měla právě tak krásný sen. Jakmile měl nejmladší kralevic 3 zlatá jablka v mošně, chtěl odjet. Ale tu ho napadlo, že když už vážil tak dalekou cestu, musí ještě spatřit zlatou panenku. Vyběhl po schodišti a oknem ji spatřil. Byla krásná jako obrázek, spala a na čele jí zářila zlatá hvězda. Políbil ji na tvář a odjel domů. Když přijel domů, byl tak utrmácený, že usnul ještě na koni a nevěděl nic o tom, že se otec uzdravil. Zlatá panenka mezitím procitla a zeptala se svého zrcadla.
2: Mé zrcadlo, kdo tu byl? Kdo mě na tvář políbil?
0: A zrcadlo jí odpovědělo.
3: Krásný princ tu byl a tebe políbil.
0: Zlatá panenka se vypravila za princem. Přijela ke královskému zámku a ptá se krále, který princ u ní byl a jí ve spánku políbil. A protože nejmladší ještě pořád spal, přišel jí v ústrety nejstarší syn.
2: Když jsi u mne byl, jak jsi otevřel mou železnou bránu?
4: Jak pak asi? Rukou se mi otevřel.
0: Princezna máchla rukou a byřici nejstaršího lháře odvedli. Poslala pro dalšího kralevice. Tentokrát přišel prostřední.
2: Když jsi u mne byl, čím pak jsi šlapal v trávě?
4: Čím asi? Nohama.
0: Princezna máchla rukou a byřici prostředního lháře odvedli. Poslala pro dalšího kralevice. Tentokrát už museli vzbudit nejmladšího.
2: Když jsi u mě byl, čím si trhala zlatá jablka?
5: Dřevem, zlatá panenko.
0: A zlatá panenka se na něj pěkně usmála a hned dala chystat svatbu. Bylo tam plno králů a králíků, jedli a pili, jak měli to ve zvyku. A jestli tam na zemi nevyrostl les, skáčou a zpívají tam možná ještě dnes.

ti výprask a já za ní peru.

0: mě.
1: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhlo dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
2: Vasile.
1: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
2: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
1: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
2: a na nějaký nový ponožtičky. Už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holubku,
1: řekl Vasil a široce se usmál.
2: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior, neboli Padre, alias Velký šéf. Ne.
1: Vyhekl Pepa Padrát.
2: Ano, řekl Vasil a pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne.
3: Ano.
2: Tak si seber pár pakličů a jdeme na to, Padráty.
3: Stačí mi, Padrátek,
1: řekl Pepa. Tak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorado byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a oponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmluvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.

0: jak ponožky její, vážně nic jiného nejí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jejej, Pitlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku, odkud si zhora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo Pitlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá?
3: Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu.
4: A co je to tady?
3: Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány.
4: To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm.
3: A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého.
2: Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli.
3: Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je Pitlík se svou prací daleko.
5: Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík.
6: Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj Pitlíkovi a pozři na jeho rysy.
5: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
6: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval, ký to umný plán. Kružnice, přímky, spirály, smyčky. Takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál.
3: Jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem.
6: Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
3: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
6: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal Pitlíka za nohu.
5: Co je? Kde je plán? Vyhrkl Pitlík a začal hmatat kolem sebe.
3: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale Pitlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-ta-tam! Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na Pitlíka.
5: Za ním, zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na Pitlíka.
3: Kam se honem schovat? Pitlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pitlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila.
6: Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník.
3: Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven. Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po pytlíkovi. Ale ten už byl pryč, daleko, daleko pryč. Právě se procházel u růžového keře.

Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

0: člověk hledat. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zabloju to, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: A just u potoka zůstanu.
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ovej, ovej! Ovej, pojď domů!

0: vej. Honem mání, honem mání, honem si ho vyndavej.
1: Jo, jo, už to bude.
0: Co je, co je?
1: Jo, jo, já nějak chraptím.
0: No, odeď by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo, no jo, no.
2: Je, už ho mám.
0: Co?
2: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla.
1: Sekala jsem Vltavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: To se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Copak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička, teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Někdy už se to tak přihodí. To ráno zrovna kapřík Pepa hledal za ostrůvkem mezi vodní travou něco dobrého k snědku. Koukal, kde by byly třeba perloočky nebo buchanky, když ho uhlídal. Zelený to on zase teda byl, ale možná, že víc zlatý. Možná by ho nechal, jak byl, ale v tom uviděl jeho oči. Smutné, červené oči. A potom ty ploutve. Pepa jak těživ takové neviděl. Byly skoro jako ty jeho vlastní, ale víc do kulata. I fousků měl míň. Na každé straně tlamičky jenom jeden. Byl ale menší než Pepa, to tedy ano. A to kapřík také viděl rád. Jinak vypadal skoro úplně stejně, jenom kdyby nebyl zelený a zlatý, kdyby neměl červené oči a kdyby neměl takové malilinké šupiny. Ono se skoro zdálo, že nemá žádné.
2: To je ryba. Že by takový nějaký divný kapr tebe neznám.
3: Není divu. Já se společnosti dost vyhýbám. Ono na tom vlastně zas tak moc nezáleží.
2: Já jsem Pepa.
3: No, asi to tak bude, když říkáš. Nic proti tomu. Já se jmenuji Silvestr, pokud je to důležité. A jsem lín. No, slyšíš dobře. Lín, ne líný. I když zase přílišný spěch neobdivuji.
2: Vypadáš docela skoro jako já.
3: Myslíš? To je jedno. Ale nějaký rozdíl tady asi bude, když ty jsi kapr a já lín. Já už větší, ale nebudu.
2: Jak víš, že už nebudeš větší?
3: No, když to tak srovnám s ostatními líny, vychází mi, že už to lepší nebude. No, ale to je jedno. Na tom v tuhle chvíli přece opravdu nezáleží.
2: Že mluvíš tak smutně a že máš takové smutné oči.
3: No, to, že mám červené oči, ještě neznamená, že jsem smutný. Jsem jenom rozvážný. Nikam se neženu a všechno si nejprve pořádně prohlédnu. Potom uvážím, co dál, a nakonec se rozhodnu, co dál.
2: A co chceš dělat dál?
3: Myslíš teď nebo za chvíli?
2: Myslím teď. Já mám zrovna trochu času, než se ostatní vrátí z lovu. Potom zase půjdeme zlobit rybáře, protože okoun Félix soudí, že se jim nemá dát pokoj nikdy a že se mají prorokovat.
3: No, asi ano, když myslíš a když to říkáš. Ale neříká se prorokovat, ale provokovat.
2: Tak já půjdu s tebou a nebudeme provokovat.
3: Tak pojď, budeme hledat larvičky pakomárů, plže, perloočky a buchanky.
2: Hejda, já taky rád perloočky a buchanky. Opravdu nejsi zelený kapr?
3: Ne, že by na tom záleželo, ale říkal jsem ti přece, že jsem lín.
1: Tak si pěkně pomalu pluli a pluli, až dopluli. Dopluli z rovinka krákosí, když z ukrytu prudce vystřelila štika Aneška. Jenomže se hned zase zarazila, to když uhlídala kapříka Pepu.
4: Já už asi špatně vidím. Já myslela, že ten druhý je lín a on je to taky kapr. Bratříček nebo sestřička?
2: To není kapr, Aneško. To je opravdovský lín a jmenuje se Silvestr. Bude to náš nový kamarád do party.
4: Tak ti teda pěkně děkuju. Já si tady číhám na lína a on mu kapr dělá ostrahu.
2: A proč na Silvestra číháš, Aneško? Ty mu něco chceš?
4: Kvůli obědu, abys věděl.
2: Hejda! Ty chceš Silvestra pozvat k obědu, Aneško?
4: Obráceně. Já myslela, že k obědu pozve on mě. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
2: Jmenuje se Lín Silvestr, Aneško.
4: Tak z toho oběda zase nic nebude, když už znám jeho jméno. Jak má jméno, to už není ono.
2: A proč by z toho oběda nic nebylo?
3: Ona to štíka myslí tak, že by si dala k obědu mě. Tedy pokud na tom záleží. A zřejmě jí svědomí nedovolí spolknout někoho, kdo jí byl představen.
2: Jejda, ty jsi chtěla Silvestra sníst k obědu? To nesmíš, Aneško. Vezmeme ho k nám do party.
4: Tak to se bude Felix zase divit. To bude řečí, štika a kamarádí se slínem. A ještě takové jméno, Silvestr.
3: Nechci se nějak míchat do debaty. Ani neříkám, že Silvestr je nějaké krásné jméno, ale je to jméno nejslavnější.
2: A proč je nejslavnější?
3: Nejslavnější asi proto, že ho všichni lidi nejvíc oslavujou. Když já mám svátek, všichni lidi, co jich na světě je, se jenom radujou, lítají rachej, tlepije se a tak.
4: A proč se lidi tak radujou, když ty máš svátek?
3: Ne, že by to bylo důležité, ale protože mám svátek poslední den v roce a protože lidi oslavujou právě poslední den v roce, tak já se vezu sebou. Však to sami uhlídáte.
5: Silvestris znamená po latinsku les. Tak nevím, když je v rybníku.
2: Jejda, jak to všechno víš, Bartoloměji?
5: Vím lecos, co vy nevíte.
6: Dělá chytrýho od té doby, co chodil bokukovat studenta, co se na lavičce na hrázi učil. No, bokukovat. On mu ten student drobil chleba a byl vyjevený z toho, že si může šáhnout na živou rybu. On se náš Bartolomě točíš od toho studenta nechal drbat. Bartolomě za chleba, všechno. Potom začal učit, teda jako náš Bartolomě. Možná, že teď někde učí i ten student.
1: To jednou za čas promluvil zase sumec Horimír, který se jinak do hovorů moc nemíchal.
3: Slovensky, německy a latinsky Silvestr, francouzsky Silvestr, anglicky Silvestr, maďarsky Silvestr, ruský Silvestr a polský Silvestr.
6: Další chytrák v rybníku,
1: konstatoval sumec Horimír a potopil se do té největší hloubky, aby neslyšel.
2: Škoda, že je led. Nemůžeme zlobit rybáře.
5: V zimě tu přece nejsou, když je led.
2: A kde je vlastně Felix?
4: On je poslední dobou nějaký divný. Moc se neukazuje. Říká, že se pod tím ledem nemůže pořádně nadechnout.
2: Já se taky nemůžu pořádně nadechnout.
4: Je tady ještě někdo, kdo se nemůže pořádně nadechnout?
7: Je tady někdo, kdo se nemůže jako Pepa pořádně nadechnout?
2: Právě o tom mluvíme, Lojzíku. V loni v tuhle dobu byl taky led, ale dýchat jsme mohli.
5: Já vám povím, čím to je. Porybní šťovíček zase zapomněl prosekat díry v ledu pro dýchání. Taky zapomněl na větrník, co čeří vodu, abychom měli trochu vzduchu. Asi si zase trochu díl poseděl v hostinci. V hostinci pod hrází. A zapomněl se. Taky tam.
1: A najednou všichni věděli, že má starý kapr Bartoloměj pravdu. Protože teď si také konečně všimnuli, že nikde u hladiny není místo světlé, kam by si mohli doplout pro pořádné nadýchnutí.
2: Tak co budeme dělat?
5: Co chceš dělat? Led je silnější než ty a dokud porybný šťovíček nevezme sekeru a neprorazí díru, jsme tady jako pod pokličkou. Až nebude ve vodě vzduch žádný, tak se udusíte. Pomaloučku, polehoučku, potichoučku se udusíte.
8: A ty se neudusíš, ctihodný starče?
5: Tak to mě opravdu nenapadlo.
1: A tak byli všichni pomalí, jenom lín Silvestr a karásek Lojzík zase tak moc ne. Dýchali zhluboka, čím dál tím rychleji a opravdu najednou všichni věděli, že jestli porybný šťovíček neprorazí v silném ledu díru rychle, bude asi hodně ouvej.
3: Já se nechci přijít, dokonce ani s vámi všemi nesouhlasit, ale o čem to tady vlastně mluvíte? Já jsem taky ryba a dýchá se mi skvěle.
4: Třeba proto, že se tak moc nehoníš.
2: Třeba proto, že nemáš skoro žádné šupiny.
4: Třeba.
5: Třeba proto, že všechen vzduch spolikáš ty a na nás už nic nezvostane.
6: Třeba proto, že Lín tolik vzduchu nepotřebuje, protože už je tak stavěnej.
1: Uslyšeli ze zdola, odkud k ním zase pomalu, pomalonku připlul obrovský sumec Horymír.
6: Každý malý rybářský dítě ví, že Lín v zimě nepotřebuje tolik jako vy ostatní. Může žít i pod ledem, nebo se zahrabe do bahna na dně a tak přečká zimu. Vydrží bez dýchání nejdýl z nás ze všech, teda kromě Karase, samozřejmě.
3: No, nevím, proč právě my líni bychom měli být taková zvláštnost, ale nezbývá než věřit při vší úctě k vašim šedinám.
7: Lepší se udusit, než skončit na háčku jako návnada a potom ještě v něčí tlamě.
4: Než se udusit pro vzduch ve vodě, to radši už nikdy nebudu lovit karásky.
5: No, pobyl jsem na světě dlouho. Párkrát už jsem mohl plavat v omastku na pekáči, když mě chytili. Jednou to štěstí přece skončit muselo.
9: Takže od jara budou v Pardubku už jenom samí líni, protože ty přežijou všechno, jak nám právě ráčil oznámit vážený stařešina Horymír. Líni a Karásek Lojzík, jestli se nepletu.
6: A proč by měli přežít jenom líni a Karásek Lojzík? Když budu chtít, bude za chvíli tolik vzduchu, že se udusíte, protože ho bude zase až moc.
2: Jak sem pustíš vzduch, Horymíre?
6: Docela jednoduše. Teď mi jeden po druhém pěkně nahlas odpovězte. Kdo je tady nejstarší?
2: Horymír.
6: A kdo je tady nejzkušenější?
2: Horymír.
6: A kdo je tady nejsilnější?
2: Horymír.
1: A potom se Horymír nadechnul z posledního vzduchu, co ještě ve vodě byl, a vyrazil tak rychle, jak ho nikdo neznal, přímo vzhůru proti ledu. Horymír se vrátil a vyplul proti ledu po druhé. Potom Horymír vyplul proti ledu po třetí. A ten puknul jak ulita vodních šneků, když rybí tlamička stiskne zubem požerákovým. A najednou se pod hladinou rybníka Pardoubek rozsvítilo a bylo vidět všude. A Horymír ještě chvíli svým mohutným ocasem nahoře čeřil vodu tak, že dýchali všichni zhluboka a nejenom Lín Silvestr a Karásek Lojzík, kteří to zase tak moc zatím nepotřebovali. Zrovna všichni vystrkovali hlavičky dírou, kterou v ledu prorazil sumec Horymír, dýchali zhluboka a dívali se na zimní nebe plné hvězd, když to začalo. Najednou se nad městečkem, které bylo na druhé straně rybníku Pardoubek, na té opačné, než je vesnička Brtev, rozsvítila hvězda, kterou nikdo neznal. Hvězda, co celý rok na nebi není, protože tuhle hvězdu vystřelil k nebi mladej rybář Šubr kvůli Haničce Zemlejna. A hvězda vzlétla, rozsvítila se na nebi, ale za chvíli zase zhasla a zase spadla. Ale to už Šubr vystřelil další, protože jich měl hodně a protože se právě na tenhle den celý rok chystal, aby Hanička věděla. A potom se na hrázi objevili všichni tři a volali Petrův zdar. To Frolík, Imlauf a mladej Šubr přišli všem rybám popřát nový rok. Když rybáři odešli zase do hostince pod hrází, odlepil se od největšího dubu, co byl hned třetí zleva, šedý stín, a přišel ještě někdo. Přišla Hanička z Kotykovic mlejna a do díry, kterou v ledu prorazil sumec Horymír, naházela celou ošatku rozdrobených koláčů.
10: Ryby moje, ryby, jste tam pod ledem zavření jako já. Tak šťastnej novej rok, ryby, vy tam pod ledem.
1: A když odešla i Hanička, vyšel akorát z hospody pod hrází porybný šťovíček, který už sice nikam netrefil, ale nahráz rybníka Pardoubek vždycky, protože ho měl rád jako ryby pod hladinou. Protože ho měl rád hlavně pro ty ryby pod hladinou. Šťastnej novej rok, ryby! Šťastnej novej rok, ty malá rychlá ščiko! Šťastnej novej rok, malej roztomilej kapce! Jenom to nejlepší, rafinovanej a lstivej okoune! Pokoj tobě, starej trofejní sumče, i vám ostatním, líni, candáti, bělice, karasové, mám vás rád. Ale že se o ně starám, i díru v ledu jsem jim prozekal. Potom se ale zarazil, protože si nemohl za žádnou cenu vzpomenout, kdy tu díru prosekal.
7: To je jedno. Přece si tu díru do ledu ryby neprosekali sami.
11: Dva bratři. Žili jednou na vesnici dva bratři. Starší a větší se jmenoval Vilém, mladší a menší Honza. Uhlídat ty dva, aby někde něco nerozbili nebo si neublížili, to byl pro jejich rodiče velký úkol. Tatínek na ně neměl moc času, protože od rána do pozdního večera musel pracovat, aby celou rodinu uživil, a tak všechny starosti ležely jen a jen na utrápené mamince. A kluci zlobili čím dál tím víc. Menší pošťuchoval toho většího, pak zase naopak, a obvykle to skončilo rvačkou nebo roztrženými kalhotami či košilí. Jindy zase maminka něco dobrého uvařila a kluci, že jim to nechutná, utekli od jídla a na zahradě se přejedli hruškami a jablky. Maminka potom dlouho smutně seděla a bylo jí líto, že synkové mají tak zlobivé nátury. Že kluci nenosili ze školy samé jedničky, to snad ani nemusím říkat. Maminka proto musela častokrát chodit kvůli ním do školy, kde od pana učitele neslyšela nic dobrého. Jednou takhle při obědě maminka odešla na chvilku do spíže. Sotva za sebou zavřela dveře, už to začalo. Starší Vilém prskl trochu polévky na malého Honzu. Honza se samozřejmě nedal, nabral plnou lžíci a šup s ní na Viléma. Ten popadl talíř a už polévka letěla na Honzu. Honza se nenechal zahambit a tak byla polévka v minutě po celé kuchyni. V tu chvíli se maminka vrátila. Když uviděla tu spoušť, už to nevydržela a vykřikla: aby si vás čert vzal, vy darebáci! A rozplakala se. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, klika cvakla, dveře letí, čert jim vletěl do kuchyně. A povídá, že ho maminka zavolala, aby ty zlobivé kluky odnesl do pekla. Maminka začala pekelníka prosit, že to tak nemyslela, ale čert ani neposlouchal. Strčil překvapené bratry do pytle, čertovsky se zasmál a frnk s nimi do pekla. Kluci sebou v pytli házeli, chtěli se dostat ven za každou cenu, ale čert držel pytel pevně. Jenom jednou se podařilo pytel trochu natrhnout, takže Vilémovi z něho trčela jedna noha. Ale led do pekla netrval dlouho. U pekelné brány čert zadupal kopytem a hned mu přišel otevřít čertovský klíčník. Zapekelnou branou čert pytel otevřel a kluky nelítostně vysypal. Při pohledu na peklo se oběma bratrům svorně rozklepala kolena. Menší Honza popadl Vildu za ruku a začal natahovat.
12: Vildičku, pobrekával, já chci k mamince.
11: Ale Vildíček za chvíli brečel taky. Čertí uvítací výbor s nimi ovšem neměl ani nejmenší slitování. Oba kluky vysvlékli, polili smolou a hned je vyválili v černém peří a v černém prachu z uhlí. Jak se bratři na sebe navzájem podívali, rozbrečeli se ještě víc. Za hodnou chvíli se větší Vilém trochu uklidnil a začal toho malého utěšovat.
12: Honzíku, no tak nebreč, nebreč, snad se nám nějak podaří dostat se zpátky k mamince a tatínkovi.
11: Honza se maličko vzpamatoval, ale to už je oba vedli k nejvyššímu pekelníkovi Luciferovi. Cesta nebyla tak jednoduchá. Jak už víte, Lucifer sídlí v pekle až úplně ve spodním patře. Co pak čerti ti umějí létat? Ale chudáci kluci museli pěšky. V jednu chvíli je čerti strčili do nějaké bezedné díry a vylekaní bratříčkové padali níž a níž, až se vykutáleli přímo před Luciferem. Kníže pekel si je změřil přísným zrakem a hrozivě se zašklebil. To už kluci padli na kolena a slibovali, že budou hodní, že už nebudou maminku trápit. Ale Lucifer jenom natáhl chlupatou pazouru a pekelný písař mu podal knihu hříchů. Lucifer začínal odříkávat všechny hříchy, kterých se oba bratři dopustili. A můžete mi věřit, že trvalo pěkně dlouho, než je všechny přečetl. Když nakonec přece jen dočetl, strašným hlasem zvolal.
13: A za všechny hříchy vás odsuzuji k tomuto trestu. Každý den brzy ráno budete přikládat pod kotle, aby oheň pod nimi nikdy neuhasl. Přes den budete pomáhat v čertí kuchyni čertovské babičce Ferandě.
11: Nedbal na nářky a sliby obou bratrů, zaklapl knihu, pokynul čertovi, který kluky doprovázel, ten je bez meškání popadl a vyletěl s nimi zpátky do té nekonečné díry. Cestou jim ukázal, kde budou ráno brát dřevo na přikládání, pod kterými kotly musí udržovat ohně, a předal je do péče čertí babičky Ferandy. Když je babička Feranda uviděla, uplivla ohnivou slinu a přidělila jim první práci. Dostali košťata a hadry a už museli vyčistit celou kuchyň. Jakmile trochu polevili, hned je Feranda přetáhla metličkou. Malý Honzík si vzpomněl na maminku a začal zase pobrekávat. Feranda se k němu přišourala a povídá.
12: Proč pak fňukáš, panáčku? Doma u maminky si byl hrdina a tady najednou brečíš. A ten tvůj brácha, koukám, už začíná natahovat taky. Když nám se ale doopravdy po mamince stýská,
11: fňukal Vilém. Babička Feranda jen pokrčila rameny.
12: To jste si měli rozmyslet dřív. Ale nebojte se, tady budete mít tolik práce, že si na maminku ani nevzpomenete.
11: Tak kluci pracovali asi rok a moc dobře si uvědomovali, jak se měli doma dobře a jak si takového života ani trochu nevážili. To se ví, že stesk po domově byl čím dál větší. Lucifer pověřil Ferandu, aby kluky nespouštěla z očí a aby mu pravidelně hlásila, jak pilně pracují. Feranda, jako ostatně všechny babičky na světě, měla přece jenom měkčí srdce než celá ta ostatní pekelná cháska. Když uviděla, jak oba bratři svědomitě pracují a jak si každý večer, aby je nikdo neviděl, tajně zabrečí stezkem po mámě, tátovi a porodné chaloupce, už to nevydržela a vydala se za Luciferem. A hned spustila.
12: Veliký Lucifere, myslím si, že oba bratři jsou už řádně potrestaní a napravení. A taky si myslím, že bys je mohl na zkoušku pustit domů. Lucifer se zamračil, pochynul písaři a zjistil, že se oba bratři po celou dobu v pekle opravdu nedopustili ani toho nejmenšího hříšku. Dal si tedy oba bratry předvolat. Kluci opět padli před Luciferem na kolena, až to zadunělo, a kníže pekel spustil pekelným hlasem. Naše čertí babička Feranda se přimlouvá, abych vás na zkoušku pustil domů odměnou za to, že jste po celou dobu v pekle dobře a svědomitě pracovali. Jenom díky přímluvě babičky Ferandy tak činím a propouštím vás z pekelné říše. Ale to si pamatujte, jakmile na světě něco provedete, jakmile jen jednou zhřešíte. Bez milosti sám pro vás přiletím a z pekla se už nikdy nedostanete. Kluci se samou radostí začali objímat a už se těšili domů. Na rozloučenou šli poděkovat babičce Ferandě, že se za ně u Lucifera přimluvila, a honem lezli sami do pytle, aby je čert odnesl co nejdříve. Zatím u nich doma po celý rok vládl smutek. Rodiče chřadli a chřadli a nevím, jak dlouho by ještě na tom světě vydrželi. Jednou takhle v poledne zčista jasna zahřímalo a ve světnici se před úžasnými rodiči objevil čert s pytlem přes rameno. Vysypal bratry na podlahu a s burácením odletěl. Dovedete si představit, jaké to bylo nadšení a bouřlivé uvítání. Maminka samou radostí hned upekla husu a kluci se opět po dlouhé době pořádně najedli. Potom celý zbytek dne až do večera vyprávěli, co všechno si v pekle prožili. I ty slzičky přiznali. A věřte, od té doby to byli kluci jak vyměnění a už nezazlobili ani jednou jedinkrát. Nevěříte? Můžete se jich zeptat.

0: krajině rybníků pod horou Kletí, v samém srdci jižních Čech, se pomalu chýlilo k večeru. Sluníčko líně olizovalo slábnoucím paprskem vlnky na hladině rybníka bez dreva, když si všimlo, jak se u vysokého břehu čeří hladina.
1: No ne, tam ale musí být veselo,
0: pomyslelo si a ospale zašlo za mohutné šumavské hřebeny. Pod zčeřenou hladinou však na spánek nikdo ani nepomyslel. Vždyť v jeskynce starého kapra Jakuba se sešli všichni sousedé a přátelé a pozorně naslouchají vyprávění o Jakubově sbírce oblázků a kamínků.
2: Vidíte ten hnědý podlouhlý kamínek na kraji poličky? To je nejstarší úlovek mé sbírky. Vlastně jsem ho ani sám neulovil, ale zůstal mi po mém prapradědečkovi Jakubovi. A dneska vám povím, jak k němu přišel prapradědeček i jak přišel ke svému jménu, které jsem po něm zdědil. Před dávnými časy, když v jižních Čechách vládl mocný rod Rožnberků a ryby ještě neměly jména, bylo rybníků mnohem více než dnes. Rybníky se budovaly všude. Poslední a nejslavnější český rybníkář Jakub Krčín dokonce nechal zbourat celé třeboňské předměstí, aby mohl vybudovat rybník svět. A když po 6 letech usilovné práce stovek dělníků a poddaných napustil svůj poslední a největší rybník, pojmenoval ho po jeho pánu Rožnberk. A právě tehdy se narodil můj prapradědeček. Byl to první kapr, který se v Rožnberku narodil. Znal v něm každý trs rákosí, každý kořen. A vůbec měl všechno, co se v rybníku šustlo pod ploutví. Byl dokonce u toho, když se v hrázi uvolnil první oblázek. A to je právě ten můj nejstarší kamínek ve sbírce. Prapradědeček pomalu stárnul. V Rožnberku se střídaly generace kaprů, karasů a štik. Přicházely i ryby z poškozených a zrušených rybníků. Když vyprávěli o protržených hrázích, prohnilých trubkách nebo poškozených přepustích, kolébal se prapradědeček ve svém bahenním koutku a brblal si po dvou si.
3: To by se za Jakuba Krčína stát nemohlo.
2: Všude sebou nosil tento jediný kamínek a každému ho ukazoval.
4: Vidíte? Tenhle jediný kamínek nevydržel. Jakub Krčín už je dávno po smrti a z jeho úžasné hráze se uvolnil jenom jediný

0: uličník v Rybníce začal posměšně pokřikovat.
1: Jakub, Jakub!
0: Všichni dospěláci rozjívené candáty zahnali, ale tohle jméno už prapradědečkovi zůstalo. A od té doby přechází na všechny Jakubovy potomky. A tak jsem k němu přišel i já. Prapradědeček je z Rožmberka, prababička z Rybníka Svět, babička z Horusického a tatínek z Vlkova. A většinu rybníků znali už od jejich založení. Ale příběh, který vám teď povím, se stal dokonce v době, kdy ještě nebyl na světě ani můj prapradědeček, ani rybník Rožmberk. Jeho stavba se teprve připravovala. To si dovedete představit, že stavba rybníka není jen tak, když se nenajde zrovna šikovné údolíčko, které by se dalo přehradit a zatopit potokem, to je pak nějaké práce. Stovky lidí kopou obrovitou jámu a vyvážejí tisíce a tisíce trakařů naplněných hlínou, takže okolí stavby pak vypadá, jako by tam řádil nějaký obrovitý krtek. A takové obrovské hromady hlíny byly v okolí Třeboně, i když se stavěl rybník Rožmberk. A zrovna v té době se v Třeboni po nedělním obědě chystal starý fejfar na procházku.
2: Nechoďte nikam, dědečku,
0: domlouval mu syn Ondřej.
2: Zrovna zapršelo a bahna je všude požehnaně i bez deště. Snad se jednu neděli bez procházky obejdete.
3: Nejsem z cukru. To se ještě nestalo, abych vostal v neděli doma a nevomrk v okolí, natož kvůli nějaký teplý sprstce.
0: A už se šine ze dveří, v jedné ruce klobouček a v druhé hůl.
2: Je ten náš děda ale furiant,
0: hlásil za chvíli kamarádům Ondra v hospodě.
2: Sotva chodí, celý týden nevystrčí z vejminku ani nos, ale v neděli musí na špacír, ať je vedro nebo mráz. Jináč by asi neusnul. I dneska se vydal. Jakáž pomoc? Na rady nedbá.
0: Fejfarovi se šlo skutečně špatně. Sice bylo krásně teploučko a sluníčko dělalo, co mohlo, ale na tak vydatný liák, jaký se včera spustil, bylo krátké. Bahno se lepilo na boty a mezi kopicemi hlíny tekly špinavé stružky kalné vody.
3: Ještě pár kroků a budu na remízce s pevnou půdou pod nohama.
0: Ale ouha, hůl vězí v bahně a nejisté nohy se smíkají po kluském blatě. Za chvíli už stařík leží v bahně, jak široký, tak dlouhý.
3: To jsem to vymňouk. Teď se budu z té klouzačky hrabošit do večera a ještě mi mladá vynadá, že mi musí vyprat šaty.
0: Ale než domyslel, už se mu v teplonkém bahínku začínalo líbit. Pomalu svíral a otevíral pěsti a nechal si mezi prsty protékat teplé, milé blátíčko. Po celém těle se mu rozlilo příjemné teplo.
3: Což je neděle, není kam spěchat. Pohovím si chviličku a zdřímnu.
0: A už má oči zavřené a na tváři slastný úsměv. Nebe se pomalu šeřilo, nad Třeboňskou rovinou se ukázala první hvězda, pak druhá, třetí, i měsíček přichvátal a to bylo znamení pro mladého fejfara opustit hospodu a jít se řádně domů vyspat. Vracel se k domovu trochu unaveně, ale najednou, jako když do něj střelí. K tatínkovi do vejminku se dobývá zloděj. Obludná černá postava se snaží vylézt do fejfarova okna.
4: Tu máš, ty příšero!
0: Žene se Ondřej na lupiče s klackem, ale hned se zarazí. Vždyť to není zloděj, ale děda.
4: Proboha, co to tu vyvádíte? A jak to vypadáte? Kde máte hůl?
0: Zahrnuje staříka otázkami, ale ten se jen směje.
3: Chlapče zlatá, hůl já už potřebovat nebudu.
0: A opravdu, od té doby se starý fejfar každý den koupal v neckách plných ohřátého bahna a hůl už do smrti nepotřeboval. Rychle se rozneslo, že má třeboňské bahno léčivé účinky a dodnes jezdí lidé z celého světa do Třeboně, aby si v blaho

0: jak počmárali domeček. Kdo má křídu a šikovné tlapky, může kreslit, co ho napadne. Macourka a Camfourka napadnul vodník. Jenže zelené křídy měly jen ždibíček, sotva na žabího půlce. A to ještě kdo ví jestli. Tak si radši vymysleli princeznu a dobře udělali. Vyšla jim tak pěkně, že i sluníčko dostalo chuť pomáhat. Špetkou paprsků rozjiskřilo princezně korunku i šaty, aby byla opravdu jak z pohádky. No, moc se ti povedla, chválil Macourek. Však tobě taky, oplatil mu Camfourek. Ale naráz princezna přestala pohádkově zářit, protože sluníčko zaclonil kočičák. Přiloudal se jako vždycky nevhod a taky jako vždycky všecko věděl líp.
1: Teď je nakřivo, vůbec celá šišatá, každý princ od ní uteče.
2: Tak nakreslí nešišatou. Na chodník se vejdou obě dvě,
0: zkusil ho odbít Macourek, ale zase jako vždycky nepochodil.
1: Princezny jsou proškvrňata, vám nakreslím něco lepšího. Ale ne na chodník, jelikož je špinavý a křída na něm škobrtá,
0: prohlásil kočičák a zamířil rovnou k domečku. Ten špinavý nebyl, dokonce ani ušmouraný. Zdi měl bílé jako nová čtvrtka a křída po nich hladce klouzala. Kocourci se nestačili divit, jak to šlo kočičákovi od ruky. Okénko nakreslil co by dub, dveře na to šup, kolečka jak by smet a bylo hotovo.
1: Vaše auto, pánové, můžete nasedat, pobídl kocourky.
0: Ale ti se ani neohlédli, protože už taky kreslili a měli zrovna nejvíc napilno.
1: No, když o můj dárek nestojíte, vnucovat vám ho nebudu,
0: urazil se kočičák.
1: Nahodou stojíme. A moc?
0: Ujišťovali honem kocourci.
1: Jen počkej, až tohle dokreslíme. Chcem ti totiž taky něco dát.
3: Páni, teda, to je vážně pro mě,
0: olízl se mlsně kočičák, když uviděl ten krásný šlehačkový dort.
1: A ještě dostaneš zmrzlinový pohár. Ten jahodový, co máš nejradši.
3: Fakt jo, tak to vám taky něco přidám,
0: rozhodl se kočičák a začal kreslit vrtulník, aby viděli, že na nich nešetří. Zkrátka, kdo má křídu a šikovné tlapky, může kamarádům rozdávat. Oříčkovou čokoládu, velikánské lízátko, oceánskou loď a třeba i papouška. Kreslí prostě kam až dosáhne. A když už tam není místo, donese si žebřík nebo nějakou tu bednu a může rozdávat dál. Má to jen jednu chybu, chybičku. Kdo místo na chodník kreslí na zeď, ten rozdává z cizího. Za všecky ty štědré dárky platil chudák domeček. Počmáraný, ušmouraný, od kocouřích tlapek umatlaný, vypadal jak schátralá bouda na pouti. I sluníčko si přitáhlo mračno a schovalo se za ně, aby na něj radši nevidělo.
1: Vypadá to na bouřku, všimnul si Macourek. Jo, a na pořádnou. Pojďme radši domů, než to spustí,
0: pobízel starostlivě Camfourek.
4: Ale kočičák zas, jako vždycky, věděl všecko líp.
3: Nic nespustí, poněvadž to vítr rozfouká,
0: poučil je a tak kreslili dál. Jenže vítr nerozfoukal nic, věděl, že na to nestačí. To mračno totiž byl pravý bouřkový mrak, který je, jak známo, od rány. Když se mu něco nelíbí, dá to, jak se patří, zná. Nejdřív se šedě mračí, pak začne hrozit do tmava, až se naštve do černa a prásk až plách. Hůva! Vyjekl kočičák a sjel po žebříku skoro tak rychle, jako ten blesk. A stejně za tu chvilku promokl až na kůži. I Macourek a Camfourek byli naždímáni, než doběhli ke dveřím. Ale marně lomcovali klikou. Domeček se na ně zlobil. Za to, že ho tak ošklivě počmárali, nepustil je domů do sucha. No, když to nejde dvařmi, vlezem oknem, rozhodl kočičák. Jenže okno řach, zabouchlo se, div mu neuskříplo čumáček. A ještě cvak, kličkou se zajistilo zevnitř. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Možná vedla komínem. Jenže to by znamenalo vlézt na střechu bleskům přímo do rány. A na to si netroufl ani kočičák. Tak kocourům nezbylo, než čekat venku a v tom liáku se klepat zimou, protože při bouřce se vždycky silně ochladí. A když se konečně vyčasilo, nebylo o moc líp. Promáčené kožíšky víc studily, než hřály a nebylo čím je osušit. Kdyby tak byl ručník, zatoužil kočiťák, takový ten suchý, teploučký a huňatý. Však je, jenže v koupelně a domeček se zlobí, připomněl Macourek. Takže vlastně žádný ručník není, že? A přece je, zajásal Camfourek a měl proč. Ty zamčené dveře se sami otevřely do kořán. Domeček už se nezlobil. Zdi měl zase bílé, protože ta bouřka spláchla kočičí malování a čistě ho umyla. A kocouři? Samozřejmě nejdřív se pořádně osušili. No a kreslit budou asi dál. Ale vsaďte se, že už jen na chodník. Moc dobře totiž vědí, že kdyby to zkusili ještě jednou na domeček, víckrát by je dovnitř nepustil.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té meruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tullamore junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou zamlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: Hadi kouzelníka dobroděje. Za dávných a dávných dob byla jedna říše navštívena zlou metlou. Přiletěly tam totiž od západu obrovské zástupy všelikého hmyzu škodného, jenž požíral listy i květy stromů, ničil osení, bodal lidi i zvířata. Obyvatelé neodvážili se téměř ani ze svých příbytků vyjít, jen aby ušli bolestné trýzni, kterou jim působilo píchnutí hmyzu. A když přece šťastnou náhodou podařilo se jim uniknout nebezpečným rojům, když mohli volněji se procházet, tu jejich oči zalévaly se slzami. Jejich země byla nazývána všeobecně rájem. Jindy všude jevila se svěží zeleň, všude voněly nádherné květy a mezi listy stromů vápně vykukovaly lahodné plody v takové hojnosti, že se pod jejich tíhou větve až lámaly. A nyní hrozila tomu ráji pohroma. Hmyz ničil vše. Koruny stromů řídly. Zárodky plodů jevily se jen spoře. Květiny, osení i zeleň usychaly. Nepřijde-li vydatná pomoc, zhyne všechno rostlinstvo. A co by potom následovalo, nebozí obyvatelé nechtěli ani domyslit. Nedostatek píce, obilí, ovoce, zeleniny, zeleně, hlad a mor mezi dobytkem i lidem. Dobrý král denně svolával své rádce, aby mu pověděli, kterak odstranit zlo. Ač byli mužové velice moudří, ač jejich rady byly rozumné, přece nedovedli pohromě zabránit. Navrhovali, aby král v sousedních zemích nakoupil hojně hmyzožravého ptactva. Král uposlechl a brzy všude se hemžili ptáci, horlivě lapající hmyz. Avšak do rána leželi všichni opeřenci nožkama vzhůru, stuhlí, s otevřenými zobáčky. Týž smutný osud stihl každého ptáčka, jenž zabloudil do této neblahé země. Vydán byl tedy rozkaz, aby lidé sbírali a ničili hmyz. Obyvatelé říše ochotně poslechli. Od rána do večera lapali hmyz, střásali jej ze stromů, vybírali pod kameny, v noci pak lákali jej ke světlu a k planoucím ohňům. Miliony škůdců pohubili. Útlá mládež, muži, ženy i staří lidé účastnili se těch lovů. Avšak hmyzu stále přibývalo. Král potom rozhodl se koupit v sousedních zemích čtvernožce, kteří se živí hmyzem. Opatřil také nesmírné množství žab, skokanů, rosniček i ropuch. Avšak vždy do rána tato užitečná zvířata zhynula. A zhoubný hmyz dále ohryzával rostlinstvo, bodal lidi i zvířata. Nešťastná země spěla vstříc zkáze, jež zdála se neodvratnou. Aby míra utrpení byla dovršena, zjevily se v zemi nesčetné zástupy myší, jež pomáhali hmyzu v díle zkázy. Ani jediný z prostředků, jež byly navrhovány, se neosvědčil. Škůdců den za dnem přibývalo. Tu přišel jednoho dne do zámku starý muž, jenž nesl na zádech veliký koš. Přál si mluvit s králem. Když jej služebníci nechtěli připustit, prohlásil, že přináší zemi spásu a že jí zbaví pohromy. Po těch slovech byl ihned doveden ke králi, jenž mu vlídně podal ruku a slíbil mu velkou odměnu. Dokáželi, co až dosud nikomu se nepodařilo. Cizinec se usmál. Nežádám odměny, Jsem bohatší a mocnější než ty, králi. Kdo jsi, pane? Otázal se král s úžasem. Vidíš před sebou kouzelníka dobroděje, zněla odpověď. Král s posvátnou hrůzou uklonil se hluboko před mocným čarodějem, o kterém po všem světě se vyprávělo. Budiš mi vítán, pane můj, zvolal a radost ozářila jeho obličej. Nabízíš-li nám ty pomoc, jako bychom byli již zbaveni zla. O pane všemocný, ty jsi také dobrotivý. Kouzelník se usmál. Těší mě, že důvěřuješ mojí moc. Důvěra tvoje nebude zklamána. Moji služební duchové oznámili mi, že zlý čaroděj Hněvoň vhodil do tvé říše své dvě skázonosné metly. Proč tak učinil, není mi známo. Snad jen z pouhé své vole, neboť ty ani tvůj lid nezasluhujete, abyste byli jím trestáni. I zželalo se mi tebe, králi, i lidu tvého, a přináším ti pomoc. O pane můj, kterak se ti odvděčím, zvolal král pohnutým hlasem. Nežádám si vděčnost, alespoň ne pro sebe, odpověděl dobroděj a sejmul ze zad veliký koš. V tomto koši jsou bílí hadi s modrou hlavou, lidem zcela neškodní. Ti zbaví tvou říši veškerého hmyzu i myší. Připomínám ti však, králi, ty i tvůj lid musíte projevit mým hadům svou vděčnost tím, že ani jediného úmyslně nezahubíte, až zbaví tvoji říši pohromy. Neboť pravím tobě, bude-li jen jeden jediný had svévolně usmrcen, přivalí se na tvou říši pohroma ještě horší. Slib mi tedy, králi, že bílí hadi budou v této zemi vždy šetřeni a že jim nikdo neublíží. O, rád slibuji, mocný kouzelníku, zvolal král horlivě. Dovol však, abych dříve svolal své rádce, abych jim oznámil, jaké dobrodění přinášíš naší zemi. Abych jim poručil, aby moji vůli oznámili všemu lidu a poučili jej, že bílých hadů nutno vždy a všude šetřit. Kouzelník dobroděj s úsměvem přikývl. Zanedlouho dostavili se do síně bílí stařečkové, rádcové královi. Hlubokou poklonou pozdravili kouzelníka dobroděje, když jim král pověděl jeho jméno. A když uslyšeli, jaký dar přináší dobroděj říši, uklonili se ještě hlouběji a s velkou ochotou ujistili krále, že poučí lid, jak si on přeje. Král jim pokynul, aby odešli. V tom vstoupil nejstarší rádce. Promiň, královský můj pane, ale musím se tě na něco zeptat. Ptej se, vyzval jej král. Uznáš zajisté, pane náš, že ve tvé říši kromě dobrých lidí jsou také zlí, jako všude jinde. A že nemožno nad každým tvým podaným bdít, aby byli všichni poslušni tvého rozkazu. Což kdyby se stalo, že by přeci jen někdo zahubil bílého hada? Měli by potom všichni trpět za jednoho? Starče, ozval se kouzelník dobroděj. Moudrá je tvá hlava, na všechno pamatuje. Ovšem, že by bylo nespravedlivé, aby za jednoho trpěli všichni. Měním tedy svou žádost. Jenom v tom případě přivalí se na tuto zemi zlo ještě horší, kdyby někdo úmyslně zabil bílého hada, kdyby jeho čin vyšel najevo a viník, kdyby nebyl pro výstrahu potrestán smrtí na hranici. Uznávám, že by to byl příliš krutý trest. Mírnějšího však nelze stanovit. Král i jeho rádcové byli s tím srozuměni. Nechám tedy koš s hady zde, pravil zase kouzelník. Král jej pohostil a když kouzelník odcházel, vyprovodil jej s čestným průvodem až na hranice své říše, kde mu ještě jednou vroucně poděkovali a s ním se rozloučili. Na zpáteční cestě všude rozhlášeno, že bílých hadů s modrou hlavou dlužno šetřit, poněvadž stanou se dobrodinci království. Kdo by hada svévolně zabil a jeho čin se prozradil, bude upálen na hranici. Pak byli vypuštěni hadi kouzelníka dobroděje do královské zahrady, kde za jediný den vyhubili škodlivý hmyz i myši. Hadi se úžasně rozmnožili, ze zahrady rozlézali se po okolí, odtud dál a dále, až jich bylo plné království. Neúnavně lapali hmyz i myši. A neuplynul ani měsíc, království bylo zbaveno škůdců. Brzy poté všechno se zazelenalo, všechno zase rozkvetlo, hojná byla úroda. Stodoly byly přeplněny obilím, v komorách vonilo zčesané ovoce, všeho bylo hojnost. Kde kdo velebil kouzelníka dobroděje? Jeho jméno dal král vrít do zlaté desky v trůní síni paláce, aby na věčné časy hlásalo, kdo získal si největších zásluh o říši. Bílí hadi s modrou hlavou byli všude ctěni, nikdo jich nerušil, nikdo jim neublížil. Čím více ztrácel se škodný hmyz a myši, tím více ubývalo hadů. Kam se poděli, nikdo nevěděl. Posléze byl bílý had s modrou hlavou velikou vzácností. Pokud jej někdo zahlédl, vyprávěl o něm, jako by byl objevil nejzácnější poklad. Nejvíce hadů kouzelníka dobroděje zůstávalo v královské zahradě. Vděčný panovník denně dával nosit do zahrady na stříbrných mísách sladké mléčko, na němž si hadi pochutnávali. Byli tak ochočeni, že se ihned plazili ke králi, když je jen zahlédli. On sklánil se k ním, hladil je, na ruku brával. Tu vrátila se do paláce princezna Zorka, jediná dcera králova a příští dědička trůnu. Poněvadž král už dlouho byl vdovec, dal svou dceru vychovat své sestře, manželce krále ve vzdálené zemi. Princezna Zorka byla ale špatně vychována. Postrádala dívčí jemnost a ušlechtilost. Opovrhovala pracemi, kterými se tehdá i nejvznešenější paní a dívky zaměstnávaly. Její nejmilejší zábavou byla divoká jízda, lov a zacházení se zbraní. Lhostejně vyslechla z úst otcových, jakým zlem byla stižena její rodná země, jaký dar přinesl kouzelník dobroděj, co všechno jeho hadi vykonali a jaký slib král učinil, aby hadi v jeho říši byli chráněni. A byl někdo potrestán upálením? Zeptala se posléze. Nikdo, dcero má, nikdo, odpověděl král. To nasvědčuje poslušnosti a dobrotě mých podaných. Ani jednou se nestalo, že by byl usmrcen bílý had s modrou hlavou. A kdyby byl hada přece jen někdo usmrtil a čin jeho se prozradil? Pak by se byl dostal provinilec na hranici, odpověděl král. Za jediného hada lidský život? To by byla ukrutnost, nespravedlnost, k oblakům volající, horlila princezna Zorka. Slíbil jsem kouzelníku dobroději a slibu svému byl bych dostál, řekl král důrazně. Přece bych nedopustil, aby na mojí říši přišla pohroma ještě horší. Princezna Zorka začala mluvit o jiném. Na zítří vedl jí král do zahrady, aby jí ukázal bílé hady s modrou hlavou.
1: Ach, šerední plazové!
0: Otřásla se princezna, jež nenáviděla hadů.
1: Měl bys je, otče, alespoň vyhostit ze zahrady.
0: Ne, ne, toho nikdy neučiním. Jsem vděčný hadům, že moji zemi zbavili zla. Hadi se ihned plazili ke králi, jenž si s nimi hrál. Jeden had se připlazil k princezně, ona jej však s hnusem odkopla. Král jí za to pokáral. Toho nečiň, dcero, jsou to naši dobrodinci. Zvedl odkopnutého hada a něžně jej hladil. Poté zavolal služebníky. Přišli a přinesli stříbrné misky s chutným mlékem a hadi hned okoušeli svého oblíbeného pokrmu. Princezna se škaredila. Avšak ani slovem už neprojevila, kterak jsou jí hadi odporní. Nechtěla pohněvat otce. Téhož dne však sestoupila sama do zahrady, opatřena pouze zlatým lukem a stříbrnými šípy. Bezcitná princezna sestřelovala z větví stromů ubohé ptáčky zpěváčky. Tu zahlédla v křoví bílého hada s modrou hlavou. Zamířila na něj.
1: Zadrž, princezno!
0: Zvolal starý služebník králův, jež náhodou stál za nedalekým keřem. Bylo však již pozdě. Šíp vyletěl a zaryl se do modré hlavy bílého hada. Hned bylo po něm.
1: Princezno, princezno, co jsi to učinila?
0: Naříkal stařec lomně rukama.
1: Za tvůj čin bude nyní trpět celá země. Nic se mi nestane.
0: Zasmála se princezna Zorka.
1: Kouzelník dobroděj nás jenom postrašil svou hrozbou. Uvidí, že se nikomu nic nestane.
0: Princezno, princezno, povinnost mi velí, abych pověděl králi, co si učinila.
1: A přece nemohu, nemohu. Ale já ti velím, abys mlčel.
0: Nařídila mu princezna.
1: Hada zakopáš do země, nikdo se nedozví, co jsem učinila, neboť ty budeš mlčet. Ach, princezno, princezno, proč jsi neuposlechla králova rozkazu?
0: Bědoval služebník.
1: Děsím se trestu, který stihne naší ubohou zem. Vyjde-li přece jenom najevo, že byl bílý had svévolně usmrcen a viník, že nebyl vydán. A přece zase nedostává se mi odvahy, abych tvůj čin prozradil, neboť je mi líto tvého mladého života, jemuž hrozí skončení na hranici.
2: Ale jdi, neboj se, nic se mi nestane.
0: Hada zakopej a mlč, štědře se ti odměním. Služebník tedy zakopal usmrceného hada hluboko do země. Když ale na zítří přišel král do zahrady, nesmírně užasl. Nezahlédl zde ani jediného hada. Nepřivábilo je ani mléko na stříbrných miskách. V tom rozevřela se země před králem. V jámě bylo vidět mrtvého hada, jenž měl hlavu proraženou. Král se zachvěl. Hned vytušil, že hada někdo zabil a potom jej zakopal. Nebude-li viník upálen na hranici, běda říši králově. Hned nařídil přísné vyšetřování, jež však nemělo výsledku. Viník zůstal neznámý. Ještě téhož dne přijel na zámek posel ze vzdáleného kraje, jenž ustrašen oznámil, že včera zachvátil hrozný požár současně několik měst a množství vesnic. Rozpoutaný živel ničí všechno, lidé jen stěží uprchli, nezachránili téměř ničeho ze svého majetku.
1: Ach, kouzelník dobroděj nás trestá, zabědoval král. Hned svolal své rádce. Ti prohlásili, že viníka nutno vypátrat a potrestat. Požárem dává kouzelník dobroděj zajisté výstrahu. V paláci byly nyní výslechy od rána do noci. Nikdo nebyl ušetřen. Viník však stále nebyl nalezen. Uplynulo několik dní a mysli všech se poněkud uklidnily, neboť v království nedošlo již ke většímu neštěstí. Tu zase přijel posel z jiného kraje. Prý se tam protrhla hráz obrovského jezera. Kraj zaplaven, všechno zničeno, mnoho lidí se utopilo. Kouzelník dobroděj se hněvá, naříkal král. Neměl by se však mstít na mých ubohých podaných. Vždyť nemůžeme potrestat viníka, dokud jej neznáme. A zase byl v zámku i v dalekém okolí kdekdo podroben přísnému výslechu. A zase marně. Starý služebník Radoš, jenž velice miloval královu dceru, nechtěl jí prozradit. A Zorka? Ta mlčela. Od strašlivé povodně uplynul měsíc. V království se nestalo nic. Všichni se těšili, že kouzelník dobroděj odpustil. Zorka se častěji vysmívala starému Radoši, jež se stále strachoval trestu kouzelníka dobroděje. Dokládá je, že rozhněvaný čaroděj nestrpí, aby se nedostálo slibu jemu danému. A zase přibyl do hradu posel. Tentokrát ale nepřinášel Jobovu zvěst. Vyřídil vzkaz sestry královi, aby k ní Zorka neprodleně přijela. Uchystala se tedy princezna a s četným průvodem vydala se na cestu. Když ale blížila se k hranicím říše, přepadl jí nevýslovný strach a tajemný hlas jí ponoukal. Vrať se, vrať se. Poslechla tedy a jela zpátky. Cestou zaslechla vzrušující zvěst. Ke králi přiletěl prý obrovský orel, jenž mu přinesl pergamen s písmem kouzelníka dobroděje. Mocný čaroděj oznamoval králi. Nebude-li ten, kdo zabil bílého hada, potrestán upálením. Než slunce třikrát zapadne, dotkne se ruka anděla smrti všech dětí v království. V celé zemi zaznívá pláč a nářek rodičů, kterým hrozí tak náhlá ztráta jejich miláčků. Král přidal rozhlásit svou úpinlivou prosbu, aby se viník sám přihlásil, aby nedopustil, by tolik nevinných trpělo za jeho zlý čin. Zorka nyní poznala, že starý Radoš právem se obával trestu dobrodějova. V jejím zatvrzelém srdci probudily se náhle lepší city. S větrem o závod jela k rodnému hradu. Konečně ocitla se v paláci a zastihla otce v slzách. Královský můj otče, nepláč, nepláč, zvolala rozechvělým hlasem. Rozhněvaný kouzelník bude usmířen. Král pokyvoval hlavou. Bude, bude. Avšak líto je mi nešťastného Radoše, nejvěrnějšího z mých služebníků. A když Zorka všechna udivena vyžádala si vysvětlení, vyprávěl jí otec toto. Když došlo prostřednictvím orla poselství dobrodějovo, když ani na prosbu královu viník se nepřihlásil, vrhl se starý Radoš k nohám královým a s pláčem se mu přiznal, že v záchvatu zlosti zabil bílého hada s modrou hlavou. Chtěje zachránit tisíce nevinných dětí, byl jsem nucen, ač s těžkým srdcem, odevzdat Radoše katovi. V tuto chvíli ubírá se za město k hranici, kde skončí svůj život. Ale otče, vzkřikla princezna. Dej i hned osedlati nejrychlejší koně. Na ně ať vsednou tvoji poslové, ať letí k popravišti. Radoš nesmí být upálen, neboť on nezabil bílého hada, ale já.
0: Král tomu nechtěl uvěřit. Žádal podrobnější vyprávění, ale Zorka vrtěla hlavou a řekla.
1: Teď ne, až později. Běží o život šlechetného Radoše. Otče můj, nemař ani chvilky, ať tvoji poslové nepřijdou pozdě.
0: Zanedlouho vyrazilo z paláce několik jezdců, kteří jako vichřice hnali se za město, přinášeje Radošovi osvobození. Byl již svrchovaný čas, neboť právě chystali se Katovi pomocníci zapálit hranici, na které byl Radoš uvázán. Rozkaz králův přinesl mu osvobození. Když o hodinu později uviděla Zorka Radoše v paláci, zajásala a objala věrného a oddaného služebníka. Radost starcova však změnila se v leknutí, když uslyšel, že se Zorka přiznala svému otci.
1: Ach, princezno, co si to jen učinila? Zabědoval. Jak já krále znám, obětuje tě, aby zachránil děti svých podaných. Jemu je spravedlnost nade vše. Proč jen si zabránila, abych já vytrpěl trest? Dobroděj byl by se tím usmířil a v zemi by bylo zase dobře. Jsem už starý muž, hrobu blízký.
2: Ne, ne, Radoši, ne, zvolala Zorka. Nevinný nesmí trpět za moji vinu. Ať můj otec rozhodne o mém osudu jakkoliv, všemu se podrobím.
0: Přišel k ním král, maje slzy v očích. Radoš vrhl se před ním na kolena a prosil jej, aby směl se obětovat za princeznu. Král však vrtěl hlavou. Spravedlnost nade vše, kdo se provinil, ať je potrestán. Hned dal svolat své rádce a oznámil jim, že jeho dcera svévolně zabila bílého hada a proto bude upálena na hranici. Rádcové velebili královu nestrannost. Přece však jej prosili, aby mladistvou dceru ušetřil, aby vyhověl prosbám Radoše, již stále prohlašoval, že půjde ochotně za princeznu na popraviště. Král byl však neoblomný. Zorka, třeba spobledlá, prohlásila, že trestu zasluhuje a že jej také vytrpí. Nesmírné vzrušení zavládlo v královském městě, když Kat vedl princeznu jako odsouzenou k popravišti. Král rozloučil se s dcerou, oba statečně přemáhali svou bolest. Zorka byla uvázána ke sloupu, kolem ní nakupeno dříví a již vyšlehly plameny.
2: S Bohem, otče, s Bohem, vykřikla Zorka.
0: Král omdlel. V zástupu rozlehl se pláč a nářek. V tom přihnal se nad popraviště černý mrak. Spustil se takový lijavec, že vzplanuvší hranice byla mžikem uhasena. Mrak se ztratil, slunce zazářilo. U hranice stál kouzelník Dobroděj. Stáhl pravici, král probral se z mrákot. K jeho sluchu doletěl zvučný hlas.
3: Sláva tobě, spravedlivý králi! Blaze říši, která má takového vladaře. Nežádám, aby byl viník potrestán, že zabil bílého hada. Žijte blaze.
0: Tak řekl a rozplynul se jako obláček. Šťastný král a neméně blažený Radoš odváděli zachráněnou princeznu do zámku, provázeni jásajícím lidem. Král ještě dlouho moudře panoval,
3: sdíleje vládu se Zorkou, již se již dávno zhostila všech svých nectností.
4: Digi básnička!
5: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
4: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme!
5: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
4: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
6: A jestli se vám básnička líbí,
4: běžte na www.figi.cz
6: a tam ji najdete.

Žďabilní věc. Rovnou hlásím, že jsem se nepovedlo. K tomu vám prozradím, že se jmenuji Pepi Bubu. Nemám trvalé bydliště a straším jenom někdy. Z toho vyplývá, že jsem strašidlo. Ale strašidlo, jak jsem už řekl na začátku, které se nepovedlo. Jak jistě všichni víte, strašidla vznikají z houknutí sovy Anduly. K tomu je potřeba splnit 7 podmínek. Za prvé, musí Andula počkat, až bude měsíc v úplňku. Za druhé, musí vyletět na nejčernější větev uschlé borovice. Když tam sedí, musí se k té větvi za třetí zlověstně přitisknout, pak musí za čtvrté hrozivě vykulit oči a za páté musí myslet na něco příšerného. A když má oči nejhrozněji vykulené a myslí na něco nejpříšernějšího, musí za šesté směrem k měsíci, za sedmé táhle houknout. Z takového houknutí se vytvoří strašidlo. Já jsem přišlo na svět začátkem září, ale celá věc byla žďabilní, protože sova Andula byla zrovna nastydlá. To bylo tak. Andula tehdy sice za prvé počkala na úplněk a za druhé vyletěla na nejčernější větev uschlé borovice, ba dokonce se k větvi za třetí zlověstně přitiskla, ale tím to skončilo. Jak už jsem říkalo, byla Andula té noci nastydlá, takže své rýmou zaslzené oči prostě nemohla za čtvrté hrozivě vykulit. Místo toho jenom tak ochable zamžourala a místo, aby myslela na něco příšerného, najednou si vzpomněla, že si zapomněla vzít užívání. Jak si na to vzpomněla, hned se na té větvi rozčileně zavrtěla a tak se místo za šesté směrem k měsíci v úplňku pootočila ke kopci.

0: Pověděla mu hrdě Andula přímo do tváře a potom, stejně hrdě, obrátila pohled směrem, kde jsem se momentálně vyskytovalo. Čímž mě spatřila a zůstala jako vycpaná.
1: No, nazdar,
0: zašeptala zdrceně. Nazdar, zajásalo jsem a z radosti jsem udělalo vzdušný kotrmelec. Laskavě tě žádám o jméno.
2: Zaburácel Havran Sejrec. Jestli je tohle strašidlo, tak já jsem skládací metr.
1: To je malér,
0: pronesla Andula zlomeným hlasem a zavřela oči, aby neviděla můj směšný tvar.
1: A to si ještě představ, Sejrče,
0: vzdychla si,
1: že to dnešní strašidlo se mělo jmenovat Habakuk žhnoucí oko.
0: Zakřičel Havran Sejrec.
2: Takovéhle pitvorné stvoření se může jmenovat maximálně Pepi Bubu.
0: Beru, vyhrklo jsem nadšeně. To je žďabilní.
1: Žďabilní,
0: opakovala po mně Andula.
1: Co to plácáš?
0: Chci říct, že jméno Pepi Bubu se mi hrozně líbí. Odpovědělo jsem a spokojeně jsem zašmejdilo ocáskem.
2: Dyť to povídám,
0: zachechtal se Havran Sejrec.
2: To není strašidlo, to je komická vložka. Koukni se mu na hlavu.
1: Nedám se urážet od kde jakého ptáka.
0: Naježila se sova Andula a přejela srdce kosým pohledem.
1: Je to prostě strašidlo a jako takové půjde do světa a bude strašit. Jdi do světa a straš.
0: Nařídila mi přísně a znova kýchla. Je to nutné, namítlo jsem plaše. Já se totiž k nějakému strašení necítím způsobilé a zakmitalo jsem svým šišatým zevnějškem.
1: Strašit musíš, Pepi Bubu,
0: přerušila mě rázně Andula.
1: Jinak bych z toho měla nahoře popotahování.
2: To bych nerado,
0: řeklo jsem hrozně procítěně a nasadilo jsem žďabilní výraz.
1: Co si to dovoluješ dělat obličeje na svou vlastní stvořitelku?
0: Houkla na mě Andula a do třetice kýchla.
1: Koukej zmizet.
0: A tak jsem koukalo zmizet, což mi nedalo žádnou práci, protože jsem nehmotné.

vám, nevím sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: Malý Jirka volá ze dvora.
1: Mamí, náš ládíček si hraje na kohouta.
2: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
1: Když on ládíček nekokrhá, ale jí žížaly.
3: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.
4: Hezky se uveleb, budu ti vyprávět pohádku o myšce hrabalce, žábě kůňkalce, veverce čiperce, zajíčkovi ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
5: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
6: Kuňk, boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
5: Já, myška hrabalka, a kdo jsi ty?
6: Kuňk, já jsem žába kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
5: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
4: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
5: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
7: Já, myška hrabalka.
6: Kuňk, já, žába, kuňkalka. A kdo jsi ty?
5: Já jsem veverka čiperka. Mohla bych bydlet s vámi?
6: To víš, že můžeš. Jen pojď dovnitř.
4: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začaly vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
6: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: A zevnitř se ozvalo.
5: Já, myška hrabalka.
6: Kuňk, já, žába kuňkalka.
5: Já, veverka čiperka, a kdo jsi ty?
6: Já jsem zajíček ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
5: Ale jistě, pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
4: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tu šel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ni zabouchal a zeptal se.
8: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: A co se ozvalo zevnitř?
5: Já, myška hrabalka.
6: Kuňk, já, žába, kuňkalka.
5: Já, veverka, čiperka.
6: Já, zajíček, ušáček, a kdo jsi ty?
8: Já jsem medvěd Bručoun a teď tady budu bydlet já.
4: Zabručel a začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá. Medvěd Bručoun se do ní nemohl vejít. A jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Myška Hrabalka, žába Kuňkalka, Veverka Čiperka i zajíček Ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd Bručoun zůstal u té rozbité boudy sám.

0: Kolegy, cvičení! A jdeme na to!
1: Ahoj děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
2: Já jsem kluk a budu,
1: tak ahoj. To jsem moc ráda.
2: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
1: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
2: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
1: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely, kdežto.
2: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
1: Všechno, co se dá vyhodit,
2: do vzduchu,
1: co se
2: myslím,
1: kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
2: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
1: Tak, na to
2: se leze,
1: na tom visí. Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
2: Švihadlo je prostná?
1: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
2: Jsou prostá?
1: Prostá jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše. Když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
2: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocáze.
1: Výborně.
2: A dám si to do podpaží.
1: Krásná pomůcka. Ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
2: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskouší.
1: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my moderní gymnastky jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary.
2: Aha.
1: A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
2: To je takový fígl,
1: to je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
2: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla a Málka a tancoval bych tak, na louce.
1: Ano, takže teď jsme Víla a Málka, doprava a doleva.
2: Nevím, jestli to je doprava, úplně pro kluky.
1: Já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
2: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
1: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
2: Počkej, to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
1: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj. Jo, teď to šlo.

0: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
1: Tady tak.
0: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
1: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
0: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
2: Tiki kalendář! Dnes je 2. srpna
3: a svátek slaví Gustav.
2: Ať žije Gustav, ať žije Gustav!
3: Tohle jméno vzniklo ve Švédsku.
2: Tady ho proslavili hlavně švédští panovníci, Gustavové.
3: Ale u nás Gustavu už moc není. Ale pokud znáte alespoň jednoho Gustíka, tak mu popřejte k svátku všechno nejlepší.
2: Třeba to bude podle jeho gusta. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Žabí panenka. Žili jednou muž a žena. Měli tři syny. Fernanda, Antonia a Miguela. Chlapce jako jedle. Ale jinak už neměli nic. Byli chudí. Tak chudí, že div neumřeli hladem. Jednoho dne řekl nejstarší syn otci. Otče, půjdu do světa. Třeba někde najdu štěstí a vydělám trochu peněz. Potom se vrátím a koupím ti aspoň políčko, abyste nemuseli s matkou tak nuzovat. Otec to Fernandovi rozmlouval. Matka měla strach, že se už nikdy nevrátí, ale nakonec ho přeci jen pustili. Na zítří přišel za otcem Antonio, prostřední syn, a řekl: Otče, dovolil si bratrovi, aby odešel do světa. Pust mě také. Jeden z nás bude mít určitě štěstí. Co tva odešel, řekl Miguel, nejmladší syn otci. Podívej se na mě, otče. Oba mé bratry si pustil z domova. Přece nechceš, abych já zůstal sedět doma. Půjdu také. Otec i matka mu to dlouho rozmlouvali, ale nakonec ho přece jen pustili. A tak i třetí syn odešel.
1: Zatím už přešel Fernando 7 údolí a 7 řek a pořád ještě nepotkal štěstí. Bylo k polednímu, slunce pálilo, Fernandovi bylo horko a nohy ho bolely. Lehl si do trávy nad řekou a naslouchal, jak mu nad hlavou ve větvích topolu šumí horký vítr. Najednou však zaslechl ještě něco. Jakoby ve větvích zpíval slabý a jemný dívčí hlásek. Hlásek byl silnější a silnější a zpíval tak krásně, že se Fernandovi svíralo srdce. Když hlas dospíval, Fernando povstal a zvolal: Nikdy jsem neslyšel tak krásný zpěv. Jestli jsi tak krásná, jako umíš zpívat, sestup z větví a vezmi si mě za muže. Ne, nepůjdu, odpověděl dívčí hlas. Já vím, že si mě nikdy za ženu nevezmeš. Fernando ji prosil a přemlouval, až ji nakonec přemluvil. Dobře, zašeptal dívčí hlas. Skočím dolů do trávy, ale stejně si myslím, že mě nebudeš chtít. Fernando nastavil náruč, aby ji chytil, ale do trávy skočila jen maličká zelená žabka. Díval se dál do větví a volal netrpělivě: Tak skoč, čekám na tebe. A z trávy se ozvalo: Už jsem tady. Copak mě nevidíš? To jsi ty, řekl Fernando zklamaně. Představoval jsem si tě trochu jinak. Ne, tebe nechci. Přece uznej sama. Co bych dělal se žábou? Obrátil se k ní zády a šel dál do světa.
0: Netrvalo dlouho a k topolu přišel Antonio. Ulehl do trávy, aby si odpočinul, a za malou chvíli uslyšel ve větvích topolu zpěv. Poslouchal jako očarován. Potom vstal, zdvihl hlavu k větvím a zvolal: Jestli jsi tak krásná, jako máš krásný hlas, sestup ke mně a vezmi si mě za muže. A rozprostřel do trávy kabát, aby mohla skočit. Na kabát skočila malá zelená žabička. Antonio se lekl, zamračil se a řekl: Podvedla si mě, proč si mi neřekla hned, že jsi jen obyčejná žába? Nejsem obyčejná žába, odpověděla žabička. Jsem žabí panenka. Antonio zavrtěl hlavou. Vůbec se mi nelíbíš. Co bych si počal s žábou, i když umí zpívat? Jen vylez zpátky na strom a zpívej si, jak dlouho budeš chtít.
1: Netrvalo dlouho a pod topolem se zastavil nejmladší Miguel. Lehl si do trávy, klobouk stáhl do čela, aby mu do očí nesvítilo polední slunce, a chystal se na chvíli si zdřímnout. Sotva zavřel oči, uslyšel, jak ve větvích zpívá dívčí hlas sladkou písničku. Posadil se a zvolal: moc tě prosím, pojď ke mně dolů a vezmi si mě za muže. Ne, odpověděl hlas, to neudělám. Už tudy šli dva mládenci a oba mě prosili, abych skočila dolů, ale pak se ke mně obrátili zády a nechtěli mě. Miguel však prosil a prosil, až žabku uprosil. Dobře, řekla váhavě, já tedy skočím. Polož do trávy kabát. A skočila.
0: Miguel se na ní úžasle podíval a zvolal: ale ty jsi přece obyčejná žába. Nejsem obyčejná žába, řekla zelená žabka. Jsem žabí panenka. Miguel si klekl do trávy, podíval se na ní zblízka a řekl: musím uznat, že opravdu vypadáš jako panenka, ale máš zelené vlasy. Vlastně jsi celá zelená, trochu jako panenka, trochu jako zelená žabka. Co teď uděláš? Zeptala se žabí panenka. Miguel si povzdechl. Slíbil jsem, že si tě vezmu. Tak co mi zbývá? Budeš mi aspoň zpívat. Strčil panenku do kapsy, šel do nejbližší vesnice a tam si vzal žabí panenku za ženu. Sotva bylo po svatbě, vydal se s panenkou v kapse na další cestu.
1: Přešel mnoho řek a údolí, lesů i hor, až došel do velkého města na břehu moře. Prohlížel si náměstí, ulice i zahrady, až v té poslední ulici našel dva domy a v nich své dva bratry. Oženili se s bohatými nevěstami a nad chudým bratrem ohrnovali nos. Víš co, řekli mu, když chceš, můžeš u nás zůstat a sloužit nám. Přespávat budeš ve stáji na slámě. Miguel poděkoval a řekl: dobrá, zůstanu u vás. Mám radost, že jste se tak dobře oženili. Ožeň se také, už klíbli se bratři. Stačí, když si najdeš bohatou nevěstu. To nejde, zavrtěl hlavou Miguel. Já jsem se už oženil. A vytáhl z kapsy žabí panenku. Bratři se rozesmáli, až jim tekly z očí slzy. Když se konečně přestali smát, Miguel se zeptal: a napsali jste už otci a matce, že jste se tak dobře oženili? Nenapsali, odpověděli bratři mrzutě. Neměli jsme napsaný čas. Tak jim ještě dnes napíšeme, zvolal Miguel, a tím uděláme radost.
0: Uběhlo několik týdnů a přišla odpověď. Otec s matkou napsali, jak je ta zpráva potěšila, a prosili nevěsty svých synů, aby jim poslali 3 vyšívané šátky. Miguel zesmutněl. Večer nemluvil, nejedl, seděl a díval se do země. Žabí panenka se zeptala: co pak tě trápí, stalo se ti něco? Miguel si povzdechl a pravil: otec s matkou chtějí, aby jim nevěsty poslali vyšívaný šátek z hedvábí. To je u nás takový zvyk, když se synové ožení. Škoda, že jim nemůžeš zaspívat, určitě by měli velikou radost. Třeba jim ještě někdy zaspívám, řekla žabí panenka, ale teď jim pošlu vyšívaný šátek. Ale kde ho chceš vzít? Zeptal se Miguel. Jenom si nedělej starosti. Vezmi mě k moři a hoď mě do vody. Uvidíš. A vrátíš se mi? Zeptal se Miguel. Bylo by mi bez tebe smutno. Žabí panenka se usmála. Vrátím, protože jsem s tebou šťastná.
1: Miguel vzal tedy žabí panenku do kapsy, šel k moři a hodil ji do vody. Netrvalo dlouho, žabí panenka se vynořila znovu nad hladinu a podala mu hedvábný šátek, průsvitný a lehonký jako z mořské pěny. A celý byl vyšívaný zlatem a stříbrem. Když ho uviděli manželky obou bratrů, zbledli závistí. Všichni poslali šátky rodičům a zanedlouho dostali odpověď. Otec a matka psali, že by rádi poznali nevěsty. A zvali je, aby k ním všichni přijeli. Oba starší synové se hned domluvili, že pojedou co nejdřív. Jen Miguel sklonil hlavu a nevěděl, co má dělat.
0: Večer nepromluvil slovo, nejedl, seděl a mlčel. Žabí panenka mu vyskočila z kapsy, usmála se a řekla: tuším, co tě trápí, ale přece mě nenecháš doma. To víš, že pojedeš také, proč bych tě měl nechávat doma? Večer před odjezdem řekla žabí panenka svému muži: odnes mě zase k moři, hoď mě do největší hlubiny a zítra ráno si pro mě přijď.
1: Miguel ji odnesl k moři. Šel pomalu a váhavě. Nechtěl se s žabí panenkou rozloučit. Na břehu ji ještě jednou poprosil, aby se určitě vrátila, a hodil ji do největší hlubiny. Potom se vrátil domů a bylo mu smutno. Na zítří, ještě před východem slunce, se rozběhl k moři. Už z dálky volal: žabí panenko, žabí panenko, kde jsi? Z malé zátočiny mezi skalami zaslechl zpěv, který tak dobře znal. Doběhl k zátoce a strnul. Před ním stála dívka krásná jako den. Zlaté vlasy jí splývaly až k pasu. Usmála se na něj a řekla vesele: co pak mě nepoznáváš? Já jsem přece žabí panenka, tvá žena. Miguel ji objal a nechtěl ji pustit. Žabí panenka řekla: musíme si pospíšit. Tvoji bratři už jistě odjeli. Tady za skálou čeká kočár s koňmi.
0: Miguel se obrátil, uviděl zlatý kočár a nemohl uvěřit, že je to všechno pravda. Nasedli do kočáru a rozjeli se k rodičům tří bratrů. To bylo překvapení. Ženy dvou starších bratrů nemohly závistí ani promluvit. Marně je Fernando s Antoniem utěšovali. Otec a matka byli šťastní. Největší radost však měli z žabí panenky a nechtěli se od ní odloučit ani na chvilku.

0: Pepíčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Dožínkový bál ještě nezačal a celá hospoda byla na prasknutí. Limonáda tekla proudem, malinová šťáva potokem a sodovky se vypil celý rybník ještě dřív, než to muzikanti zmáčkli. Cestou k hospodě Francínek myslel na to, že ten bál takhle nestihne, protože musel nejdřív na jetel. A hlavně myslel na to, kdy se asi objeví Evelínka. Přijít musí, protože jsem ji pozval, utěšoval se. Nezvu každého, ale koho pozvu, ten musí dát setsakramenský pozor, abych se neurazil. Kdyby totiž nepřišla, tak bych se urazil tak, jak bych jí to ani nepřál. V hospodě mu drželi místo kamarádi. A bylo to dobré místo, viděl rovnou ke dveřím, viděl každého, kdo vstupoval. Rozhlédl se po sále, ale Evelínka nikde. Dosedl a muzikanti to zmáčkli. Celá hospoda se vyrojila dokola. Jestli nepřijde, ať si nepřijde. Její chyba, povytahoval obočí Francínek. Nebudu s ní tancovat. Vyberu si místo ní panenku jako obrázek. A určitě nebude mít tak šikmé oči ani nožky plus či nadkotníky, jako ta namyšlená Evelínka. Jejich tu k nespočítání a plno jich ještě sedí. V tomhle měl Francínek pravdu. Na bále bylo panenek k nespočítání a ty, co seděli, čarovali na Francínka, ať se pro ně zvedne. Jenže on čekal na Evelínku. Hodiny běžely, hospoda hřímala a on čekal a hořknul z toho čekání, hořknul z toho hlídání dveří. Za celý večer mu oči zahrály jen na chvilku. To, když do sálu vstoupilo 12 dělostřelců. A pak mu zahrály ještě na jednu chvilinku. To, když do sálu vstoupil jeho kamarád pěšák, co s ním tenkrát na kocantě richtoval ty dělostřelce. Teď měl z brusu novou uniformu a dokonce i šarži. To se rozumí, že Francínka spatřil hned, jak překročil práh. Franci, ty starý kamaráde, ty stará vojno, tohle shledání musíme zapít, zvolal a šel rovnou pro limonádu. Francínkovi začal hlavu rozpalovat vzdor. Nepřišla Evelínka, přišel kamarád. Žádná škoda. Takových Evelínek, jako je Evelínka, najde na bále 3 mandele. Kamarád pěšák přinesl limonádu a Francínek si přiťuknul. Vojsko už dali zase dokupy, Francii. Měl bys jít taky na vojnu. Daj ti tam hrubou šarži a zbrusu novou uniformu. Takovou, jako mám já. Když ji vezmeš na sebe, bude tvou každá panenka, na kterou se podíváš. No a tohle Francínka chytilo. Mít tak za jednu namyšlenou Evelínku každou panenku, na kterou se podívá, to by se to chodilo na báli. A kdy takovou uniformu dostanu, zeptal se kamaráda pěšáka. No třeba hned, pojď se mnou a vrátíš se v ní sem. Ještě v ní protancuješ zbytek bálu. Za pár dní pak naše vojsko otáhne do jiného kraje. Tam budou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Nemluví o tom, že se dostaneš od paní mámy. Tu chvíli muzikanti vytroubili půlnoc. Vytroubili půlnoc a Evelínka nikde. Tak já jdu, zvedl se Francínek. Rád bych někam, kde jsou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Nemluví o tom, že se dostanu od paní mámy. Když se vrátili, bylo ještě hodný kus do svítání a hospoda byla v nejlepším. Francínek měl zbrusu novou uniformu a všem panenkám mohli vypadnout oči. Rovnou ode dveří si chtěl oskoušet, jestli bude jeho každá, na kterou se podívá. Rovnou ode dveří šel požádat o tanec nejhezčí černovlásku v sále. Byla jako proutek, nožky měla nedočkavé a ani trošku tlustší nadkotníky. Oči měla dokulatá a černé jako dva koflíčky pravé půlnoci. Vyskočila jako srnka a tančila s ním, dokud bubeník neodbouchal pauzu. Když pauza skončila, šel rovnou od stolu požádat o tanec nejhezčí světlovlásku v sále. Byla jako z pavučinky, byla v pase jako váška. Nožky měla nedočkavé a ani trošku tlustší nadkotníky. Oči měla dokulatá, neměla je šikmé, ale měly přesličkovou barvu jako oči Evelínky. Vyskočila jako srnka a tančila s ním,
dokud jí nepřišel požádat o tanec tělostřelec. Dovolíš, zeptal se ledabile Francínka a tomu se vzpěnila v žilách krev. Nedovolím, ocekl, protože ani za nic by mu nedal v půli kola tanečnici, která mu tolik připomínala Evelínku. Tak se stalo, že se začal s dělostřelcem brát. Kamarád pěšák mu přispěchal na pomoc, ale těch dalších 11 dělostřelců taky nezůstalo sedět u limonády. Nejdřív vyhodil jeho kamaráda oknem na dvůr a pak se pustili do Francínka. Když se ráno probudil, ležel na prkeném kavalci, neměl tkaničky a díval se malým zamřížovaným okénkem přes řeku do polí. Každá modřina ho bolela a ještě víc ho bolel pohled na ty pokosené a zorané lány. Evelínko, Evelínko, táhlo mu hlavu. Proč si herr Švec nepřišla na bál, když jsem ti to vzkázal? Kdybys tam bývala byla, nebyli by mě natloukli a nepřišel bych k zavření. Proč si herr Švec taková umíněná? Ale tvá chyba. Teď mám z brusu novou uniformu a v té je mou každá panenka, na kterou se podívám. Za pár dní otáhnu s naším vojskem do jiného kraje, kde jsou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Tohle si Francínek v duchu říkal, ale neřekl to nejdůležitější. Že panenka krásnější než sebe krásnější obrázek, není herr Švec dost krásná, když nemá trošku víc šikmé oči a když nemá trošku tlustší nožky nad kotníky. Že žádná sebe krásnější panenka nemůže Evelínku nahradit. Že Evelínku potřebuje. Neříkal to hlavně také proto, že nevěděl, co postihlo Ondrouška a že to s tím vzkazem dopadlo docela jinak. Vlastně vůbec nijak. Jak se tak ale díval ven, srdce mu najednou povyskočilo. Kdo to kráčel s uzlíkem buchet, kdo to byl skorem už pod jeho okénkem, že by to byla Ondrouškova maminka, ovšem, že to byla ona. Kam tak, paní Matinko, křikl na ní div, že ten uzlíček leknutím nevysypala. Pak však poznala, kdo to na ní volá a odpověděla. Za Ondrouškem, Francí, přece. Vždyť je pořád ještě v nemocnici. Jak to řekla, hned to začalo Francínkovi vrtat hlavou. Vrtalo mu to hlavou celé odpoledne. A nakonec mu začalo svítat, proč nepřišla Evelínka na bál. Že Ondrouška odvezli a on nejspíš nic nevyřídil. Že nic ani vyřídit nemohl. Že se to prostě s tím jeho vzkazem všecko nejspíš docela vyjinačilo.

0: vypatlaném jedlíkovi. Mlaskala Láďa nad švestkovými knedlíky.
1: To je dobrota,
0: pochvaloval si. Láďa byl totiž velký jedlík. Sotva dojedl, už měl zase hlad. Spíš se před ním třásla a lednička byla téměř zbytečná. Stejně se v ní žádné jídlo dlouho neohřálo. Tedy neochladilo. Že tak hodně jedl, rodiče netrápilo. Vždyť každý rád řekne, ten náš chlapec ale pěkně papá. Jde jen o to, jak papá. No jenom se na něj podívejte. Dojedl švestkové knedlíky. To by bylo v pořádku.
2: Vylízel talíř. Z obou stran.
0: Ve vlasech má tvaroh. Z nosu kape máslo. Tričko má na zádech polité mlékem. A proč je, pro pána krále Láďo, jedna pecka na stole, druhá pod stolem, třetí v rukávu a čtvrtá ve váze s tulipány?
3: Kdy se ten náš kluk naučí jíst způsobně?
0: Vzdychla maminka a láskyplně smetla Láďovi z ramene ovadlý list hlávkového salátu, kterým završil polední hodování. Takhle to šlo den co den.
3: Dej ta kolena ze stolu. Nemlaskej. Nesrkej. Nůž do pusy nepatří. Utři si ty fousy. Proč tak hltáš? Koukni na ten svinčík.
0: Tyto rodičovské postřehy však nemohly jedlíka vyvést z rovnováhy. To odpoledne se Láďa chystal s kamarády na hřiště. Budeme hrát na schovávanou. Už se nemohl dočkat, protože schovka, jak každý ví, je bezva zábava. Rychle zhltnu oběd a vyrazím, naplánoval si. Každému z nás už někdy při obědě přistála na šatech nechtěná kapička omáčky nebo zapomněl na fousky od jogurtového koktejlu. Když člověk pospíchá, může se to stát. Jenže co teprve, když pospíchá Láďa. Když pospíchá Láďa, tak se dějí věci. K obědu měl rajskou omáčku s knedlíkem. Jeho zamilované jídlo. Mlaskal, až hrnečky v policích nadskakovaly. Knedlíky hltal celé. Omáčka stříkala na všechny strany. Měl ji ve vlasech, na tričku, na kalhotách i na ponožkách. Nic si z toho však nedělal. Jakmile dojedl, odstrčil talíř a už upaloval na hřiště. Vyběhl z domu. Jako vždy přebrnkal prsty plot zahrady, obtočil se kolem značky zákazu vjezdu, přeskočil kanál a pak se to stalo. Ládi se náhle zmocnil vtíravý pocit, že je středem pozornosti. Odlepil pohled od obrubníku a s překvapením zjistil, že život v jejich ulici se zastavil. Všichni stáli a ohromeně si ho prohlíželi. Jen malý chlapeček naléhavě volal: "Červený panáček, musíme stát!" A strhával maminku, nehybně stojící uprostřed přechodu pro chodce, zpět na chodník.
2: Čemu se tak diví?
0: Pomyslel si Láďa. A přesvědčen, že věnoval nastalé situaci dostatečnou pozornost, pokračoval dál známou cestou k hřišti.
3: Je, co se ti stalo?
0: Přivítal ho Patrik.
2: Proč jsi červený? Slézal Lukáš zrovna ze stromu.
4: A kde jsi byl tak dlouho?
0: Vyšetřovala Lucka.
2: Musel jsem se ještě na ob...
0: Láďa nedokončil odpověď na poslední otázku, protože si uvědomil, že je opravdu červený.
2: to mám červené i vlasy.
0: Vyděšeně si prohrábl k štici červenýma rukama.
3: No, jestli ti nehoří hlava, tak jo.
0: Uchychtl se Patrik. Skutečně. Nejen vlasy, ale i obličej, tělo, šaty a boty byly červené. Láďa si naslinil hřbet paže a prstem se pokusil odstranit červené zbarvení. Marně.
2: Co mám dělat?
0: Pokrčil bezradně rameny.
4: Hlavně nezdržuj, nařídila rozhodně Lucka. Už jsme na tebe čekali dost dlouho. Hrajem!
0: A tak hráli. První pikal Lukáš.
3: 10, 20, řetkvička za stromem,
0: objevil Láďu okamžitě. Když pikala Lucka, našla Láďu zase jako prvního.
4: Červená karkulka pod lavičkou.
0: Patrik se chechtal tak, že ze sebe málem ani nevypravil posměšné
3: 10, 20, kečup na klouzačce.
2: Piky, piky na hlavu, já už s vámi nehraju.
0: Ukončil Láďa hru sklesle. To, že se mu kamarádi posmívají, ho tolik netrápilo. Věděl, že to nemyslí zle, jenže schovka ho baví proto, že se děsně rád schovává.
3: Ale co pak to takhle jde? Jak se může dobře schovat, když září jako semafor?
0: Šoural se pomalu domů, úžaslých pohledů kolem jdoucích si nevšímal. Doma zalezl do pokoje a truchlil. Truchlil, až ze samého truchlení usnul.
2: Ládíčku, večeře!
0: Maminčino zvolání ho vytrhlo ze spánku hlubokého, jako by trval 100 let. Vymrštil se z postele s myšlenkou, co ho tak zmohlo. V zápětí si to uvědomil a bleskově přejel celé tělo zkoumavým pohledem.
2: Hurá!
0: Byl zase starý známý nečervený Láďa.
2: Uf.
0: Tak pojď už, ty 7 spáčí, večeře je na stole. Dáš si míchaná vajíčka.
2: Vajíčka. Žlutá vajíčka.
0: Láďa si opatrně sedl. Přisunul si židli, uchopil příbor a pomalu, způsobně a bez povídání snědl celou večeři. Maminka ho úžasle sledovala s otevřenými ústy. Když si Láďa otřel naprosto čistá ústa připraveným ubrouskem, hlesla.
2: Ten náš chlapec ale pěkně papá.
0: A po tváři jí stekla slza.
1: Kam to vezete?
5: Dobře se vám nahrát.

0: rybky.
1: Kam šel Jirka, ptá se otec.
2: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
3: Ale to je hodně nebezpečné.
0: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.

Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a o

hodin mě trása ještě víc, až z toho v noci vyju na měsíc. Laguna je luna horou, kliute najed jako střela v únoru. A Deus má prostě styl. Tak to jsou mi kostry, tým pro hodně ostrý, divnej. Ale to si snad i ty pojď sama a je to ušitý.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo.
2: Výborně,
0: Pigy. Budeme cvičit.
2: Já ti za tomu chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
0: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl. Já mám, výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigy, zjistil jsi něco o tomto?
0: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
0: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
0: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
0: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
0: A děti odpověděli, zdar, zdar, zdar a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
0: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
2: Pigy, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigy mi napovídá, budeme skákat snožmo.
0: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé

0: ruce.
1: A péru jako péra.
0: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně, jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama, nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
1: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
0: Piky, to musí být švih.
1: Dobrá.
0: To musí být švih. Švih.
1: Padlem si máme švih. Předu, už ha. Máme předu.
0: A teď udělej hop přes to švihadlo.
1: Na to, co leží na zemi.
0: Jo. A máš ho zpátky. Kde?
1: Za zády.
0: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
1: Hop.
0: No a teď...
1: To je jako s tím míčkem, veď taky jsme skákali dopředu.
0: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty jsi sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
1: Poskakujeme
0: a perujem, perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop,
1: hop.
0: Povedlo se.
1: Ano.
0: Já už jsem léta tady neskákala přes švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla. Už jsem zase před ním a, teda, promiňte, za ním. Držíme švihadlo. Piggy, ještě jednou pérujeme v kolenou. Děti, pérujte v kolenou. Ela. Hopla.
1: No a co? Teď já ne.
0: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik. Děti, připravte se. Držíme stažené půlky u sebe. Pérujeme v kolenou. Piggy, soustřed se na výkon. Švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
1: Hopsa, hopsa.
0: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
1: Zdar, zdar, zdar.
0: Ale ne, dvojšvih.
1: Aha, dvojšvih.
0: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, jak my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
1: To znamená, dám si ho na půlku.
0: Ano, slož si švihadlo na půl.
1: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
0: Zdvihneš ho nahoru.
1: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
0: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
1: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
0: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu, trháte jablíčka a pustíte do. Já musím Piggy ho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
1: Hanko,
0: já...
1: Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
0: No.
1: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
0: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
1: Zdar, zdar, zdar, zdar, zdar. Ahoj!
2: Jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
3: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
2: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
3: Půjdeme po té mokré cestičce, a ona už nás dovede.
2: V lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
3: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
2: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
3: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle,
2: řekl Rumcajs.
3: Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
2: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra. A po červeném koberci tišek po otevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku manže. Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Runcaj zpovídá za dveřmi tiše Cipískovi.
3: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
1: Tak já mu ten klobouček dám,
2: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Runcajsovi si na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
3: Vždyť je těch vojáků jen 26.
2: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
4: 27.
2: A zas počítal Runcajs.
3: 26.
2: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Runcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Řáholci.

0: Tiki kalendář. Dnes je 2. srpna
1: a svátek slaví Gustav.
0: Ať žije Gustav, ať žije Gustav.
1: Tohle jméno vzniklo ve Švédsku.
0: Tady ho proslavili hlavně švédští panovníci Gustavové.
1: Ale u nás Gustavu už moc není. Ale pokud znáte alespoň jednoho Gustíka, tak mu popřejte k svátku všechno nejlepší.
0: Třeba to bude podle jeho gusta.
2: O čertovi drchničkovi.

Hrom a peklo do kredence, zahromoval čert drchnička. Praštil se šitím a šel raději vybírat do kurníku rohatým slepicím čertí vejce. Pošťák, čert třesolír, s netopířími křídly právě doletěl z ranní poštou k satanáši Chvostanovi. Pekelné stroje rachotily pára syčela, čírťata přikládala polena a taky se učila u mistrů čertů pekelnictví. Čert drchnička chodíval v mládí za pekelnou školu. Z lenosti se čertímu řemeslu nevyučil, až ho zahálka Marbulína dostala do své moci. Tak se z něho stal časem líný, ospalý šlak čert pro všechno. Musel zašívat potrhané kožichy, spravovat kopita, látat čertí podšívky a staral se i o rohaté slípky. Šlach čerte, udělej tohle a tamhle to, nelez do pasti, trulante, táhni k rohatým slepicím. A Marbulína se mu jen vysmívala. V pekelné sloji se rozeřvala siréna. Čerti vyskákali z barabizem, pytlů, brlohů, chatrčí, křestili řetězy a pastmi na lidičky. Bleblemele, budeme debatovat, bleblemele. Satanáš vypnul kopitem sirénu. Čerti se mu plazili pod žíhanou pláštěnkou. Nejmocnější pekelníče Chvostane, jsme tu jen a jen k tvým službám, bleblemele, bleblemele. Drazí čerti, drahé čertice, píše nám dědeček Mikuláš, bude potřebovat zase naši pomoc. Předvečer svého svátku vyjede s plnými saněmi hraček, dárků a bude je nadílet hodným dětem. Ale potřebuje také čerty, kteří by vyprášili kaťata neposedům, chytačům lelků a líným ospalcům. A kluky, aby drobátko přiučili čertovskému řemeslu. Kdo z čertů se přihlásí dobrovolně, toho pak nebudeme nutit. Čert drchnička kulil dobromyslně oči a drmolil. Moje chvíle přišla. V pekle mě už nečeká radost ani postup. Konečně té zahálce Marbulíně uteču. Na zemi to přece musí být lepší. Vždyť jsou tam lidi. Drápy i ocas se mu třásly strachy. Kopyto drnčelo, ale chlupatou ruku přece jen zvedl. Bleblemele, já, satanáši, drchnička, safra. No a další? Nikdo se už nepřihlásil. Tak tedy z čertí menažerie za účelem vánoční nadílky poletí s Mikulášem dobrovolníci. Utrhni ucho, vlkouš a drchnička. Ostatní čerti a čertice zpět ke strojům a kotlům. Rozchod. Vytři ke mně. Čertímu trojlístku se ježili ocasy zvědavosti a strachy. Vyčistíte si zuby, vyleštíte kopítka, vidle, vykartáčujete kožichy, aby se vás děti nepoděsili a měli vás rády. Opakujte to po mně, drchnička, dvakrát. Když čerti jakž takž vydrmolili úkoly, satanáš pokračoval. Ocasy přistřihnout, rohy a řetězy namazat čertím lůjem a železa pořádně zakovat. Z březových větviček nadělejte proutěný koš metliček a košťat. Dejte se do práce. Nezapomeňte pro mě přivést taky dárveček. Ano, no přece dušičky, co už dozerály do pekelných kotlů. Rozumí se, aby to Mikuláš neviděl. Pak hned napsal satanáš Chvostan Mikulášovi, že vyhoví jeho prozbě a čertí brigádu mu zapůjčí. Mikuláše budou očekávat u pekelné brány. Má úcta vždy k službám satanáš Chvostan naschledanou. Pošťák netopír třesolír, dopis sklofnul do zobáku, až ten dopede odletět Mikulášovi.

Mikuláš už se připravoval. Vyspravil si stařičké potrhané roucho. Berlu si vypůjčil od pastýře měsíce a přetřel drobátko žlutou barvou, taky se opravdově blejskala jako zlatá, a scháněl dobré vysoké boty. Jeho válenky byly děravé a na nové neměl, není divu, když nakoupil dětem tolik hraček a dárků. No což, silné ušterikované fusaklíky od hvězdy večernice to spraví. Konečně se Mikulášovi sáně plné tajemných dárků, hraček a dobrot rozjeli k zemi. U pekelné brány nabral Mikuláš vyfintěné čerty s vidlemi, koštaty a řetězy. Čertiska v jednom kuse bleble mleli. Mikuláše poučil: chlapci, schovejte si strašení až na nadílkové vystoupení. Krasavice zima v bílém kožichu z hranostaje uvítala Mikuláše s celou družinou. Sněhule sypaly mražené perly a safíry, skřítkové zvonily rolničkami, hvězdy na nebi jim mávaly a padaly dolů. Vánoční pohádka začínala. Mikuláš otevřel diář. Tak, pekelná chaso, budeme nadělovat. Všechno je tu o dětech napsáno, hodných i zlobivých. Šú, šá, šú, á, sněhule vynášely za okna ořechy, fíky, jablka, mandarinky, banány, kokosy. Čerti v pytlích nosili hračky, čokolády, cukrlata. Mikuláš zaklepal na diář. Teď pozůrek, tady dejte jenom pytel s cibulí a česnekem a tam zase s uhlím a bramborami. A k tomu pořádnou metlu. Ble, ble, melele, kleknout, kluku, a pros za odpuštění. Metličky a řetězy tancovali čertí tanec. Řinčení řetězů a bleble melele se ozývali hlavně o tamtu, kde kluci a děvčata chytali ve škole lelky. Pak nosili v žákajdě domů jen pětky bachratky. Tak tady se drchnička opravdu rozlobil jako čert. Hrom a peklo do kredence. Přestaňte se flákat, nebo z vás budou hloupí darmošlapové. Zahálka marmulina vás dostane na vidle a jednoho dne se stanete opravdovými šlakčerty. Ani v pekle vás nebudou chtít. Po nadílce se čert drchnička rozhodl, že se přece jen vrátí zpět do pekelné slůje. Aby zahálce marbulíně konečně vyprášil čertovský kožich, tak bude učit čírťata, mrňata poctivým čertovinám a lenost vyžene z pekla jako kazičerta. Jak už to pohádka chodí, do půlnoci museli všichni zmizet. Mikuláš vyhodil čerty u brány pekelné a pokračoval se sněhulemi v cestě na měsíc. Nemohl se dočkat, až si natřese polštář, zuje válenky a uvelebí své staleté kosti v prachových peřinách. Ach, ty Vánoce. No, no, kde pak mám diář? Tak už aby tu zase byli.

0: Lidi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Samantha?

plantaci s něsuplným křichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: Kristýnko, je čas k obědu, kde pak jsi? No tak, Kristýnko, teď si nehrajeme na schovávanou, vylez. V kolně není, u kůzlat taky ne. Mourinko, Punťo, neviděli jste to dítě? Mámko, te, vrátka do zahrady otevřená. A zadní do lesa taky. Že ta holka zase utekla.
1: Babička se mohla pominout. Jen jí chvilku spustí z očí a je pryč. Utíká do světa. Nejblíž z babičiny chalupy je do světa přes les.
2: La, la, la, la, la. Je maliny, borůvky, natrhám si do dlaně. A ty krásné houby, jako červené deštničky, s bílými puntíky. Až se vrátím ze světa, vezmu je babičce. Bude mít radost.
1: Proč Kristýnka utíká? Je zvědavá. A to je dobře. Ničeho se nebojí. Jenomže to je špatně. Ještě neví, co všechno se jí cestou do světa může stát. Za to to ví babička.
0: Co když někam spadne? Nebo si zobne jedovaté bobule? Co když si spete rulík zlomocný s borůvkou? Mně se něco stane. A houby taky skoro nezná. Jestli ochutná muchomurku, nebo šlápne na zmii, nebo uteče na silnici a zajede jí auto nešťastné dítě.
1: Usoužená babička měla strach až na půdu a viděla všechno černě. Ale nezůstala jen u toho.
0: Punťo, jdeme. Hledej. Kristýnko! Kristýnko! Tady jsi. Co to máš? Zahodíš to?
2: Babi, takhle krásnou houbičku je pro tebe.
0: Pěkně děkuju. Ani pro mě, ani pro tebe.
2: A proč ne?
0: To je muchomůrka červená, pěkná jedovatka.
2: Jo?
0: Nic si v lese nejedla.
2: Jenom maliny, ale ty znám. Borůvky, koukej, co jich tu je.
0: Tak to jsou opravdu borůvky. Nic jiného?
2: Ne.
0: Tak pojď domů.
2: Ale babičko...
0: Žádné odmlouvání. Abys věděla, já se zlobím.
1: K obědu měli báječné jahodové knedlíky a babičino nasupené mlčení. Kristýnka se tvářila dotčeně a zalezla s kočkou Mourinkou na své oblíbené trucovací místečko.
2: Něco ti řeknu, Mourinko. Babička mě nikam nepustí. Nic mi nepřeje. To je toho, že jsem šla do světa. Naši jsou tam taky. O, ani jsem se nestratila. Hned mě našla.
1: Babičku, když jí měla doma, brzy přešel strach a zlost. Poslouchá Kristýnčiny stížnosti kočce a přemítá, jak jen malé cestovatelce rozmluvit utíkací spády. Svět, do něhož se tak dychtivě hrne, může být pro ně nebezpečný. I když je to les, který chundelatými tlapami borovic a smrků sahá málem do zahrady.
0: Kdyby tady byla holčička, která by chtěla slyšet pohádku...
2: Pohádku, jo?
0: Tak by tu byla babička, která pohádku zná.
2: Ta holčička je tady, babi.
0: Ano. Tak bylo jedno malé mourovaté koťátko. Narodilo se ve stavení na kraji velikého lesa a dostalo jméno Mourinka.
2: Jako naše kočka. Jmenovalo se jako ty, Mourinko.
0: A to koťátko bylo velice zvídavé a hravé. Je, kdo udělal černé ťápoty na koberci? Kdo pak vlezl do uhlí?
3: Když z uhláku na mě svítilo žluté kocouří oko.
0: Jaké pak oko? Knoflík, který si tam zašantročila, Mourinko. No, aspoň vím, kde je. A kdo roztrhal noviny?
3: Chtěla jsem vědět, co je na nich tak zajímavého, když do nich pořád koukáte. Ale nic jsem nenašla.
0: Už. Na židli je med. Jak se tam dostal?
3: V hrnci to tak sladce vonělo.
0: Ty nezbednice mourovatá, že na tebe vezmu smeták? Mourinka nečekala, hop a skok, vzala to oknem do zahrady.
3: to zrovna. Budu čekat, až mě vymetou. Půjdu sama a hned. Když si neváží kotěte v domě. Miau! Vůbec nic nesmím. Každý mi radí. Miau, co mám a co ne. Tůze mi to vadí. Vůbec nic nesmím. Hnedle se zlobí. Miau, přitom musím říct, kotě domov zdobí. Miau!
0: Hop a skok. A Mourinka zmizela v lese.
2: Jako já?
0: A nebylo to poprvé. Proto, ať se jí to líbilo nebo ne, nosila kolem krku uvázanou velikánskou bílou mašli. Nejradši si hrála ve vysoké trávě. Hledej pak neposedné kotě, ne větší než mourovaté klubíčko. Stačilo se porozhlédnout, kde se mezi květinami třepotá ohromnatánský bílý motýl.
2: A byla tam Mourinka. Dali jí mašli, aby ji našli.
0: Teď ale hopsala tak daleko, že z chalupy by nedohlédli ani cípek její krásné pentle. A Mourince se ztratil plot zahrady i celá chalupa.
3: Co to tu voní? A lítá, a utíká, a šumí, a šplouchá. Mokří. Málem se mě to nechalo. To se dělá vodo. Nejsem ryba. Jsem koťa. A stejně je to v lese lepší než doma. Doma nic nesmím. Uhlí černí, med medí. Klubičko se zacuchá, knoflíky zakutálejí a když skočím na stůl pozdravit dědečka a polije se kafem, je to taky na mě. Ne, ne, nevrátím se. Na krku mašli, aby mě našli. Stejně jim uteču, tam, kde všechno smím. Mňau, všichni to slyšte, za uši pište. Domů se nevrátím, to dobře vím. Mňau, au, jau, co mě to píchlo do čumáčku a do tlapek? Jau, jau, jau, jau, jau, pustíš mě? Nepr se se mnou, nebo.
0: Mourinka se zapletla do tnitého maliní a vylezla celá zdrápaná. Dokonce v něm uvízl i cípek její mašle.
3: Takhle škrábat. A to se říká škrábe jako kočka.
0: Brzo však malé neposluše otrnulo. Hrála si se slunečními zrcátky v trávě, číhala, kde se co šustne a pokoušela se to lapit. Až z toho všeho usnula. Ve snu ji nenapadlo, že v chalupě je boží dopuštění.
4: Kde je Mourinka? Žena mu utekla do lesa. Já se zblázním, co když někam spadne. Nebo ji něco uloví.
2: Babičko, a takhle se zbála o mě.
0: Ani mi to nepřipomínej. A ty by ses nebála, kdybych se ti ztratila? Tak vidíš. Padl soumrak, ztratili se stíny a v lese se udělala tma tmoucí.
3: Kde to jsem? Mám hlad a je mi zima. Kde je moje mlíčko? Babičko, dědečku. Co to na mě letí? Pomoc!
0: V poslední chvíli se koťátko vzchopilo a vtisklo se do prohlubně mezi kořeny pařezu, jak jen mohlo nejhlouběji. Kolem prošuměla obrovská křídla. Zasvítily žhavé oči, větší než největší knoflíky, které kdy vidělo. Vír, noční dravec, se vydal na lov. To už babička s dědou s baterkami prohledávali les.
4: Podívej, na maliní je cárek Mourinčiny mašle. pošle. Jdeme dobře.
5: Mourinko, kde jsi?
4: Mourinko.
5: Mourinko.
4: Dědo, dědo, posvič sem pod pařez. Nezabílala se tam pentle?
3: Dědečku, babičko, chtělo mě to sníst. Chci domů. Já už budu hodná.
0: A tak to všecko dobře dopadlo. Ale nemuselo.
3: Dali mi mašly, aby mě našli. Domů mě odnesou, to dobře vím. Mňau.
6: Všichni to slyšte, za uši pište. Neuteču vám tam, kde všecko smím.
1: Věřte nebo ne, když tu písničku zpívala kočce Mourince a hladila jí po hřbetě, jakoby se zkušená a světa znalá Číča pousmála pod vousy.
3: Babičko, uvážeš mi mašly? Že nezlobím jako to koťátko z pohádky?
0: No, někdy ne.
1: Ne, že by babiččiny starosti s Kristínkou končily, ale do světa jí sama přece jen neutíkala. Chodili tam spolu. Babička vnučce vypravovala, co kde roste, leze, běhá, poletuje a co od čeho může čekat. Aby, až přijde čas, kdy se vydá pěšinkami sama, věděla, že ne všechno neznámé a krásné na pohled je bezpečné a

0: Gigi básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: léčení mlaskalky a srkavky. Mlask. Srk. Žblunk. Krištof Novák právě dopil hrnek mléka. Jeho maminka zatím ve vedlejším pokoji leštila sváteční sadu příborů a ani nemusela nakouknout do kuchyně, aby věděla, že Krištof dojedl. Všechno tam totiž stichlo. Paní Novákové bylo hanba, že Krištof neumí normálně jíst. Pořád mu domlouvala a domlouvala, ale její slova zatím neměla žádný účinek. Krištof byl sympatický 10letý kluk. Měl husté, nazrzlé vlasy a miloval sport, nejvíc fotbal. Ze školy nosil jedničky. Ve svém pokoji si dovedl jakž takž udržovat pořádek, ovšem u jídla se chovat neuměl. Dá se dokonce říct, že Krištof se u stolu choval jako čuně. Mlaskal, srkal a hltal jako hladové zvíře. Novákovi si postupně na jeho způsoby zvykli. Krištof směl samozřejmě jíst jen v kuchyni, ale maminka trnula hrůzou při pomyšlení, že ho jednoho dne třeba pozve některý kamarád domů na večeři. Když šel v neděli odpoledne někam na návštěvu, nikdy neskazil legraci a vymýšlel si báječné hry. Dětem proto vůbec nevadilo, že mlaská, srká a hltá jako hladové zvíře. Paní Nováková ovšem měla strach, že by mohl třeba odjet s rodiči nějakého spolužáka k babičce nebo na chatu. To by byla, panečku, ostuda, až by se Krištof zakousl do krajíce chleba. Při jídle zásadně nezavíral pusu a tak se každý mohl přesvědčit, jak se mu tam potrava přemílá a převaluje. Mlaskal tak vydatně, jako by nablízku kdosi plácal rukou do bláta. Srkal jako prasátko a polikal tak hltavě, že to bylo slyšet přes celou kuchyň. Napichoval si velké kusy masa. Vždycky si nabral vrchovatou lžíci hrášku nebo mrkve a pak si ji zasunul skoro až do krku. Pomáhal si při jídle prstem. Příbor držel v zaťaté pěsti a škrábal vidličkou po talíři. Krajíc chleba si obyčejně místo na talířku mazal na dlani, až ho celý rozdrobil a rozpatlal. Brambory s omáčkou si vždycky na talíř rozmačkal a míchal tím, dokud nevznikla kašovitá hmota, připomínající spíš žrádlo pro psa. Do polévky si div nenamáčel bradu a srkal ji rovnou z misky, takže vlastně ani nepotřebovala lžíci. Stále rozhazoval rukama a metal kusy jídla po celé kuchyni jako kameny z praku. Tak by se dalo ve výčtu jeho zlozvyků pokračovat do nekonečna, ale já myslím, že to úplně stačí, abyste si mohli udělat představu o tom, že sedět při jídle vedle Krištofa bylo stejné jako sedět vedle hladového vlka. Není nutno dodávat, že ani pohled na něj nikomu chuti nepřidával. Paní Nováková leštila sváteční příbory, říkala si, že Krištof jí jako čuně a byla z toho smutná. Měli by postavit nějakou školu, kam by se děti chodili učit společenskému chování, uvažovala, a docházka by byla pro všechny povinná. V tom zazvonil telefon. Byla to paní Tomková.
1: Příští sobotu chceme pozvat pár Jardových kamarádů na večeři. Přijede k nám bratr Karel. Víte, on se vrátil z Afriky. Lovil tam lvy a tygry. A tak jsem si myslela, že to bude děti jistě zajímat. Kromě Krištofa by měl přijít ještě Hubert Preclík a Láďa Šedivý. A mimo to asi 12 dospělých.
0: Maminka poděkovala za pozvání a ujistila paní Tomkovou, že Krištof bude radostí bez sebe. Pak si šla do kuchyně uvařit velký hrnek černé kávy. Ruce se jí třásly rozčílením. 12 dospělých a slavný cestovatel, ti všichni mají sedět u jednoho stolu s Krištofem, hrůza pomyslet.
2: Co budeme dělat? Co si počneme?
0: Zaúpěla na hlas. Musí si s Krištofem vážně promluvit a konečně ho už naučit, jak se má chovat u stolu. Snad bude poslušný a udělá všechno, jak mu maminka řekne, aby se aspoň jednou dokázal najíst trochu přijatelně. A pak ať si klidně mlaská, srká, chroustá, kucká, bublá, hltá až bluňká. Paní Nováková se zachvěla. Vzala telefon a zavolala své známé, paní Tušlové.
2: Nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Náš Krištof se vůbec neumí chovat u jídla. Co s ním mám dělat?
3: To vám, paní Nováková, nepovím. My jsme nikdy Petra, Pavlu ani Prokopa neomezovali. Vždycky si dělali, co chtěli a, abych pravdu řekla, už několik let jsem je u stolu jíst neviděla.
2: A kde tedy jedí?
0: Podívala se paní Nováková.
3: Však oni si vždycky někde něco popadnou. Prokop se například momentálně nejradši živí houskami s pomazánkovým máslem a chodí na ně v noci. Přes den by to prý byla zbytečná ztráta času. Pavla zas nejí nic jiného než piškoty a banány. Chodí si je kupovat sama. Na to, že je jí teprve 7 let, je úžasně šikovná, nezdá se vám?
2: Pro boha, jak může být to dítě živo jen o piškotech a banánech?
0: Neudržela se paní Nováková.
2: A co Petr?
3: Petr, počkejte, já si vzpomenu.
0: Zamyslela se paní Tušlová.
3: Něco určitě jí, ano, už vím. Petr sní, co mu přijde pod ruku. S tím máme nejmíň problémů. Ať mu dám cokoliv, sušenky, bombony, karamely, koláče, zmrzlinu. Nemusím si o něj dělat starosti. Je to hodný chlapec.
2: Vidím, paní Tušlová, že všude je něco. Doufám jen, že máte dobrého doktora. Nejspíš ho budete potřebovat.
3: To snad ne,
0: zvolala paní Tušlová.
3: Já i můj muž jsme se jako děti stravovali zrovna tak. A nic nám neschází. Manžel teď například nejí nic jiného než uzenáče a grapefruity a já zase...
0: Paní Nováková rychle položila sluchátko. Uzenáče a grapefruity. Hrůza. Ale komu má zavolat? S kým se poradit? V tom dostala nápad. Zavolá paní Larifáry a svěří se jí se svým trápením. A opravdu. Nevynechala ani jedinou maličkost, když jí líčila, jak Krištof stoluje. Pak dodala, že má jít na návštěvu ke kamarádovi a nakonec jí vyhrkly slzy. Paní Larifáry ji začala chlácholit.
4: Nelamte si s tím hlavu. Mám Krištofa ráda a znám způsob, jak ho vyléčit. Budu ale potřebovat vaši spolupráci. Možná se vám to bude zdát trochu zvláštní. Rozhodla jsem se totiž, že vám na pár dní půjčím kvída.
2: Jakého kvída?
0: Zeptala se paní Nováková.
2: Kdo je to?
4: Čuník.
0: Odpověděla paní Larifáry.
2: To snad ne!
0: Vyděsila se paní Nováková.
2: Žádného čuníka nepotřebujeme. Nemáme pro něj ani chlívek. A pak, co by tomu řekli sousedi?
4: Nebojte se, s kvídem nebudete mít vůbec problémy. Je to slušně vychovaný pašík, nedělá rámus a spí ve sklepě. Sousedé o něm ani nebudou vědět.
2: Ale kam mu mám postavit koryto?
0: Starala se paní Nováková.
4: Kvído přece nic takového nepotřebuje.
0: Vysvětlila jí paní Larifáry.
4: To je právě to. Má vybrané společenské chování a když ho necháte jíst v kuchyni u stolu s vaším Krištofem, nebudete věřit svým očím. Kvído Krištofa naučí, jak se má chovat.
2: To by bylo opravdu skvělé.
0: Zaradovala se paní Nováková.
4: Jistě,
0: řekla paní Larifáry.
4: Každá maminka, které jsem kvída půjčila, vám to potvrdí. Ujišťuju vás, že si na Kvída v domě tak zvyknete, že se vám ani nebude chtít mi ho vracet. Zatím to vždycky tak dopadlo. Každý si Kvída tolik oblíbí, že si ho chce nechat. Ale abych nezapomněla, na spaní mu ve sklepě prostřete čistou deku. Taky byste mu měli pootevřít dveře na zahradu, protože se každý den, když se setmí a všichni sousedé jdou spát, musí proběhnout. Ať se u mě Krištof cestou ze školy zastaví a já pošlu Kvída s ním. Zrovna dneska ráno mi ho vrátila paní Martinová.
2: Ale co mu budeme dávat jíst?
4: Přesně to, co Krištofovi, jen mnohem větší porce. A ještě něco? Kvído má rád černou kávu. Nejraději se šlehačkou a hodně sladkou. Po každém jídle jí vypije až 5 hrnců. Jinak si s ním ale nemusíte dělat velké starosti. Ručím vám za to, že budete spokojená. Naschledanou.
0: Paní Nováková našla čistou modrou deku a nedůvěřivě ji rozložila ve sklepě. Pak se podívala na hodinky. Za 10 minut by se měl Krištof vrátit ze školy. Uvařila kakao, na talíř narovnala vrchovatě sušenek a připravila misku červených jablek. Na stůl položila lžičky a ubrousky a když si vzpomněla, co říkala paní Láry Fáry o Kvídově dokonalém chování, našla ještě sváteční plátěné prostírání, které si šetřila jen pro vzácné hosty. Všechno pečlivě upravila na stole v kuchyni. Přesně ve 4 se ozvalo zaťukání na domovní dveře. Stál před nimi Krištof, který obyčejně chodil bez klepání, a velký růžový pašík. Chlapec oznámil. Tohle je Kvído, maminko, a ode dneška bude bydlet u nás. Kdybys věděla, jaká je s ním legrace. Je hrozně inteligentní a všechno umí, viď, kamaráde?
2: Tak, pojďte oba dovnitř. Připravila jsem vám svačinu.
0: Prohlásila ohromená paní Nováková. Krištof vykřikl, hurá! A hned pádil do kuchyně, kde bez váhání popadl hrnek s kakaem a začal ho s mlaskáním a srkáním hltat. Kvído šel potichu za ním. Ze všeho nejdřív za sebou pečlivě zavřel dveře. Pak si vylezl na židli naproti Krištofovi. Krištof si nacpal plnou pusu sušenek a zapíjel je kakaem. Kvído se na něj podíval, opatrně uchopil do spáry mezi paznechty jednu sušenku a beze spěchu se do ní pustil. Pomalu ukusoval, aby nenadrobil, pak zvedl hrnek s kakaem, trošinku upil a postavil ho zpátky na stůl. Nakonec si otřel rypáček do ubrousku. Krištof zapomněl na jídlo a díval se, jak si Kvído u stolu počíná. Hleděl na čuníka s otevřenou pusou, na horním rtu měl vousy od kaká a na bradě drobečky. Kvído se natáhl přes stůl a zlehka mu zavřel ústa. Pak mu ještě otřel kakaové vousy a smetl z brady drobečky. Krištof byl bez sebe nadšením. S plnými ústy prohlásil. Ty jsi opravdu chlapík, Kvído. Kvído mu naznačil, aby nejdřív dojedl, než začne mluvit, a Krištof se obrátil na maminku. Co mu říkáš, mami? To je chytrý čuník, viď? A jak je roztomilý. Kvído se podíval na paní Novákovou a ona by mohla přísahat, že na ní šibalsky mrkl. Krištof obyčejně slupl jídlo za 3 minuty, ale tentokrát uplynula celá 1/4 hodina a chlapec stále ještě seděl u stolu. Snad měl takovou radost, že si přivedl domů Kvída a možná se mu líbilo, jak pašík umí stolovat. Když přišla paní Nováková uklidit nádobí, s údivem zjistila, že Krištof teprve před chviličkou dojedl a Kvído ještě svačí. Paní Nováková se ho zeptala, jestli chce přilít kakao. A on přikývl a podal jí svůj hrneček. Krištof se zatím zakousl do jablka. Chramst, chroup, mlask. Kvído se natáhl přes stůl, jablko mu vzal, slezl ze židle a otevřel si kuchyňskou zásuvku. Vytáhl z ní nůž a nařezal Krištofovi jablko na malé dílky. Ze všech vykrojil jaderník a úhledně je urovnal na talířek od sušenek. Pak přisunul talířek Krištofovi. Krištof si nasoukal celý dílek jablka do pusy, ale Kvído se na něj zamračil a zavrtěl hlavou. Uchopil sám jeden srpeček a trochu si ukousl. Krištof spolkl první dílek jablka a sáhl si pro další. Tentokrát si ho už ale nenacpal do pusy celý. Ukousl si jen tolik, kolik mohl normálně sníst. Když Krištof s Kvídem dojedli svačinu, odvedl chlapec čuníka dolů do sklepa, aby mu ukázal, kde bude spát. Kvído se rozhlédl po kotelně, uhladil zmačkanou modrou deku a kývl, že je se svým pelíškem spokojen. Oba pak zamířili do obývacího pokoje, kde si mohli podle libosti hrát. Na zemi našli červený tenisový míček. Kvído ho zvedl a podal ho Krištofovi. Chlapec mu hodil míček zpátky. A tak si házeli až do 5 hodin, kdy si Krištof obyčejně pouštěl rádio. V tu dobu totiž pravidelně vysílali seriál o kovbojích. Doufám, že ti to nebude vadit, Kvído. Já to hrozně rád poslouchám. Kdyby sis ale chtěl házet míčkem, nebudu to rádio radši zapínat, řekl chlapec. Kvído zavrtěl hlavou a přitočil se ke krbu. Ty myslíš, že mám zatopit? Pašík přikývl. Krištof škrtl zápalkou a podpálil papír pod hraničkou dřeva. Kvído se blaženě natáhl na rohošku před krbem a zavřel oči. Krištof se stočil do klubíčka k rádiu a poslouchal svůj oblíbený seriál. Oba byli spokojeni. Pan Novák se vrátil z práce a maminka mu hned pověděla, jak Tomkovi pozvali Krištofa na večeři, kam přijde taky bratr paní Tomkové, že se radila s paní Lárifáry a jak k ním přišel Kvído. Pan Novák se tvářil nedůvěřivě, že by se měl jeho syn učit slušnému chování od čuníka.
5: To jako kdybys chtěla udělat kozla zahradníkem.
0: Rozesmál se nakonec.
2: Nech toho, Filipe!
0: Okřikla ho paní Nováková.
2: Kvído je opravdu báječný.
5: Tak si myslím, že bych se měl na toho vašeho Kvída podívat.
0: Poznamenal pan Novák. Seběhl po schodech do sklepa a cestou si pískal. Nejprve nahlédl do dřevníku. Žádného Kvída tam nenašel. Pak strčil hlavu do sklepa. Viděl tam na zemi modrou deku a tak ji zvedl, vytřepal a odnesl do prádelny. Strčil ji do koše se špinavým prádlem. V prádelně se taky rozhlédl. Nakoukl pod pračku, pod vanu i pod žehlící prkno.
5: Kví, kví, kví!
0: Zavolal, ale žádná odpověď se neozvala. Všiml si, že dveře do zahrady jsou pootevřené a tak je zavřel a zamkl. Přitom si brůčel po dvou si cosi o lupičích a neopatrnosti. Jakmile zaslechl, že v pokoji hraje rádio, řekl si, že se raději půjde zeptat Krištofa, kde toho čuníka má. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl, že se Kvído rozvaluje na rohožce před hořícím krbem a poslouchá s Krištofem rozhlas.
5: Kví, kví, kví! Tak tohle je Kvído,
0: zavolal vesele tatínek. Kvído pootevřel očka, kdo ho to ruší, a když uviděl pana Nováka, vyskočil a zdvořile se mu poklonil.
5: Já jsem z toho jelen.
0: Nevěřil svým očím pan Novák. Krištof se zasmál. Že je Kvído prima, viď, tati? Pan Novák se vzpamatoval.
5: Vždycky jsem ti říkal, že prase se naučí ledacos. Prasata jsou neobyčejně inteligentní zvířata.
0: Kvído se na něho chladně podíval. Nemohl mu odpustit, že na něj volal kví, kví, kví. Pan Novák se k němu sklonil a chtěl ho podrbat za ušima. Kvído se zdvořil, ale rázně otočil a šel si zase lehnout na rohošku.
5: Tak si myslím, že bych se měl jít radši podívat, jak jsme daleko s večeří,
0: prohlásil tatínek. Maminka

0: vypustil vodu z umyvadla a natočil čistou pro Krištofa. Zatímco si Kvído důkladně utíral vymydlený růžový rypáček, Krištof se pořádně vydrbal mýdlem. Pak se také utřel a viděl, že Čuník mezitím vzal kartáč na vlasy a pečlivě si uhladil štětiny na krku a kolem uší. Krištof ho chvíli pozoroval a pak si taky navlhčil vlasy a vykartáčoval si je. Potom šli oba na večeři. Paní Nováková si neuvědomila, kdo je Kvído, a připravila k večeři kotlety. Vypadaly lákavě, byly křupavé a vypečené do zlatova. Čuník se posadil ke stolu a usmál se, protože jídlo lákavě vonělo a stůl byl krásně prostřený. Rozložil si ubrousek, upil trochu mléka a pak si ukrojil kousek masa. Jakmile ho ale ochutnal, zbledl jako stěna a odstrčil talíř. Krištof se na něj vylekaně podíval. Co se ti stalo, Kvído? Ty nemáš rád kotlety? Čuník se k němu naklonil a opatrně přesunul svůj kus masa na Krištofův talíř. Chlapec pochopil. Vysvětlím to mamince. Usmaží ti třeba vajíčko. Když tatínkovi něco nechutná, taky mu vždycky usmaží vajíčko, uklidňoval ho. Kvído si dal 2 porce brambor a zelených fazolových lusků s majonézou. Pak spořádal ještě salát, 2 talíře broskví a 2 šišky jablkového závinu. To vše zapil 4 hrnci kávy. Krištof toho dne u večeře mlaskal daleko míň než obvykle. Dokonce se Čuníka zeptal, jestli se sluší, aby popadl kost od kotlety do ruky, když ji chce okousat. Po večeři se Krištof s Kvídem rozloučil. Čuník si chtěl lehnout na deku, ale nemohl ji najít. Prohledal celý sklep, protože si myslel, že mu ji paní Nováková třeba někam přestěhovala. Nakonec se rozhodl, že se půjde trochu proběhnout ven, ale zjistil, že dveře na zahradu jsou zavřené a zamčené. Znovu pátral po své dece. Vyběhl po schodech, chvíli zápolil se dveřmi od sklepa, pak zamířil přes kuchyň k obývacímu pokoji a tiše zaklepal. Novákovi hráli karty a trochu se přitom dohadovali, takže nejdřív ťukání na dveře vůbec neslyšeli. Teprve za chvíli řekla paní Nováková:
1: Dále!
0: A velice se podivila.
1: Tobě je tam asi smutno, viď, Kvído?
0: Zeptala se. Čuník zavrtěl hlavou.
1: Tak je ti zima?
0: Strachovala se paní Nováková. Čuník znovu zavrtěl hlavou.
2: Už to mám,
0: vykřikl pan Novák.
2: Ty si chceš se mnou taky házet míčem, viď? Tak dobře, kamaráde. Alice, pojď se podívat, jak nám to půjde.
0: Paní Nováková nebyla proti. Kvído vyrazil z pokoje navzdory všem zásadám společenského chování jako první a rozběhl se rovnou do sklepa.
1: A kde máš svou deku, ty můj chudáčku?
0: Vykřikla paní Nováková.
1: Vždyť jsem ti ji sem odpoledne dala. Kde by tak mohla být?
0: Pan Novák jen něco zabručel, otočil se a zmizel v prádelně. Z koše na špinavé prádlo vytáhl modrou deku.
2: Jak jsem mohl tušit, že je to Kvídův pelíšek?
0: Paní Nováková deku znovu rozložila a Čuník si ji pečlivě uhladil. Pak si přehnul jeden cíp jako malý polštářek.
1: V životě jsem neviděla tak chytré zvíře. Chová se skoro jako člověk,
0: poznamenala paní Nováková. Kvído po ní šlehl vyčítavým pohledem.
2: Postel máš připravenou a my se snad už můžeme vrátit nahoru,
0: prohlásil pan Novák. Kvído ho však táhl ke dveřím na zahradu.
2: Co se ti ještě nelíbí, kamarád?

0: kamaráde. Dům je zamčený, nemusíš se ničeho bát.
1: Maminka spráskla ruce.
2: To je ono. Paní Larifáry mě upozorňovala, že máme nechat pootevřené dveře, aby se kvído mohl v noci proběhnout po zahradě.
1: A tak Novákovi odemkli a nechali dveře na malou škvíru. Ráno přišel Krištof do kuchyně a ke své hrůze zjistil, že maminka dělá k snídani šunku s vejci. Jak můžeš být tak bezohledná, mami? Včera večer jsme měli k večeři kotlety a dneska zase šunku. Kvídovi se div neudělalo špatně.
2: A já měla dojem, že se mi včera večeře povedla. Vždycky jsi měl přece kotlety rád.
1: Jenže je to vepřové a vepřové je z prasete, vysvětloval Krištof. Maminka si polekaně přikryla dlaní ústa.
2: Je, mináčku, to mě vůbec nenapadlo. Myslíš, že si toho kvído všiml, pro pána? Musíme si pospíšit, než vstane. Dones tu šunku svejci tatínkovi, udělám vám radši k snídani ovesnou kaši a topinky. Pospěš si a já zatím vyvětrám, aby tu ta šunka nebyla tolik cítit.
1: Když do kuchyně za chviličku přišel kvído, voněla tam už jen kaše a topinky. Krištof měl ve zvyku jíst ovesnou kaši dost neobvyklým způsobem. Nahoru si navršil veliký kopec šlehačky a posypal to 4 vrchovatými lžícemi cukru. Pak začal zuřivě točit lžící, jako když se v míchačce rozmíchává beton. Teprve když kaše získala správnou hustotu a teplotu, přidržel si Krištof talíř těsně pod bradou a schrnoval ji do pusy tak rychle, jak stačil polikat. Na kvída dočista zapomněl a chystal se ke svým hodům. Vyklopil si na talíř plnou misku šlehačky a právě se natahoval po cukřence, když tu zvedl hlavu a uviděl pašíka, jak smutně hledí do prázdné misky. Promiň, kvído, já už nebudu takové hladové čuně. Tedy vlastně chtěl jsem říct, já myslel, že už nebudu takový hladovec, dodal rozpačitě. Kvído se na něj tiše díval. Počkej, dojdu ještě pro trochu šlehačky. Čuník zavrtěl hlavou. Vzal Krištofův talíř a spravedlivě rozdělil šlehačkový kopec na 2 stejné poloviny. Jednu z nich si přendal na svůj talíř. Krištof se zaradoval. Teď budeme mít oba stejně. Chceš si to trochu přisladit? Kvído přikývl a posypal si kaši 2 lžičkami cukru. Krištof ho sledoval a pak udělal totéž. Když si chlapec začal podle svého zvyku míchat kaši jako beton v míchačce, kvído mu vzal lžíci a předvedl, jak se má kaše správně jíst. Nabíral si ji po malých soustech a dbal na to, aby měl pokaždé na lžíci trochu kaše, trochu šlehačky a trochu cukru. Krištof to zkusil po něm. Je to mnohem lepší než dřív? Kvído se zatvářil potěšeně. Nakonec chtěl chlapec talířek od kaše vylízat, ale pašík zavrtil hlavou a ukázal mu na lžíci. Krištof tedy talíř vyškrábal a pustil se do topinek. Kvído mu ukázal, jak si musí každou topinku nejdřív namazat máslem a marmeládou. Naučil ho upíjet mléko a otírat si bílé vousy na horním rtu. Vypadalo to, že Krištofovi tohle vyučování vůbec nevadí, protože než odešel do školy, objal kvída na rozloučenou a slíbil mu, že celou cestu domů poběží, aby byli zase brzy spolu. Přiblížil se den, kdy měl Krištof vyrazit na slavnostní večeři k Tomkovým. To se už u stolu choval jako normální kluk. Nikdo by neuvěřil, že ještě přednedávnem trpěl mlaskalkou a srkavkou. Kvído dohlédl na to, aby se důkladně vykoupal a oblékl, protože na návštěvu nikdo nechodí jako čuně. Chlapec si musel sám vyleštit boty a vzít si čistý kapesník. Když se Krištof rozloučil, zamířil pašík do kuchyně, aby se podíval, jestli už nebude večeře. Stůl ještě nebyl prostřený a bez Krištofa tu bylo Kvídovi náhle smutno. Odběhl do sklepa a zavrtal se do své deky. Chlapec se vrátil až kolem 10. hodiny. Byl nadšením celý pryč a chrlil ze sebe historky o Africe a o lvech. Všichni ho poslouchali, vyptávali se, co měli u Tomků k večeři a jak vypadá strýček Karel. Ráno se v kuchyni dvakrát rozdrnčel telefon. Poprvé to byla paní Tomková a sdělovala paní Novákové, že Krištof je jeden z nejlépe vychovaných chlapců, kterého kdy poznala.
3: On totiž ví, co se sluší a patří.
1: Paní Nováková byla na svého syna pyšná a usmívala se. Potom volala paní Lárifáry. Vyptávala se paní Novákové, jak se daří Kvídovi.
2: Musím uznat, že má opravdu skvělé společenské chování. Je roztomilý. Je mi do pláče, když si pomyslím, jak někdy lidé prasatům křivdí.
1: Vyjádřila svůj názor paní Nováková.
4: Kvído je ovšem mezi nimi výjimka.
1: Prohlásila paní Lárifáry.
4: Ale proč vám vlastně volám? Dneska ráno mě požádala paní Klokočníková, abych jí ho na čas půjčila. Řekněte Krištofovi, ať mi ho odpoledne přivede zpátky.
1: Maminka si nenápadně utírala slzy, když se s Čuníkem loučila a měla dojem, že i jemu se u nich docela líbilo.

0: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
1: Milan odpoví. Všichni zemřeli.
2: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní, ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru, zrovna když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
3: Slyšel, škudibíku?
4: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
3: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
4: A víš, že bychom mohli?
2: Na schválničci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještělky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
4: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
2: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezitím pošpítal, ať se a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.

0: zahodit cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kynichovou. Ahoj Hanko,
1: ahoj, já se těším. To jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
2: No, jsem si z toho nic nedělal.
1: A to je dobře.
2: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
1: To je jasné, to je... ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už... O tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
2: Špíčky.
1: Okay. Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
2: Hanko, já mám špíček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
1: No a ten špíček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
2: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
1: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
2: Metronomy, metro...
1: Když si sedneš za klavír, ta da, ta da da da da da da da da, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál
2: do rytmu? Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
1: Přesně.
2: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk, tuk.
1: Tuk.
2: A to je metronom.
1: A my takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Ležíš?
2: Ležím.
1: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
2: Upaženo je. Jako, že rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělíček.
1: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
2: Dobře.
1: Bez vadě ti. Takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte je nahoře.
2: Ležím na zádech, ruce jako andělíček.
1: Ano.
2: Palec.
1: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? Bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
2: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami natažený.
1: Výborně, já tě moc chválím. Piggy, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.
3: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítaly punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat Tulíka a našel, jak víme, Hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s Hihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.

0: Dnes je 2. srpna.
1: A svátek slaví Gustav.
0: Ať žije Gustav, ať žije Gustav.
1: Tohle jméno vzniklo ve Švédsku.
0: Tady ho proslavili hlavně švédští panovníci, Gustavové.
1: Ale u nás Gustavu už moc není. Ale pokud znáte alespoň jednoho Gustíka, tak mu popřejte k svátku všechno nejlepší.
0: Třeba to bude podle jeho gusta. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Zvony zvoní, zvony zvoní. Modrý vítr mračná honí. Zvony zvoní, co se děje?
1: Co se děje?
0: Host se blíží přes závěje. Přichází k nám potichu paní Zima v kožichu. A na večer pohádku o sněhovém děvčátku. Den se kloní, zvony zvoní, kouř se vyne z komína a pohádka začíná.
2: Žili byli muž se ženou. Pod střechou svou zasněženou usedali k večeři. Žili skromně, jindy lépe. Jednoho dne kdo si klepe, stáří, stojí ve dveřích.
3: Jen pojďte dál, vzácný hoste. Pohoštění bude prosté, poslužte si. Chléb a sůl.
2: Když přidáte srdce půl...
4: Odpusť, stáří, neveselé, jsem-li příliš otevřený, ale srdce ponech celé. Je to srdce mojí ženy. Nelze z něho rozdávat.
2: Chápu, chápu, máš jí rád. Že děkuju za almužnu, byla dobrá, byla sytá. Víc už nejsem vítán v domě, tedy už k vám nezavítám. Žijte jeden pro druhého. Když vám stáří nevoní, pro mládí se obětujte, než vám navždy odzvoní.
3: Pro mládí se obětovat? Jak, když děti nemáme?
4: Ještě není všem dnům konec. Snad se přeci dočkáme.
3: Nedočkáme. Minul čas. Zešedivěl. Jak náš vlas? K čemu náruč plná lásky?
4: Pst, neslyšíš dětské hlásky?
3: Chasa jede na saních.
4: Je tam krásně.
3: Padá sníh.
4: Jak se jiskří, pojďme ven.
3: Nedělej si dobrý den. Vyhasne mi v kamnech oheň.
4: Nevyhasne, pojďme honem.
3: Co tu venku, prosím tebe, já chci domů. Mě tu zeber. Au.
4: To nic, dostala si koulí. Děti se tu koulují, nebudeš mít bouli.
3: Muži, já tě varuji.
4: Toho sněhu, až to láká postavit si sněhu láka.
3: Měl jsi pivo nebo rum?
4: Proč?
3: Že jsi přišel o rozum.
4: A ty přijdeš o svou duši. Tuze, málo ti to sluší, když se na mě mračíš. Šťastnou tě mám radši.
3: Blázny jeden. Chceš mě svádět? Se sněhem si zadovádět, jako když jsi za mlada?
4: To bývala paráda.
3: Sliboval jsi sněhuláka, ale mě to nebaví.
4: Děťátko si uplácáme?
3: Co ti vlezlo do hlavy?
4: Děvčátko si zkusme slepit. Vždycky jsem si dcerku přál.
3: Nikdy bych se nenadála, že by se o ní taky stál.
4: Nožky bílé jako kněžna.
3: Prsty křehké, ručka něžná.
4: Tílko útlé, hlavně v pase.
3: Už se klube v celé kráse.
4: Ještě pěkná hlavička.
3: Nejhezčí sníh na víčka. A pod víčka modré oči, po jakých se chlapci točí. Tvářičky jak sněžný prach.
4: Začínám mít o ní strach.
3: A sněhovou pusinku.
4: Zamysli se chvilinku, je třeba jí vybrat jméno. Pozdrav, pánbu, ženo.
3: To je Sněhu.
4: Sněhu je... Sněhu?
3: Sněhu.
4: Sněhu?
3: Sněhurka se jmenuje. Muži, koukni. Vždyť je živá. Sněhurečko, moje milá. No, přece bys neplakala. Za chvilku jsme pod střechou. Sněhurko, má útěcho.
4: Slyšíš zvonky, cinkinky, už jsi v teple u maminky. Dva tři krůčky zavraty a jsi doma u táty.
3: Splnilo se naše přání.
4: Je to boží požehnání.
3: Máme spolu miminko.
4: Je to zázrak, maminko.

0: Teto Marie, já vám nesu koláče. Dnes je svaté Lucie.
1: Lucko, pst!
0: Kdo se to dal do pláče?
1: Tiše, tiše, tichonce.
0: Víš, teto Marie, po vsi běží novina, že prý máte maličké, že jste zkrátka rodina. Je to pravda?
1: Lucko, kuš. Vzbudila si Sněhurku. Probouzí se i můj muž. Běž už.
0: Vzbudila jsem Sněhurku? Kde má komůrku? Co papá ta malička? Potřebuješ vajíčka? Nebo skočit pro mléko? Však to není daleko. Na rybníce zmrzá led. Přiběhnu ho. Jsem tu hned.
1: Že děkujem za koláče.
2: Teta, kdo to u vás pláče?
1: Ach, Honzíku, to je Sněhurka.
2: Je.
1: Má asi hlad. Já už musím utíkat.

0: Co se stalo?
1: Sněhurka se narodila. Já ji viděl. Celá bílá, jenom vlásky ze zlata.
0: Nekasej si, Kaďata. Co ty jsi viděl, starou Belu?
1: Pozor, ať ti nenamelu.
2: Honzo, na růženku nesahej.
3: Jen ať mluví Vítku. Povídej.
1: Za okénkem leží v koši. Tedy já vám řeknu, hoši, že je krásná jako sen. Vlásky hebké jako len. Oči modré, líčka bílá.
2: Komu by se nelíbila?
0: Vítku, já ti nestačím. Mě máš přece nejradši.
2: Žádlíš na ně, růženko? Je to ještě miminko.
1: Vždyť je přece ještě malá.
2: Co ti k čertu udělala?
0: Nehádej se.
1: Zrovna dnes štěkáš na ně jako pes. Podívejme toho meska.
0: Já jsem přece taky hezká.
2: Vždyť já ti to neberu.
1: Tu tvou vzácnou nádheru.
0: Černé vlasy. Černé oči.
1: Těma si nás nezotročíš.
2: Ticho bude, říkám dost. Máme jinou povinnost. Dnes je svaté Lucie.
4: Lucie. Lucie, noci upije.
5: Lucie, Lucie.

0: Sláva Lucce!
1: Co si přeješ? Pro mě ani kůrku. Všechny dárky pro Sněhurku.
0: Dobrá, ale jaké dárky?
1: Vždyť my máme čerstvé škvárky. Letím pro ně, jsem tu hned.
2: Pozor, abys neupadla. Je tam led?
0: Já donesu mísu sádla.
2: A co já?
0: Ty, Vítku, vem košík chvojí, ať má teplo po pokoji. Ať má plnou světnici vůně po borovicích.
1: Tak já běžím, Lucie.
0: Mám to letos zvláštní svátek. Samý hon a schon a zmatek. K tomu mráz až v duši zebe. A to dítě spadá z nebe. Vymodlené, vytoužené, šarmocí narozené, krásné prý jak hvězdička. Jenže je to holčička.
3: Táto, pojď sem. To je prostě pravý zázrak. Malá roste.
4: Jen ať roste, jako z vody. Děcka to mají od přírody. Co je na tom divného?
5: Joj, pro boha živého.
6: Tatínku můj, maminko má, to jsem ráda, že jsem doma. Kde jsem se to toulala?
5: Po Hajanech, má malá.
6: Zdálo se mi divné snění o mracích a chumelení.
4: Vrať se na zem, má milá, čas, aby ses vzbudila.
6: Je to pravda, venku sněží.
3: Vyspinkaná, pěkná, svěží. Půjdeš s dětmi chvilku ven? Už se probuď. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Nesem dary pro to děcko.
6: To je pro mě. Tohle všecko. Moc pěkně vám děkuju.
0: To je ona?
6: Sněhurka se jmenuju.
0: Proč je takhle veliká?
4: Inu, život utíká. A vy taky utíkejte.
3: Jen mi na ní pozor dejte, na děvenku nevinou. Mám jenom ji jedinou. Chovám ji jako oko v hlavě.
0: Teta.
1: My ji zvládneme.
0: Hravě.
1: Svezeme ji po ledu.
0: Naučíme koledu. Hádanky a písně k tomu.
6: Já se těším.
4: Přijď včas domů.

0: Ten čas letí. Sotva vzdychneš po dítěti, už tě zase opouští. Žena je jak na poušti. Věčně čeká, věčně sama.
1: No, jako každá máma.
2: Honzo, dívku, puste mě ven, sotva dýchám.
3: Šáteček mám pomačkaný.
4: To je toho, já zas nohy zamotaný.
5: To slyším, buďte sticha.
6: Nedělní zvon,
7: to už zvoní.

Odkud ty ji znám? Čím to voní moje dávná vzpomínka? Kde jsem žila? Čí jsem byla? Kdy jsem byla malinká?

0: Sněhurka se směje.
1: Hodíme ji do závěje.
2: Mráz, zanechty se mi vkrádá.
3: Já mráz ráda, tuze ráda.

0: Lucie, ty krásně zpíváš. Vítku, zas už po jiné se díváš.
1: A proč by se nedíval? Ty jsi tedy žárlivá. Růženko, co ti pořád vadí? Můžem se mít všichni rádi.
2: Jasně.
0: Má pravdu.
3: A že pěkně zpívá, to jí přej. A věčně se nehádej, nebo z tebe budu smutná.
0: Tak si buď, mně je to putna, Sněhurko.
3: Proč se na mě rozlobila?
1: Nepláč. Vždyť jsi celá bílá.
3: Slíbila mi koledu.
1: Nebůl.
4: Vsadím stoku jedné, že to zvládnem odpoledne.

0: Co pak, dítě? Nechutná ti?
1: Ale chutná, chutná, máti.
2: Zažehneš nám postní svíčku?
1: Nechci oheň, pan tatíčku.
2: Nad talířem nespí malá.
0: Jáhli, už si ochutnala?
2: A což hvězdu v jablíčku?
1: Mám dost, věř mi, tatíčku.
0: Dítě, vždyť jsou Vánoce. Nač pak suším ovoce, nač oříšky, mandle v mléce. Tak si vezmi, vem si přece.
1: Tolik mlsků u oběda. Nemůžu.
2: Je trošku bledá. Už ji nenuť, nemá hlad. Snad to spraví slunovrat.
1: Slunovrat? A co pak je to?
2: Když za horou zívne léto.
0: Den se dlouží, noc se krátí.
1: Já se bojím, mami, tati, až mi k srdci stoupá chlad. Chci za dětmi, chci si hrát.
2: Tady ji máš, to je strachu. Hned je chorá, hned zas v prachu. Příliš rychle rozkvétá.
0: Co mužský, to popleta. Vždyť ty tomu nerozumíš.
2: Poradí, jak sama umíš. Skočí na dvůr pro chrastí.
1: Oblaka jak koušť a stín. Bude sněžit. Žijo, mami.
0: Baže bude. Pán Bůh s námi. Ztratíme se v závějích.
1: Sláva, sláva, padá sníh.
0: Dítě, dítě, vrať se přece. Brzy bude štědrý večer. Nepustím tě ani krok.
2: Nech ji. Vzpomeň, loňský rok, jak jsme byli osamělí. Letos máme, co jsme chtěli. Vlastní dítě u stolu.
0: Kéž jsme navždy pospolu.
2: Navždy? Nejsi nejskromnější. Bude se chtít jednou vdát. Navždy ani chleb ve zdejší nevydrží. Nemám rád matky, co jsou dětem v cestě.
0: Co hned mluvíš o nevěstě? Běž přiložit, ale syp.
2: Dobrá, svaříš punč, zas bude líp.

0: Viděla jsem Jezulátko s celou svatou rodinou. Byl to zázrak nad zázraky. Samá velmi boží syn.
1: Hej, hej, povím vám, co pak? Narodil se Kristus Pán.
2: Kde pak?
1: V městě Betlémě, jen tam pospěšme.
3: Počkej, Vítku, počkej trochu, jen co vlezem do kožichů.
1: Hej, Sněhurko, pojď hned s námi.
3: Pust se sukně svojí mámy.
2: Sklouzneme se po ledu, zaspíváme koledu o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
0: Mami, tati, já mám hlad.
4: To jsem ráda.
5: To jsem rád.
0: Teď zavřete oba oči.
4: Už?
0: Ne, ještě ne. Teď, tu máš, mami.
4: Co pak to je?
0: Sáček s křížalami.
4: A ten druhý?
0: Nepovím. Překvapení tátovi.
4: Taky jsme ti přichystali. Táto, kam pak jsme to dali?
0: Nána. Náno, moje náno. To jsi šťastná, že mě máš. Pohrajem si zítra ráno. Teď se u mě vyspinkáš.
5: Sama od sebe jdeš spát? To ti musím něco dát. Šťastnou cestu na hajánky.
0: Sánky. Táto, já mám sánky.
5: Díti kotě, vem si hračky a běž spát. Mamo, pojď zaspívat.

0: mě vyspinkáš.
1: Přišlo jaro do vsi. Kde jsi, zimo? Kde jsi?

0: vezli ho na saních.
1: Tati, mami, kdy je mráz?
2: Zalila ho jarní hráz.
1: K čemu tahle proměna?
0: To je jaro, jaro je tu.
2: Je tu vesna zelená.
1: Viděla jsem vesnu. Ve snu byla celá ze zlata. Z náruče i ze životku drala se jí poupata. Byla horká a ta vůně. Bože.
2: Táto, vždyť nám stůně.
0: Stůně spíš dospívá.
2: Ježišmarja. Táto, ať se na mě podívá.
0: Dones vodu. Vodu, slyšíš? Ať je pěkně ledová. Na mou duši mě naspravdu, Sněhurka nám omdlívá. No tak, děvče, vzpamatuj se.
2: Pojď sem, máma pochová.
0: Pochovat bys ji chtěla a není to předčasné, milá zlatá, to se dělá jen když život vyhasne. Už je velká do náruče, už musí být statečná. Hleď, nadýchla se, srdce tluče, vstávej, holka nevděčná. Ty jsi nás ale vystrašila.
1: Já nechtěla, kde jsem byla?
3: Hej, Sněhurko,
4: kde pak jsi?
3: Nesem zimu po návsi.
1: Jakou zimu? Kde je zima?
0: Tam, ta smrtka, jen běž s nima, snad by se s ní nebála.
2: A ne, aby ses uhřála.
0: Co ji balíš jako starou? Vždyť jdou vítat jaro. Jaro.

0: Kam nesem tu bílou panu?
1: Do potoka, už je v pánu, už dovládla zubatá. Už je konec pro Moranu. Vítej, vesno copatá.
2: Hej, hej, rup!
0: Paní Zimo.
3: Nechy plavat, chřipku s rýmou. Nechy plavat. Co ti chybí? Chtěl jsem...
0: Co pak, Vítku?
3: Jen, že se mi líbíš.
1: Hola, hola, slyšíte? Proč pak se nás straníte?
4: Růženo, sleduješ nás jak ten pes?
1: To se dozví celá ves. Vítek chodí za sněhulí, za tou chudinkou, co bolí, ani vlastně neví proč.
4: Mlč!
1: Jen si klidně povyskoč, však si na mě ještě krátký. Já nevěřím na pohádky.
4: Pusu drž!
5: Poslyš, Vítku, správný muž k žádné dívce není sprostý.
4: Tohle slyším nejméně postý.
0: Teď má pravdu Lucie. Však si ještě užijem starostí a dospělosti. K čemu spěchat?
4: Zda radostí!

0: mám zjara. Připadám si strašně stará.
1: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské ohně hoří. Ohně svítí holky, sypte do nich klítí. Ohně hoří, ohně svítí.
0: Tolik slunce, až se dusím. Musím s nima, asi musím. Jsem tak sama, strašně sama.
2: Sněhurko! Sněhurko! Sněhurko!
0: Musím s nima a jsem jiná. Kde je moje paní zima? Nerozumím sama sobě. Pane Bože, vem mě k sobě.
3: Sněhurko, pojď, to je krása.
0: Lucko, ty jsi můj spása, ty jsi můj zlatá holka.
3: Je ti těžko?
0: Asi zhorka, nemohla by...
3: Nemohla. Ráda bych ti pomohla a to věřše od hodiny. Půjdem spolu na bedeny na tvé věčné nemoci.
0: Já nemůžu, slunce svítí.
3: Sněhurko, pojď, skákej s námi.
4: Pusť se sukně svojí mámy, skákej přes oheň.
1: Ohně hoří, ohně svítí.

0: Vyskoč vzhůru jako rybka, blízkni se jak zlatá šipka.
1: Nechci, Vítku, já se bojím, nepřeskočím, neobstojím. Kouř se valí, oči pálí, v srdci jako by se vzněly oranžové plameny. Nechci.
0: Jaká závrať letět vzhůru, kde tě země netíží? Letět ohněm vzhůru k nebi!
1: Mlč už, vždyť mi ublížíš.
2: Pozor, letím na koštěti. Chyťte si mě, milé děti, kdo polapí kouzelnici, která lítá na trdlici.
3: Chytíme ji!
0: To se ví!
2: Trdla, trdla, trdlatá, kdo bude můj pan táta?
4: Vstali, pak se dívají. Já to zkusím potají. Neslýcháno, že se bojím. Zkušenost mi za to stojí.

0: Podívejte, hvězda stoupá.
1: Jak by mohla stoupat, hloupá?
2: Hleďte, tam u lesa. Nevidíte? Zvolna klesá.
0: Ale před chvílí šla vzhůru.
3: Slyším píseň jako z kůru.
0: Prosím vás, mně se na tom něco nezdá. Je to vločka nebo hvězda?
1: Vločka? Počkat, to je snadné. Z vás to nikdo neuhádne, ale za to Sněhurka.
3: Kde je?
1: Kde je moje Sněhurka?
3: Kde je naše Sněhurka?
4: Snad jste mi ji neztratili.
0: Odpusťte nám, lidé milí.
5: Tušení má každá máma.
3: Ztratila se vlastně sama.
5: Kterým směrem?
0: Vzlétla k nebi.
5: Není vás tu zapotřebí. Běžte raději. Volejte ji, hledejte ji. Nestrácejte naději.
6: Potěš pánbu, hospodáři.
5: Poznávám, že ty jsi stáří.
6: Nepřicházím po chuti?
5: Proč? Když není vyhnutí, musíš přijmout vlastní osud. Chlap ví, co dal a co má dáti. Jenom moje žena dosud.
4: Vrátí se. Víš, že se vrátí.
5: Co se vrátí? Naše mládí, naše dcerka? Ach, ženo, dost si stará, dost si velká, aby se mě na to ptala. Hodně jsi už poplakala.
6: Vím své o tom děvčeti. Na přes rok zas přiletí jako svěží bílá vločka. Do té doby třeba počkat. Věřte v pohádky a zkazky. Nikdy není konec lásky. Věřte písním, věřte dětem. Bez konce se toulám světem, znám, co vám je neznámé. Láska nikdy nesklame. Ani smrt tu neobstojí. To se lidé jenom bojí za svou láskou pevně stát. Ale kdo má v skutku rád, věčně láme chléb ve zdejší, stále jej má komu dát.
5: Stáří, ty jsi nejmoudřejší.
4: Na světě se dějí divy.
6: Zpět s pánkem spravedlivých. Čarmocí odletěla, čarmocí přiletí.
4: Štědrý den nám znovu vrátí sen o našem dítěti.
7: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské, ohně hoří, přeskočme je.

0: Svatojánské ohně hasnou. Svatojánské ohně hasnou.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strach.

0: jak se pan učitel málem utopil. Lhotské děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve švestkové Lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti báli. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U Lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
1: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody, větrníci ze Lhoty, strachu plné kalhoty.
0: A omílali ji pořád do kolečka, aby větříčkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl, a volal.
2: A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak.
0: Uměl knížku o plavání celou naspaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést, hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch. Jak se Dělbuch řítil, srazil do vody i pana Kalouska. A to byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih.
2: Pomoc!
0: Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky.
1: Pan učitel se topí!
0: Pištěli vylekaně děti. Jajdu ani nenapadl.

0: padlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla: Vychuro, radovánku, honem dělejte vlny a pořádné! Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten malý starý rybník nepamatoval. Velká vlna vyhodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako leklý kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se báli. A nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichounce špitnul.
1: Hle, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil.
0: Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo.
2: Ty, bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání?
0: Sklonil se a jemně foukl panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc.
3: Pusť mě k tomu,
0: odstrčil ho Vychura a foukl on. Pan učitel zrudl jako zralé rajče a
1: je,
0: vznesl se vzhůru do oblak.
1: Co se to se mnou děje?
0: Křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty s tomu dal, Vychuro, chytla se za hlavu Jajda. Že ty z pana učitele přefoukl?
4: Nebojte se,
0: zavolala směrem vzhůru.
4: Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě.
1: Když já to neumím,
0: halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón.
4: To nic není, my vás to naučíme.
0: A všechny děti sborem předříkávali.
4: A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak.
0: Vydržte, my vás nenecháme spadnout, zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali A2-3 s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo.
1: No vida, řekl pan učitel spokojeně, vy jste mě, děti, naučili plavat. Tak to vám moc děkuju.
2: A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby, i když jen ve vzduchu.
0: Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ti větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami a starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky. Ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.
5: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
6: Piggy vtip.
7: Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
8: Vypadnou stříbrné šaty.
7: Rozlouskne druhý.
8: Vypadnou zlaté šaty.
7: Rozlouskne třetí.
8: Vypadnou diamantové šaty.
7: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
6: Já se snad kvůli té pohádce Mani,
9: co pak, hrdinku?
6: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
9: To nevím.
6: Kost je pro psa a škola pro kočku.
9: No počkej, co máš proti škole?
6: Všechno.
9: Náhodou. Škola je základ života.
6: Ale kdo ji má přežít?
9: Ale děti.
6: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
9: Jak to?
6: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
9: A teď?
6: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
9: To já chodím do školy ráda.
6: Bodeď, šprtka.
9: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Horvínku?
6: Že mají všichni větší svačiny než já.
9: Ty jsi číslo.
6: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
9: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
6: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
9: Fakt? A jaká je?
6: Ale... závistivá.
9: Závistivá?
6: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
9: Co?
6: Otec, hurvínku.
9: Ty jsi zase něco provedl.
6: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
9: Co jsi vyvedl?
6: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
9: Mašková?
6: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
9: No, diď.
6: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou i mluvit.
9: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
6: Jo?
9: Jo?
6: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo, a Máni?
9: Co?
6: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
9: No to těžko.
6: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
9: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
6: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
9: Jak to?
6: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
9: Jo, ty se teda máš. Jo. A Horvínku.
6: No, co pak?
9: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
6: To je přece jasné. Čokoládový dort.
9: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
6: Směr cukrárny.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, já jsem se musela tomu zasmát, jak Figy napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili, co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
2: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, no, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
2: Nevadí, tak, ale stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám a...
2: A teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli, takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou. Pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a... ťuknu druhým kopítkem do toho, které je stranou.
2: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá a aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když poníček skáče do strany a
2: ano,
0: zpátky.
2: Ano, ano. Aha. Takže, Piggy, skoč doprava. Děti, vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
2: Šupsem! A zpátky na svý místo. Šupsem!
0: Šupsem, hop!
2: A
0: šupsová
2: zase šup doprava.
0: A srdíčková strana.
2: A šup doleva. A ještě jednou doprava. Aha. Doleva. Aha. A já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
2: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
2: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb ponyho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a... pony.
0: Panák byly nožičky od sebe ručičky nahoru,
2: ano,
0: a pak zpátky.
2: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to jsme... byly ty hulky, to si pamatuju.
2: A pak bylo...
0: Taťáry.
2: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě. 1, 2, 3, 4 a máme ponyho. Doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.
0: Ahoj, ahoj.
3: Ty lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem Pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to, kam se zohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukrový i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, támhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukrový se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, Pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela tak, až se všechny ohlédly a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.

0: Dnes je 2. srpna.
1: A svátek slaví Gustav.
0: Ať žije Gustav, ať žije Gustav.
1: Tohle jméno vzniklo ve Švédsku.
0: Tady ho proslavili hlavně švédští panovníci Gustavové.
1: Ale u nás Gustavu už moc není. Ale pokud znáte alespoň jednoho Gustíka, tak mu popřejte k svátku všechno nejlepší.
0: Třeba to bude podle jeho gusta. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz. Ale kdyby byla celá ve zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchučší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a leckdy posluhu potřebovala. Ale kdyby byl mohl někoho grejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal proto, že se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na 10 honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu 40 let. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne muzika, bylo to i zde. Jak se ozvali u richtářů, anebo v hospodě dudy, hned byla plná sednice hochů, síni a ponáspy stály děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča. Hoši na děvčata kývali a ty se ubírali dokola, ale Kačence se toho štěstí, co živa byla, ani jednou nedostalo, ač by Dudákovi třeba sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli. Jedenkrát jde také a myslí si po cestě, tak stará jsem muž a ještě jsem s hochem netancovala. Není-li to k zlosti, věru, dnes bych tancovala třeba s čertem. Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán ji vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ní takovou čest. Chvilku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán džbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho Dudákovi a křičí, solo hoši! Hoši se rozestoupí a pán si bere Káču k tanci. Jakýho šlaka, kdo pak asi je, ptají se staří a sestrkují hlavy. Hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějou. Ale Káča neviděla žádného. Ona byla ráda, že tancuje. Byť by se jí byl celý svět smál, nebyla by si z toho pranic dělala. Celé odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou. Kupoval marcipán i sladkou vodku a když přišel čas jít domů, vyprovázel jí po vsi. Kýž bych mohla s vámi tak do smrti tancovat jako dnes, pravila Káča, když se měli rozcházet. I to se ti může stát, pojď se mnou. A kde zůstáváte, chyť se mne kolem krku a já ti povím. Káča ho chapla, ale v tom okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní zrovna k peklu. Uvra se zastavil a tloukl. Kamarádi přišli, otevřeli a když viděli tovaryše, že je celý upachtěn, chtěli mu ulehčit a Káču z něho sundat, ale ta se držela jako klíště a živou mocí se otrhnout ti nedala. Chtěj, nechtěj, musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. Koho si to neseš? Ptal se ho pán. A tu povídal čert, jak chodil po zemi, že zaslechl Káčin nářek o tanečníka a mysle jí trochu zastrašit, že se s ní pustil do tance a pak, že jí na chvíli také peklo chce ukázat. Já nevěděl, dokončil, že se mne nebude chtít spustit. Protože jsi hlupák a na učení moje si nepamatuješ, vyhal si na ně starý pán. Dřív s kým, co začneš, máš jeho smýšlení znát. Kdybys byl na to vzpomněl, když tě Káča vyprovázela, nebyl bys jí bral sebou. Nyní se mi klid z očí a hleď, jak se jí zbavíš. Pln mrzutosti štrachal se čert s panou Kačenkou na zem. Sliboval jí hory dolí, jestli se ho spustí. Proklínal jí, ale všecko nic platno. Utrmácen rozlobem přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a tudy ho ovčák nepoznal. Koho pak to nesete, příteli? Ptá se důvěrně čerta. Ale milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle a tu mi skočí ta ženská na krk a nechce se mne živou mocí spustit. Chtěl jsem jí nést až do nejbližší vesnice, ale tam jí nějak odbít. Nejsem v stavu, nohy pode mnou klesají. No počkejte chvílku, já vám od té neodbity pomohu, ale nenadlouho, protože musím zase pást. Asi za půl cesty odnesu. I to budu rád. Slyšíš ty, chyť se mne, křičel ovčák na káču. Sotva to káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co nést, káču a hrozný velký kožich. Avšak ho to také dost brzo omrzelo i myslil, jak by se káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby jí tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout. Byl mu sice dost volný a protož se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, káča neví nic. Vyndá druhou, káča neví ještě nic. Odundá první petličku z knoflíku, oddělá druhou, třetí, až blunk, káča leží v rybnice i s kožichem. Čert nešel za ovčákem, on seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzoli se ovčák s káčou navrátil. Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně pospíchal ovčák k louce, mysle, že bude cizinec i snad u vesnice a ovce, že jsou samotní. Když se spatřili, koukal jeden na druhého. Čert, že jde ovčák bez káči a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se domluvili, řekl čert k ovčákovi. Já ti děkuju, ty jsi mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu a jednou se ti bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi znouze pomohl, povím ti, že jsem čert, to dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát a pravil sám k sobě. Jsou-li všichni čerti tak hloupí jako on, tedy je dobře. Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost i se svobodným pánem nadevším požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v rozkoších, jakých jen svět podati může. A když nastala noc, ozýval se z knížecích síní zpěv rozpustilých hejřivých mladíků. Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než sám pán. Co neprohejřil kníže, nechali si oni dva. A ubohý lid nevěděl, kde má již peněz nabrat. Kdo měl krásnou dceru, anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho byl zprotivil. Kdo by mohl takového panovníka milovat? Po celé zemi proklínal lid knížete i správčí země. Jedenkrát, když nevěděl, co si má vymyslit, povolal kníže hvězdáře a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký konec vezme život třech marnotratníků. Odpust knížecí milosti, řekl Sahotov se svým zkoumáním, tvému životu i tvým správcům hrozí takové nebezpečenství, že se to vyřknouti obávám. Jen mluv, a je tě to cokoliv, ty ale zde zůstat musíš a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu. Já se mil rád spravedlivému rozkazu podvolují. Poslyš tedy, než bude druhá čtvrt měsíce, přijde pro oba správce čert. V tu a v tu hodinu, ten a ten den, v oupinku, přijde pak i pro tebe, knížecí milosti, a všecky tři vás zaživa do pekla odnese. Do vězení odveďte toho živého šejdíře, poručil kníže a služebníci učinili podle rozkazu. V srdci nebylo knížeti, jak se stavěl, slova hvězdářova otřásl v ním jako hlas soudní. Poprvé se v něm ozvalo svědomí. Správce odvezli na polo mrtvé domů. Žádný z nich do huby nevzal. Sebravše všechno jim mění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali hrady se všech stran zatarasit, aby pro ně čert přijít nemohl. Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně a sponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud nevyplní. O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání. Den jak den pásal své stádo a nestaral se pranic, co se ve světě děje. Jednoho dne z nedadání stojí před ním čert a praví k němu. Přišel jsem, ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla bývalé správce země, protože okrádali chudý lid a knížeti zle radili. Ale víš-li co, poněvadž vidím, že se polepší, nechám je tu a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a ten den, vejdi do prvního hradu, kde bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci vrata otevrou a já pána pryč povedu. Tu ke mně přistup a řekni, odejdi v tu chvíli, sice bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od pána dva pytle zlata dát a nebude-li chtít, řekni jen, že mne zavoláš. Od toho jdi k druhému hradu a též tak udělej a stejný plat požádej. S penězi ale dobře hospodař a užívej jich dobrému. Až bude měsíc v oupenku, musím odnést samého knížete. Než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Sice bys musel vlastní svou kůži nastavit. To dořekl a odešel. Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke hradu, kde jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva stály tu a dívali se, až čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufandlivý křik, vrata se otevrou a černý táhne pána ven, synalého a na polo mrtvého. Tu vystoupí z lidu ovčák, vezme pána za ruku a čerta odstrčiv volá, odejdi, sice bude s tebou zle. Tu chvíli čert zmizí a potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva pytle zlata, poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškání vydalo. Spokojen šel ovčák k druhému hradu a též tak dobře jako u prvního pořídil. Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl, neboť se bez toho pořád poptával, jak to s pány dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se 4 koňmi pro milého ovčáčka a když ho přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. Pane můj, odpověděl ovčák, vám to slíbit nemohu. Jedná se tu o mne. Vy jste velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl sám za vás jít do horoucího pekla. Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil a ovčák odešel, přislíbiv jemu, že se v určitý den vynajde. Se strachem a hrůzou očekávali všude úplněk měsíce. Jak to zprvu knížeti přáli, tak ho nyní litovali, neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přáti. Nové ubíhají, ať je člověk s radostí nebo s žalostí počítá. Než se kníže nadal, byl den za dveřmi, o kterém se vším, co ho těšilo, rozloučit se musel. Černě přistrojen jen celý smrtelný seděl kníže a očekával buď to ovčáka nebo čerta. Najednou se otevrou dveře a černý stojí před ním. Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe. Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství lidstva stál. Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, běží zrovna k čertu, volaje zdaleka. Uteč, uteč, sice bude s tebou zle. Jak se můžeš upovážit mne zdržovat? Nevíš-li, co jsem ti řekl? Pošeptal čert ovčákovi. Blázne, mě tu nejde o krále, ale jde mi o tebe. Káča je živa a bdá se po tobě. Jakmile uslyšel čert o káči, byl hned ten tam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu vysmál a byl rád, že to lstí knížete vysvobodil. Za toho udělal kníže svým nejprvnějším dvořeninem a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý pasák, upřímný rádce a správný dvořenin. Ze 2 pytlů zlata nenechal ani grejcaru. Pomohl ním těm, od kterých je správcové vydře.
1: Vigy básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub. Holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
2: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
0: Piggy reklama.
3: Kampské válečky. Jdeme-li po Karlově mostě od malé strany, po pravé ruce uvidíme na ostrově Kampě domovní štít s balkónem skoro v stejné výši s brlením mostu. Balkón má krásně tepanou železnou mříž se třemi kovovými lucernami. Pod štítem je okrouhlé okénko a ještě níže pod prohnutou střížkou je vezděn poněkud zašlý a tudíž jistě velmi starodávný obraz Panny Marie, přinesený prý Vltavou za velké vody. Bývá celé jaro a léto přizdobován květy, v zimě aspoň chvojím, takže balkón vypadá bezmála jako oltáříček. Proto se kde kdo diví, že po obou stranách takového obrazu visí po válečku. Ano, visí tam dva staré, opotřebované válečky. A tak se může každý právem ptát, jak se dva praobyčejné válečky dostaly na tenhle skoro oltář. Leda by to nebyly obyčejné válečky. Před dávnými časy žila na Kampě vdova paní Matasová, která si zde zařídila první pražskou prádelnu. Kde by jinde prádelna měla tak výhodné podmínky, jako právě na tomto ostrůvku mezi Vltavou a jejím ramenem Čertovkou? Nenechte se mýlit nynější barvou vltavské vody ani stavem jejich břehů. Tehdy o vltavské vodě psali ještě básníci, žili v ní ryby a bylo v ní možno prát i nejjemnější prádlo. A kampský břeh nebyl kamenou hrází, to byl docela krásný travnatý břeh, na kterém se mohlo prádlo v ranních hodinách bílit do sněho bíla. Závod paní Matasové zde rychle vzkvétal, takže potřebovala brzy pomocných rukou. Povolala si tedy zvenkova dvě chudé neteře, Toničku a Pepičku, aby u ní pracovali. Obě byly až z Jinonic, dost daleko od Prahy, proto byly pilné, pracovité a neskažené, to se rozumí. Takže pracovali ve dne v noci. V kůlně na dvorku prádlo vyvařovali, v prádelně prali, v řece je máchali, na trávě bílili, v průjezdě mandlovali, v kuchyňce žehlili a skládali. Celý den vesele, bezstarostně a se zpěvem. Není tedy divu, že z prádelny vycházelo pak prádlo navoněné dechem řeky, vůní trávy a mladým veselím hezkých pradlen, takže docházelo stále větší obliby u zákazníků. Přitom se paní Matasová o svůj závod už vůbec nemusela starat a také nestarala. Jen přepočítávala stržené peníze. A pak si chodila po kampských a malostranských paničkách, také sama je hostila, a tajně popíjela višňovku domácí výroby a šňupala. Vždyť dívky byly tak prostoduché, že se o cizí prádlo starali jako o vlastní, ačkoliv neměli než po páru košil a spodníček. A co paní Matasovou zvlášť těšilo, neopovažovali se zmínit paní tetě o nějaké mzdě. Avšak nejvíc poznáte jejich prostoduchost podle toho, jak se chovali k sochám světců a světic, které zdobí Karlův most, a již se vznášeli nejen nad Vltavou, ale i nad Bělidlem a takřka nad okny jejich komůrky. Musím ovšem předeslat, že to byly dívky zbožně vychované a rády se vroucně modlily před svatou Markétou, Alžbětou, svatým Vincencem Ferrerou, svatým Ivou, Felixem z Valoa a před jinými světoznámými svědci. Avšak přitom jim neušlo, co dodnes na mostě vidíme. Že na sousoších, kromě postav vznešených, jsou také jiné kamenné postavy. Řekli bychom služebné. Takové, které nadnášejí slavné podoby svědců na svých bedrech. Nebo svou přítomností a seskupením líčí jejich znamenité skutky. Jsou zde například tři křesťané, úpějící v pohanském vězení a střežení Turkem a jeho bičem a psem, které svatý Jan z Maty vysvobodí. Je tu Saracén, Žid, démon a hříšník. Po jednom z tisíců, které světec nad nimi obrátil, zapudil a napravil. A za to nyní podpírají jeho podnoží. A rovněž tak slouží na jiných skupinách Int, Negr, Japonec, Indián, vdova s dětskem, chromý stařec, nemluvíc o lvíčcích, jelenech, kohoutku, andělíčku s včelým úlem a jinými a všelijakými postavami a podobami. Tetička, dámy místo držitelských úředníků, radové zemského soudu a ostatní pražané chodili kolem těchto sochařských přídavků buď nevšímavě, nebo s posměškem. Avšak prostoduché dívky z venkova pohlížely i na ty služebné sochy jako na součást slávy svědců, kterou nesou, hlásají a dosvědčují, a že tedy by si také zasloužili nějaké pocty. Tak v své prostoduchosti, možná i z citu přináležitosti ubohých k ubohým, ale jistě také natruc těm chytrým pražanům, kdykoliv věnčili sochu velkých svědců, na důkaz uznání jejich tichému úkolu utrousili nějakou kytičku k nohám těch nosičů vznešenosti a těch svědků slávy i ctnosti, nebo ji podstrčili křesťanům do Turkova vězení. Však bez toho to byly jen sedmikrásy, pampelišky, mochny, blatouchy, co právě narostlo na Kampském břehu, kde bílili prádlo. Měla jsem říci, že se skutečně příběh rozvine až na jaře. Ale to by nesměly na Kampě rozkvétat všechny stromy najednou, jako v nějakém parném skleníku. Pupence kaštanové by se nesměly lesknout nejdříve jako natřené mastí a pak se náhle rozsvítit jako lucerničky. Nesměly by zpívat kosy, drozdi a jiní ptáci. Voda by nesměla plynout tak hladce, sladce a mdle. A nesmělo by být tak horko pod prejzovou střechou a zapjatou blůzou, aby se o jaru nedověděli i obě udřené pradleny. Protože se to dověděli, pospíchali vždy s prací, aby aspoň na chvíli za večerního chládku mohli někde postát se svými hochy, z nichž jeden byl sladovnickým u Tomáše a druhý kočím u Lobkoviců a oba měli vážné úmysly. Jen na chvíli, protože práce bylo vždy do pozdní noci od časného rána a tak zas pospíchali vždy domů. Ale jednou se přece stalo, že měli mnoho rozdělaného prádla, na které zákazníci spěchali, a že byl zároveň takový krásný večer, kdy holku neudrží doma zámek, natož hromada špinavého prádla. Ten krásný večer na dobro vyhrál a Pepička s Toničkou vyběhli za svými hochy a zapomněli na všecko ostatní. Však to byla kouzelná májová noc, jaká je jen jednou v roce. V té noci se musí otevřít poslední zavřené poupě a zavonět. Nejčistší míza vyvřít jako plamen a vlít se do květů. Té noci večerní šplechty znějí, jako by je psali básníci. A pro tu krásu se zdá, že by neměla mít konce. Ale v jedné chvíli přece jen i tato noc tak zčerná, že už jí nezbude než blednout. A pradlenkám také nezbylo, než se rozloučit se svými hochy. A tak se vraceli domů, malátné, trochu zatížené výčitkami svědomí a trochu smutné, že vzpomínky na dnešní krásu vyprchají nad prací, kterou teď budou muset perně dohánět. Avšak když v prádelně rozsvítili svíčku, co neuviděli? Žádná hromada špinavého prádla, které by se mělo máčet a vyvářet. Žádné, které by zbývalo ždímat, sušit, mandlovat, škrobit a žehlit. Ne. Všecko prádlo, které je čekalo, leželo nyní na stole pěkně srovnané. Košilky a kalhotky paniček sněhově bílé a volánky na nich jako nadechnuté. Staromládenecké košile pánů od soudů důstojně naškrobené, prostěradla, cejchy, povlaky, ubrusy, spodničky, podvléčky a kapesníky ležely už složeny na stole a už i ovázány červenými pentličkami, jak se sluší hotovému prádlu. Tonička a Pepička se dívali udiveně kolem sebe. Nedovedli si vysvětlit,

Teta nic neříkala, o dnešní noci se nezmínila, nehubovala a nekřičela. Děvčata opravdu neznala, na čem jsou. Alespoň však byla šťastná, že jim ta krásná včerejší noc hladce prošla. Ta nová noc už tak krásná nebyla, ale snad jen pro toho, kdo není zamilován. Kdo nemá někoho, s kým by seděl na zítce nad řekou nebo na schůdcích vedoucích k Vltavě. Ale protože děvčata měla každá svého, protože se mísila vůně stromů s vlhkým dechem Vltavy a šepot jejich hochů se šploucháním vln a šuměním jezů, vydržela i tuto noc venku dlouho a dlouho. Však byla dnes odpočatá jako po neděli a z kuráží by se zítra pustila do práce. Kdyby totiž... Ano. Kdyby nebyla při návratu domů zase překvapena. Všecka práce byla hotova. Prádlo už pěkně srovnané, ba i svázané. Teď se pradleny jen zkušeným okem podívali, jak je čistě vypráno, krásně vyžehleno, skoro je očima znalecky pochválili. A hajdy spát. A zítra, pozítří, celý týden, celý měsíc máj se to opakovalo. Noc co noc. Dlouho přes půlnoční hodinu sedali a špitali, balákali, pochichtávali se, hyhňali a těšili se se svými hochy, pak přišli domů, jen mrkli na hotovou práci a spokojeně usnuli. Tak to mohlo trvat, jak dlouho chtělo. Děvčata se nemrzela a pro jistotu nepátrala, kdo dobrý za ně pracuje. Ale jednoho dne, vlastně jednoho večera, paní Matasovou, tetu těch děvčat, když vypila poslední kalíšek višňovky a pochutnala si na posledním šňupci, nebo spíš chvíli potom, protože přece jen nějakou chvilku spala, probudilo klepání na dveře. Šla a otevřela je a před nimi stál kamenný Turek z Karlova mostu. Jeho tam lehce poznat po turbanu na hlavě. A koncem kančíku tloukl do dveří. Paní Matasová, povídal, už to není k vydržení. Tohle není žádný pořádek. Utíkají mi každou noc a k ránu mi přijdou zmoření, že je na ně hanba se podívat a lidé to pak svádějí na mne a na kruté vězení, že je jistě trápím hlady a týrám vůbec a já přisám Allah za to nemohu. Mluvím o těch křesťanech, které mám za mřížemi. Musíte udělat pořádek. Paní Matasová si mnula oči, protože myslela, že se jí něco zdá. Ale Turek na prahu jí pořád jen vykládal, že celým špatným vzhledem jeho vězňů je vina její prádelna, že paní musí zakročit a ať se jde přesvědčit. Tedy paní rozespala a jen tak v spodním prádle šla za Turkem k prádelně. Otevřel před ní dveře. Prádelna, průjezd, kůlna, ba i dvůr byly sice plné páry a lojové svíčky svítily slabě, ale přesto viděla paní Matasová spoustu postav, které se tu všude hemžily a tužily. A když přihlédla pozorně, že jsou to samé známé postavy ze sousoší Karlova mostu. Že kolem kotle se otáčejí, do ohně přikládají a vyvařované prádlo obracejí příslušníci horkých krajů, Indián a Ind. Svalnatý negr dře prádlo o valchu, rozkročený nad neckami.

nejvřelejší ze všech, démon z podstavce svatého Prokopa, na mokré prádlo dýchá a to pod jeho dechem rychle schne. Saracén prádlo mandluje, Tatar je škrobí, Japonec žehlí a tři Turkovi křesťané přiskakují na pomoc, kde je jich zapotřebí. U stolu stojí chudá vdova a s pomocí starce prádlo rovná a převazuje červenou stužkou a její děťátko si brouká v koši na prádlo, hraje si s lvíčkem a s kohoutkem a andělíček od svatého Tomáše mu vyškrabuje med ze svého úlu a prádelnou sem a tam chodí žid, má v ruce zápisníček, dohlíží na práci a kontroluje, je-li všecko v pořádku. Tohle všecko vyčítavě od otevřených dveří paní Tetě ukazoval Turek koncem svého bičíku. Ano, všichni ti nosiči, komparzisti a statisti svědců z Karlova mostu sem noc co noc přicházeli, aby udělali kus práce za dvě hodné pradleny, které jediné na světě poskytli jim uznání za jejich pokornou činnost. Nic nebylo dojímavějšího než družnost podpěr z kamene a chudaček z masa a z krve, z nichž na nikoho nepadal ani odlesk, ani ždibíček ze vznešenosti a z bohatství, které rostly nad jejich trpělivou námahou. Ale paní Matasovou ve dveřích prádelny to nedojímalo. Co spatřila, měla zamámení ďábelské. Několikrát se pokřižovala a když ani pak zjevy nezmizely, pozbyla vědomí a padla na zem. A tak ani nevěděla, kdo ji zase odnesl na její postel. Tím se všecko prozradilo. Na zítří po tom leknutí se ani hnout nemohla a jen si zavolala důstojného pána od Kajetánů a všecko mu vyprávěla, ale ten jí poradil, aby si zavolala také doktora. Doktor rozpoznal, že jí klepla mrtvička a oba usoudili, že nemoc i vidění způsobila višňovka, kterou není dobře pít na noc. Tonička s Pepičkou se ovšem nechlubili, že domů chodili až po půlnoci. Avšak tetiny nemoci se polekali a od toho dne prali prádlo opět vlastníma rukama. Také by už za nic na světě se neodvážili zkusit, zda by jim jejich přátelé z mostu přišli ještě pomáhat, když se to o nich rozneslo po celé Kampě a Malostranském pobřeží. Ani by se jim nelíbilo, aby celá Kampa je obě hlídala a pozorovala, kdy zas a kam půjdou se svými hochy, aby pak kde kdo se šel zvědavě koukat do prádelny, co se tam bude dít. Raději tedy pilně pracovali, s hochy jen tu a tam promluvili a nadto ošetřovali nemocnou tetu a pečlivě ji dochovali až do smrti, jak se sluší chudým neteřím. Však také teta šla do sebe a na smrtelné posteli jim uznale odkázala svůj kampský dům i prádelnu s příslušenstvím. Proto si Toniččin muž mohl hned po svatbách zařídit povoznictví a Pepiččin najmout pivovárek u Bachorů. A tím také prádelna přišla z provozu i se svými kotly, čbery, neckami, putnami a stoly. Něco se prodalo, lecos se jim hodilo do domácnosti, ale Pepička s Toničkou chtěli také něco zachovat, co by připomínalo tuto událost. Škopky, dřezy, valchy, to nešlo. Až konečně na to připadli. Válečky. Ano, skromné ba úhledné válečky, kterými se mandlovalo prádlo. Pověsili je na věčnou památku na nejviditelnější místo domu zděděného po paní Tetě, po obou stranách slavného obrazu
Na tom balkónku, který s květinami a svítilnami, vypadá skoro jako oltáříček. Válečky tam visí dodnes a vzruší občas něčí zvědavost. Jak se mohli na tak významném místě octnout dva obyčejné válečky?

0: vtip. Víš, proč má datel zobák?
1: Aby datloval.
0: Aby netloukl hlavou do stromu.
2: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzl. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.

vážně znát, tak se musím ptát. Kdo z vás by mohl mi říct, proč pak právě někdo ví, se ten cen zvláštní tak rád zdá. Na pasece pod duhou, kde nádherně se spí, kam jít jenom potichu se dá. S cylindrem a ve fraku já zvony rozezním, Jerry s myškou právě svatbu mám.

0: zrychlit cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
1: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako neví, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
1: Nevím.
2: Lenost.
1: Ne, tomu se neříká lenost.
2: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu.
1: Hugo,
2: a to já nemám ráda.
1: Hugo tomu říká, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
1: Tak
2: jsou otrávené.
1: Tak se nudí, no.
2: Jsou osazené.
1: Osazené.
2: Jsou bez nápadu, bez nálady. No. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
1: A teď nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
2: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
1: Aha!
2: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposledy se svými kamarády na babu?
1: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochrumanou a tak s Egonem to nešlo. A Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
2: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
1: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
2: Přesně tak. Nebo pojď, budeme si hrát vybíjenou.
1: Vybíjenou.
2: Co kdyby jsme třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
1: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
2: samozřejmě,
1: si nespál.
2: Samozřejmě, musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě lezení na ty stromy je.
1: Aha.
2: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
1: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
2: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
1: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
2: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrál.
1: To se udělá kruh na zemi.
2: Ano.
1: Ten se rozdělí
2: ano.
1: Na tolik částí, kolik je dětí.
2: Ano.
1: Třeba 4.
2: Mhm.
1: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
2: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
1: Jo, to je Honzo vstávej.
2: Honzo vstávej,
1: o kolik? Kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
2: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláků za ruku a jít si hrát ven.
1: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum!
2: Bum! Tak děti, ahoj!
1: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
2: A víš, že pamatuju. To byla taková sestava, viď?
1: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
2: A napište nám.
1: Juhu! Ahoj.
2: Ahoj.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stránku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby...

0: Dnes je 2. srpna.
1: A svátek slaví Gustav.
0: Ať žije Gustav, ať žije Gustav.
1: Tohle jméno vzniklo ve Švédsku.
0: Tady ho proslavili hlavně švédští panovníci Gustavové.
1: Ale u nás Gustavu už moc není. Ale pokud znáte alespoň jednoho Gustíka, tak mu popřejte k svátku všechno nejlepší.
0: Třeba to bude podle jeho gusta. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: jak Racochejl čaroval. Jednou, hned takhle z rána, si to metelil skřítek Racochejl po lese. Tady smlsnul jahodu, tamhle zase černomodrou borůvku, tu si užíbl kousek muchomůrky a zajedl to ostružinou. A jak tak skákal a pobíhal, dostal se až do rozvalin starého hradu, na Havraní skále. A tam, mezi omšelými kameny a polehlými stébly trávy, našel nějakou prastarou knihu. Byla vázaná v rozpraskané kůži a sepnutá zašlou stříbrnou přeskou.
1: Kýho bíra netopíra, podivil se Racochejl. Kdo pak to vyhazuje takové vzácnosti?
0: Zamával nad knihou svýma velikýma ušima, aby z ní odfoukl prach a hned ji otevřel.
1: Čarodějnická kniha pro začátečníky i pokročilé. Napsala Majdaléna Zlobomila Retichová. Čarodějnice ve výslužbě.
0: A hned pod tím nápisem byl první recepis. Kterak se stanu neviditelným. Racochejl na to překvapeně koukal a potom povídá:
1: No, to by se mi mohlo docela hodit, že bych tady jako tohleto pobíhal a přitom by mě nikdo neviděl. No to by ale bylo něco.
0: Popadl knihu a odnesl si ji do chaloupky a hned se začetl do návodu. Stálo tam: uškubni jitrocelový list ještě s vlhlý rosou a vraz ho do kastrolu. Racochejl se poškrábal v rozježené kštici.
1: No jo, ale jitrocelový list tady zrovna teď nemám.
0: Ale pak nad tím mávl rukou.
1: Vždyť ono se nic nestane, když ho vynechám. Místo toho tam vrazím trochu oroseného jehličí a bude.
0: Potom četl dál. Přidej žabí kuňknutí a pokmínuj.
1: Takové žabí kuňknutí se dneska taky těžko schání,
0: povzdychl si Racochejl.
1: Ale co? Kuňknu sám, vždyť se to stejně nepozná, kdo kuňká.
0: Zakuňkal do hrnce a přihodil špetičku kmínu. A na konci toho čarodějnického receptu stálo: přidrob žďabínek žabího pousmání, pocukruj a to celé dej vařit.
1: Tě, úsměv sem, úsměv tam, a ještě abych to cukroval, to tak.
0: Hudroval Racochejl, zachechtal se do hrnce a připlácl po klici. Postavil kastrol na kamínka a spokojeně si zamnul ruce.
1: Tak a je to. A teď uvidíme, co z toho vyleze.
0: Ale ještě to ani nedořekl, když se poklice rozklepala a vyvalila se hustá zelenobílá pára. Racochejl to nechal chvíli bublat a potom netrpělivě povídá:
1: No tak, to už by snad mohlo stačit. Teď se kouknu, co se mi to uklohnilo.
0: Opatrně nadzvedl poklici a čmuchal.
1: Nevoní to špatně.
0: Namočil prst a líznul si. A bác ho, v tu ránu se zelenal jako brčál.
1: Je, to jsem to ale vymňouk,
0: vyjekl Racochejl zděšeně.
1: Místo, abych byl neviditelný, je ze mě teď rosnička.
0: A hned utíkal ke studánce, aby tu zelenost umyl. Jenže ať se drhnul, jak drhnul, nic to nepomáhalo. A najednou se ozvalo žbluňknutí. Ze studánky vyskočila žába kuňka. Měla zelenou sukínku a na hlavě mašličku ze žabince.
1: To se na to podívejme,
0: zakuňkala.
1: Máme tady nového žabáka. Vždy ty vypadáš jako já. Co jsi dělal? Já jsem zkoušel čarovat,
0: špitl Racochyl nešťastně.
1: A takhle to dopadlo.
0: A hned vyprávěl, jak se to přihodilo. Kuňka si načechrala mašličku a povídá.
1: No já, ty stále vařil úplně jinak, než to stojí v čarodějnické knize. Takové nanicovaté čarování. Když něco děláš, tak to máš dělat pořádně. Já vím,
0: vzdychl Racochyl provinile a koukal se přitom do země.
1: Pojď,
0: řekla kuňka,
1: já ti od té zelené barvy odpomůžu. Je, to bych ti nikdy nezapomněl,
0: vyhrkl Racochyl vděčně.
1: Vždyť takhle se nemůžu nikde ukázat.
0: A šli do chaloupky. Kuňka utrhla ještě cestou jitrocelový list a nazbírala pár kapek rosy. Dala to do hrnce a Racochyl přiložil polníko do kamínek. Za chvíli bylo uvařeno.
1: A teď si lízni,
0: řekla kuňka.
1: No, já nevím,
0: zdráhal se Racochyl a přešlapoval.
1: Podívej, horší už to být nemůže,
0: řekla kuňka. To Racochyla přesvědčilo. Zašmejdil jazykem v kastrolu a opravdu začal blednout.
1: Je, toto jde ale rychle,
0: liboval si, jenže zelená barva se sice ztrácela, až se ztratila docela, ale Racochyl vybledával dál. Celý se rozplyznul do průhledna a nakonec úplně zmizel.
1: Jele, to jsme tomu ale dali na frak,
0: řekla kuňka.
1: Kde jsi? Tady,
0: ozval se Racochyl, ale vidět ho nebylo. Kuňka zalistovala v čarodějnické knize a hledala stránku, jak se stanu zase viditelným.
1: Už to mám, povídá. Řekni abrakadabraka. Abrakadabraka,
0: kníkl Racochyl, ale v zápětí zakvílel.
1: Ježíš Maria, mně se zvětšuje nos. Aha,
0: řekla kuňka.
1: Je, promiň, já jsem se přehlídla. Já jsem na stránce, jak nám naroste chobot. Jo, tady je to, tady. Řekni, hu, už jsem zase tu. Neřeknu.
0: Trucoval Racochyl.
1: Kdo ví, co se mi pak zase stane? A co by se ti mělo stát?
0: Řekla kuňka.
1: Akorát, že se zase objevíš. Ale když nechceš, tak si tak zůstaň. Já jdu zase zpátky do studánky. Ne, počkej, nikam nechoď,
0: ozval se rychle Racochyl.
1: Tak já to řeknu.
0: Odkašlal si a bázlivě, úplně potichu zahuhlal.
1: Ho, už jsem zase tu.
0: A sotva to kouzelné zaklínadlo vyslovil, začal se pomalu objevovat. Nejprve jen tak mlhavě, pak se začaly rýsovat ve vzduchu jeho veliké uši a nakonec tam zase stál tak jako prve. Jenom se mu trošku třásla kolínka.
1: No, s tou čarodějnickou knihou, víš, nejsou žádné špásy,
0: řekla žába kuňka.
1: Radši vrať zase tam, kde jsi našel. Jo, to taky hned udělám,
0: vyhrkl Racochyl. Popadl knihu a pelášil na havraní skálu. Položil jí pod kámen, kde jí prve našel, a metelil si to hned zase zpátky.
1: Tak už jsem se té strašidlácké knihy zbavil, zafuněl.
0: Kuňka se káravě zadívala na skřítka.
1: Jen to nesváděj na tu knihu. Ta za to nemůže. Sám si to zavinil. Asi máš pravdu,
0: svěsil Racochejl ramínka. A potom potichu, sotva ho bylo slyšet, dodal.
1: Já už to dělat nebudu. To ani nesmíš dělat,
0: řekla kuňka a odskákala do studánky. Racochejla chuť na čarování dočista přešla a na knihu časem zapomněl. Jenom jednou, když musel přes havraní skálu, tak mu to nedalo a nakoukl pod kámen, kam čarodějnickou knihu schoval. Ležela tam, jak ji tam položil.
1: Je bych přeci jenom ještě něco vyzkoušel,
0: napadlo ho. Už po ní natahoval ruku, ale pak hned zase ucuknul.
1: Ne, kuňka říkala, že to nesmím dělat.
0: Otočil se a jak nejrychleji mohl, utíkal pryč. A od té doby skřítek Racochejl už nikdy čarovat neskoušel.

0: Sluníčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: kde už tam budem?
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Slunce vyšlo nad pavoučím lesem. Strýček se Káč všechny vzburcoval a oznámil, že se jde na výlet. Ale ty, Pájo, musíš zůstat doma. Drž se pěkně v teple. Pája ani neprotestoval. V jeskynce Brouka Potemníka ošklivě prochladl. Kam půjdeme? Ptali se pavoučci. Na houby. Rozběhneme se po lese a budeme hledat hadovku smrdutou, oznámil strýček. To se pavoučkům vůbec nelíbilo. Začali se přít. Polovina tvrdila, že hadovka příšerně smrdí a druhá polovina měla za to, že hadovka strašlivě páchne. Právě proto jdeme hledat, zvolal strýček vítězně. Smrad, čili pach hadovky smrduté, totiž velice láká mouchy. A mouchy zase lákají nás, pavouky. A bylo rozhodnuto. Strýček udal směr a všichni se rozběhli po lese. Pája zatím v pavučince usnul. Nevěděl, že kousek od jeho stromu se právě koná muší svatba. Nevzbudilo ho ani milostné bzučení ženicha, pobzukování nevěsty a vrčivý zvuk křídel muších svatebčanů. Ženich s nevěstou kroužili kolem sebe jako slepí a každou chvíli do sebe drcli. Moc se jim to líbilo. Jenže najednou se jim z toho kroužení nebo snad z lásky zatočila hlava. A bum. Síce rozhoupala a Pája vyskočil. Takový úlovek. Muší ženich a muší nevěsta se zmítali v pavučině a čím víc se chtěli osvobodit, tím víc je pavučina svazovala. Pája věděl, že teď zbývá jen trpělivě čekat. Stačí klidně sedět a dívat se. Bylo to jako scéna z nějaké muší tragédie. Muška s Bohem, můj drahý, měli jsme krásnou, ale tak krátkou svatbu. Teď je konec, ale nikdy na tu naši smutnou veselku nezapomenu. Mušák, nemluv tak, má milovaná. Jsi má a já tě zachráním. Nedám tě tomu hnusnému, zbabělému pavoukovi. Tohle Pája nečekal. Toho přímo našňuplo, naštvalo a popudilo. Cože? Zařval. Já, že jsem zbabělec? To si piš, sýpal mušák. Řekni to ještě jednou, nasupil se Pája. Řeknu to třeba 10krát, si zbabělec, slizoun a kolohnát, zařval mušák. A jeho nevěsta hrůzou a pýchou málem omdlela. Muší ženich nebyl k zadržení, že se nestydíš, volal, že ti není hamba chytat nevinné mladé mouchy do sítě. Tohle Páju zaskočilo. Toho přímo vykolejilo, popletlo a zmátlo. Tak počkej, řekl pomalu. Já jsem pavouk a vy jste moje potrava. Tak už je to v přírodě zařízeno. Já jsem zase například potrava pro nějakého hladového špačka nebo masožravého sršáně. Tak tohle odvoláš, cukal se mušák v pavučině. Moje milovaná, není pro tebe žádná potrava. Jestli se nebojíš, tak mě hned pustíš a já ti ukážu, kdo je tady potrava. Tomuhle už Pája vůbec nerozuměl. To se má prát s mouchou? Dělej, srabe, sýpal mušák. Pája k němu pomalu došel a roztržil pavučinu. Čekal, že mušák zbaběle uletí, ale kdež? Ten naopak vyrazil plnou parou, pája útok nečekal a tak se zakymácel, padl na kolena, ale hned vyskočil a popadl mušáka v pase. Začali se přetahovat, síce houpala, muší nevěsta ječela a mušák supěl. To ječení a supění přivolalo z lesa sršáně. Byl to sršáň hladový a masožravý. Rozrazil jehličí a skočil do pavučiny jako tygr. Byl i podobně pruhovaný. Oba soupeři, pája a mušák, se hned pustili. Co teď? Pája leknutím poskočil a když dopadl, síce rozhoupala. I sršáň poskočil a koukal hloupě, co se to děje. A to pájovi vnuklo nápad. Skákej, kamaráde, dupej a skákej, křičel na mušáka. Mušák bez řečí poslechl. Dupali a skákali oba a pavučina se rozhoupala a rozkomíhala jako trampolína. A ta trampolína vyhazovala sršáně nahoru a dolů, nahoru a dolů a pořád dokola. Bim! Sršáň vyletěl tak vysoko, že se prašil hlavou o větev. Spadl do trávy a zůstal ležet. Byl omráčený a omráčený sršáň neublíží ani moušem. Sláva, hulákal mušák, sláva, jásal pája. Pomoc, sípala muší nevěsta zamotaná v pavučině. Mušák hned přestal hulákat, stál a koukal na páju a odvaha ho přešla. Třel si nožku o nožku a nevěděl, co dál. Co koukáš, usmál se pája vítězně jako strýček sekáč. Nevěsta tě volá, tak ji běž osvobodit, ty hrdino. A pak sám mušákovi pomohl, rozpletl síť a pustil mušku na svobodu. Muší ženich začal hned zase milostně bzučet a jeho nevěsta sotva popadla dech, začala přibzukovat a už zase kolem sebe kroužili jako slepí a každou chvíli do sebe drcli a zapomněli na celý svět. Pája se za nimi díval a kroutil hlavou. Ale bylo mu pěkně. Bylo mu veselo, i když léto končilo a do pavoučího lesa se vkrádal neznámý podzim.
3: Piggy reklama!
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
5: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
3: Piggy reklama!
6: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí jiní. Kuba aneb když je pokojíček pro dva. Jak už jsme řekli na začátku, plyšáci, kteří přijdou do Emušákova, nemohou zůstat sami. Neměli by kde spát, co jíst a s kým si povídat. Stejně tak, jako se Ferdy ujali jeho rodiče, i jiní plyšáci tam naleznou maminku a tatínka. Jenomže těch, které někdo někde zapomene nebo už si s nimi nehraje, je mnoho. Takže brzy po Ferdovi se v Emušákově objevil Kuba. Zelený, plyšový, želvý kluk. Rodiče Ferdy si řekli, že by byla škoda, aby Ferda zůstal sám, a domů si vzali i Kubu. Ferda byl zrovna na školce v přírodě, když si maminka s tatínkem Kubu přivedli. A i když se Ferdovi chystali napsat pohled, rozhodli se neprozradit, že ho doma bude čekat nový bráška. Chtěli ho překvapit. Tohle je váš pokojíček, Kubo. Bohužel už nemáme další pokoj, takže budete s Ferdou bydlet spolu. Nevadí ti to? Jasně, že ne. Bude to super. Kuba byl nadšený. Pokojíček sice nebyl velký, ale už v něm měl připravenou svou postel, stolek se židlí, skříňku na oblečení a na uvítanou, jako dárek od rodičů, také nové kolo. Doteď bydlel jen ve svém malinkatém želvým krunýři, takže mu pokoj připadal obrovský. Než si stihnul Kuba všechno prohlédnout, maminka už volala k večeři. Je, špagety, ty mám nejraději, radoval se Kuba. Opravdu? Ferda taky. Myslím, že si budete rozumět, kluci, žertoval tatínek. A jaký je vlastně Ferda? Kuba na něj byl moc zvědavý. Viděl fotky, takže věděl, jak vypadá. Zajímalo ho ale, jaký je. Uvidíš v sobotu. Vrací se ze školky v přírodě. Teď jes, ať ti to nevystydne, pobídla Kubu maminka. Kuba se sobotního rána nemohl dočkat. A bylo to. Společně s rodiči se vydal Ferdovi naproti k autobusu. Už jedou, vykřikoval Kuba. Autobus zastavil. Ferda vyběhl jako první a skočil tátovi okolo krku. Tati, bylo to bezvadný. Musím vám toho tolik vyprávět. Víte, co se stalo, když... Počkej, rychlíku. Na povídání ještě bude dost času. Teď bychom ti chtěli s maminkou někoho představit. Tatínek poodstoupil a Ferda si všimnul, že za ním stojí malý želvý plyšák. Tohle je Kuba, tvůj nový bráška. Kuba se usmál. Ahoj! Jak bráška? Ferda tomu nerozuměl. Stejně jako ses k nám s tatínkem dostal ty, dostal se k nám i Kuba, vysvětlovala Ferdovi maminka. Aha, no tak ahoj, řekl Ferda. Ale stále to moc nechápal. Byl překvapený. On u nás i bydlí? Bydlím, máme teď společný pokojíček, odpověděl Kuba za rodiče. Vezmeme kufr a jdeme domů. Ferda nám bude vyprávět zážitky, seznámíte se a maminka udělá něco dobrého k obědu, zavelel tatínek. Dal bych si špagety, mňam!
7: Mám na ně chuť celý týden, řekl Ferda. Kuba měl špagety ve středu, vymyslíme něco jiného, ano? Odpověděla maminka. Od té chvíle začal Kuba Ferdovi vadit. Nejenom, že se s ním musím dělit o pokoj, ale ještě mi sní moje oblíbené jídlo. Zlobil se v duchu, ale nedal na sobě nic znát. Když přišli do pokojíčku, všimnul si Ferda nového kola. Jupí, konečně mi naši koupili kolo, koukej, je parádní, jásal Ferda. Víš, to je vlastně moje kolo, ale klidně si ho půjčuj, nabídl Ferdovi Kuba. Jak tvoje kolo? Na co bude želvě kolo? S tím svým velkým krunýřem se na něj stejně nevyškrábeš, zlobil se Ferda. Kuba začal pofňukat.

ale nechal to být. Večer, když už Kuba spal, přistála na posteli hned u Ferdova ucha moucha a začala šeptat. Dej mu pod hlavu smradlavou ponožku, ať má smradlavý sny. Co když ho rodiče mají radši než tebe? Dej si pozor. A byla pryč. Ferda vstal a opravdu dal Kubovi špinavou ponožku pod polštář, jak mu moucha žárlivost poradila. Pak usnul. Během týdne si Ferda všímal toho, jak se rodiče Kubovi věnují. Pořád se ho na něco ptali, vyprávěli mu různé zážitky, maminka mu podstrojovala a kupovala oblečení. Pozvala i babičku s dědou, aby se s Kubou seznámili. Když se s nimi seznamoval Ferda, musel jít on k ním. Všechno mu připadalo strašně nefér. O víkendu vyrazila celá rodina na výlet. Ferda už měl dlouho slíbeno, že se zajdou podívat na rozhlednu, která stála na kopci, nedaleko Emušákova. Asi v půli cesty si maminka všimla, že Kuba už nemůže. Znala to sama, přeci jen, že lvy jsou pomalejší, na zádech nesou těžký krunýř. Zastavili se. Ty už nemůžeš, viď? Zeptala se maminka Kuby. Ale jo, já to zvládnu. Jen jsem se nějak celý týden dobře nevyspal a jsem unavený. Odpověděl udýchaný Kuba. Vypadalo to, že už doopravdy nemůže. Tak počkej tady, my na rozhlednu půjdeme sami, že jo, tati? Zkoušel to Ferda. V žádném případě. Společně jsme vyrazili, společně se vrátíme. Rozhodl tatínek. Ale tati, slíbili jste mi to. To jako teď budeme dělat jen to, co zvládne on? Zlobil se Ferda. Za prvé, Ferdo, není to žádný on, ale Kuba. Za druhé, kdyby to bylo opačně, taky bychom bez tebe nešli. A za třetí, aby si věděl, ráno za námi Kuba přišel a poprosil nás, abychom to nové kolo nechali tobě. A ty takhle? Cestou domů všichni mlčeli. Rodiče se na Ferdu zlobili. Kuba byl smutný a Ferda naštvaný. To určitě. Myslí si, že mi nechá kolo. A já si pak nebudu všímat toho, že ho mají naši radši, říkal si. Když dorazili domů, maminka přišla za Ferdou do pokoje. Poznala, že ho něco trápí. Co se děje, Ferdo? Ferda mlčel. Na maminku se ani nepodíval. Ona ale pokračovala. Řekni mi, co tě tak rozzlobilo. Máte ho radši než mě, vyhrkl Ferda. Maminka se na něj překvapeně podívala. Ty si opravdu myslíš, že máme Kubu radši než tebe? Jak jsi na to přišel, prosím tě? Jak? Pořád si s ním povídáte, kupujete mu věci, děláte to, co chce dělat on. Na mě jste úplně zapomněli. Moc mě to mrzí, Ferdo, jestli ti to tak připadá, ale samozřejmě to tak není. Vzpomeň si na sebe, když jsi přišel do Emušákova. Nikoho si neznal, bylo ti smutno a vše bylo nové a těžké, pamatuješ? S tatínkem jsme se ti vše snažili co nejvíc usnadnit. To samé děláme i pro Kubu. Ty jsi měl naopak výhodu. Všechnu pozornost jsme mohli věnovat jen tobě. Teď ji dělíme mezi dva, vysvětlovala maminka. Když maminka odešla z pokoje, sednul si Ferda na postel a přemýšlel o jejich slovech. Za chvíli se objevil Kuba. Prošel kolem Ferdy, vylezl na svou postýlku a schoval se do krunýře. Najednou bylo v pokojíčku ticho. A tak tomu bylo i další a další den. Vždy, když spolu zůstali kluci sami, Kuba zmizel v krunýři. Ferda si najednou uvědomil, že přes všechnu tu žárlivost vůbec nevnímal, že když byl s

0: sebou. Už nebyl v pokojíčku sám. Měl si s kým povídat a hrát. Vždyť Kuba byl docela normální, fajn kluk a vlastně s ním byla celkem sranda. Večer, než usnul, uslyšel Ferda zase mouchu žárlivost. Něco mu proveď, šeptala. Kšt! Ferda mávnul rukou a zahnal ji. Možná tenkrát, když dal na její radu, způsobil právě ono to, že byl Kuba unavený a neměl dost sil na výlet. Vytrestal tak i sebe. Vzpomněl si teď, večer pod peřinou, kolik stihnul Kubovi za tu krátkou dobu provést lumpáren. Zastyděl se. Uvědomil si totiž, že Kuba na něj byl vždycky hodný, nikdy nežaloval a s tím kolem. Myslel to určitě dobře. Kvůli škodolibosti neviděl, že rodiče ho mají rádi určitě úplně stejně jako Kubu. Vždyť Ferdovi maminka včera udělala špagety, jen tak, a před spaním mu dává pusu stejně jako dřív. Jen ji teď dává i Kubovi. Asi všechno vzal za špatný konec. Čauec, řekl ráno Ferda přátelsky.
1: Ahoj,
0: opatrně odpověděl Kuba. Půjdeš odpoledne na hřiště se mnou? Zeptal se Ferda. Kuba byl překvapený. Když chodili za ostatními plyšáky, Ferda šel vždy kus před ním, někdy mu dokonce nadával, že je pomalej želvák a někdy to vypadalo, že se za něj stydí. Tentokrát ne. Ferda s Kubou šli spolu. Po cestě potkali plyšovou ještěrku.
2: Koukám, že jste nasadili želví tempo, posmívala se.
0: Hele, všímej si svýho a nech bráchu na pokoji, zavolal na ní Ferda. Kuba se usmál. To bylo poprvé, co se ho brácha zastal. Na hřišti už bylo plno plyšáků. Dováděli, jezdili na skluzavce nebo si hráli na pískovišti. Zahrajeme si stolní fotbálek, Kubo, zeptal se Ferda. Ve dvou to jde líp? Jasně! Hráli proti Ježkovi a Krtkovi a dali jim na frak. Kuba byl totiž na fotbálek machr. Společně šli i z hřiště domů. A tak už tomu bylo každý den.

0: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd Brtník?
2: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek Koala?
2: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
3: Zapomněl jsi rukavice.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi.
4: Salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej. Přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí. Potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
4: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikůře řekla:
5: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
6: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla nazpět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí. Odtlačí kohoutku, která také zadřímala. A teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček.
2: A to je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a uplácáte si z nich míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No, jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
0: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
0: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
0: Je lžícová ruka?
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
0: Hanko, nechytil.
2: Jejda. No tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček. A
0: mám.
2: To už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil. Takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška. Máte sražené kotníky a kolena u sebe?
0: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti vy také. Hop, a přehodíme do levé.
0: Výborně,
2: Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky. Pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknou teď, tak vyhodíme míček z levé do pravého. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to je teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. Držíme.
0: No tak. Já zazvedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
0: No, to půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou, 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
0: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přecházíme do dřepu.
0: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Míček je prima. Ahoj.
3: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo sládek kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajc neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl. Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku, vyčítal mu Rumcajc. A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže. Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Runcajs. Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli, bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké. Povíme ti za to pohádku. Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete? Jen se podívej. A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
1: Ne, ona přestala.
3: No proč přestala?
1: To nikdo neví.
3: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha. Vstávej! Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
4: A co bych stával? Já jsem Kule, Sládek z Jičína.
3: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
4: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
3: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
4: Jach, udělal Sládek Kule a spal dál.
3: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedli a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcajs po 7. vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.

0: Dnes je 2. srpna.
1: A svátek slaví Gustav.
0: Ať žije Gustav, ať žije Gustav.
1: Tohle jméno vzniklo ve Švédsku.
0: Tady ho proslavili hlavně švédští panovníci Gustavové.
1: Ale u nás Gustavu už moc není. Ale pokud znáte alespoň jednoho Gustíka, tak mu popřejte k svátku všechno nejlepší.
0: Třeba to bude podle jeho gusta. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak se štěňátko vydalo na cesty. Jaro vytahovalo kytičky ze země, tráva se zelenala a na dvorku bylo veselo. Všichni se zbíhali, aby jim neutekly žádné novinky. Slepice s kuřátky, kravička s telátkem, žabičky, pan kačer, králíci a ovšem také naše štěňátko. I pár myšek se krčilo v koutku a včeličky jim létaly nad hlavami. Proč ten rozruch? Proč ta sláva? To Špaček se vrátil ze svého zimního pobytu a teď všem vypravoval, co viděl, co zažil a jak se měl v dalekých krajích.
1: Nikdo z vás neví, jak svět za humny vypadá.
0: Naparoval se.
1: Myslíte si, že všude jsou jen pole, louky, náves, bláto? Jsem tam nějaký ten rybník, ale já viděl města. Města, která byla větší než 50 našich vesnic, možná než 100 našich vesnic.
0: Pyšně se rozhlédl kolem, jaký udělal dojem a načechral si peříčka. Zvířátka posedávala ani nedutala. Jen telátko slabě zabučelo a hned dostalo od maminky přes zadeček.
1: Ale co města? Města mě moc nelákala. Tam je jen spousta lidí, co pořád někam spěchají a spousta aut, co troubí. Městům jsem se raději vyhýval a vzal jsem to kolem přes lesy a hvozdy. Lesy hluboké, hvozdy černé. No potom jsem se dostal do hor. A ty hory byly tak vysoké, že mi málem kfidilka upadla, než jsem je přeletěl. A mezi nimi byla jezera, kde z jednoho břehu nedohlédneš na druhý. Dovedete si to představit?
0: Rozhlédl se, jestli pozorně poslouchají. Všichni vrtěli hlavami, že nedovedou, jen králík ne.
1: Králíku, ty spíš?
0: Zamračil se Špaček.
2: Kde pak bych spal?
0: Probral se honem králík a napil se vody.
1: A koruna všeho, milý zlatí?
0: Pokračoval Špaček po dramatické pauze.
1: Já viděl moře. Víte vy vůbec, co to je moře? Nevíte. Moře není žádný velký rybník ani jezero. Je to taková spousta vody, že ji ani měsíc na nebi neobhlédne, ani sluníčko nestačí dojít z jednoho konce na druhý.
0: Sluníčko na nebi si myslelo své, ale nechalo Špačka mluvit. Jen ať se vypovídá, vždyť ani on neví, jak je moře veliké.
1: A to moře je plné velryb, které jsou velké jak lodě. A kolem nich skáčou hejna stříbrných ryb. Vyskakují nad hladinu jak ptáci, létající ryby. O tom jste ani neslyšeli.
0: No to se ví, že jsem neslyšelo. Vzdychlo štěňátko samo pro sebe. Nic jsem neslyšelo ani nevidělo. Jsem jen hloupé vesnické štěně. A bylo náramně smutné. Proč se může Špaček vydat na takovou dalekou cestu a ono se musí spokojit se zaprášeným dvorkem a mrňavým rybníkem? Proč nemůže vyběhnout na vysokou horu a z jejího vrcholku se rozhlédnout po půlce zeměkoule? To totiž Špaček zrovna vykládal, že takové vyhlídky jsou všude, jen ne tady v tom našem zapadákově. Všichni šli spát, na Špačka zapomněli, ani mu moc nevěřili, ale štěňátko o jeho vyprávění celou noc přemýšlelo. A trápilo se. Proč nemůže žít tam, kde jsou ty vysoké hory a velká města a moře? Moře by chtělo vidět ze všeho nejvíc. Moře s velrybami, velkými jak lodě. Vždyť ani neví, jak taková loď vypadá. Určitě ne jako lodička, v které kluci skotačí na rybníku. O, jak se litovalo, že se nenarodilo někde jinde. Štěňátko usínalo smutné, ale probudilo se veselé. Co není, může být. Když to dokáže Špaček, proč bych to nedokázal já? Rozhodlo se, že o tom nikomu neřekne. Vyprosilo si v kuchyni pár placek, zbalilo je do ranečku, hodilo si ho přes rameno a vydalo se na cestu.
3: Kam pak tak pospícháš? Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň.
0: Volali za ním žabičky, ale štěně dělalo, že neslyší. Na takovou velkou cestu přece nemůže tahat žádnou žabí omladinu. Za chvíli by fňukali, že je bolí nožičky. Vyrazilo skoro v poledne a když se přiblížil večer, už ho taky nožičky pěkně bolely. Ještě, že tam byl potok, kde se mohlo napít chladné vody a že mělo v ranečku placky. Chtělo sníst jen jednu, aby mu zůstalo něco na zítřek, ale placky byly tak dobré, že zbaštilo všechny. Něco k jídlu v té cizině určitě najde. Špaček neříkal nic o tom, že by si musel dělat zásoby. Našlo si kupku sena, svalilo se do ní a spalo pokojně celou noc. Ráno štěňátko vyskočilo, napilo se z potůčku a hajdy na cestu. Pořád čekalo, kdy uvidí ta velká města a vysoké hory. Ale kolem se jen táhla pole s rašícím osením a sem tam nějaký hájek. Asi to k tomu moři bude pěkně daleko. V břiše mu kručelo, ale žádné placky u cesty nerostly, natož, aby tam byl buřtík. Zaradovalo se, když v příkopu našlo jablíčko, ale bylo asi z minulého podzimu, protože chutnalo moc divně. Večer už mělo velký hlad. A když vidělo poblíž cesty chaloupku, ve které se svítilo, opatrně zaklepalo na dveře. Snad dají pocestnému kousek chleba a trochu mlíčka. Ale to si dalo. Kde se vzal, tu se vzal, byl tu velikánský pes a štěkal a kdyby štěňátko honem neuteklo, asi by ho pokousal. To není jako u nás, myslelo si štěně smutně. Pomalu se vleklo dál, až u starého dubu našlo mezi kořeny jamku a tam se skrčilo. V bříšku mu kručelo a moc litovalo, že si nějakou tu placku nenechalo. Ráno se mu už ani moc na cestu nechtělo. Ale co by to bylo za štěňátko, kdyby se takhle hned vzdalo, když se špaček dostal až k moři? Ale špaček má křidýlka. Vítr ho nadnáší, nemusí si šoupat nožičky po kamení. A nachytá si mouchy. Trochu smutně ťapkalo dál. Konečně se v dálce objevilo něco velikého, vysokého a špičatého. To bude jistě hora, zaradovalo se a hned se mu běželo veselý. Teprve teď ho napadlo, že vlastně neví, jak taková hora vypadá. O tom špaček nic neříkal. Je celá z kamení nebo je porostlá mechem? Roste na ní něco dobrého? To bylo teď moc důležité, jestli na ní roste něco dobrého. Doběhlo na úpatí a radostně se pustilo vzhůru. Jo! Co je to? Zakviklo štěňátko, když se hned o něco píchlo do pacičky. Konzerva. Otevřená konzerva tu byla. A ke všemu prázdná. To je ale divná hora. Z čeho vlastně je? Támhle vidělo hrnec. Tamhle zas rozbité láhve, kusy papíru a pytlíky. Vůbec se mu to nelíbilo. Hora se pod ním všelijak hýbala a na hlavu mu spadl kus dřeva, až se mu udělala boule. No tohle už nikdy nebude špačkovi věřit. Pak najednou ucítilo vůni, kterou dobře znalo. Hurá! V jednom z těch pomačkaných pytlíků objevilo krajíc chleba. Byl tvrdý a okoralý, ale štěně ho sluplo jako báječnou pochoutku. Neříká se nadarmo, že hlad je nejlepší kuchař. Ale ostatní pytlíky byly prázdné. našlo jen pár zkažených brambor a do těch se mu nechtělo. Šláplo na něco slizkého a ošklivého a sjelo po zadečku dolů. Jsem sice statečné štěňátko, ale šplhat po těch ošklivých věcech zase nahoru nebudu.
4: Rozhodlo se.
0: Špaček si to vymýšlí. Hory jsou jen smetiště a on z té výšky nic nevidí. A kdo ví, co je v tom moři?
4: Natáhlo se do trávy a lízalo si rozříznutou tlapku. Ale brzy usnulo, protože bylo hrozitánsky unavené.
0: Na oblohu se vykulil měsíček a paprskem pohladil zmožené štěňátko. Ach, ty malý neposedo, ty jsi zdal, ty můj statečný cestovateli, vždyť ty bys teď ani netrefil zpátky. A hned zavolal na hvězdičky, aby mu svými kouzly pomohly. Hvězdičky se radovaly, že udělají dobrý skutek. Měsíc z nich svými paprsky spletl kolem pejska síť a už ho nesl do výšky a do dálky. Štěně se probudilo a udiveně zíralo dolů na krajinu zalitou jasným měsíčním svitem. Ach, tady jsou ty hluboké lesy a černé hvozdy. Tady jsou světlem zalitá města a kolem nich vysoké hory. A v dálce se blížilo něco obrovského stříbrného a dýchalo to mocným dechem sem a tam. Z hladiny se vynořila velikánská ryba a kolem ní skákalo do výšky hejno stříbrných rybek. Tak to je to moře, žaslo štěně. Špaček mluvil pravdu. Je to nejkrásnější voda na světě. Měsíc povozil štěně do sytosti nad mořskou hladinou a potom ho s pomocí hvězdiček nesl zpátky nad městy, horami, řekami a lesy, až na louku za dvorkem. Ráno se štěně probudilo a překvapeně zíralo, kde to je. Žádná ošklivá hora, ale také žádné moře ani lesy. Jen jeho boudička a před boudičkou miska plná dobrot. Mělo velikánskou radost, ale vůbec nechápalo, co se to stalo. Zdálo se mu to všechno, ale jestli se mu to zdálo, tak od čeho má rozříznutou packu? Nejdřív si pěkně naplnilo bříško a pak se rozhodlo, že teď bude všem vyprávět, co zažilo. Ale vždyť by mi to nikdo nevěřil, vzdychlo si. Co pak štěňátka létají? Mrklo na sluníčko, které všechno vědělo, a smálo se. Bude to naše tajemství, sluníčko, zavolalo štěně. Tvoje, moje, měsíčka a hvězdiček.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch? Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku. Takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: Léčení hubatýdy. Ve 3 hodiny odpoledne postavila paní Tůmová na stůl v kuchyni krajíc chleba s máslem a velkou sklenici báječného studeného mléka k svačině pro svou dcerku, která se měla každou chvíli vrátit ze školy. Zanedlouho bouchly domovní dveře a přiřítila se Majka. Zrzavé cůpky jí poskakovaly po zádech jako ocásky malých poníků. Maminka se zajímala.
1: Jak bylo ve škole, holčičko?
0: Majka se napila mléka a zakousla se do chleba. S plnou pusou odpověděla.
2: Dneska odpoledne mi paní učitelka Pláničková řekla. Majka Tůmová tady po vyučování zůstane a pomůže mi uložit kouříky s potřebami nakreslení. A já jsem jí hned odpověděla.
0: Majka se znovu napila mléka.
2: Vy jste tu přece učitelka, tak proč si ty kouříky neuklidíte sama a nepustíte mě ven, abych se mohla proběhnout?
0: Celá třída se začala smát, jen ta protivná paní učitelka Pláničková ne,
2: a poslala mě do kouta.
0: Majka si znovu řádně uhryzla chleba a tázavě se podívala na maminku v očekávání, jakou bude mít radost, že má tak chytrou dcerušku. Maminka však řekla,
3: to ale byla od tebe drzost, Majko, že se nestydíš. Až dojíš chleba a dopiješ mléko, půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do večeře. Měla by se zamyslet nad tím, jak jsi byla na paní učitelku Pláničkovou drzá.
0: Majka nakrabatila pusu, zašilhala hnědýma očima ke stropu a řekla.
2: A proč?
0: Se skrabacenou pusou rychle zamžikala očima, aby dala mamince na srozuměnou, že s domácím vězením vůbec nesouhlasí. Paní Tůmová zůstala stát jako solný sloup. Malá Majka něco takového ještě v životě neudělala. Maminka se zmohla jen na to, že tiše promluvila.
3: Protože jsem to řekla. A teď plav.
0: Majka se pomaloučku šourala z kuchyně, cestou si pohazovala sukní a copánky. I zezadu na ní bylo vidět, jak je našpulená. Když vyšla nahoru po schodech, zavolala na maminku do kuchyně.
2: Jdu pryč, protože to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila.
0: Odběhla do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Ten den byla Majka u večeře stejná jako dřív. Po jídle ji tatínek požádal.
4: Sklid ze stolu, broučku, maminka je unavená.
0: Jeho brouček ovšem místo, aby skočil a udělal, co je třeba, ohrnul koutky úst, takže vypadal ze všeho nejvíc jako uplakaná svatojánská muška, zašilhal ke stropu a pravil.
2: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poručil. Ty jsi tady taky večeřel, proč bys nemohl sklidit ze stolu sám?
0: A rychle zamrkal očima. Už to vypadalo, že tatínek Majce každou chvíli střelí pohlavek, ale pak zjistil, že zrovna začínají zprávy, a tak místo pohlavku vstal, šel do pokoje, zapnul rádio a zapálil si dýmku. Majka sklidila ze stolu a utřela nádobí, ale pořád mžikala očima a reptala. Druhý den ráno maminka řekla.
3: Pospěš si se snídaní, Majko. Čekají na tebe kamarádi a kvůli tobě přijdou pozdě do školy.
0: Majka ohrnula rty a zamrkala. Prohlásila.
2: Ale já teď snídám, matko.
0: Řekla opravdu matko. Maminka si povzdechla.
3: Kdyby ses tak mohla vidět, jak jsi ošklivá, když se mnou takhle mluvíš, měla bys s tím hned přestat.
0: Majka jenom něco zamumlala, popadla svetr a práskla za sebou dveřmi. Paní Tůmová vzala telefon a zavolala své známé paní Hadrabové.
3: Dobrý den, paní Hadrabová. Nepozorovala jste na vaší kamilce v poslední době nějakou změnu?
5: Paní Hadrabová se podivila.
6: Ani ne, paní Tůmová. Zdá se mi, že naše kamilka se teď hodně učí a docela dobře jí a spí. Vy myslíte, že je s ní něco v nepořádku?
3: Paní Tůmová řekla. To ne, nedělám si vlastně starosti o vaši kamilku, ale naše Majka. Včera odpoledne přišla domů ze školy a vypadala úplně normálně. Připadala mi v naprostém pořádku, ale pak mi vyprávěla, jak byla drzá ve škole a tak jsem jí dala domácí vězení. To dá rozum. Nařídila jsem jí, aby zůstala ve svém pokoji až do večeře, jenomže ona na mě byla hrozně ošklivá. Odmlouvala i tatínkovi. Nejde mi to do hlavy. Myslela jsem, že se třeba všechny děti chovají podobně. Ona vám vždycky skrabatí pusu, zašilhá ke stropu a zamžiká očima. Vypadá strašně.
5: Paní Hadrabová nevěřila svým uším.
6: Neříkejte, paní Tůmová. Vždyť Majka byla vždycky taková roztomilá a hodná holčička. Nevím, jak bych vám pomohla. Možná byste měla zavolat paní Zámečníkové. Však víte, jaké má pořád patálie s tím jejich klukem. Snad vám poradí.
5: Paní Tůmová poděkovala a prohlásila, že paní Zámečníkové určitě zavolá. A jak řekla, tak udělala. Paní Zámečníková ovšem právě nebyla doma a telefon zvedla jejich služebná Nora, která začala

0: světě existují. On je tak drzý, že odmlouvá dokonce i sám sobě. Já ale myslím, že bude nejlíp, když zavoláte paní Láry Fáry. Ta ví o dětech takovou spoustu věcí, že si to ani všichni dohromady představit neumíme. Huberta Preclíka dokonce naučila, aby si uklízel hračky. Poradí si s každým uličníkem.
1: Paní Tumová řekla.
2: Moc krát děkuju, Noro, že jsem na to nepřišla sama. Musím zavolat paní Láry Fáry. Hned to udělám.
1: Vytočila telefonní číslo paní Láry Fáry a začala se jí svěřovat.
2: Mám starosti s naší Majkou.
1: Paní Láry Fáry odpověděla.
3: Tu já znám. Má moc hezké zdrzavé cupky a krásné hnědé oči.
1: Paní Tumová ji přerušila.
2: Vlasy má pořád stejné, ale oči už nejsou zdaleka tak hezké. Někdy šilhá ke stropu, krabatí pusu a mrká.
1: Paní Láry Fáry se zamyslela.
3: Taky přitom odmlouvá a je drzá, že?
1: Paní Tumová se polekaně zeptala.
2: Jak to všechno vlastně víte? Byla na vás snad hubatá?
1: Paní Láry Fáry se zasmála.
3: Kde pak? Majka je na mě moc hodná, ale jak vás tak poslouchám, zdá se mi, že se u ní objevily určité příznaky choroby zvané hubatýda. Kdy jste si toho poprvé všimla?
2: Včera odpoledne, když přišla ze školy, byla drzá na paní učitelku Pláničkovou a když jsem ji poslala do jejího pokoje, příšerně se na mě zašklebila a řekla mi, odejdu jen proto, že to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila. Vždycky pohodí hlavou, až jí poskočí copánky a i zezadu vypadá hrozně drze.
1: Paní Láry Fáry řekla.
3: Nemějte starost, milá paní Tumová. I ty nejbáječnější děti, které znám, už tohle někdy popadlo. Trápila je hubatýda. Naštěstí jsme u Majky zachytili nemoc teprve v začátcích a tak nám léčba nebude trvat příliš dlouho. Zastavte se u mě po obědě. Připravím vám Penelopu. To je můj papoušek. Na pár dní si ji vezmete domů. Teď ji má paní Jeníková, ale používá ji už měsíc a tak doufám, že se jejich Honzík už dočista uzdravil. Nemějte žádné obavy. Penelopa dovede vyléčit i nejtěžší případy hubatýdy. Na to se můžete spolehnout.
1: Paní Tumová zavěsila sluchátko a rázem se jí úžasně ulevilo. Hned po obědě si zašla k paní Láry Fáry pro Penelopu. Byl to veliký zelený papoušek s podměšilým pohledem, který rychle mrkal očima. Paní Láry Fáry pravila.
3: Později pochopíte, jaké máte štěstí, že se Penelopa baví jen s dětmi.
1: A podala ohromené paní Tumové klec s ptákem. Cestou od domku paní Láry Fáry Penelopa nepromluvila ani slovo, ale bylo na ní vidět, že se jí na světě nic nelíbí. Vypadala nespokojeně a mžikala očima. Když paní Tumová postavila klec na okno v kuchyni, papoušek si zastrčil hlavu pod křídlo. Jakmile přišla Majka domů ze školy, Penelopa se probudila a začala si načehrávat peří. Majka z ní byla nadšená. Jásala.
4: Maminko, já jsem si vždycky hrozně přála mít doma papouška.
5: Myslíš, že umí mluvit?
1: Paní Tumová pokrčila rameny.
2: Od té doby, co jsem ho přinesla domů, nepromluvil ani slovo. Ale on se prý s dospělými nebaví. Jen s dětmi.
1: Majka začala vyzvídat.
5: Kdo ti ho dal? A to už bude od teďka můj? Můžu si ho vzít do svého pokoje, aby ho měla jen pro sebe?
1: Maminka řekla.
2: Slíbila jsem jedné své přítelkyni, že se o něj budeme starat. Ale když si budeš chtít hrát ve svém pokoji, klidně si můžeš postavit klec s papouškem na okno.

0: Majka si přinesla svačinu až k Penelopině kleci a byla velice překvapená, když na ní papoušek zamrkal a drze prohlásil.
1: Dej mi hryznout, potvoro!
0: Majka se otočila na maminku. Ten papoušek ale není zrovna moc vychovaný, viď? Paní Tůmová se usmála.
2: Třeba kolem sebe měl samé nevychovance. Co bys nechtěla? Je to jen pták a opakuje, co slyší.
0: Penelopa mrkla okem a vykřikla.
1: Správně, správně!
0: Paní Tůmová se až trochu ulekla, ale Majka se rozesmála a zeptala se.
3: Můžu k nám přivést ostatní děti, aby se na Penelopu podívali? Že mi to dovolíš?
0: Než se paní Tůmová zmohla na jediné slovo, Penelopa začala poskakovat na bydýlku nahoru a dolů, mžikat očima a skřehotat.
1: Kdo tady poučí? Kdo tady poučí?
0: Maminka se rozzlobila.
2: Já tady poroučím, Penelopo. A když nebudeš zdvořilejší, hodím ti přes klec ubrus.
0: Penelopa mrkala očima a hudrovala. Majka polekaně vyskočila.
3: Co se pak Penelopě stane, mami?
0: Paní Tůmová vysvětlila.
2: Když jí hodím přes klec ubrus, bude si myslet, že je noc a usne.
0: Penelopa zavřískala.
1: To udělám, protože to chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila.
0: Majka zůstala jako přimrazená. Doposud si myslela, že na tuhle báječnou a vtipnou průpovídku přišla ona sama. Ani se radši nedívala na maminku, navlékla si svetr a vyběhla ven hledat své kamarády. Za chvíli se vrátila s pěti dětmi a celé odpoledne všichni stáli kolem Penelopiny klece a smáli se jejím prostořekým výrokům. Paní Tůmové se zmocnil neklid. Jestli si Majka myslí, že s Penelopou je taková zábava, určitě ji začne napodobovat a bude ještě nevychovanější než dřív. Maminka tedy vzala telefon a že se poradí s paní Lárifáry. Mluvila tichým hlasem, aby ji děti, které si hrály v kuchyni, neslyšely.
2: Paní Lárifáry, já mám strach, protože Penelopa je sice k dětem dost hrubá, ale jim to ani trošičku nevadí. Majka si dokonce myslí, že je to velká legrace a směje se všemu, co ten váš papoušek povídá.
4: Ale Lárifáry,
0: odpověděla paní Lárifáry.
4: Nezapomínejte, paní Tůmová, že máte mou Penelopu doma teprve první den. Dovolte Majce, aby s ní strávila tolik času, kolik srdce ráčí. Dejte klec ke stolu, až budete snídat, ale i při obědě a při večeři. Pak ji bez obav přeneste do Majčina pokoje. Ať je tam Penelopa s ní, když si bude Majka hrát. A ať tam taky spí. Ujišťuju vás, že si nemusíte dělat žádné starosti. Penelopa mě ještě nikdy nesklamala.
0: Paní Tůmová řekla.
2: Tak dobře, paní Lárifáry, udělám přesně, co radíte. Naschledanou.
0: Těsně před večeří navrhla paní Tůmová Majce.
2: Holčičko, je čas, aby ses rozloučila s kamarády a poslala je domů. Musíš prostřít stůl k večeři.
0: Majka se na maminku otočila, začala krabatit pusu, šilhat ke stropu a mžikat očima, ale než ze sebe mohla vypravit jediné slovo, vřískla Penelopa.
1: Řekni, kdo tady poroučí? Kdo tady poroučí? Tak sakra, kdo tady poroučí?
0: Majčina maminka jí rychle hodila přes klec ubrus, vlídně požádala děti, aby už šly domů, a Majku poslala prostřít stůl. Když se pan Tůma vrátil z práce domů, maminka ubrus z klece sundala, aby mu papouška ukázala, a pak postavila Penelopu z klecí v kuchyni na okno. Po večeři vybídl tatínek dcerku.
5: Byla bys tak hodná, vážená Majko, a sklidila nádobí.
0: Majka skrabatila pusu, zašilhala ke stropu a zamrkala, ale v tom Penelopa místo ní řekla.
1: Jsem snad váš otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok! Tak kdo tady vlastně poroučí?
0: Majčin tatínek se dal do smíchu, až mu tekly slzy po tvářích, ale Majka vyplázla na Penelopu jazyk. Papoušek dál poskakoval na bydílku a hartusil.
1: Jazyk vyplazuje had! Jazyk vyplazuje had!
0: Majka rychle schovala jazyk a pevně semkla rty. Pro boha, pomyslela si, ta Penelopa je ale příšerná. Paní Tůmová dala klec s Penelopou do Majčina pokoje a papoušek vřískal a dělal takový randál, že mu Majka přikázala. Zavři zobák! Penelopa zamrkala a zaskřehotala.
1: Udělám to, protože chci já a ne proto, že jsi mi to poručila. Protože chci, ne proto, že jsi mi to poručila.
0: Majka skočila do postele a zhasla lampičku. Dalšího dne ráno byla Majka jako zpomalený film. Nemohla najít jednu ponožku a nedokázala si zapnout šaty, až na ní nakonec musela maminka zavolat.
5: Pospíš si, Majko, snídaně je na stole.
0: Majka skrabatila rty, zašilhala ke stropu a pro sebe si prohodila.
3: Pospíš si, pospíš si! Pořád samé pospíchání. Pospíchej si sama.
0: Penelopa si právě probírala a čechrala pírka na ocase a když slyšela, co Majka řekla, zvedla hlavu a radostně po ní opakovala.
1: Pospíš si, pospíš si, pospíchej sama, ty kůželína. Pospíchej sama, kůželína, pospíchej sama, kůželína. Pospíš si, pospíš, pospíš.
0: Majka ji okřikla.
3: Buď už konečně sticha, Penelopo.
0: Penelopa ji ocekla.
1: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poroučila. Kdo tady vlastně poroučí? Správně, správně, správně.
0: Majka se běhla ze schodů do kuchyně a posadila se ke stolu, aby se nasnídala. Pokřikující Penelopy si radši vůbec nevšímala. Paní Tůmová však došla do Majčina pokoje, přinesla klec s papouškem a postavila ji na okno. Když pro Majku přišly děti, paní Tůmová ji pobídla.
5: Pospěš si se snídaní, aby kamarádi kvůli tobě nepřišli pozdě do školy.
0: Majka skrabatila pusu a zamrkala, ale než ze sebe mohla vypravit první slovo, Penelopa zavřískala.
1: Ale já teď snídám, matko. Pospíš si, pospíš, nic jiného neslyším. Pospíchej sama, ty kůželína.
0: Majka se styděla na maminku podívat a tak vyběhla ven z domu, ani se jak se patří nerozloučila. Penelopa na ní křičela.
1: Pospíš si, ty kůželína, zvonek už trančí, zvonek trančí.
0: Když ten den odpoledne přišla Majka ze školy, dala mamince velkou pusu a oznámila jí.
3: Mami, já jsem se paní učitelce Pláničkové omluvila a ona mi dovolila, abych měla příští týden službu ve třídě.
0: Penelopa zaskuhrala.
1: Kdo to říká? Kdo to říká? Kdo tady vlastně poroučí? Kdo tady poroučí?
0: Majka se na papouška obrátila a povídá.
3: Ty jsi ale hubatá, Penelopo. Jestli hned nebudeš sticha, hodím ti na klec ubrus.
0: Penelopa zamžikala a zakřičela.
1: Buď sticha, buď sticha, buď sticha, pořád dokola to samé. Udělám to, protože chci já a ne proto, že jsi mi to poroučila. Protože chci já a ne proto, že jsi mi to poroučila. Kdo tady poroučí?
0: Majčina maminka řekla.
5: tady teď budu poroučet já. Myslím, že je nejvyšší čas, aby se zvrátila domů, Penelopo. Majko, nechtěla bys toho papouška odnést paní Larifáry?
0: Majka se zaradovala.
3: To se ví, maminko! A můžu si tam potom ještě chvíli hrát?
0: Paní Tůmová se zamyslela.
5: Podle mě by ses měla radši hned vrátit domů a trochu cvičit na klavír. Zítra máš hodinu.
0: Majka už začala krabatit pusu, šilhat očima ke stropu a mžikat, ale najednou se podívala na Penelopu a hned si pusu narovnala a usmála se s očima pěkně otevřenýma.
3: Ano, maminko, přijdu domů, jen co vrátím tu hroznou hubatou Penelopu.

0: ochutnat.
1: Piggy vtip.
2: Kam jdeš s tím papouškem?
3: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
2: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
3: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepí museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Vigy básnička. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a

abych hodně lidí lobil.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
2: Vítám, pane, ponožky mám.
1: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
3: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
2: Dobrý, dobrý a ceny taky dobrý,
1: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
3: Zítra mám pohřeb, řekl.
1: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
3: Ale ne svůj,
1: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
3: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
1: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
3: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
1: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na sumci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do tořek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A je, vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podíval se malíř, celou chalupu? A to jste jí maloval olejem na plátno? Ale kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymalovala, na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou píchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto já nám můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa.
1: Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera, zrovna včera ke mně přišel cumec a šepli se chce dát vymalovat, no tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil,
0: ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No, nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát. Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka. V té chvíli byl zpátky. Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, no jak tam budu vypadat? No bože, by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě a tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umiju. a malíř začal nešťastného vodníka drhnout řadidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval z chodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně. No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprv ve mlejně? Ti budou koukat. Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo, nečti. Hugo, nebezpečí, Justína v akci. Hugo.
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú?
0: Ne, ne.
2: Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě, potřebuješ to jako půl, sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je, mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justino. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justino, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť si říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte, Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece tenhle tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také podkoní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.
3: Hrdinku náš, co pak děláš? Děti jdou do školy, ty jsi ještě v posteli. Hrdinkův školní systém.
4: Hrdinku, Hrdinku, pospěš, už musíme jít. Za chvilku začne škola.
3: Maničko, já bych rád, ale nejdřív se musím nasnídat.
4: Páně, tak se nasnídej.
3: No jo, to bych taky rád, ale myš mi tu snídani snědla.
4: Co to blábolíš?
3: Jo.
4: Myš?
3: Jo.
4: Tady?
3: Jo.
4: Už si zase vymýšlíš, co?
3: Nevymýšlím. Maničko, hele. Já si jen odběhl do kuchyně pro nůž, abych si ukrojil sýr, co ležel tady na stole, jo. A ten...
4: To neleží?
3: No neleží, jenomže ležel.
4: Ale prosím tě, mluví, co jsi viděl.
3: Sýr, když ti to povídám. Pěknej byl, žluťoučce svítil. A ti řeknu, Máně, já jsem se tak na něj těšil. A teď je fuč.
4: No, není divu, že jsi ho nenašel. Když tu máte takový nepořádek.
3: No co?
4: No co, no co? Ty, to by se u nás doma stát nemohlo?
3: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
4: Já ne. Babinka.
3: No jo, to je fakt.
4: No.
3: Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní chadici.
4: No, no, no.
3: No, tuhle mi dokonce sežehlila i dřeváky na placku.
4: No a co? Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
3: Jak to myslíš?
4: Jak? Když ti žehlil kalhoty na školní besídku, tak se mě ptal, jestli nevím, když stojíš na jevišti, kterou nohavicí jsi obrácený k publiku.
3: A proč?
4: No, prý proto, aby se s tou druhou nohavicí nemusel zbytečně namáhat, když jí ti v sále stejně neuvidí.
3: No a co je na tom špatného? Taťolda si takhle šetří síly.
4: To bych ráda viděla na co? Všechno. Za něj musí dělat chudák bábinka.
3: Když jí to baví.
4: Nebaví. Ale co má dělat, když ti tvůj otec ani hloupý knoflík nepřišije?
3: Ale přišel by. Přišel. Jen se mu ještě nepodařilo najít jehlu.
4: Je, tak to mi ani nepřipomínej.
3: Co?
4: No nedávno, jak ji hledal, tak mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koberci.
3: A našli jste tu jehlu?
4: Nenašli.
3: No tak vidíš.
4: Protože máte doma binec.
3: Ale.
4: No jo, no jo. Chybí vám totiž systém. To je to.
3: Prosím.
4: No, bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
3: A taťolda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tuhletu tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
4: Tak tomu teda nerozumím.
3: Koukni, já ti to vysvětlím.
4: No.
3: Názorně.
4: No, buď tak laskav.
3: Tak tedy. Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
4: Jo.
3: K tomu potřebuju co?
4: Sýr.
3: Ne.
4: Chleba.
3: Ne.
4: Ne?
3: Nůž. Nůž potřebuju.
4: Aha.
3: No. A...
4: Ale ten sýr taky.
3: Jo. A...
4: Chleba.
3: No jo. Tohle nebude jednoduchý. Tak tedy. Chci nůž.
4: Jo, na sýr.
3: A na chleba.
4: To taky.
3: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
4: Co je na tom k nepochopení?
3: Otevřu tedy příborník a najdu v něm co?
4: Nůž.
3: Ne. Dálkovej ovladáč, který jsem hledal celý měsíc.
4: Sláva.
3: Donesu ho k televizi a najdu tam co?
4: Nůž.
3: Ne. Holicí strojek, který taťulda dlouho postrádal.
4: Pida.
3: Teď mě zanesu do koupelny a ve vaně najdu co?
4: Sýr.
3: Co by dělal sýr ve vaně?
4: Tak co já vím? Třeba se koupal.
3: Sýr.
4: Pan Spejbl. A jedl sýr.
3: Ve vaně?
4: Kde jinde by se měl pan Spejbl koupat než ve vaně?
3: Já myslím ten sýr. Proč by byl ve vaně?
4: A co teda bylo ve vaně?
3: No sýr ne. Nůž.
4: A co dělal nůž ve vaně?
3: Co já vím? Třeba se s ním taťulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
4: Ve vaně?
3: Ve vaně.
4: A co si holil ve vaně?
3: Mařenko, to máš jedno.
4: Dovol mi, abych ti objasnil náš systém.
3: Jo, tak jo, ale trvá ti to teda?
4: Tak teda, hledal jsem co?
3: Sýr?
4: Ne.
3: Chleba?
4: Ne. Nůž?
3: Nůž, no. A našel jsi ho?
4: No právě. A spolu s ním i spoustu dalších užitečných věcí. Takže najímat systém, který je založen na nepořádku.
3: Jo, no jo. A teď mi tedy konečně řekni, kde je ten sýr.
4: No jo, ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej. Žluťoučkej. A je fuč. Zůstal mi jen nůž.
3: A co teď s nožem? Leda, že bys s ním vystrašil tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
4: A chlepák, chlepák, zanesu ho do sklepa. Za chvilku je zima a budu hledat sáňky.
3: Raději ne, na to ne.

0: ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
2: Piggy reklama.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Markétka. Byla jednou kuchařka, říkali jí Markétka. Nosila hezké červené střevíce a když si vyšla, každý se za ní otočil, protože si dávala na sobě záležet. Doma se ráda napila vína a poněvadž víno probouzí chuť k jídlu, okusila vždycky z toho nejlepšího, co vařila a ochutnávala tak dlouho, dokud nebyla syta. Říkávala, kuchařka musí vědět, jak jídlo chutná. Jednou si pán zavolal Markétku a povídal jí. Markétko, dnes večer máme hosta. Upeč 2 kuřátka, ale pěkně do zlatova. Upeču, pane, upeču, odpověděla Markétka. Zabila kuřata, opařila je, oškubala, vykuchala, nabodla na rožeň a jak se začalo smrákat, rozdělala oheň. Kuřata pěkně hnědla, ale host nepřicházel. Markétka volala na pána. Jestli host nepřijde, musím kuřata stáhnout z ohně. A bude škoda, jestli se brzy nesnědí, poněvadž ztratí šťávu a vyschnou. Pán řekl. To se raději rozběhnu a hosta přivedu. Sotva pán odešel, stáhla Markétka kuřata z ohně a uvažovala. Když tak člověk stojí dlouho u ohně, dostane žízeň. Kdo ví, kdy přijdou? Zatím si odskočím do sklepa a trochu se napiju. Zběhla dolů, zvedla džbánek, popřála si. Ať mi slouží.

Uctivě se napila. Té kapce vína by bylo u mě smutno, uvažovala dál. Proto za ní ještě nějakou tu kapku pošlu. A znovu se důkladně napila. Vrátila se a dala kuřata zase nad oheň, potřela je máslem a začala otáčet rožněm. Pečínka voněla tak krásně, že si Markétka řekla. Musím ochutnat, jestli jim něco nechybí. Přejela kuřata prstem, olízla prst a povídá. To je dobrota. A je to vlastně hřích a hanba, že je nenesu hned na stůl. Podívala se z okna, jestli pán s hostem nejde, a neviděla nikoho. Postavila se ke kuřatům a rozvažovala. Vypadá to, jako by se jedno křidélko málem připalovalo. Bude lépe, když je s ním. Uřízla je a snědla a chutnalo jí znamenitě. Druhé křidélko musím utrhnout také, nebo pán pozná, že něco chybí, uvažovala. Snědla obě křidélka a šla se podívat k oknu. Ale pána ani hosta neviděla. Kdo ví? Napadlo ji. Možná, že vůbec nepřijdou. A povídá. Nic si z toho, Markétko, nedělej. Jedno kuře je už načaté. Ještě se trochu napij a dojez je. Až bude snědené, budeš mít pokoj. Proč by měla taková dobrota přijít na zmar? Seběhla rovnou do sklepa, svědomitě se napila a dojedla kuře s náramnou chutí. Pán stále nepřicházel. Markétka si prohlížela druhé kuře a povídá. Kde je první, tam musí také druhé. Ta dvě patří dohromady. No, snad mi druhé neuškodí. A poslala druhé kuře, ať běží za prvním. Jak tak byla v nejlepším hodování, vrátil se pán a volal. Pospěš si, Markétko, volal. Host už jde za mnou. Už pospíchám, pane, všechno zařídím, odpověděla Markétka. Pán zatím přehlédl stůl, jestli je dobře prostřený, vzal veliký nůž, kterým chtěl kuřata rozříznout, a šel jej na chodbu nabrousit. V tom přišel host a zaklepal způsobně na domovní dveře. Markétka běžela k oknu, podívala se, kdo jde, a jakmile uviděla hosta, položila prst na ústa a šeptala. Tiše, tiše, rychle odtud! Jestli vás uvidí můj pán, dojde k neštěstí. Pozval vás k večeři, ale nemyslí na nic jiného, než aby vám uřízl obě uši. Jen poslouchejte, jak brousí nůž. Host uslyšel broušení a vzal nohy na ramena. Markétka se rozběhla s křikem k pánovi. Povedeného hosta jste si pozval. Proč pak, Markétko? Jak to? Jak pak ne? Řekla. Právě jsem chtěla nést kuřata na stůl. Tu přijde, sebere mi je z mísy a utíká s nimi pryč. To jsou pěkné způsoby, řekl pán a bylo mu líto krásných kuřat. Kdyby mi aspoň jedno nechal, abych měl co jíst? Vyběhl z domu a volal za hostem, aby počkal. Ale host se tvářil, že neslyší a běžel. Pán běžel za ním, nůž v ruce a křičel. Jen jedno! Jen jedno! Chtěl, aby mu host nechal jedno kuře a neodnášel obě. Host se zase bál o své uši.
běžel, jako by mu za patami hořelo, aby obě uši donesl domů. Tak Markétka na pána vyzrála.

0: Pepíček přijde do Ztrát a nálezů a říká:
1: Prosím vás, nemohl bych si u vás zapomenout housle?

jsem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný od sazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo, ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, o tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: Babičko.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Dobré pro duši i pro tělíčko.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo. A co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" Řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "No samo," už klíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáj si, tady." Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru." "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?" "Samo." "A ty jsi nepřítel člověka?" "Samo." "A kdo je tvůj přítel?" "Nikdo." "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky. "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá." "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se. "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej." "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král?

0: jak pak to dopadlo? Co bylo dál? Začni už povídej.
1: 11. kapitola.
2: Už jsem jak pěna.
1: Uzdravení.
0: Kdo je
3: Adélka opět ležela v nemocnici ve známém pokoji číslo 13. Byla po té dlouhé cestě pořádně unavená. A tak jen s velikou námahou otevřela víčka. Chvíli nevěděla, kde je. Když se rozkoukala, vzpomněla si na své plyšové kamarády. Pupíno, Bláža ani Bůča v posteli nebyli. Teprve po chvilce jí došlo, že vlastně zůstali na bimbuli. Když se kolem sebe rozhlížela, všimla si, že ji obklopují přístroje, které blikají a pípají.
4: To tu asi nechal Bův,
3: řekla s úsměvem a zkusila si sundat kolíček, který měla na prstu. V tu ránu se rozletěly dveře a do pokoje vešel pan doktor.
5: Adélko, to jsem rád,
3: řekl dojatě. Hned ji začal poslouchat, měřit jí tlak a prohlížet ji ze všech stran.
4: Já jsem byla chvíli na bimbuli,
3: vysvětlovala Adélka trochu provinile.
4: Ale když mi krák přinesl dopis od maminky, tak jsem přiletěla. S Bufem. V jeho létajícím talíři. Tyhle přístroje jsou z jeho talíře. Asi už je nepotřeboval.
3: Pan doktor se mile usmál.
5: To je dobře. Ale teď musíš odpočívat, aby ses brzo uzdravila.
4: Nemusím. Já mám totiž kouzelné uzdravovadlo od profesora Bimbulíka. To je vynálezce.
3: Adélka chtěla sáhnout do kapsičky svých šatiček, aby kouzelnou medicínu panu doktorovi ukázala, ale měla na sobě jen noční košilku. Smutně sklopila oči, ale pan doktor ji pohladil po hlavě a řekl.
5: Určitě se uzdravíš.
3: Když za panem doktorem zaklaply dveře, Adélka se pro jistotu podívala do nočního stolečku.
4: Jupi!
3: Vykřikla radostně. Fialové šatičky ležely poskládané v šuplíku. Vytáhla je a prohlédla obsah všech kapsiček. Našla všechno. Poměnkovou voňavku, nafukovací srdíčko, uzdravovadlo, dopisní papíry i meteorit. Vzpomněla si, co říkal Buf, když jí ho dával.
6: Naleštíš a uvidíš.
3: A tak začala kamínek leštit cípem noční košilky. Překvapeně na něj zírala. Uvnitř kamínku totiž uviděla Bufa, který na ní mával ze svého talíře. Zrovna večeřel a přitom si četl časopis Vesmírné novinky. Adélka mu taky zamávala a řekla:
4: Ahoj, Bufe!
3: Kamínek ale dokázal zprostředkovat jenom obraz bez zvuku, protože Buf nastavil obě uši a udělal výmluvné gesto, jakože neslyší. Pak si Adélka dala na lžičku trochu kouzelného uzdravovadla. Chutnalo báječně. Pan profesor ho musel vyrobit asi z malinového syrupu, který má Adélka ze všech nejraději. Když se Adélka vrátila z bimbule, už jí to v nemocnici nepřipadalo tak nudné jako dřív. Pořád měla co dělat. Prohlížela si výletníkovou mapu, do které zakreslil i restauraci u Tří krkounů. Na Pupína, Blážu a Bůču často vzpomínala a taky jim pravidelně psala dopisy. Každou středu se pro ně pošťák Krák zastavil a na oplátku doručil i spoustu dopisů z bimbule. Adélka všem sestřičkám, panu doktorovi, I mamince a tatínkovi, kteří chodili na návštěvu, vyprávěla příhody, které zažila na Bimbuli a malovala jim k tomu obrázky, aby si to dokázali lépe představit. A taky nezapomínala pravidelně užívat bimbulíkovou medicínu. Díky ní se opravdu brzy uzdravila a mohla se vrátit domů.

0: Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli a to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko, co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš. Leda bys šel k zlé selce sloužit, ale ta umí čelátku týrat, čert, aby u ní vydržel. Každý měsíc se u ní čelátka střídá. Jak to milý čert uslyšel, hned šel k selce a dal se do služby. Ale bylo mu tu krušno. Práce od rána do noci dost a dost, až do úpadu. Jídla málo a špatné. A tak se zdálo, že ani čert tu službu nevydrží. Přemýšlel on, jak by si polepšil. Zvěděl, že by se selka ráda vdala, že však jej nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou, víte-li co, hospodyně, vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný a práce kus také zastanu. Selce se čert tuze nelíbil, ale na výběr nebylo. A tak si ho konečně vzala. Myslí si, aspoň platu ušetřím, udělám-li z čeledí na hospodáře. Ale čert si špatně posloužil. Bylo mu ještě hůř, musel se od rána plahočit, selka nedovolila čeladína přibrat a muži i na stravě utrhovala stále. Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila, říkala, mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce, nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi, tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu, nebo dolejší. A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho. Selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu napřes rok chytřejší, řekl si a chtěl z jara tu dolejší polovinu. Nasel jí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče. Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za 4 na mě nakládá, Najíst mi nedá ani do polosita. Pucestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdybys rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl, kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to, dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj, pomohl jsi mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde samo. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníže pán má veliký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel a povídá starci, zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti, slyším, že máš princeznu čertem posedlou, uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jakoby v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený, hučel divné řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl, odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tu zaděkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá, to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě a pocestný s veselou odnášel si 2000 dolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému, máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. Najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl, Ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínači si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který dvě dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho, a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá, kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to, to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl, neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil. Tak-li zpamatoval moje slova? Neodejdeš-li? Bude tvá smrt. Ale pocestný řekl, já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká. Doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena, a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážel.
1: Jak to vypadá?
2: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
1: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
2: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
2: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
1: No jasně, správně.
3: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
4: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
5: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
4: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
3: Jo. Jen do pocem.
6: Dobrý den.
3: Sedni si, chlapče.
6: Děkuji.
3: No tak se posaď.
5: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
7: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
8: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
6: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
5: Ha, Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
9: V obci Kukliny si vyšli dva nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí dvou kamenů zkoušeli vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná Ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
10: Černá kronika furt něco malé. Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
11: Ano. Vyplenit černý kronice zahradu.
9: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
5: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
9: V obci Hulín nezletilí...
3: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posledce, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
4: Neplaš, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
5: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
12: Digi hádanka.
13: Kdo má kapsu, ale kapesník nikdy nenosí?
12: Co pak to je? A co v té kapse má, když tam nemá kapesník? Miminka.
13: Fakt?
12: Svoje vlastní miminka. Víš, kdo má v kapse svoje vlastní miminko?
13: To nevím.
12: Někdo, kdo dělá hopsa, hopsa, hopsa.
13: Je, to je ten luční koník.
12: Luční koník nemá v kapse miminko.
13: Tak kdo?
12: No přece u nás nežije, jenom v zoologické zahradě a má kapsu a skáče a velký ocas. A
13: já už vím, klokán.

0: Gigi básnička.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat. To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko, povídá liška. No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy. Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád

0: medvěd.
1: Mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš.
0: Jako malý vrabeček.
2: To krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko.
0: Pomyslela si.
2: Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a z plna hrdla zakrákala na celý les.
1: Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa.
0: Tu teprve naše milá krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: rybky.
1: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
2: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
1: A kam?
2: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.

0: Sotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
2: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no, to já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlzotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdybys jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: Přece domácí mysli tyčinky.
1: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit, ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Aha.
0: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
1: Mám.
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? Tu tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Obecné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: A Skonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď, prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Její zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi. A ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, Laskonko. Dá bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové a

unaví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Bez bloud ví, bez křídel, pitná voda.

Ploutví, velploutví, co je život bez ploutví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý schová.

celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer, to je základ.

Dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: se z toho unaví.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Tygim!

má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně.
1: Jedeme na zpátek, ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme. Cítím v kostech,
1: ty už

0: tak zlom vás.
1: Jedeme společně
0: a hlásím ráz.
1: Nikdo nás nehoní za rohem cíl. Jedeme kam loni a na pár chvil.
0: Kdy už tam budeme, přestaňte kňourat. Jednou tam budeme, cítím v kostech.
1: Kdy už tam budeme, mě srdce čůrat.
2: Podstane máme, po starostech.
3: Bacha, kočka!
4: Moře počká.
3: Uhni chlapé, Honza chrápe.
5: Cesta slepá,
3: brečí Pepa.
4: Smrdí ryby,
3: Wi-Fi chybí.
5: Děda,
1: tady moje mládí.

0: jak obřík Břeťa by rostl.
1: Pohádka na Br, po které si musíme pamatovat, že břečťan se nejí, protože je jedovatý, ale obříkům z pohádky břečťan nevadí.
0: Na břehu Vltavy žil obřík Břeťa. Nebyl tak velký, jak obři bývají. Nebyl ani tak velký, jako břízka, co pod ní rád sedával. Byl to jen malý obříček, co chtěl být jako jiní obři, ale ne a ne vyrůst. Jednou v březnu Břeťa zase seděl pod břízkou a něco mu břinklo o hlavu. Byla to březová větvička. Břeťa povídá: Břízo, já mám obří potíže a ty po mně házíš větvičkami. Bříza odpověděla: Břeťo, to já, aby se ti v hlavě rozbřesklo. Nevíš, že obři rostou počaji z břízy a břečťanu? Najdi nejvyšší břízu a natrhej listy. Pak budeš velký jako ta bříza. A dej do čaje 2 listy břečťanu. Obřík běžel podél břehu hledat nejvyšší břízu. Brodil se vodou, zabředával do bahna, až potkal ptáka Břehouše. Břehouši, pomoz mi, hledám nejvyšší břízu a 2 listy břečťanu. Ale dobře koukej, kam šlapu, abych tě nezašlápl, jsem totiž obřík Břeťa. Břehouš se smál. Z tvých obřích nohou strach nemám, ale pomohu ti. Tady máš 2 listy břečťanu. O vysoké bříze však nevím. Břeťa šel dál. Uviděl bobříka. Bobříku, pomoz mi. Hledám nejvyšší břízu, abych byl velký jako ona. Ale dobře koukej, kam šlapu, nerad bych tě zašlápl. Jsem totiž obřík Břeťa. Bobřík se smál. Tvých obřích nohou se nebojím, sám mám větší. Ale pomohu ti. Jdi do Břežan, tam jsou břízy vysoké až do mraků. Břeťa šel do Břežan. Na konci břežanského údolí rostly břízy až do nebe. Listí bylo vysoko a Břeťa na ně nedosáhl. Potkal dědu Břicháčka. Dědo Břicháčku, pomoz mi. Potřebuji listí z téhle břízy. Ale dobře se dívej, kam šlapu, jsem totiž obřík Břeťa. Děda Břicháček se smál, až se za břicho popadal. Ty, že bys mě zašlápl, takový obříček. Ale pomohu ti. Půjčím ti žebřík. Břeťa vylezl na žebřík, natrhal listí, udělal březový čaj, hodil do něj 2 listy břečťanu, vypil čaj a vyrostl až do mraků. Byl rád a pozval Břehouše, Bobříka a dědu Břicháčka na oslavu. Všichni se radovali s Břeťou, ale moc dobře koukali, kam Břeťa šlape, aby je náhodou nezašlápl.

0: levá, pravá, pravá, levá. Ať se na něj kdo chce hněvá. Ferda všechno snese jako chlap. A jako turista. A jako pracant. Hej, je tu někdo, kdo by mě potřeboval? Komu bych sloužil, posloužil, něco přidržel? Pomohl, udělal, postavil, uvařil nebo zavařil? Povídám. Je tu někdo?
1: Já.
0: A kdo pak jste, vašnosti?
1: Mravkole. Nevíňátko jméno mé, ale dám mravného hocha do učení. Jsi mravný.
0: Mram, mram. A jak? To byste koukal.
1: Dobrá, vezmu tě do služby. Plácnem si?
0: Plácnem. A co račte dělat, pane šéfe? Máte pěkná křídla. Trochu jako motýl, trochu jako šídlo. A vůbec jste fešák.
2: Ale no.
0: Počítám, že jste asi od pošty? Nebo od železnice?
1: Ne, já jsem takový od přírody. Jsem takový, co jsem dospěl. Mravkolev. Prosím tě, pro mě se to jméno ani nehodí. No, řekni, vypadám já jako lev?
0: Vůbec ne.
1: Já se tak vlastně jmenuji jenom kvůli synovi. To je totiž lev. Opravdový mravenčí lev.
0: Mravenčí?
1: No, žere mravence. Ale jak? No to budeš koukat. To je on. Nádherně řve, co?
0: Žere mravence? Pro pána?
1: Neboj se, bude se ti líbit. Tuhle snědy 20 mravenců na posezení nezbeda jeden. Je hlas, co? To má po mně. Mě prorokovali, že půjdu k opeře, ale já na to nebyl, já radši lítám. Už má jistě hlas.
0: Já tam nejdu.
1: Neboj se. Už je tady.
3: Je to Jost, milej bijouce tmajej.
4: No.
1: Tiutinku, podívej se, co ti tatínek přivedl.
4: Chlámst.
0: Ne.
4: Hled, tiutínek, papu.
0: Ne.
4: Hled.
0: Ne.
1: Počkej, drobečku. No. Nepapej tohohle mravenečka.
4: Ne, hám.
1: Ale jo, hám. On se ti bude přeci starat o jídlo. Bude ti nadhánět samé dobré papáníčko, klusté, prorostlé mravence. No jak ty to máš rád? Aha.
4: Aha, hám.
1: No jaký je tatínek?
4: Hodnej. Papat, tutínek. Hned, moc, hodně. Chamst.
1: Jo, Ferdo, tady u té jamky v písku budeš stát a zahánět pro tutínka do ní mravence. Je to služba lehká, ale zodpovědná, protože jestli se nebudeš tužit, spapá tutínek nakonec tebe. Rozuměl?
0: Ano, prosím.
4: Tutínek, chlámst. Mňám. Hled, papu.
1: A tak se čiň. Papa.
4: Papu.
0: Pro Pětran do tykadla, kam jsem se to dostal. Nejlepší bude potichu se odplížit.
4: Nadháníš?
0: Jo.
4: Už?
0: Jo.
4: Tutínek hládám hned.
0: Jo, nadháním. Celý divej. Jen co se dostanu z toho písku, nohy se v něm boří, ještě kousek. Teď jsem spadl rovnou do jámy. Tutínkovi do pařátu.
4: Mravenec nadehnal hodnej. Tutínek spapá. Hám hned.
0: Proboha, kudy ven?
4: Tutínek hlad, papu, chlamstňam.
0: To je se mnou, amen. Co pak mi nikdo nepomůže?
5: A budeš mi sloužit, když ti pomůžu?
0: Budu, jen mi pomoz, motýlku.
5: Chyť se mě za křídlo. A letíme
0: s Bohem, nestvůro!
4: Hej, Papu, pryč! Čutínek žalovat! Ty!
0: Jen si řvi, nestydo, nestydatá, mě už jak živ neuvidíš. A kamže to vlastně letíme, vaštosti?
5: K nám. Bydlíme tady, u potoka.
0: Tak. A tady jsme doma. Umíš stavět?
5: No je. Jako zedník a tesař v jedné osobě stavím domy, kůlny, boudy i chatrče, co kdo chce.
0: I pod vodou?
5: No, proč ne? Ale nač to potřebujete?
0: Totiž tady si u nás, u Chrostíků.
5: Já
0: jsem táta Chrostík. Vedle bydlí strejda Chrostík. Tamhle vzadu děda Chrostík. A tadyhle na dně, to jsou naše dětičky. Tak, šup, pod vodu.
2: Kukuč,
5: no ne, vy jste se vyvedli. Takový mrňavý červíčci a každý má svůj vlastní domeček.
2: Aha.
5: Z čeho pak ho máš ty?
2: Z proutí.
5: A ty?
2: Mušliček.
1: Já z kamínku, heč.
5: No ne, vy jste šikovné larvičky. A co pak vy, mrňouskové, proč vy jste jen tak nahatí?
2: My to prosím ještě neumíme. My jsme ještě malinký.
0: Právě proto jsem si tě najal, abys je to naučil.
5: Ovšem.
0: Pomohl jim se stavbou.
5: Ovšem.
0: Nechci, aby se moje děti museli dřít jako já za mladá.
5: Ale ovšem k službám, pane šéf. Tak pojďte sem, haranti. Blíž.
2: Ano.
5: No ještě blíž.
2: Ano.
5: Tak z čeho ty chceš mít domeček?
2: Z písku. Já bych sem chtěla trávovej.
1: Já jehličičníkovej.
2: A já takovej. No, krásný.
5: Tak dobře, tobě udělám domeček z písku, tobě z trávy, tobě z jehličí a tobě, no, třeba ze samých lesklých křemínků.
2: Ano.
5: Ale to se nesmíte vrtět a musíte hezky poslouchat.
2: Ano.
5: A já vám k tomu budu vyprávět pohádku.
2: Ano.
5: Tak poslouchejte. To je pohádka o tom, jak se tenkrát chrousti rozmnožili. A taky je to pohádka o jednom chlapečkovi, který chtěl chytat chrousty a nevzal si na to pořádnou krabičku. Měl sice v kapse jakousi krabičku, jenomže nedobrota nedobrá, krabička byla nějaká děravá.
2: Jak děravá?
5: Měla odklíplé dno a když ho chytil prvního chrousta, chroust našel díru a už se mu procházel po kabátě. Ale v poslední chvíli, ještě než rozevřel křídla, ho chlapec zase chytil. Podívejme se, už mám druhého chrousta, řekl si a šup s ním zase do krabičky. No, co vám mám vykládat? Chroust byl zase za chvíli venku a zalezl chlapci pod kabát. Chlapec ho zase chytil. Potom ho ještě chytil na kalhotách. Pak na punčoše. A jednou na čepici. No, kde pak by ho bylo napadlo, že je to pořád jeden chroust, který mu utíká z krabičky? No a když si ho myslil, že bude krabička plná, spočítal čárky a bylo jich... Kolik?
2: Nevíme.
5: 18. Pak šel domů a už zdaleka křičel, maminko, maminko, hádej, kolik mám chroustů. Maminka nevěděla a podala se. Tak chlapec otevřel krabičku a nebylo tam nic.
2: Jak to?
5: No tentokrát totiž ten jediný chroust už opravdu uletěl. No vidíte? A hotovo. Domečky jsou jako odstavitelé. Líbí?
2: Ano.
0: A vám, pane šéf.
5: Vidím, že jsem se v tobě nesklamal.
0: Děkuji, děkuji.
5: Tady máš ode mne za práci...
0: Děkuji.
5: Stačí půl rybí šupiny?
0: Stačí.
5: No a propouštím tě ze svých služeb.
0: Ale tady soused by taky potřeboval.
6: Ne, já jdu domů, pane šéf. Už mám toho toulání až po kusadla.
5: Tak šťastnou cestu. Děti, no, co řeknete Ferdovi na rozloučenou?
7: Šťastnou cestu, staviteli.
0: Cililink. A je to celý.
8: Pravá, levá, du a du, a nic mi neba, ani sucho, ani déšť, to je toho, vem to nešť. Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky, a to je konec pohádky.

0: Piggy hádanka.
1: Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
2: Co je to? Se asi ty ovečky rozutečou, co?
0: Já vím, viděl jsi v Praze na staroměstském náměstí někdy orloj?
2: Neviděl.
0: Je tam takový velikananánský kruh a ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
2: Rok!
0: Ano!

0: Vida. Dámská kabelka už skončila vyprávění. Kdo pak bude mluvit dál? Že by činelí. A je. Už zase mlčí. Jsou nějaké menší. Nejsou to nakonec činely Rafaela Šlapky, bubeníka orchestru, toho, co s nimi jezdí na zájezdy hrát dětem i dospělým? Asi před měsícem jedny ztratil. To jsme tenkrát hráli až v Broumově. Měsíc se kutálel po střechách, když jsme odjížděli, a když jsme se vraceli do Prahy, kutáleli popeláři popelnice. Ze všeho nejraději měl Rafael Šlapka svoje činely. Když jeli na zájezd autobusem přes most, který tolik neunese, vystoupili všichni hudebníci, protože byli velcí a tlustí. Rafael Šlapka vzal ven i činely, aby se jim náhodou, kdyby most praskl, něco nestalo. Někdy je vyndal na vzduch a položil do trávy, aby se pěkně opalovali. A aby je nemusel tahat za jejich kožené uši, prý by je to bolelo, přidělali je k bubnu. Bubeník činely vůbec strašně rozmazloval. Hýčkal je v krásném, barevném, vatovaném pouzdře, aby prý nenastydli, a kolikrát dostal od pana kapelníka vyhubováno, že do nich málo mlátil paličkou, aby je neurazil. Co pak činely? Ty by se lehko urazili. Byli vůbec plni všelijakých zlomyslných nápadů. Chtěli hrát solo a strašně se pyšnili, že jsou až z Turecka. A aby byli zajímavé, mluvili divnou tureckou řečí.
1: Žestě!
2: Žestě!
1: Žestě!
2: Žestě!
1: Ještě!
2: Žestě!
1: Moderáto!
2: Pizzicato!
1: Andante!
2: Crescendo!
1: Fortissimo! V orchestru chceme hrát prim, bez těch druhých zinicin!
2: Žestě, žestě, ještě, žestě.
0: Tady alespoň vidíte, jaké byly. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže. Proto raději zašlo za hory. Ale za chvíli vyšlo a pouštělo zlaté šípy, kam se dalo. I do Panské ulice, kde byl veliký obchod s hudebními nástroji. Stříbro a mosas se blíští. Trombóny, saxofóny, bombardóny, činely, jako by říkali, jsme samé zlato, co vy na to? Jsme samé zlato, co vy na to? A sluníčko svítilo i na autobus, na celý orchestr, na hlasatele s divným jménem Pravítko a na nápis Zájezd do Broumova. Činely ještě bez pouzdra, vyleštěné sidolem, opřel Rafael Šlapka oblatník autobusu právě naproti výkladu s hudebními nástroji a šel pro krásný barevný obal, aby je pěkně uložil. Činely závistivě koukali na tu lesklou nádheru v krámě.
1: Allegro pizzicato.
0: To řekl činel, aby mu nikdo nerozuměl, a dlouze zazněl. Mělo to znamenat, že se mu ty činely a vůbec celý krám s hudebními nástroji moc líbí.
2: Andante moderato.
0: Řekl druhý činel a znamenalo to, že by tam také chtěli. Už proto, že činely ve výloze nedělali nic, jenom se ukazovali. Ale jak to udělat, když je Rafael z oka nespustí? Teď se nedívá.
1: Utečeme a pak až odjedou, posadíme se do výkladu. Ať žije svoboda.
2: Svoboda. Solo stejně nehrajeme, tak co?
1: Tak co? Ať zhyne to protivné pouzdro.
2: Pouzdro?
1: Bubeník ať třeba hraje na harfu.
2: Na harfu.
0: A rozkutáleli se podláždění. Toto zvonilo, toto bolelo.
3: To je
2: A je jej, to volá bubeník. To se lidé divili. Čineli div nevěli na špičky dětských botiček dětem z mateřské školky, které šly na procházku. Činelům bylo horko, kouleli se a zvonili. Začalo pršet. Také načineli. Alespoň ten deštíček chladí a vlaží. Kutálejí se jen kousek cesty a už jsou o 3 centimetry menší. Co teď? Hop, a tu je máte. Každý činel v jedné koleji. To se jim to kutálí. A v kapičkách teplého deště se vyhýbají tramvajím. Ve Vysočanech se trochu báli. Mysleli, že jim hrozí komíny. Když člověk spěchá, rád si zkracuje cestu. A čineli by chtěli tou nejkratší cestou do obchodu s hudebními nástroji. Za výklad, aby se na ně každý díval. Ale jak si cestu zkrátit, když nevěděli kudy kam? Činel na levé straně měl už odřené celé kožené ucho. Zatáčka, výkrut, mokré koleje, jeden v jedné, druhý v druhé, kutululu. Stočili se z hlavní ulice do malé postraní. Kutululu, podláždění. Všecko už je bolelo. A krám s hudebními nástroji ne a ne najít. Však tam autobus ještě stál. Čineli hledala celá ulice a bubeník si hlavu lámal.
3: Proč mě utekli? Tak jsem se o ně staral. Večer mají estrádu. Co teď? Co pak to se dělá?
0: A zrovna takovému dobrákovi. Čineli zastavili ve starém dvoře. Dál už nemohli. Byli zas o 2 centimetry menší.
2: Dvě paní se na dvoře hádali.
4: Já jsem vám říkala, dneska neperete.
2: Smíchala se jim voda a chtěli ji rozdělit. První paní prala podlahu a druhá drhla prádlo. Uviděli čineli.
5: Je, podívejte se.
2: Přestali se hádat. První paní vzala jeden činel za ucho, přikryla popelnici a řekla.
4: Tak.
2: Druhá vzala druhý činel, přikryla hrnec a řekla taky.
5: Tak.
2: Od té doby mají bubeníci činely na šlapku a drží na nich nohu, aby neutekli.

0: byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, kdy

0: Jeníčku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala

0: moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
0: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával, já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice, byla to koktavá bába Krtonožka. Koho tohle dáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona, mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemí krámek se žížalým masem a pytlík je tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník, a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
4: Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe.
5: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco,
3: žádali rozjařený skákači a podrželi vůz.
4: Přidám, řekl pytlík,
3: slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

0: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
1: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel.

0: Proč třikrát ahoj? Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá, no.
1: No, zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to Určo.
1: Co je to Určo?
0: No to říká Myška Bibi, Určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, šokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mlsty lidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání, Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem.
0: Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
2: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
2: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
2: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
2: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
2: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
2: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, ty lidům banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
2: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
2: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aha.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
2: A vidíš, já to věděl, já to říkám, že to nakonec bude zmrzlina. No,
1: vydrž, ještě nekončíme.
2: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
2: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
2: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
2: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bonbónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
2: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
2: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mrsí.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
2: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak
1: to
2: k
1: je
2: svačince.
1: Jo. Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
2: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ty ses taky rozloučil třikrát.
2: Když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.

myší čest, že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že

0: utíkat. Měj kuráž, ať nemá šanci stes.
1: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky. Ty klikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
2: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty se vyznáš v každém systému.
3: Liška obhájcem. Jednou se lev rozhněval na všechna zvířata pro jejich neposlušnost a ta ve svém strachu hledala někoho, kdo by je se lvem smířil. Nikdo nechtěl být přímluvcem, jen liška horlivě nabízela své služby. Pojďte se mnou, vyzývala ostatní zvířata. Znám 300 bajek a ty našeho krále udobří. Zvířata poslechla a společně se vydala ke lvovi. Když ušla kus cesty, liška se zastavila. Co se stalo? Ptala se zvířata znepokojeně. Právě jsem zapomněla 100 bajek, odpověděla liška. To nevadí, řekla zvířata. 200 bajek lvovi postačí. Zvířata pokračovala v cestě, ale po krátké době se liška znovu zastavila. Představte si, řekla na oko zkroušeně, že jsem zase zapomněla 100 bajek. Co se dá dělat? Odvětila zvířata. Zbývá ti ještě 100 bajek. Jen pojďme dál, ať se na nás lev nehněvá. Zakrátko zvířata stanula před lvovým doupětem. Zevnitř se ozývalo hrozivé mručení. Zvířata se roztřásla strachem. Stalo se neštěstí, zašeptala liška. Nepamatuji si už ani jednu bajku. Musíte si poradit beze mě. Ať se každý zodpovídá za svou vinu a mluví sám, jak umí.

Návštěva divadla. Fouskovi se všichni moc těšili. Pan Fousek totiž dostal pro celou rodinu lístky do lóže do divadla. Byla to premiéra nové hry a hlavní roli hrál světoznámý herec Sir Čestmír Košata. Dokonce i Paddingtona všeobecné nadšení nakazilo. Několikrát se vydal za svým přítelem panem Pelichem, aby si nechal vysvětlit, co přesně to divadlo je. Pan Pelich mínil, že má velké štěstí, že se dostane na premiéru. Bude tam mnoho slavných lidí, vysvětlil mu. Řekl bych, že takovou příležitost nedostane většina medvědů ani jednou za život. Pan Pelich půjčil Paddingtonovi několik knih o divadle. Medvídek sice nečetl příliš rychle, ale v knihách bylo hodně obrázků a v jedné dokonce i vysunovací model jeviště, který vyskočil pokaždé, když jste nalistovali ty správné stránky. Paddington se rozhodl, že až vyroste, stane se hercem. Postával na toaletním stolku a pózoval před zrcadlem, jak to viděl v knihách. Paní Fousková na to měla vlastní názor. Doufám, že je ta hra pěkná, řekla paní Ptáčkové. Vždyť víte, jaký Paddington je, bere tyhle věci hrozně vážně. To víte, pokrčila paní Ptáčková rameny. Já budu radši sedět doma a v klidu poslouchat rádio, ale pro něj to bude zážitek a on má navíc nové zkušenosti tak rád. Navíc je poslední dobou ohromně hodný. No právě, povzdychla si paní Fousková, to mi dělá největší starost. Nakonec se ukázalo, že hra samotná bylo to poslední, o co se měla paní Fousková strachovat. Celou cestu do divadla byl Paddington nezvykle potichu. Bylo to poprvé, co byl venku za tmy. A nikdy dřív nezažil osvětlený Londýn. Pan Fousek po cestě autem ukazoval všechny významné pamětihodnosti a do divadla nakonec nakráčeli všichni Fouskovi ve výborné náladě. Paddington měl radost, že je všechno přesně tak, jak mu to pan Pelich popsal. Dokonce nechyběl ani zřízenec, který jim otevřel dveře a zasalutoval, když vcházeli do foaje. Paddington mu na oplátku mávl packou a pak začichal. Všechno bylo vymalováno zlatě a červeně. A divadlo pěkně, teple a přívětivě vonilo. Jen u šatny došlo k menší roztržce, když zjistil, že musí zaplatit, aby tam směl nechat kabát a kufřík. Paní za pultem se značně rozčílila, když jí Paddington požádal, aby mu věci vrátila a rozhořčeně brblala ještě, když uvaděčka vedla Fouskovi chodbou k jejich sedadlům. Předloží se zastavila. Program, pane? Zeptala se Paddingtona. Ano, prosím, odpověděl Paddington a vzal si jich rovnou 5. Mockrát děkuji. A budete si přát o přestávce kávu, pane? Paddingtonovi zasvítili oči. Velmi rád. Zaradoval se a říkal si, jaká je to od divadla milá pozornost. Zkusil se protáhnout do lóže, ale uvaděčka mu zatarasila cestu. Dělá to 7 liber 50 pencí, řekla. Libra za jeden program a 50 pencí za každou kávu. Paddington nemohl uvěřit svým uším. 7 liber a 50 pencí, opakoval. 7 liber 50? To je v pořádku, Paddingtone, řekl pan Fousek, aby se vyhnul dalším nepříjemnostem. Všechny vás zvu, jděte dovnitř a posaďte se. Paddington i hned poslechl, ale když mu potom uvaděčka narovnávala na sedadlo v první řadě polštáře, aby dobře viděl, díval se na ní dost prapodivně. I přesto byl rád, že mu dala místo nejblíže k jevišti. Poslal totiž předem tetě Lucii pohled s pečlivě nakreslenou kopií plánu jeviště, který našel v knize od pana Pelicha. A do jednoho rohu nakreslil křížek, ke kterému připsal moje sedadlo. V divadle bylo plno a Paddington zdvořile zamával na lidi v hledišti. Několik diváků si začalo ukazovat a mávat jejich směrem, což paní Fouskovou uvádělo do rozpaku. Přála bych si, aby nebyl tak přátelský, pošeptala panu Fouskovi. Nechtěl bys si teď sundat kabát? Zeptal se pan Fousek. Venku bude zima, až půjdeme domů. Paddington vylezl na židli a postavil se na sedadlo. Asi si ho sundám, rozhodl se. Začíná mi být horko. Juditka vyskočila, aby mu pomohla. Pozor na můj sendvič s marmeládou, zakřičel, když kabát položila na římsu před něj, ale bylo pozdě. Provinile se rozhlédl.
Pro pána, vykřikl Jonatán. Spadl někomu na hlavu, vyklonil se z lože. Tamhle tomu plešatému pánovi vypadá pěkně naštvaně. Peddingtne, Peddingtne, nešťastně se na něj podívala paní Fousková. Vážně si musíš do divadla nosit marmeládové sendviče? Nic se neděje, řekl Peddington zvesela. Mám ještě další v druhé kapse, kdyby někdo chtěl. Jen se obávám, že jsou trochu rozmačkané, protože jsem si na ně v autě omylem sedl. Vypadá to, že se dole strhla hádka, poznamenal pan Fousek a natahoval krk přes římsu. Právě mi nějaký muž hrozil pěstí. A co jste to říkali o marmeládových sendvičích? Pan Fousek byl občas trochu pomalejší. Nic, miláčku, rychle ho ujistila paní Fousková, která usoudila, že bude lepší nechat to být. Bylo to z dlouhodobého hlediska výhodnější. Peddington v tu chvíli prožíval vnitřní boj ohledně divadelního kukátka. Zrovna si všiml krabičky před sebou s nápisem Divadelní kukátka 20 pencí. Nakonec, když si to důkladně promyslil, odemkl kufřík a z tajné kapsy vytáhl 20 pencí. Žádný velký zázrak to není, prohlásil o chvíli později, když se skrz kukátko díval na diváky. Všichni vypadají menší. Vždyť se do něj díváš ze špatné strany, ty tululum, řekl mu Jonatán. Stejně se mi to moc nezdá. Peddington kukátko otočil. Kdybych to byl věděl, nikdy bych si ho nekoupil. Ale na druhou stranu, dodal, když to uvážil, mohlo by se hodit příště. Sotva to dořekl, skončila předehra a zvedla se opona. Na scéně byl interiér obývacího pokoje velkého domu a Sir Šestmír Košata v roli venkovského šlechtice přecházel sem a tam. Z obecenstva se ozval potlesk. Kukátko se nebere domů, zašeptala Juditka. Při odchodu ho musíš vrátit. Cože? Vykřikl Peddington nahlas. Z potemnělého hlediště se několikrát ozvalo psst. A Sir Košata se zastavil a podíval se přímo na Fouskovic lóži. To mi chceš říct? Peddington nebyl chvíli schopen slova. 20 pencí, řekl hořce. To je jako za 2 koláčky. Podíval se na slavného herce. Sir Šestmír Košata vypadal trochu podrážděně. Neměl premiéry rád a tahle začala obzvlášť špatně. Měl ošklivé tušení. Mnohem raději hrál hrdiny, protože je diváci měli rádi a v téhle hře měl roli padoucha. Navíc, protože to byla premiéra, si nebyl některými replikami úplně jistý. Aby toho nebylo málo, když dorazil do divadla, ukázalo se, že chybí kluk, co dělá nápovědu. A nebyl nikdo, kdo by za něj zaskočil. A v obecenstvu došlo těsně před vytažením opony k roztržce. Něco ohledně chlebu s marmeládou, nebo alespoň tak nějak mu to režisér vysvětloval. To byl samozřejmě nesmysl, ale i tak ho to zneklidnilo. A teď ta hlučná skupinka v lóži, povzdychl si. Zjevně to bude jeden z těch nepovedených večerů, které tak nesnášel. Sir Šestmír Košata možná nedával do hry celé srdce, ale Peddington rozhodně ano. Brzy zapomněl na promrhaných 20 pencí a celé se soustředil na zápletku. Poměrně záhy usoudil, že se mu Sir Šestmír Košata nezamlouvá a skrz kukátko se na něj zle díval. Sledoval každý jeho pohyb. A když ke konci prvního jednání vyhodil herec v roli nelítostného otce svou dceru z domu bez jediné pence, Peddington si stoupil na židli a rozhořčeně mával programem. Peddington byl v mnoha ohledech medvěd plný překvapení a měl silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Když spadla opona, položil kukátko na římsu a slezl ze židle. Jak se ti to líbí, Peddingtne? Zeptal se pan Fousek. Je to velice zajímavé, odvětil Peddington. Zněl odhodlaně a paní Fousková se na něj přísně podívala. Tenhle tón už znala a dělal jí starost. A kam pak jdeš, zlatíčko? Zeptala se ho, když se vydal ke dveřím lóže. Ale jen se projít, odpověděl neurčitě. Tak se moc nezdrž, volala paní Fousková, když se za Peddingtonem zavíraly dveře. Ať nezmeškáš druhé jednání.
Žádné strachy, Marie, chlácholil ji pan Fousek. Nejspíš si chce jen protáhnout nohy a za chvíli bude zase zpátky. Řekl bych, že se vydal k šatně. Ale Paddington rozhodně do šatny nemířil. Šel přímo ke dveřím vedoucím dozadu do divadla. Stálo na nich soukromé, pouze umělci. Když zatlačil na dveře a prošel dovnitř, ocitl se v úplně jiném světě. Nikde žádné červené polstrování, všechno bylo holé. Ze stropu visela spousta provazů, kolem zdí stály opřené části kulis a všichni někam spěchali. Za normálních okolností by to všechno Paddingtona tuze zajímalo, ale teď měl důležité poslání. Všiml si muže, který se sklánil nad jednou kulisou, přešel k němu a poklepal mu na rameno. Omluvte mne, začal zdvořile. Mohli byste mi říct, kde najdu toho pána? Kulisák nepřestával pracovat. Pána? Zeptal se. Jakého pána? No, přece tam toho, vysvětloval Paddington trpělivě, toho zlého. Aha, vy myslíte Sira Čestmíra. Kulisák ukázal na dlouhou chodbu. Je ve své šatně. Raději byste ho ale neměl rušit, má špatnou náladu. Vzhlédl od kulisy. Hej, zavolal, tady nemáte co dělat, kdo vás pustil dovnitř? Paddington byl však příliš daleko na to, aby odpověděl, i kdyby ho slyšel. Byl už v půlce chodby a pečlivě zkoumal všechny dveře. Nakonec došel k jedněm s velkou hvězdou a zlatým nápisem Sir Čestmír Košata.

0: Biggy hádanka.
1: U sta Romů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
1: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
0: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
0: To ví každý. Jmenuje se...
2: Rumcajs.
3: No, a na řadě je rada šestá.
4: Koncert a divadlo není příležitost k vyřádění. Samozřejmě taky výstava, cirkus a kino, abyste mě nechytali za slovíčko.
3: Děti, z téhle rady se dovíte, jak se na kulturním podniku chovat nemáte. Protože jak se máte chovat, to jistě každý z vás dvou ví.
5: No, to jistě z nás dvou.
6: Ví Mánička.
5: Ví Hurvínek.
3: Aha, takže si to pro jistotu připomeneme. Tak například, že do divadla nebo na koncert si oblékáte šaty slavnostnější než na výstavu, do cirkusu nebo do kina.
4: Samozřejmě, že jste umytí a učesání, že ano?
3: Ano.
4: Před odchodem si ještě podíváš na co, Máničko?
5: Na sebe, do zrcadla, jestli by to sluší. Poněvadž jinak bych nešla.
6: Ty se moc často do divadla nedostaneš, viď, Máničko?
4: No tak, Hurvínko, to se nedělá tohle. Ale hlavně si podíváš, no, Hurvajs, no, co musíš mít sebou?
6: Peníze na limonádu.
4: No ovšem, spousta lidí v divadle umřelo žízní. Ale já myslím, jak si na co nesmíš zapomenout.
6: Pozhasínat doma, aby se neplýtvalo energii, než se vrátím z divadla.
5: Ano.
4: No to taky samozřejmě, ale bez čeho by tě do divadla nepustili, no?
6: Bez čeho letí?
4: No, sáhneš do kapsy, jo?
6: No, sáhnu do kapsy.
4: Jestli máš...
6: Kaťata.
4: Stupenku, šmudrchol pořád. Bez té by tě tam nepustili.
5: No, ale ovšem, bez kaťat taky ne, pane Spejble.
4: No, samozřejmě, Mačko, to je pořád. Tedy vstupenku máš a jako slušně vychovaný člověk přijdeš do divadla jak?
6: V kaťatech.
4: Včas přece.
6: Včas v kaťatech.
4: No, protože kdo přijde do divadla pozdě...
6: Bez kaťat.
4: Budí...
5: Diváky, kteří usnuli.
3: Ale co pak do divadla se chodí spát, Máničko? Budí nežádoucí rozruch.
4: Tak je to správně.
3: Tak je to.
4: Na své sedadlo se samozřejmě necpeš, nebo řekl bych lépe, nevalíš jako velká voda, ale...
6: Zurčím tam a bublám jako potůče.
4: No tak, zurčí bublej. No. A slušně poděkuješ, Žano, když diváci vstávají, abys mohl...
6: Probublat.
4: Abys mohl projít, ne?
6: Ano, abych mohl prozurčit.
4: No tak dobře, ty potůčku. A vždycky procházíš, jak si bych řekl, čelem k ním.
6: A proč ne zády?
5: Já se taky divím, Hurvínku. Zezadu si mnohem hezčí.
6: Jo, myslíš?
5: Ha?
6: Ty zepředu, Máni.
5: Fakt.
6: No, ale musí být tmatmoucí.
5: Jo, si toho zase
4: Hurvínku,
5: nechá.
4: Proč ne zády, se ptáš? No, abys někomu nedupl na nohu, ne?
3: Ale když už někomu na tu nohu šlápneš...
4: No, tak řekneš, no?
6: Já víc nemohl.
3: Ovšem, no, tak nevkusně se nežertuje, Hurvínku. Zdvořile se omluvíš. Ovšem, ještě než jdeš na svoje místo, koupíš si program. Když na to zapomeneš...
5: Tak ho nemám, viď, bábinko?
3: No jistě, ale nemůžeš...
5: Si v něm číst, když ho nemám, že ano?
3: No pochopitelně, ale kdybys ho chtěla mít...
5: Není mi to nic platné.
3: Musíš počkat na přestávku. Nesmíš se prodírat z řady ven, nebo dokonce luskat na uvaděčku prsty, že?
4: To je správně, no. Paní Kateřino. Já bych ještě doplnil, když dovolíte.
3: Ano.
4: Když začne představení, představ si to, Hurvínku.
6: Já si ho představuji.
5: Já taky.
4: Takhle hledišti samo sebou
6: se zhasne.
4: No, no ano, no, ale musí tam být jaksi
5: tmá, když je zasnuto.
4: No jistě, když se zasne, tak je tmá, to dá rozum. Ale není
5: tam světlo.
4: No Šmangote, když je tmá, tak
5: není světlo.
4: No to dá rozum, když jsem to říkal. Ale není slušné jaksi mluvit.
3: Tak, ano.
4: To jsem chtěl říct.
3: No.
5: To si řekl moc hezky, tati.
4: No vidíš, divák se má
5: dívat.
4: Dívat. Potichu, že ano.
5: Co pak se může dívat na hlas, tati?
0: Nemůže.
4: Já chci říct, že musíš být potichu, tedy ne si šeptat třeba se sousedem, nebo dokonce napovídat hercům, nebo šustit sáčkem z bombony, hlásit je chroupat, mlaskat. Nesmíš kašlat.
0: Jejde nánky, pane Spejbla, co když mám kašel?
4: No, když máš kašel nebo rýmu, odložíš...
5: Je v šatně, co tě mohlo napadnout, dítko?
4: Odložíš návštěvu divadla.
0: Aha.
4: Nebo koncertu.
3: No, a proto si taky na koncertě neprospěvuješ se zpěvákem, Máničko.
0: Jasně, jenom si tak pobrukuju, že?
3: Ale ani to ne. Vedle tebe sedí posluchači.
5: Kteří třeba mají sluch, Máni. Jak si to...
4: Které by to rušilo, Hurvajs.
5: Teď já vím.
4: No tak... Kdyby si pobrukoval každý, víš, jak by to vypadalo?
5: Jako hejno medvědu na výletě.
3: No vidíš, taky si nepodupáváš do taktu. Ani nadšeně nejucháš. A naopak, když se ti něco nelíbí, necháš si to pro sebe.
4: No a teď si řekněme, tohle představení skončí, no a co udělá slušný divák? No,
5: vyskočím a pádím v šatně.
4: Ale slušný divák účinkujícím poděkuje.
0: To mám za nimi letět do šatny.
4: Ale potleskem přece jim poděkuješ.
3: Takže divák nevyskočí a nepádí honem k šatně. Tam se netlačí, nestrká a nehádá. Pokud jdete spolu, Hurvínku, vyzvedneš kabáty ty. Napřed si oblečeš ten svůj.
0: A na něj ten můj. A já budu bez kabátu.
3: Ale ty máš nápady. Hurvínek se obleče napřed, aby měl volné ruce a mohl do kabátu pomoci tobě.
4: I tady platí, že chlapec pomáhá do kabátu dívce. Muž ženě, starší osobě pomáhá ta mladší, žáno.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak, no, tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek na pěto, že jo? Že vy jste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to jsi v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lek a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se

0: oříšek.
1: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
2: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
3: Řada byla na Justýně.
2: Ano, ano.
1: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
3: Jo, a mě žádný nenapadl, ach jo. Co ty, Hugo?
2: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
1: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá, nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
2: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
1: Oduševnělá.
2: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
1: To jsem nikdy v životě neřekla.
3: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vot, že jo, Hugo, že jo?
2: No, nevím, ani radši.
3: Lichometník, no.
1: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
3: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
1: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
2: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
3: Licho a metník.
2: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
1: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
2: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
3: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
2: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
3: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
2: Přemýšlejte.
1: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, pak si metník, to se říká.
3: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
2: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
3: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
2: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
3: Ale my jsme upřímní.
1: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
3: Jsi.
1: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
3: Já vím. To je moje vina. Chudák Antonín. Toho ten klobouk sejme.

0: zprávy. Hejlík nechal dědu spát a navštívil pana Vavřince. V jeho malé kuchyňce to vonělo, ale úplně jinak než fazole v tomatě, sardinky nebo chalupářský guláš. Co to vaříš, Egone? To neznám, zeptal se Hejlík. Asi šuang si nevařím, ohřívám. Znělo to velmi pyšně. Tak promiň, asi ruším, urazil se Hejlík. Pan Vavřinec se otočil od plotny. Představ si, co se stalo. Jdu si ke Karlíkovi koupit lečo s párkem, ale on mě ani nepustil k regálu. Už žádný konzerva, křičel. Pán je detektiv? Vypátral všechny moje ponožka. A Karlík vděčný, od teďka mám pro pána jenom samý zdravý čínská strava. Kong Pao, Shuang Si, nebo Shuei Chuzhou. Aha, řekl Hejlík, vůně toho jídla byla tak pronikavá, že si musel zacpat nos. Tak tobě to nevoní, no ovšem, lichožroutům voní jen ponožky, že ano. Egon se zasmál vlastnímu vtipu a Hejlík si pomyslel, zase se na mě vytahuje. Nějak to mezi nimi začínalo skřípat. Egon odsunul jídlo z plotny a šel pustit televizi. Podívám se na zprávy, řekl. Právě začínali. Dnes ráno v dolní čtvrti našeho hlavního města při demolici zchátralého domu, v němž býval rokový klub Kilimandžáro, který brzy nahradí nový obchodní dům, dům sportovních a značkových ponožek, tady se moderátorka nadechla, došlo k podivnému incidentu. Jakýsi starý pán prorazil bezpečnostní zátarasy, vylezl na konstrukci a napadl jeřábníka. Naše televize jako jediná byla přitom. Následovaly záběry jako z nějakého akčního filmu. Co je to za cvoka? Poznamenal Egon. To je profesor Kadeřábek, zvolal Hejlík.
1: Ale to není všechno, upozornil diváky moderátor. Podívejte se na tyto záběry z demolice.
0: Kamera zabrala rumiště a závěje prachu, z níž vybíhaly houfy myší a potkanů, ale mezi nimi se míhaly nezřetelné stíny poskakující bílé šmouhy. To jsou oni, Dederonova parta, vykřikl Hejlík překvapeně. Egone, vidíš to?
2: Co mám vidět? Divil se Egon.
1: Ne, vážení diváci, tady není na vině váš přístroj ani naše televize. Je to technicky nevysvětlitelná záhada. Naše kamery i mobily některých pohotových svědků té události zaznamenaly shodně jenom tyhle, jak my říkáme, duchy.
0: Obrazovka stále ukazovala hemžení a úprk bílých stínů. Koukej tamhle, to vypadá jako tulík, nejde to zastavit. Poskakoval Hejlík před obrazovkou. Přestaň, nic nevidím, okřikl ho Egon.
1: A přitom náš kameraman i všichni přihlížející něco viděli,
0: vzala si slovo moderátorka. Kamera zabrala brunátného padesátníka v bejsbolové čepici.
2: Já to viděl na vlastní oči, oznámil ten muž z lidu. Ono to mělo takový jako chobot a v uších to mělo takový jako sichrajcky. A některý ty potvory byly hodně velký a strašně vychrtlý. Házel jsem po nich šutry.
1: Tak jste to slyšeli, pravila ustraně moderátorka. A my se k tématu ovšem ještě vrátíme v diskusi, na kterou jsme pozvali i odborníky na všelijaké úkazy. Děkuji, Ester,
0: rozzářil obrazovku usměvavý moderátor.
1: A teď tu máme milou zprávu z ciziny. Na cestu domů se po třech letech své úspěšné mise v Africe vrací tým lékařů a sestřiček v čele s primářem Rochem a oblíbenou vrchní sestrou Reskovou, které tu všichni říkají...
2: Helenko!
0: Zařval pan Vavřinec na ženu v bělostném čepečku, která stála před zaprášeným kamionem a něco do obrazovky volala. Slyšet ji ovšem nebylo.
1: Promiňte poruchu zvuku na trati, omlouval se moderátor, zatímco kamera ulpívala na plných rtech vrchní sestry. Ty rty stále vykružovaly jeden němý výkřik.
2: Ego ne, zašeptal pan Vavřinec. Vidíš to, Jilíku? Ona volá ego ne.
1: Jenže v tu chvíli Helenka zmizela a na obrazovce poskakovaly a jako by někomu mávaly dva nezřetelné stíny, dvě bílé šmouhy.
2: Ale, vidíte, milí diváci, to, co já? Dneska je ta naše televize plná duchů. Co pak nám to asi vzkazují?
1: Zažertoval pohotově moderátor.
0: To je můj táta a máma. Něco mi ukazují. Co? Ne? Ano, já za vámi přijedu, křičel Hýlík jako smyslu zbavený.
2: Hýlíku, neblázni, to je přece normální porucha,
1: mávl rukou pan Vavřinec.
0: A ty jsi normální člověk,
1: odsekl Hýlík naštvaně a vrátil se k dědovi.

0: Gigi básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel jí stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: Ptá se malý Petr maminky.
1: Můžu si jít hrát ven?
2: S tak špinavou košilí?
1: Ne, s Michalem.

zaříkávač hadů. Říká hadům dadů. Zaříkávač hadů. Říká hadům dadů.

0: Club.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: to je muzika, co?
3: Taková tenká, taková komáří,
2: řekli Křemílek a Vochomůrka.
4: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu,
2: křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
3: Dej si na nás pozor,
2: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
3: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
2: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
4: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
2: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
4: cíprsk, achich, achich.
2: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
3: Co to vyvádíš?
2: Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
4: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku.
3: Tak proč si nelehneš, když stůňáš?
2: Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
4: Proti škrtavce nic nepomáhá.
3: To je ale divná nemoc,
2: povídá Vochomůrka.
3: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
2: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
4: To by se museli přivést 4 velké kameny a musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
2: Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
3: Tyhle 4 jsou největší,
2: povídá Křemílek.
3: O jo, jenže kdo je unese? Na to se musí chytře,
2: řekl Vochomůrka.
3: Ale jak?
2: Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl:
3: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
2: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost.
3: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
2: Pak přijeli pod kopec, táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá:
3: chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
2: V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
5: Pich, pich, pich, pichy, ať si sudý nebo lichý.
2: Křemílek s Vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
5: Tak vám, křemňůku s pochomůrkou, děkuju.
2: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohnivý mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: Malířská pohádka. Turecký malíř si vyšel za krásného slunečného dne do krajiny, že namaluje veliký obraz. Přestože to byl náramný nešika a patlal, ku podivu se mu obraz nad očekávání vydařil. Palmy čněly směle k modré obloze, bílá mešita zářila oslnivě a smaragdová travička lahodila očím. Sám malíř vykulil oči údivem, jak se mu vše povedlo. Pak zajásal. Zbalil barvy do batohu, opatrně popadl obraz, aby jej nerozmazal, a již chtěl upalovat domů. Ukázat obraz svým kamarádům, pochlubit se a potom jej výhodně prodat. Nejlépe nějakému bohatému šejkovi. V tom se však zvedl ukrutný vítr, jako naschvál opačným směrem, než chtěl malíř jít, a už ho hnal. Kdyby obraz pustil, ten by sice ulétl, ale malíř by mohl jít domů. Jak jsem však již řekl, obraz se mu mimořádně povedl a malíř se ho nechtěl jen tak snadno vzdát a nechat větru na pospas. Držel jej pevně a tak se nechal hnát městem Cařihradem k Bulharsku a pořád dál a dál. Celníci všude jen koukali, co se to děje. Než se však nadáli, malíř i s obrazem kolem nich přefrčel a už byl pradaleko. Přes vysoké hory a hluboké řeky se vznášel jako na rogalu, ale obraz nepustil. Chvílemi až ječel zlostí, ale vítr neslábl. Naopak, sílil a hnal ho kamsi do ledových pustin, kde náhle z ničeho nic ustal. A bylo po větru. Malíř kecl i s obrazem zcela vysílen do sněhu. Ale v zápětí se vzpamatoval. Honem obraz obhlédl, zdali se mu nic nestalo a s uspokojením zjistil, že barvy ve větru dobře uschly a obraz je v nejlepším pořádku. Pak si však uvědomil, že je strašlivě daleko od svého domova a že má v kapse jen 3 turecké penízky, zrovna tak na malou zmrzlinu, a že tedy neví, jak se dostane zpět. A jak se tak rozhlédl kolem sebe, spatřil, že je obklopen smečkou psů a několika eskimáky. Všichni na sebe pěknou chvíli udiveně hleděli. Potom se ho eskimáci zeptali, co tu dělá. I vysvětlil jim, co se mu stalo. Copak vítr, o tom eskimáci věděli své. Horší to bylo s obrazem. Co je to za podivná košťata? To jsou kokosové palmy. A co tady to podivné iglu? Jak se vám povedlo udělat ze sněhových cihel tak štíhlé a vysoké věžičky? Ale vážení, to není iglu, ale mešita. A není ze sněhu, ale z cihel. A ty cihly jsou spálené hlíny. Eskimáci žasli. Ale pak se dali do smíchu. Co tady ten zelený sníh? Kdo to kdy viděl? Malíř jim vysvětlil, že je to tráva a že se na ní nepasou hrbatí psy, ale velbloudi. Tu náhle eskimáci zatoužili mít tento pro ně nevídaný a prapodivný obraz. Pověsit si ho pěkně v iglu a za dlouhých polárních nocí se při olejových lampičkách kochat pohledem na slunečné Turecko. I dohadovali se o ceně obrazu tak dlouho, až byly obě strany spokojeny. Eskimáci přidali tureckému malíři ještě teplý kožich, aby u nich nezmrzl, a odvezli ho psím spřežením na eskimácké nádraží. Bylo to obrovské iglu a v něm schovaný malý vláček, který zanedlouho 3x zapískal a rozjel se jižním směrem k hřejivému slunci. A to je vlastně celé.
1: Deco, Deco l'envia cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

0: Dnes vám chci povědět příběh, který si štěbetali síkorky v jedné královské zahradě a já to slyšel. Je o dvou královských bratřích, Jájovi a Tumášovi. Však už jsem vám o nich vyprávěl, že si vzpomínáte. To jsem rád. Pak také jistě víte, že sobecký princ Jája chtěl všecko jenom pro sebe a stále jen volal já. Proto mu říkali Jája. Jeho dobrosrdečný bratr mu ochotně plnil všechna jeho přání. Tumáš, bratře, vezmi si, co chceš, říkal vždy, a tak mu zůstalo jméno Tumáš. Jednoho dne, když sluníčko připalovalo už od samého rána, vydali se oba bratři na procházku do lesa.
1: Podívej, co je tu sladkých jahod. Ochutnej.
2: Jsou dobré, ale mě bolí nohy. Chci si odpočinout.
1: Tak dobrá. Posadíme se třeba tady pod strom. Vidíš tu hebkou trávu? Máme krásný les v našem království. Slyšíš, jak šumí? Zdravím vás, borovice, sosny, bílé břízy. Poslouchej, Jájo. Les nám odpovídá.
2: Tumáši, Tumáši, někdy nevím, jestli si ze mne tropíš žerty, nebo si opravdu takový blázen. Hladíš trávu, povídáš si už nejen s brouky a ptáky, ale dokonce i se stromy. Co pak by z tebe mohl být král? Ještě, že jsem tu já. Já totiž.
1: Mlč! Neslyšíš nic?
2: A co bych měl slyšet?
1: Jakoby někdo volal o pomoc.
2: Ale ne, já nic neslyšel.
1: Ale já ano. Slyšel jsem docela jasně. Pojď, půjdeme se podívat dál do lesa.
2: Nikam nepůjdu, je tu úplné ticho, nikde nic.
1: Slyšíš? Je to u studánky. Ano, teď to slyším docela jasně. Studánka volá o pomoc.
2: Studánka volá o pomoc, no tak to se nezdržuj a běž.
1: Hned jsem u tebe, studánko. Co potřebuješ?
3: No ne, studánka, to já potřebuji pomoc. Topím se, stahuje mě tu dolů, rychle pomoc.
1: To víš, že ti pomohu. Už jsem u tebe. Tak podej mi ruku, no. No, ještě to chvilku vydrž, jen co rozmotám chaluhy a řasy, do kterých se zamotal. No, ještě kousek, no, chyť se, tak. Tak, asi venku.
3: Díky, zachránil jsi mě, Tumáši.
1: Jak víš, kdo jsem? A odkud znáš moje jméno?
3: Jsem houbový skřítek a znám všechny lidi z království, kteří chodí do lesa.
1: Ještě nikdy jsem tě v našem lese neviděl.
3: To proto, že my skřítkové jsme přes den neviditelní. Kdybych nespadl do studánky a nepotřeboval pomoc, nikdy bys mě nespatřil. My skřítkové pracujeme jen v noci při světle měsíce.
1: Tak vás je tady dokonce víc?
3: Každý les je přece plný skřítků.
1: A co pak máš na práci ty?
3: Starám se o to, aby v lese byly všechny houby. Hříbky, muchomurky, křemenáče, bedly i lišky. Jahodový, ostružinový, borůvkový a malinový skřítek dohlíží na to, aby byly všechny plody pěkně zralé. Je nás opravdu plný les. Šiškový skřítek, smrkový, borový, šípkový. Každý má co dělat, aby lesní královna byla spokojená.
1: Vy máte svoji královnu?
3: No jistě. Všichni ji máme rádi. Je moudrá, milá a velmi, velmi krásná.
1: Mně se zdá, že jsi nejen houbový, ale také zamilovaný skřítek.
3: No, ne, to ne, to ne.
1: No tak za ní běž, ať o tebe nemá starost. A dávej pozor, abys nespadl do studánky.
3: Děkuji ti ještě jednou, Tumáši, a nashledanou.
2: Cože? Snad si toho trpaslíka nepustil.
4: Ty jsi neslyšel o královně, jak je velmi krásná?
2: To znamená, že má nejen krásné šaty, ale hlavně slyšíš, hlavně šperky, zlato a perly a drahé kameny. Že jsem tu nebyl o chvilku dřív, jsi hlupák, Tumáši. Ale počkej, já ho najdu, nemůže být daleko. Jen se neschovávej, trpaslíku, máš to marné, dostanu tě. Já jsem totiž chytřejší než můj bratr, víš? Já si s tebou poradím.
4: A budeš platit.
3: Jou.
2: A už tě mám.
3: Neubližuj mi, prosím, pust mě to.
2: Ale něco za něco, ty svobodu, já bohatství. Říkal jsi, že vaše královna je krásná. Je také bohatá, viď? Má truhlici zlata a šperku.
3: Truhlici ne, lesní královna má jeskyni. Zlatou jeskyni?
2: No prosím, zlatá jeskyně, to je hotový poklad. Dovedeš mě k němu a já tě za to pustím na svobodu, ano?
1: Já jo, hned ho pust.
2: Ani mě nenapadne. Budu mít poklad, rozumíš? Bude ze mě skutečný král, mocný a bohatý. Nejbohatší ze všech. A ty? Co budeš ty? Chudák, všem lidem prosmích. Zatímco mě se budou klanět, tobě se budou smát.
3: Když myslíš, princi, tak dobrá. Zavedu tě k pokladu. Ale jen tehdy, když princ Tomáš půjde s námi.

0: Tomášovi se nepodařilo přesvědčit bratra, aby houbového skřítka pustil na svobodu, a tak se na cestu ke Zlaté jeskyni vydal společně s nimi. Už z dálky viděli před jeskyní postavu zalitou zlatou září.
1: Stůjte, co zde hledáte? Jsem královna této říše.
2: Královno, to já je přivedl. Byl jsem nepozorný a princ Jája mě chytil. A za moji svobodu žádá zlato. Ale tady princ Tomáš, ten mi zachránil život, když jsem se topil ve studánce. Prosím tě, královno.
1: Nepros, svoboda je víc než zlato. Dám ti, princi Jájo, po čem tolik toužíš. Dám vám zlato oběma, ale pod jednou podmínkou. Vezmete si jen to, co unesete v jedné ruce. Kdo z vás neuposlechne, ten na svou chamtivost doplatí.
3: Tak pojď rychle, Tomáši, pojď.
1: Počkej, napřed propusť mého skřítka.
3: Běž si, trpajzlíku, už tě nepotřebujeme.
0: A skutečně, lesní královna pokynula rukou a jeskyně se otevřela. Všude, kam bratři pohlédli, bylo zlato, šperky, perly a drahokamy. V záři zlata probleskovaly paprsky rubínů jako malé červené plamínky. Bílé hromady perel vypadaly jako ledové hory a uprostřed nich krásné modrozelené tyrkysy připomínaly horská jezera.
3: Rychle, Tomáši, sundej kabát, ale co dám svůj, tak jen pojďte ke mně, drahé kameny. Tomáši, nestuj a dělej, co já, slyšíš?
4: Smíme vzít jen to, co uneseme v jedné ruce, neslyšel z královny.
3: Věříš všem nesmyslům, si strašpitel. Povíš, nechce, aby z pokladu příliš ubylo. Ještě svléknu košili, tak. A kam ještě? Ano, už vím, naplním si boty.
4: To půjdeš, bos?
3: Co by ne? Víš, jak mě lidé uvítají? Jako nejbohatšího krále budou se mi klanět až na zem. A tobě? Tobě se budou smát. Vždyť nemáš vůbec nic. Co já to mám za bratra?
4: Stydím se za tvou chamtivost, bratře.
1: Princi Tomáši, vidím, že ty jsi nenabral ani zlata, ani drahých kamenů.
4: Jsem tady jenom proto, že si to tvůj skřítek přál, královno.
1: Vezmi si ode mne alespoň tuto růži.
4: Díky, královno. A odpusť.
5: Za co děkuješ, hlupáku? Za jednu docela obyčejnou růži? Podívej, co mám já. Zlato.
3: Plno zlata.
5: A ty nemáš nic, jenom růži.
3: Já budu nejbohatší král.
0: Oba bratři se vydali zpátky na zámek. Tomáš šel lehce. Netížilo ho ani zlato, ani drahé kameny. Jen v klopě kabátu měl růži, kterou mu darovala lesní královna. Za to Jája se pachtil se svým pokladem, sotva dechu popadal. Zastavoval se, odpočíval, ale ze všeho nejvíc se staral o to, aby mu jediný kamínek z pokladu nevypadl, aby ani perličku nestratil. Konečně došli k zámku.
3: A teď dávej pozor, bratře, teď uvidíš, jak se ze mne stane král. Hej, lidi, pojďte všichni sem rychle. Podívejte se, jak jsem bohatý. Nesu celý poklad. Budete mít nejbohatšího krále.
6: Cože, nejbohatšího?
7: Vždyť nemám boty.
8: Ani košile.
3: Ale mám, hlupáci, mám kabát, košily i boty. Ale plné zlata a drahokamů. Jen se podívejte. Co to? Co to je? To je zrada?
9: Samé smetí.
10: Kde tak zlato? Ne, bo ty smetí.
9: To by byl král.
3: Tomáši, podvedli nás.
4: Mě ne. Podívej.
11: To je krása. Zlatá růže.
12: Jak se třpití.
11: A jak září.
0: A opravdu. Obyčejná růže darovaná lesní královnou se proměnila v růži zlatou, až oči všem přecházely. O, to je krása, říkali. A chamtivý princ Jája Bos a bez košile byl všem jenom pro smích. Darmo se neříká, že kdo chce mít moc, nemá nakonec nic.

0: taky hádanka.
1: Smolíček je malinký.
2: Ukradli ho jezinky.
1: A kdo slyší volání?
2: Pacholíčka zachrání.
1: Kdo je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Kdo pak zachránil Smolíčka Pacholíčka, když ho ukradli jezinky?
4: No já to vím, a víš to ty?
0: Já si myslím, že to byl, Bizon.
4: Ha, ten ne.
0: Tak to.
4: Má takové velké paroží.
0: Byl sop.
4: Ten má taky paroží, ale tenhle má větší paroží.
0: A Smolíček, Pacholíček, ten byl u nás v naší zemi a my sobě nemáme ani bizony, leda v zoologické zahradě, ale máme...
4: Jelené!
0: Oči máš zelené! Je to jelen!
5: O tom, jak Mach a Šebestová ovládli přírodní zákony.

0: Jednou šli Mach a Šebestová ze školy a viděli před domem stěhovací vůz a kolem plno všelijakých krámů, věšák, fíkus, ledničku a kýble a taky postele a obrazy a paní Kadrnošková volala z okna. Poslyšte vy dva, dneska si s Jonatánem běžte hrát kousek dál, spadne na něho skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidé. Jeden hned drbal Jonatána za uchem a říkal:
1: to je ale milej pejsek, jak pak se jmenuje?
0: A Šebestová řekla: to je prosím Jonatán, náš kamarád. Lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl:
1: no tak, Jonatáne, hezky háčni na tu bohovku, my tě vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě přece nebude běhat po schodech pěšky.
0: A opravdu ho do toho třetího patra vynesli a Mach řekl: člověče, Šebestová, to jsou nějací strašně prýma lidi. Mají to tak těžký a ještě se držou s Jonatánem. No řekni. A Šebestová řekla: no tak jim to trochu ulehčíme. Co říkáš? A vytáhla z kapsy sluchátko a v tu ránu byl nábytek jako pírko. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama. Stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo a když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si jen tak pro legraci pinkali s gaučem, na kterém seděl Jonatán, a celý dům koukal, jak jim to jde, a pan Krupička, který zrovna cvičil na klarinet, se vykláněl z okna a volal: no ne, to tu ještě nebylo, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vystoupil pán, který se strašně mračil, a paní, která strašně voněla, a ten pán povídá:
2: počkejte, počkejte, co to s tím nábytkem děláte? To je porušování přírodních zákonů, to vám přijde draho.
0: A ta paní povídá: nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytíme blechy. A ten pán povídá:
2: a vůbec, jak to, že si tady hrajete? To si myslíte, že budete brát peníze zadarmo, nebo co?
0: A lidé v oknech se na sebe koukli a mysleli si: no nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadrnošková řekla nahlas: poslyšte vy dva nafoukanci, nejste tady ani pět minut a už kde koho urážíte. Jonatán žádné blechy nemá, ten je možná čistotnější než vy. A zavřela okno, ale pan Krupička jen mávl rukou, že se s takovými lidmi nebude bavit, a cvičil dál. Jenomže ten pán začal křičet:
2: tak to ne, to břískání na klarinet vám tady trpět nebudeme, v domě bude klid.
0: Ale paní Cibulková, která držela v náručí kočku Micku, řekla: opatrně, to je pan Krupička, ten vám bude dobrý, až vám prasknou pojistky. A ten pán řekl:
2: milá paní, my nikoho nepotřebujeme a ta vaše kočka půjde rozhodně z domu, smrad ze zvířat nesnáším.
0: A potom se obrátil na tu paní, co tak vonila, a řekl:
2: Matildo, to bude hrůza žít s takovými lidmi pod jednou střechou.
0: A Mach mrkl na Šebestovou a potom řekl: ale pane, vy přece s námi vůbec nemusíte žít pod jednou střechou, jestli chcete. Můžete žít pěkně na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl. To se dá zařídit. A Šebestová řekla cosi do sluchátka a najednou všichni úplně užasli, protože ten pán se vznesl jako vzducholoď a paní jak by smet, a taky všechny jejich židle, postele a kýble. Všichni se tomu museli smát a paní Kadrnošková volala:
3: no ne, to tu vážně ještě nebylo.
0: A ten pán volal z té výšky. No počkejte, to vás bude setsakramensky mrzet. To je absolutní porušování přírodních zákonů.
3: Jenže pan Krupička přestal cvičit na klarinet, zasmál se a řekl, no jo, to je fakt, ale račte si všimnout, že ty zákony porušujete vy a ne my. A potom přišla noc. Na nebi svítily hvězdy a nad městem plula postel s těmi novými nájemníky, jenže ta paní ne a ne usnout. Nemohla ani číst, byla celá nervózní a říkala, pro boha, Huberte, co s námi bude, co kdyby začalo pršet? A ten pán řekl, jen klid, Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom ho ťukla do nosu papírová vlaštovka, na které bylo cosi napsáno, a ta paní se podivila. Huberte, je to možné, někdo nám píše. A ten pán si nasadil brýle a četl. Tak abyste věděli, dokud se všem pořádně neomluvíte, zůstanete tam, kde jste. Mach a Šebestová 3B. A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidé si zacláněli oči proti slunci a koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídala. Neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, mají třeba hlad, ale jeden pán

toho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my s panem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, dělá se vítr. A opravdu, dělá se vítr a ta paní nahoře nad městem se chytala za hlavu. Proboha, Huberte, podívej se, ta postel s námi pluje někam pryč. A ten pán řekl, to je tím, že se dělá vítr. Měl by se něco podniknout, nechce se mi to líbit, kdo ví, kde skončíme. A ta paní řekla, taky bychom měli snídat, je 9:30 a vůbec, jak to bude s vařením. Ale představte si, měli štěstí. Uviděli komíníka, jak stojí na továrním komíně, ani ne 30 metrů od nich, a ten pán začal křičet. Haló, nemohl byste pro nás něco udělat? A komíník se divil. No ne, to jsem blázen. U vás se říká, že nikoho nepotřebujete. Ale ta paní volala. Pane, moc vás prosím, nenechte nás tak. Buďte tak strašně moc laskav. A tak se ten komíník objevil najednou ve třídě a ptal se, jestli je to 3. B a jestli jsou přítomní žáci Mach a Šebestová, že kolem něho pluli ti lidé v posteli a že se prý rozhodli přistoupit na podmínky obsažené v dopise. A odpoledne, když se Mach s Šebestovou vraceli ze školy, viděli před domem plno lidí, kteří sledovali nové nájemníky, jak sedí na posteli a veslují rukama ve vzduchu, aby se dostali blíž, a když se jim to podařilo připlout až úplně blízko, řekl ten pán. My se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně protože jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, my bychom s manželem hrozně rádi žili s vámi pod jednou střechou i s kočkou Micinkou i s tím roztomilým pejskem Jonatánem, kteří jsou opravdu čistotnější než my, protože jsme se dnes ráno ještě nemili. Všichni lidé zatleskali, jakože tu omluvu přijímají, a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla do sluchátka. Prosím, my myslíme, že to stačí. A postel s novými nájemníky přistála na trávníku a židle, v ješách, fíkus, lednička a kýble taky. A všichni si s chutí odechli, že přírodní zákony už zas

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl,

0: Půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Médio, že to funguje?
1: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
0: No jo, Médio. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
1: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
0: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
1: No určitě. A Sova ti bude vyprávět.
0: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
1: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
0: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
1: To jsem rád.
0: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: básničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Já havrám nešťastná,
1: sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo.
0: Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
2: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
1: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
0: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
2: Dobrá, řekla malá čarodějnice, vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
1: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
2: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
1: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
2: Tak a teď se jde na dříví
1: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
0: Hoho, hoho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
2: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
1: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
2: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
1: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
1: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
1: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
0: Podivuje se vědec.
1: To je absolutní světová rarita.
2: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.
3: Raz, dva, tři a...

0: dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Zastavit, stop.
1: Čelem, zatím.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal žin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak načten hněv. pojď. A co s ním? Už nic.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

spíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: nejspíš kočku s Erorem.
1: Netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky, oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Pozdě v noci, když už všichni dávno spali, uslyšel Muminkův tatínek nějaký naříkavý hlas. Posadil se tedy a poslouchal. V okapech se řinul déšť a na půdě, jako obvykle, když foukal vítr, bouchalo porouchané okénko. Žalostný hlas se ozval znovu. Tatínek si oblékl župan a šel svůj dům obhlédnout. Podíval se do světle modrého pokoje, pak do žlutého a nakonec do puntíkovaného, ale všude bylo ticho. Tatínek proto otevřel dveře verandy a vyšel do deště. Posvítil si kapesní lampou na schody a na trávník. Světlem ozářené dešťové kapky se zaleskly jako diamanty. Vítr foukal až hrůza. Co pak to tam pro boha je? Zeptal se Muminkův tatínek sám pro sebe. Venku totiž sedělo něco mokrého a zbědovaného, s fousy a černýma lesklýma očima. Jsem Ondatra, pravil ten zbědovaný tvor slabým hlasem. Ondatra Pižmová bezdomová. Polovina mého domu přišla vniveč, když jste stavěl most přes řeku. No, to samozřejmě nevadí. Druhou polovinu odplavil déšť. To taky nevadí. Pro filozofa je naprosto lhostejné, zda žije nebo ne, jenomže při tomhle zachlazení je nadmíru nejisté, co se mnou bude. To mě strašně mrzí, řekl Muminkův tatínek. Nevěděl jsem, že pod mostem bydlíte. Pojďte prosím dále, moje paní vám určitě někde připraví postel. Postele mě pranic nezajímají, pokračovala Ondatra chmurně. Bydlela jsem v pouhé díře, ale byla jsem tam spokojená. Filozofovi je sice lhostejné, zda se mu vede dobře či naopak, ale rozhodně to byla díra dobrá. Setřásla ze sebe vodu a zbystřila pozornost. Co je to tady za dům? Úplně obyčejný muminí dům, odpověděl tatínek. Sám jsem ho postavil. Nedala byste si proti tomu nachlazení skleničku jablečného vína? Je to sice zbytečné, poznamenala Ondatra, ale třeba ano. Muminkův tatínek odběhl do kuchyně a otevřel skříň, ale světlo si nerozsvítil. Natáhl se pro láhev s jablečným vínem, která stála na nejvyšší polici, leč marně. Natáhl se tedy ještě jednou a víc, jenže v tu chvíli schodil hlubokou servírovací mísu. Ozvala se strašná rána. Celý dům se probudil, začalo se rozléhat volání a bouchání dveří. Pak do kuchyně přiběhla maminka se svíčkou v klapce. To jsi ty, pravila, a já myslela, že se k nám dostal nějaký lotr. Chtěl jsem sundat jablečné víno, vysvětloval jí tatínek, a nějaký osel postavil tu pitomou mísu úplně na okraj. Dobře, že se rozbila. Stejně byla strašně ošklivá, odpověděla Muminková maminka. Vylez si na židli, dosáhneš na láhev líp a sundej skleničku také pro mě. Tatínek vylezl na židli a sundal láhev a tři skleničky. Pro koho je ta třetí, divila se maminka. Pro Ondatru, odpověděl tatínek. Přišla o dům a tak bude bydlet u nás. Rozsvítili na verandě petrolejovou lampu a připili si spolu na zdraví. Mumínek a čenich se toho mohli taky zúčastnit, i když byla hluboká noc. Pili však mléko. Déšť stále tančil po střeše a vítr nabil na síle. Vil v komíně a dvířka od kachlových kamen neklidně rumplovala. Ondatra přitiskla čumák k oknu verandy a upřela zrak do tmy. Tohle není normální déšť. Deště jsou někdy nenormální? Zeptal se Muminkův tatínek. Smím vám nalít ještě skleničku? Tak třeba trochu, odpověděla Ondatra. Děkuji, už je to lepší. Velký zánik, co nás čeká, mě moc velké starosti nedělá, ale když už k němu má dojít, nerada bych, aby mi přitom bylo zima na bříško. Naprosto s vámi souhlasím, pochopitelně, přitakala jí maminka a dodala, tenhle déšť snad ale není předzvěstí zátopy.
1: Paní, vy nevíte, o čem mluvím, pronesla vážně. Necítila jste poslední dobou ve vzduchu něco zvláštního? Neměla jste nějakou předtuchu? Nemrazí vás někdy v zádech?
0: Ne, odpověděla muminková maminka udiveně. Je na obzoru nějaké nebezpečí? Zašeptal čenich a zadíval se na Ondatru.
1: To nikdy nevíme, zamumlala Ondatra. Vesmír je tak veliký a země je těsně malá a ubohá.
0: No, půjdeme si, myslím, lehnout, pravila maminka chvatně. Pozdě v noci se nemají vyprávět strašidelné příběhy. Za chvíli byla všechna světla zhaslá a celý dům spal. Déšť a vichřice však pokračovaly až do rána. Příštího dne bylo zamračeno. Mumínek se probudil a vyšel do mokré, tiché zahrady. Vichřice pominula a přestalo pršet. Nic však nebylo jako obvykle. Mumínek dlouho stál, díval se a větřil všemi směry a teprve po chvíli pochopil, čím to je. Všechno bylo šedé. Nejenom nebe a řeka, ale i stromy, země a dům. Všechno bylo úplně šedé. Svět vypadal příšerně, jako bez života.
1: To je hrozné, řekl mumínek potichu, to je hrozné.
0: Z domu vyšla Ondatra a zamířila k tatínkově houpací síti. I síť byla šedá. Lehla si do ní a hleděla vzhůru do šedé jabloně. Poslyš, zavolal na ní mumínek, čím to je, proč je všechno šedé?
1: Neruš mě, odpověděla Ondatra, běž si hrát, dokud si hrát můžeš. V té věci stejně nejsme schopni nic udělat. A tak je nejlíp brát všechno filozoficky.
0: Co se má brát filozoficky? Vykřikl mumínek.
1: Zánik světa, vysvětlila mu Ondatra klidně.
0: Mumínek se obrátil a běžel rychle do kuchyně, kde jeho maminka právě chystala ranní kávu. Maminko, křičel, všechno je šedé a Ondatra říká, že svět zanikne, pojď se podívat. Maminka odstavila kávu z plotny a šla se synkem do zahrady.
1: To teda vypadá, poznamenala. Jak se všechno mohlo tak hrozně zaprášit?
0: Přejela tlapkou po jednom listu a měla ji celou šedou a trochu lepkavou. Ona říkala, že to není normální déšť, pokračoval mumínek hlučně. Říkala, že ve vzduchu je něco zvláštního a že jí mrazí v zádech a že země je děsně malá.
1: Ondatra byla asi trochu rozrušená, vysvětlovala maminka.
0: To se stává, když se někomu zboří dům nebo když je mu zima na bříško. Po kávě se to tady pokusím z nejhoršího oprášit. Muminku, buď dobré mysli a nestraž zbytečně čenicha. Zašla do domu a vyhledala muminkova tatínka.
1: Viděl jsi, jak všechno vypadá?
0: Ovšem, odpověděl tatínek účastně, čichal jsem k tomu a páchne to fosforem. Velmi zajímavý jev.
1: Děti ale mají strach, namítla maminka.
0: A Ondatra jim nahání strach ještě větší. Nemohl bys je přimět, aby mluvila o příjemných věcech, nebo aby neříkala vůbec nic?
1: Pokusím se, slíbil muminkův tatínek. Obávám se však, že následkem dlouhého samotářského života říká bez okolku vše, co jí slina na jazyk přinese.
0: Tatínek měl pravdu. Při raní kávě jim Ondatra na stole verandy předvedla celý vesmír.
1: Tady je slunce, řekla a ukázala na cukřenku. Všechny tyhle suchary jsou hvězdy, tenhle drobek sucharu představuje zemi. Tak je nepatrná. A vesmír je tak velký, že nekončí nikde. A je skrz naskrz černý jako uhel a nahoře se v temnotě potulují nebeské příšery. Štír, medvědice a beran. No tak, přerušil jí tatínek. Ondatra se však nedala vyrušit a pokračovala. Další sluneční soustava se na váš verandový stůl ani nevejde, ta je tam venku. A po těch slovech vyhodila obložený chlebíček ven do zahrady. Ne tak zhurta, ohradila se maminka a odsunula zbytek chlebíčků stranou. Je takových slunečních soustav hodně? Plno, odpověděla Ondatra s pochmurným uspokojením. Z toho můžete vyrozumět, jak málo je důležité, zda země zanikne nebo ne. Maminka si povzdechla.
2: Já nechci zaniknout, vykřikl čenich. Našel jsem jeskyni, nemám na zanikání čas?
1: Tatínek se naklonil k Ondatře a řekl. Co kdybyste si trošku zapřemýšlela v houpací síti? Nepřišlo by vám to vhod?
3: To říkáte jenom proto, abyste se mě zbavil, odpověděla mu Ondatra.
1: Sfoukla na podlahu drobek sucharu znázorňující naši planetu a zmizela pod stolem. Mumínek zakňučel.
0: A my teď půjdeme k řece, řekla maminka. Ukážu vám, jak se dělají lodě z rákosí.
1: Celý ten den míjel čas velice pomalu. Čenichovi a mumínkovi se nechtělo jít do jeskyně. Co kdyby země zanikla a oni nebyli doma? Lov perel jim najednou připadal úplně bláhový. Posadili se na schody od verandy, které se jim zdály jaksi nejbezpečnější, a šeptali si spolu o vesmíru, co není vůbec modrý nýbrž černý, a v němž celá sluneční soustava neznamená víc než odhozený obložený chlebíček.
0: Musíme je donutit k nějaké činnosti, řekla maminka starostlivě mumínkovu tatínkovi. Nechtějí si hrát? Nemají v hlavě nic jiného než ty nápady se zánikem světa, co jim napovídala Ondatra.
1: Asi je na chvíli pošleme někam pryč z domu, řekl tatínek. Ondatra vykládala o nějaké observatoři.
0: O čem? Zeptala se mumínková maminka.
1: O observatoři, odpověděl tatínek. Má to být kousek dál po proudu řeky. Dá se odtamtud dívat na hvězdy. Když mají děti plnou hlavu hvězd, proč by se na ně nemohli podívat?
0: Ano, asi máš pravdu, odpověděla maminka a pokračovala v oprašování šeříkového keře. Když všechno promyslela, šla ke schodům od verandy a pravila. Říkali jsme si s tatínkem, že byste měli podniknout malý výlet.
1: Milá maminko, když může země co nevidět zaniknout, tak se na výlet nechodí, odpověděl mumínek.
2: Vesmír je černý jako uhel a plný velkých nebezpečných hvězd, zabručel čenich.
0: Vím, řekla maminka. A právě na ně byste se měli jet podívat. Ondatra říkala, že kousek odtud po řece je místo, odkud se hvězdy dají uvidět. Nebylo by na škodu, kdybychom u nás doma věděli, jak velké ty hvězdy jsou a zda je vesmír opravdu černý.
1: Chceš tím říct, že by ses pak cítila klidnější? Zeptal se mumínek.
0: Určitě, odpověděla maminka.
1: Mumínek se ihned zvedl a pravil. Zjistíme to. Nemusíš se znepokojovat, třeba je země mnohem větší, než si myslíme.
0: Čenichovi se rozčílením roztřásla kolena a pomyslel si.
2: Já můžu jet taky, nejsem tak malý, abych nemohl.
1: Obrátil se k mumínkově mamince a řekl. Zařídíme to, buď klidná. Jenom nezapomeň každý den položit na schody misku s mlékem, až budu pryč. Neřeknu proč. To je tajemství.

Ptačí sněm. Poslouchejte bajku o tom, jak špatně dopadne ten, kdo se chlubí cizím peřím. Stalo se to v dávných dobách, kdy v Řecku, na hoře Olympu, vládli bohové. Nejmocnějším ze všech byl Zeus. Z nebeské výše sledoval všechno dění na zemi a rád pozoroval i přepestrou ptačí říši v povětří. Co zde bylo tvarů a barev, co různých druhů, od trpasličích kolibříků schovaných ve květech orchidejí, po mohutné dravce, kteří rozepjatými křídly zastínili i slunce. Zeus se zaposlouchal do hlasů ptáků a slyšel pípání, cvrlikání, tlukot, klokot, štěbetání, krákání, houkání i zpěvy plné sladkých melodií. Jak je podivuhodný ptačí

0: až Lily byla v obležení. Hladká vodní plocha jim nakonec posloužila jako zrcadlo. Všichni chtěli být co nejkrásnější, mít pírka čistá, načechraná a každé na svém místě. Ta nepotřebná musela pryč. Při té práci si nikdo z ptáků nepovšiml, že odhozené peří kdosi pečlivě sbírá. To jedna opelíchaná Kafka dostala chuť na královský trůn. Pestrá pera svých přátel pečlivě zastrkala mezi svoje tmavá a výsledek byl ohromující. 7. dne stál před Diovým trůnem barevný pták, jakého svět neviděl. Hejno kolem obdivně zašumělo. I pyšný páv s duhovými pery před ním mlčky sklonil hlavu. Bůh Zeus uchopil žezlo, aby je předal novému králi. Když jedna sova vykřikla: "Chci zpět svoje peří!" a vrhla se k přestrojené Kafce.
1: "To je pomluva, alež peří je moje!"
0: bránila se podvodnice, ale nebylo jí to nic platné. Rozhněvaná ptačí havěť poznala svá pírka a milou Kafku důkladně oškubala. Stála tam nakonec přede všemi, jen v obyčejném černém kabátku. Zeus nevěřil svým očím. "Vždyť je to Kafka! Všechno ostatní bylo cizí peří. Nuže, chce jí snad někdo za krále?" Bouře smíchu mu byla odpovědí. Kdo se povyšoval a vychloubal, sklidil jen posměch a ponížení. Ptáci dál létají svobodně povětřím a bez krále.
2: Naše babička nám na dobrou noc nespívala jenom pomalé ukolébavky, ale třeba i tuhle tu veselou písničku. Písničku o komáří svatbě. Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček, přines vína žejlíček, bzum, bzum, žejlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili, bzum, bzum, opili, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opili, opili, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum, bzum, v komoře, muška pláče na dvoře, bzum, bzum, na dvoře. Komár leží v komoře, komoře, muška pláče na dvoře. Neplač, muško, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije, bzum, bzum, ožije. Neplač, muško, co ti je, co ti je? Vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké je ho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali. Vidíš, vidíš, co se může stát na komáří svatbě. Tak a teď si tu písničku spolu ještě jednou zaspíváme.

dobře. Neploč, muško, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije. Bzum, bzum, ožije. Neploč, muško, co ti je? Co ti je? Vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké jeho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali.

0: Figy básnička.
1: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
0: A teď ještě jednou.
1: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
1: Ponožky nemám,
0: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
1: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
0: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
1: Pane, co to je toto? No, řekni,
0: volal zoufale Liku.
2: Licháče.
1: Prosím?
0: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
2: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř?
0: Zeptal se.
1: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
0: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
2: Nevíš o tom něco?
1: Samé licháče,
0: vydechl Hihlík.
2: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
0: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
1: Egone, snad si nemyslíš, že já...
2: No to ne, ale jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
0: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
1: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
0: řekl.
1: Mám totiž jistý podezření.
0: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
2: Kam zase běžíš?
0: Zarazil ho Egon.
1: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
2: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
0: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: Tiki hádanka.
1: Sestra černá, bratr bílý, každý vládne světu chvíli. Kdo je to?
2: Tak co, už víte.
1: Kdo vládne světu?
0: Svět je vždycky, zeměkoule, je vždycky kus dne ve tmě a kus dne ve světle.
1: Teď jsi to řekl. To znamená, že to bude den
0: sestra
1: a noc.
0: Černá je noc a bratr bílý
1: ten
0: je den,
1: den,
0: jako je ta noc
1: a ten den.
0: Aha, ty jsi chytrý kocour.
1: No.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů, každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku s penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek.

každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se

0: jak Trautenberg otrávil strakatou kozu. Přišli z kostela, kde si před oltářem slíbili lásku a věrnost až do hrobu tmavého, jakož i dobré i zlé spolu snášeti. Usadili se v tom vyštafírovaném výměnku, Anče jako růžička, Kuba jako kocour u smetany, a začali si zařizovat hospodářství. Ze všeho nejdřív koupili na jarmarce kozu. Rohatou, strakatou Lízinka jí pojmenovali. A že jí Anče od podzimu do jara podstrojovala a Kuba od jara do podzimu vodil na pastvu, měli od ní mléka, že by je mohli prodávat.
1: Kde pak prodávat? Co nevypijem, zůstane na tvaroh. Co zbyde z tvarohu, bude na homolky a smetanu z raního dojení uskládám na sýr. Však ponikelská bába dobře říká, že kozí mlíko a všechno, co z něj pochází, dává člověku zdraví a sílu.
0: Za to Trautenbergovi byla koza trnem v patě, solí v oku. A vůbec měl na ní spadeno od samého začátku. Ono bylo taky proč. Příkladně, ráno se probudí, tedy spíš k polednímu. A Kuba nikde.
2: Kubo, oblíkat. Himmellaudon, mám pro tebe poslat kočár?
1: Uctivé dobré jitro, milost pane. Kubíček šel s Lízinkou na pastvu. Já vám pošlu hajnýho.
2: Jo, tak on Kubíček je tady pro Lízinku. Himmelherrgott.
1: Hajnej má ruce breptavý a všechno mu trvá dvakrát. Ale alespoň bude od Trautenberga chvíli pokoj.
0: A nebo večer. Klekáni odzvonili a večeře nikde.
1: Hned, milost pane, už to bude. Jen co podojím Lízinku.
2: Krucajs element, kdo je tu přednější? Já nebo koza? Teď lítají kolem kozy, za chvilku se zmůžou na krávu a nakonec jim budu sloužit já. Hajnej!
3: Už letím, milost pane, to je novina. Lízinka bude mít kůzlátka, pěkně prosím.
2: Himmelherrgott, Donnerwetter, ještě jednou uslyším o ty krucajc koze a bude secakra malér. Přines mi knížku o bylinách.
0: Teprve teď si Hajný všiml, že Trautenberg je v obličeji chvílemi žlutý, to od závisti, chvílemi rudne až fialový, to od vzteku. Ale že je duše soucitná a člověk udělající, povídá, jestli milost pánovi není akorát, skočím pro ponikelskou bábu kořenářku poníženě radím. Ta má v hlavě učenosti nad všecky doktory, i krakonož k ní chodí pro hojivý masti.
2: Řekl jsem knížku, tak půjdeš pro knížku. Až budu chtít bábu, půjdeš pro bábu. Už ať seš tady, ať mi nikdo neruší.
0: Hajný s tlustým herbářem byl zpátky jako na obrtlíku. Trautenberg obrací stránku za stránkou, prohlíží bylinky, čte a nestačí se divit.
2: To by jeden nevěřil, jak málo je těch kytek jedovatých. Blín, bole hlav. Krabatice mámiva. To jsou jména. Vraní oko. Jedovaté pouze bobule. Bobule. Ty budou až na podzim. Tak musí stačit ty tři. Blín, bole hlav, krabatice mámiva. Já vám dám kůzlátka.
1: Všichni ještě spali, když se Trautenberg vyplížil jako duch ze stavení. Ne, že by byl ranní ptáče, ale tolik věděl, že bylinky se musí trhat za rosy, jinak ztratí účinnost.
0: Ale musí se také vědět, kde je hledat. Trautenberg přešel jednu louku, druhou a nic. Škrábe se do kopce, funí, záda ho bolí od samého ohýbání a tak si nevšiml, že nad ním už hodnou chvíli krouží Krakonošova sojka. Ta si krk může ukroutit nad tou záhadou a tak frrr ke Krakonošovi.
4: Trautenberg, že se dal na bylinkaření, tu zas obmyšlí nějaké neřádstvo, jinak by ho takhle časně nedostal z postele párem koní. Tak se na to podíváme.
1: Přiloží hůl tenkým koncem k oku a má Trautenberga jako na dlani. Ten zrovna utrhl jednu bylinku. Koukne do herbáře a už jí rve plnými hrstmi.
4: Aha, žádné bylinky, jedovaté bejlí.
0: Trautenberg už má nůši k prasknutí. Blín, bolehlav, i tu krabatici mámivou našel. A jak je uondaný z toho vstávání, hledání a ohýbání, ještě k tomu nalačno, svalí se pod šípkový keř a v tu ránu spí, kanón by ho neprobudil. Krakonoš mávne holí, nůže se zvedne, letí, cestou z ní padá blín, bolehlav i krabatice mámivá.
1: A Krakonoš do ní ukládá ty nejvoňavější bylinky, co mu na zahrádce rostou a které dávají sílu a zdraví každému živému tvoru.
0: Lízinka se prochází po dvorku.
1: Pomalu, důstojně, jak se na budoucí matku sluší.
0: A Trautenberg už strká ruku do nůše, že tu krucaj z kozu pěkně nakrmí, když v tom Trautenberg tak uskočil za roh, vyjde z chlívka hajný. Vykydáno, podestláno, Lízinka si může schrupnout.
1: Nejdřív se musí najíst. Udělala se mi teplý pití s ovesným šrotem. Kdo pak ví, kolik těch maličkých v bříšku krmí?
0: Trautenberka může čert vzít. Lízinka se musí najíst. Ale aby se někdo postaral o jeho snídani, to ne. Ke všemu se všichni kolem té potvory motají. Jak se k ní má s tím svým krmením dostat? Ale už mu to v hlavě šrotuje. Strčil pytel s bylinkami do křoví a jako by se vracel z procházky. Milost, pane, s úctivým dovolením poníženě se ptám, byl vám ten herbář co platný?
2: Ale s tím si můžeš akorát zatopit, takové bylinky tady vůbec nerostou.
1: Ono se taky, milost, pane, musí umět hledat. Bylinkařit to není jako trhat housatům kopřivy.
2: Nech si svý rozum a koukej, ať je snídaně na stole. A ty, hajnej, marš do revíru. Máme tam škodnou. Kubo, ty taky.
5: Co by ve vašem revíru dělala škodná? Vždyť by se tam neuživila, člověk tam nevidí živáčka.
2: Neodmlouvat, hledat.
0: Bodejť, že si Trautenberg škodnou vymyslel, aby dostal hajného a Kubu z domu. Jestli se k té koze nedostane co nejdřív, bylinky ztratí všechnu účinnost. Ještě je tu ale Anče. No. Však už ví, jak si poradí.
2: Pomoc! Pomoc, Anče!
1: Milost, pane, co se vám stalo?
2: Ale zakop jsem o ty tvoje necky a zlomil jsem si nohu. A to je bolest, to je bolest.
1: Doběhnu pro kováře. Ten je na zlomeniny mistr.
2: Třeba je to jen odražené maso nebo natažená šlacha. Skoč k bábě pro mazání.
1: Milost, pane, já mám mazání na všechny pády a potřebnosti a taky oběd na plotně.
0: Jenže Trautenberg chce mazání od báby, i kdyby se měl oběd spálit na trout. Stejně prý při té bolesti nemá na jídlo pomyšlení.
1: Anče si řekla, že je lepší milost pánovi neodmlouvat. Je to jeho oběd. Tak odstavila hrnce z plotny a spěchala pro mazání.
0: Ale jen zmizela za kopcem, Trautenberg vyskočil jako jelen, vytáhl nůži ze křoví a šup do chlívka.
2: Na, kozar, na, no, no, tak, no, no, no, no, Tak, tak, tak, spolkni to. No tak, a ještě tuhle bylinku, no vidíš, no, tak. A tuhle, no, no, že to spapám sám, no tak, no, no, no, no, no. A poslední, tak, dobré zažití ty, Lízinko.
0: Kuba s Hajným chodí po Trautenberkově revíru, šťourají do děr, kde by se mohla skrývat kuna, nakukují dohromad klestí a dříví.
4: Snad nehledáte poklad.
0: Kde pak poklad? Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši, to náš milost pán si vzal do hlavy, že máme v revíru škodnou.
5: A nikdo mu nevymluví, že by se tady ani neuživila.
4: Jen jestli tu škodnou nemáte ve stavení, ale abyste se netrmáceli zbytečně, tady máte pošňupečku a ty, Hajnej, něco do fajfky.
0: Uctivě děkuju.
5: Děkujeme.
4: Ach, to je síla.
0: Jen mi nejde na rozum. Jak to jemnost pán Krakonoš myslel s tou škodnou, že byt chor?
5: To by Anče už dávno poznala, že jí někdo chodí na vajíčka. Má je spočítaný jako milost pán Krejcary. A pojďte, my se už hladem dělají mžitky.
0: Je to pravda.
5: Je to pravda.
0: A jak si to metou od lesa ke stavení, srazí se s Ančí u branky. Udýchaná, v ruce košík plný masí, mazání, lahviček, koření. Ale než se stačili vyptat, k čemu to všechno?
1: Mankote, Lízinka.
0: Anče vrazila košík Kubovi a rozběhla se ke chlívku.
1: Lízinko, ty jsi pospíšila. Kubo, Hajnej, podívejte, máme 3 kůzlátka. 3 kůzlátka nám dala naše Lízinka.
3: I požehnej pánu. Ať se mají k světu.
5: Pámu požehnej. To jim budeme muset udělat větší chlívek.
1: Radovali se, smáli, halasili kolem chlívka, až to vzbudilo Trautenberka, který se potom trmácení svalil do křesla a usnul jako špalek.
2: Himmelherrgott, co je to za kravál?
0: Milost pane, poníženě prosím, ráčeji se obtěžovat do chlívka. Lízinka má 3 kůzlátka a všechny 3 strakáčci. Celá Lízinka. Trautenberkovi se z toho kozího nadělení zatočila hlava. Dech se zadrhl. A už by padl do křesla, kdyby v něm... Kdyby v něm neseděl Krakonoš.
4: Tak jak pak se ti líbí strakáčci, Trautenberku? To víš, po těch tvých bylinkách musí být jako obrázky a porostou jako z vody.
2: Co je mě po nějakých kůzlatech a jaký bylinky?
4: Jen se nevykrucuj, já vím moc dobře, co jsi kde trhal a proč. A to ti povídám, jestli se na ty maličký jenom křivě podíváš, povím Aničce o tvých bylinkách a o tvým bylinkaření a moc bych se divil, kdyby ti nevyškrábala oči.
2: Šivka mi všechno překazí, Himmellauton Kruzeis!
0: Ze samého vsteku kopl do křesla, kde předtím seděl Krakonoš a narazil si palec. Tentokrát doopravdy a pořádně.
2: Hajnej! Kubo, pomoc! To je bolest! To je bolest! Anče, mazání!
1: Hned, milost pane, jen co se strakáčci napijou.
2: Strakáčci si pijou? A já tady umírám. Kruci, Himmel! Co je to za moresy?
0: Ale podle jakých móresů chtěl nakrmit Lízinku jedovatým bílým, aby se ti strakáčci vůbec nenarodili, tomu na mysl nepřišlo. A ta jeho bolest, to je za všechno tuze malá oplátka. Za jedno ouvej nestojí.
1: Svět sice není tak úplně spravedlivě zařízený, ale pořád ještě platí, že zlí úmysly mívají špatný konce. Alespoň u nás na Krkonoších.

0: Piggy vtip.
1: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
2: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
1: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
3: Bere prášky místo moučníku.
0: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.

0: Kapitola pátá. Proč nemá chobotnice žrát budíky?
1: Bylo parné léto. Slunce pálilo a profesor Kurama se rozhodl, že si vyjede k moři.
0: Avšak v novinách se dočetl, že jsou všechny pláže přeplněny výletníky.
2: Ale co, nebudu si s tím lámat hlavu. Pojedu tam večer, časně ráno se vykoupu a než se všichni lidé nahrnou na pláž, budu už zase zpátky doma.
1: I hned si připravil stan, baterku, budík a všechny ostatní potřebné věci.
2: Třeba se u moře setkám se svou známou holčičkou.
0: Řekl si a vyhlédl z okna, zda se nemění počasí.
2: Co pak to je?
1: Pomyslel si, protože uviděl holčičku v parku.
0: Seděla tam na lavičce a plakala.
2: Co se jí stalo?
0: Neotálel ani chvilku a rozběhl se za ní.
3: Bratříček mi vygumoval všecko, co jsem si nakreslila do sešitu.
1: Vykládala plačtivě panu profesorovi.
2: To je opravdu škoda. Ale počkej, už to mám. Dám ti nesmazatelný inkoust. Tím můžeš psát a kreslit a nikdo ti to nevymaže.
0: Holčička šla s panem profesorem do laboratoře, dostala tam nesmazatelný inkoust a pěkně poděkovala.
1: Pan profesor měl příjemný pocit, že jí pomohl a klidně odpočíval v laboratoři na pohovce.
0: Za nějakou chvíli se ozvalo ťukání na dveře.
2: Kdo pak to je?
3: To jsem já, pane profesore.
1: Za dveřmi stála holčička a slzy jí tekly po tvářích.
2: Co se ti zase přihodilo?
3: Dostala jsem škytavku. A teď moje sestra nemůže jít na svatbu.
2: Jak to?
0: Podíval se pan profesor.
2: Vůbec tomu nerozumím. Vysvětli mi to.
3: Když jsem měla ten inkoust, vrátila jsem se domů.
1: Vzlikala holčička.
0: Bylo to takhle.
1: Holčička se vrátila domů a bála se, aby jí bratříček inkoust nevzal. Uvázala tedy lahvičku na provázek a pověsila ji ke stropu.
0: V tom dostala škytavku.
1: Bratříček jí chtěl pomoci, proto na ní vybafl. Chtěl, aby se lekla a zbavila se škytavky.
0: Jenomže holčička se tak polékala, až nadskočila.

0: kotů. Chtěla se z nich vymotat, jenže přitom se otevřela lahvička s nesmazatelným inkoustem.
1: Ví už o tom tvá sestra?
2: Zeptal se pan profesor.
0: Holčička zavrtěla hlavou.
1: To je dobře. Já ti tedy pomohu. Pamatoval jsem na to, že někdy bude třeba vymazat to, co napíšeme nesmazatelným inkoustem, a vyrobil jsem zvláštní zmizík, který všechno vyčistí. Pojď, dáme spolu ty šaty do pořádku.
0: Pan profesor šel s holčičkou a společně vyzmizíkovali svatební šaty.
2: Byly teď sněhobílé, snad ještě krásnější než dřív.
1: Tak, a teď mohu bez obav odejet na svůj výlet.
0: Řekl si profesor Kurama, když se vrátil naspět do laboratoře.
1: Že jsem si vzpomněl, když jsem byl posledně u moře, byla tam velice špinavá voda. Vezmu si sebou zmizík. Možná, že se mi bude hodit.
2: Uvažoval a uložil do batohu velkou láhev se zmizíkem.
0: Na večer, když se všichni lidé vraceli z pláže, dorazil profesor Kurama k moři.
2: Na pobřeží si postavil stan.
1: Tady se pěkně vyspím a brzy ráno se půjdu vykoupat. Nachytám si také ryby a upeču si je k snídani.
2: Těšil se.
0: Potom si lehl do stanu a vedle lůžka si postavil budík. Nebyl to obyčejný budík, jak jinak. Tenhle budík sám vynalezl. Měl místo zvonku dvě kovové ruce, každou na jedné straně, a těma rukama spáče lechtal tak dlouho, dokud ho neprobudil.
2: Byla již půlnoc a všude kolem bylo slyšet pouze hučení vln. Avšak mezi vlnobytím se občas ozvalo nějaké zašustění a to se víc a víc blížilo ke stanu.
0: Profesor Kurama o těch zvláštních zvucích přirozeně neměl ani zdání.
2: Šustění utichlo a do stanu se cosi vsunulo.
0: Vyhlíželo to jako sloní chobot, ale nebyl to sloní chobot. Mělo to na sobě plno kroužků.
2: Ano, bylo to chapadlo obrovské chobotnice.
0: Chobotnice pomalu ohmatávala všechno, co bylo ve stanu. Na co přišla, to začala políkat.
2: Snědla nejen chléb, ale taky budík.
0: Nakonec spolkla i velkou láhev se zmizíkem.
2: A ještě popadla pana profesora za nohy a chtěla ho násilím vytáhnout ze stanu.
1: Pomoc!
0: Vykřikl pan profesor, uchopil baterku a posvítil na chobotnici.
2: Ta se polékala a utekla do moře.
1: Tak se mi pěkně spalo.
0: Zlobil se pan profesor a vracel se na lůžko. Ale co to? Stan byl téměř prázdný.
1: To je pěkné nadělení.
2: Bědoval, jenže co měl teď o půlnoci dělat?
0: Schoulil se tedy pod pokrývku a spal dál. Krán byl probuzen obrovským hlukem.
2: Moře se bouřilo a vrhalo proti pobřeží velikánské vlny.
0: Profesor Kurama vyskočil. Okamžitě pochopil, co se stalo. Chobotnice spolkla budík a ten je teď lechtal v žaludku. Rozzuřila se a rozbouřila moře. Mlátila kolem sebe zběsile chapadly a vířila vodu. Jak se tak rozběsnila, praskla jí v žaludku láhev se zmizíkem a chobotnice byla celá bílá.
2: Po nějaké době se moře uklidnilo. Jak sebou chobotnice zmítala,

0: narazila hlavou na podmořskou skálu a ležela nyní bezvládně na dně mořském.
1: Ještě, že tu ráno nikdo nebyl, to je štěstí. Kdyby se v moři koupali výletníci, mohlo dojít k nehodě.
2: Vzdychal profesor Kurama a díval se smutně na moře.
0: V moři pluly ryby a všechny ty ryby byly bezbarvé. Zmizík se rozlil v mořské vodě a vymazal jim všechny barvy.
1: Tohle se nemělo stát. Bezbarvé ryby nejsou ani trochu hezké. Musím s nimi honem něco provést.
2: Profesor Kurama se rychle vrátil do své laboratoře a obratem zpět k moři.
0: Přinesl si potápěčské ploutve a brýle a taky nesmazatelný inkoust.
2: Ponořil se bez váhání na dno a chytal jednu bezbarvou mořskou rybu za druhou a natíral je svým vynálezem.
0: Sledě namaloval černým inkoustem. Je se teda natřel na hnědo. Několik dní tak profesor Kurama pilně pracoval na mořském dně.
2: Lidé ve městě se po něm scháněli, ale pan profesor se vrátil až koncem týdne. Když se ho vyptávali, kde vězel tak dlouho, neodpovídal jim, jenom se tajuplně tvářil. Po čase na jeho záhadné zmizení všichni zapomněli.
0: Jednoho dne přišla k panu profesorovi holčička.
3: Dobrý den, pane profesore. Víte, že moje sestra už měla svatbu a že vypadala překrásně v těch bílých šatech.
1: To jsem rád,
2: usmál se pan profesor.
3: A už jste četl dnešní noviny?
2: Ptala se holčička. Pan profesor zavrtěl hlavou.
3: Píší v nich, že vylovili nějaké podivné ryby. Chytili prý kambalu, která byla zmalovaná jako skleněná kulička, a pražma vypadala jako tygr a treska jako zebra. A tuňák měl na sobě dokonce nakreslené různé křížky a kolečka.
2: Zasmál se pan profesor, ale vůbec mu nebylo do smíchu.
0: Byly to docela určitě ryby, které nedávno namaloval.

0: Koníčku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
1: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
2: Ale mocnější než prst krále.
1: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
2: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš ze hvězdy.
1: Na kterou planetu jsem to spadl?
2: Na zemi do Afriky.
1: A na zemi nikdo není?
2: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
1: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi, ale je daleko.
2: Je moc krásná.
1: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
2: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.
3: Figy hádanka. Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené, a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
4: Co je to?
5: Co se dá jíst? Já nevím.
4: Přemýšlím. No. Co modrého jí? Já... Špagety!
6: Jablíčko!
4: Špagety!
6: Jablíčko!
4: Modré špagety.
6: Ne!
4: Já vím.
6: Tak povídej.
4: Modrý meloun.
6: Ne, asi to bude švestka.
4: Švest!

se spíše utečou, radši zpátky k sousedům, o tom, že nám čoudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvílemi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

0: Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku pruce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.
1: Hurvínek na piky!
2: Hurvínku, prosím tebe, stiš tu televizi, ano?
3: Jo, taťo, dobrý den.
2: Ano, ano, teď už jdu.
3: Dobrý den,
2: no, pane Spejble,
3: pane Spejble.
2: Ty jsi mi tady teda chyběla.
3: Nenechte se rušit, jdu na chvíli za Hurvínkem. Pane Spejble, pane Spejble.
2: Tak to zase bude den tohle. To prosím tě, až žádné dlouhé povídání, ano? Už je pěkně pozdě.
3: Jo, jo.

0: slyšíš mě? Říkám ahoj!
1: Cože?
0: Jestli mě slyšíš?
1: Máničko, já tě vůbec neslyším!
0: Tak tu televizi vypni!
1: Cože? Počkej, já vypnu tu televizi, jo?
0: No konečně.
1: Čemu vděčím za tvůj nenadálý vpád?
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Musím tě osvítit světlem poznání.
1: A já už myslel, že tím houkáním oznamuješ, že někde hoří. A ty jsi zatím pořídila novou baterku.
0: Jakou baterku?
1: No, když mě chceš osvítit.
0: Ale světlem poznání. Poznala jsem totiž něco neobyčejného. Ano. O, peru. A jsem jí dočista kouzlená.
1: Perou.
0: Náhodou. Včera večer jsme na ní byli s bábinkou.
1: No počkej, já jsem myslel, že jste šli s bábinkou na večeři. Protože paní Kateřina pořád opakovala, ajdam. A to je přece sýr, ne?
0: Ale bábinka říkala ajda. A to není žádný sýr, ale velice slavná opera.
1: To jsem se lek. Aha.
0: To ti bylo tak úžasné.
1: Vážně?
0: Víš například, že v opeře se vůbec nemluví, jenom se zpívá.
1: Tak to musí být teda pěkná nuda.
0: Naopak, podle mě by se klidně mohlo zpívat všude a pořád.
1: Vážně?
0: No, to by bylo tak krásné.
1: Opravdu?
0: No, a všechno by se vším rýmovalo. No, představ si to, Hurvínku. Kdyby všichni lidé na světě více zpívali a méně hovořili.
1: No tak to já bych teda klidně dovedl. Mám na to fondy.
0: Jaké fondy?
1: Hlasové. Hele, například horský tatrankový. Máničko, přines mi kávu. Hore, háj, no.

0: Dobrý věc, no.
1: Jo, a taky mám čínský fond. Nebo kousek rohlíka, pliong čong, namočím ho do mlíka, kakaka, pliong čong. Hele, myslím, že můj pěvecký projev je přímo nevšední.
0: No, že by to bylo nevšední.
1: Hele, pliong čong.
0: Přijde mi to spíš takové konzumní.
1: Ano, tak dobře, no, tak zkus začít ty.
0: Tak v prvé řadě je třeba začít slušně a uctivě.

0: vstával jsem o půl páté.
1: Oj, no to je velice brzy.
0: To mě taky velice mrzí.
1: Proč pak jste byl tak čilý?
0: Blechy mě probudili, vlezli mě až sem na nohu.
1: Tak proč pak spíte ve stohu?
0: Za to já věru nemohu. Pokusali mě, až teď z toho pajdám, mám jenom bídu, stesk a hlad. Neměla byste, slečno, aspoň ajdám.
1: Hurvinku, už je to zase konzumní. Ty myslíš pořád jenom na jídlo.
0: Nejenom zpěvem, živ je mladý muž.
1: Ale kuš.
0: Jsem hladov, takže není divu.
1: Ty máš strach jenom o obživu.
0: Historie ti napoví, že umělci...
1: Že umělci?
0: Umělci bývají hladoví.
2: Ale děčka, kdo pak to tady pěje?
1: Hele, a je, je.
0: Tatuldo, já jsem chorý. Kdo ví, jestli se z toho probaru? Chytil jsem od máničky.
1: Co?
0: Chytil jsem od máničky.
1: Co?
0: Chytil jsem od máničky.
1: Co?
0: Operu.
2: Cože?
1: Zkoušíme si, co by bylo, kdyby se už nemluvilo.
0: Kdyby všichni, že jo, milá máni, kdyby všichni přešli na zpívání.
1: Hurvínek však zpívá jenom o jídle.
0: Které už je stejně dávno vystydlé.
3: Já mám ale pocit, že už je teď pěkně pozdě v noci.
1: Moc hezké, pane Spejble.
2: Takže teď už ani muk, protože děláte strašný hluk.
1: Necháme si tedy naše pění.
0: Plem, plem.
1: Na to, až zas přijde světlo denní.
0: Plem. Plam. No to bude zítra probuzení, jestli budem všichni zpívat jen

0: Jo? K snídaní jsem nakoupil 5 housek. Jestli chcete, vezměte si kousek a něco mi nechte, jo?
1: Přeci jen nás nezahubí hlad.
0: No a teď už... Bože!

0: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.
1: Digi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.
3: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
1: Ahoj myšáci a myšky, moje milí myšáčata. Je právě ten nejfajnovější čas na to, abych vám zase odpověděla na nějakou vaši zvídavou otázku. Víte, jak vybírám, na kterou otázku odpovím? Já jsem dlouho přemýšlela, jak to dělat nejlíp, aby se nikdo necítil pošizenej nebo předběhnutej. Tak dlouho jsem nad tím dumala, až mi Piggy poradil, abych losovala. Tak jo, tak jsem začala z těch vašich krásných dotázků losovat. Dám je napsaný na papírkách do svý myší kšiltovky, pak zavřu očiska a postupně je vytahuju. A víte, co vám řeknu? Mě to takhle moc baví. Je to takový napínavý. Vždycky si říkám, co tam na mě asi čeká. Je to super, že se mě ptáte. Pište dál, ať moje kšiltovka není nikdy prázdná. Jste šikovný, fakt? A dneska vyhrál tenhle dotaz. Lenka T. má doma pejska a píše. Pejsci prý vidí černobíle. Opravdu vidí černobíle. Zapnula jsem komp a šup na síť, že projedu pejskovatý stránky. A pak mě napadlo. Teď já se můžu zeptat Egona. A hned to budu vědět i se všema podrobnostma. Vyfrčela jsem za Egonem a Egon nebyl doma. Ani ve studiu. Vydal se někam za reportáží. To je u něj normální. Všude se protáhne, všechno vyčenichá a hodně toho stíhá. No, tak se nedalo nic dělat. Vrátila jsem se zase k internetu a dozvěděla jsem se tohle. Dlouho, ale fakt hodně dlouho se věřilo, že to tak je. Že psi vážně vidějí černobíle. Moc jsem toho nepochopila, našla jsem tam samý dost vědecký pojednání, no a znáte mě, co já s tím? Jsem jenom obyčejná myšanda, že jo? Tak jsem to zase tak kór dobře nepochopila, no. Ale prej, mají lidi v očích nějaký tři barevný, jakoby přijímače nebo co, a pejskové jenom dva. A kvůli tomuhle si všichni vědci dřív mysleli, že psi barevně vidět nemůžou. Ale pak se přišlo na to, že to nebude tak docela pravda. Psi vidějí barevně, ale ne tak jako většina lidí. Vidějí barvy tak asi jako člověk, který je barvoslepej. To znamená, že všechny lidský barvy rozeznat nedokážou. Nedokážou ani odlišit jednotlivý odstíny, ale nějaký barevný vnímání mají určitě. Omezený, ale mají. Prej moc nevidějí zelenou, modrou a žlutou. Ale zase údajně rozeznávají mnohem víc odstínů šedivý a černý barvy než lidi. Ještě se to všechno zkoumá, takže možná za pár let budeme vědět úplně přesně, jak který zvíře vidí. Možná je i tohle zdůvodnění toho, co se občas stává. Že třeba pejskovi hodíte nějakou hračku, která má podle vašeho oka úplně křiklavou barvu. Hračka spadne do trávy a váš pejsek ji ne a ne najít. No jo, jak ji má najít podle barvy, když on tu barvu vidí úplně jinak? Pro něj je třeba úplně nenápadná, nerozeznatelná od barvy trávy. A tak tam pak zmateně pobíhá a hledá hračku mnohem díl, než by podle vás měl. Tak to mějte na paměti, že pejsci sice vidějí barevně, ale pořád vidějí svět jinak, než ho vidíte vy. Ale stejně je to, myslím, dobrá zpráva. Co, Lenko? Je to krásný vědět, že všichni vaši miláčci nemají jenom černobílej svět. No, stejně se na to pro jistotu ještě přeptám i Egona. Až ho teda uvidím. Teď už ale frčím jako torpédoborec. Letím šmejdit dál. Pište a pište, teď víte, zvědavých dotazů já nemám nikdy dost. Mějte se, písklata.
4: Tak jsme se napili i najedli. A co teď?
5: Venku pořád ještě prší.
4: To vůbec nevadí.
6: Budeme si říkat hádanky. A já začínám. Nejí to, nepije to, ve dne v noci chodí to. Co je to?
5: No, Hurvínek sice procourá celou noc, ale to míří do ledničky. Takže, že by nejedl a nepil, to se říct nedá.
6: Tak já vám to prozradím. Jsou to hodiny.
4: Aha, pěkná hádanka.
5: Pěkná, no.
4: Tak teď zase poslouchejte vy mne.
6: Jsem jedno ucho. To tvoje jedno stačí na naše dvě.
7: Závidíš.
6: Jo, to bych měla na co.
4: No tak tiše, děti. Chcete tedy tu další hádanku?
8: Ano.
4: Tak poslouchejte. Je těžká. Stojí strom. Na tom stromě 12 větví, na každé větvi po 4 hnízdách, v každém hnízdě po 7 vajíčkách. No, teď jsem zvědavá.
6: Pávinko, to vůbec není těžká hádanka.
4: Ne?
6: Ne. Ten strom, to je rok?
4: No ano.
6: 12 větví je 12 měsíců roku?
4: No ano.
6: 4 hnízda jsou jaro, léto, podzim, zima. A 7 vajíček jsou dny v týdnu.
7: Dobrý, máni.
6: Děkuji.
4: A co vy, pane Spejble, co vy? Co vy nám dáte k lepšímu?
5: Ale, paní Katko, myslím a něco jsem vymyslel.
4: Tak povídejte.
5: Jo. Pojďme si o tom roce povídat.
6: Prýma.
4: No? Tak schválně, Hurvínku.
5: Jo, Hurvejs, no.
4: Co tě napadne, když se řekne podzim?
7: Ano, zbláto déšť. A hlavně začíná ta otravná škola.
4: Ale děti...
7: Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
4: To nevím.
7: Že kost je pro psa a škola pro kočku. A nebo na pytel.
5: Pane učitel, půjčte mi pytel. Co se naučím, to do něj strčím.
6: To na Hurvínkovi vědomosti by stačil pouhý pytlíček na kuličky.
7: Za to ty jich máš sice plný pytel, ale jsou ti na pytel.
5: Jo, to byly časy, když jsem chodil do školy.
4: Vyprávějte.
5: Když jsem chodil do školy, učil

0: litery?
1: Písmena, abeceda.
2: Abeceda skáče, jedla by koláče. Koláče nemáme a chleba nedáme.
0: Je, abeceda, abeceda. Hádejte, který pták má na konci abecedu?
1: Je, tak to nevím.
0: Přece vrabec.
1: Jak to?
0: No, vr a na konci je abec.
1: No, takhle.

0: Vida, takhle se mi, Hurvinku, líbíš. Málo platné, pro vzdělání musíš něco udělat.
1: Já taky dělám.
0: Prosím tebe, a co?
1: Každý večer se modlím. Pane Bože, udělej ze mne chytré dítě, když škola to, jak je vidět, nesvede.
0: Ale ona by svedla, jenomže to bys nesměl při vyučování vyvádět.
1: Co bych já tak asi mohl vyvádět, když stojím celé hodiny v koutě?
0: Cože?
1: Náhodou, já jsem ve škole daleko díl než všichni ostatní žáci.
0: Protože jsi po škole.
2: Po školáku, kolik jsi dostal za to fláku, že jsi nic neuměl?
1: Žalobníček žaluje, pod lavicí maluje, žalobníčku nežaluj, pod postelí nemaluj.
2: No dobrá, dobrá, tak maluju pod lavicí, ale ty zase po ní pořád šmejíš. Šmejdil Hurvaj z polavici, pak se válel v písku a zadřel si do zadečku javorovou třísku.

0: A v které lavici sedíš ty, Hurvínku, když Mánička sedí v první?
1: V poslední, v oslovské.
0: A proč nesedíš s Máničkou?
1: Já jsem chtěl, ale ona nechtěla.

0: tady to slyšíš, taťolda? No a tak sedím s Vojtou Plíšků.
1: To si to vyhrál. Vojta Plíšků vozil lišku na trakaři v pytlíčku. Zahráli mi písničku.
0: Ty se máš co posmívat. Ty zase sedíš s Andulou. Anka hloupá, kroupy chroupá.
1: No teda?
0: Anka lice palice vykuchala zajíce.
1: Náhodou Anča, Káča, Marina, to jsou pěkná jména.
0: A Mánička, to je duša, spadla z pece na Matúša. Matúš se jí polekal, chytil gatě, utěkal.
1: Ahoho, abys věděl, Mánička je krásný a čím dál tím vzácnější jméno.
0: To je teda for Mánička, Manda.

0: Babinko, babinko, oč si toho nechám?
1: Ale no tak, víte co, děti, přestaňte se už konečně pošťuchovat.
2: No, Máně.
0: Když Hurvínek si dělá legraci z mého jména.
2: No a?
1: Ale no tak podívej se, Máničko, na každé jméno se najde nějaká zlobivá rýmovačka.
0: Myslíš?
1: Uvidíme. Pojďte si to vyzkoušet. Písmeno A.
0: Taťuldo.
3: Já? A. Alexandr Chernavandr. Koupil si tam cukrkandr. Chtěl si koupit rohlíček, neměl ani troníček.
1: Výborně.
0: No a teď třeba Hurvínek A.
2: No jo, A tak... Antonín Vezekmín, vezekáču na trakaču, šup s ní pod komín.
0: Já. Antoníne, bába sedí na komíně, jdi za ní, ona ti dá snídani. Antoši.
1: Já, bába sedí na koši, bába spadla z koše, zabila Antoše.
3: Pozor, mami. Božka boubelatá, dělá buchty z bláta.
2: Mance, pozor. Cyrile, žeň svině, pod zelenou lipku, kterou ztratíš, tu zaplatíš, políbíš ji v dubku.
0: Jo, no teda. Můra na Pavlači často naší důru tlačí. Přišel táta, zahnal můru, netlačí už můra důru.
1: Výborně. Dominiku, domine, bába sedí v komíně, vybírá tam vrabce, strká je do kapce.
3: Erik z boudy tluče hroudy pod lavicí, rukavicí, pod stolem, sochorem.
2: F. Franta, banta, nabijanta, nabil kulky do pistulky a pistulka báč. Nabil kule do pistule, bum do chlíva, zabil tele.
0: Mám G. Gregore můj, kalhotky zuj, košilku dej vyprat, nebudou tě blechy štípat, pak budeš můj.
1: Ha, Honzo z boudy, co tě bolí? Pupíček, dej si na něj ohřívanej hrníček.
2: Bodejť by ho pupík nebolel. Mě z té naší boudy bolí břicho každý den. Jenže místo ohřátýho hrníčku mi taťulda strčí pod nos budíček a vyšoupne mě ze dveří.
3: Ale hurváč nepřeháně, ano. Už jsem ti tisíckrát řekl, že do školy se chodit musí.
2: Teď to jsou hotové lovy beze zbraní.
3: Počkej, co to meleš?
2: Učitelé číhají na posedu a trefujou se do nás koulema.
0: Jak na koho?
1: Říkáš, Hurvínku, lovy beze zbraní?
2: Jo.
1: Tak to ti naše další zastavení na toulkách pod zimem bude obzvlášť blízké.
2: A co to bude?
1: Lov. Na podzim je přece lovecká sezona.
2: Tak tohle povídání mi půjde, protože někdy si připadám jako štvanej zajíc.
4: Pohádka od Olgy Scheinflugové, Vykoupená čarodějnice. V divokém lese, jaké už dnes nikde ani nejsou, bydlila kdysi od nepaměti zlá a ošklivá čarodějnice. Usadila ji tu do samoty zloba a nenávist k lidem i k zvířatům. Byla tak stará, že se ani nepamatovala na to, čím byla dřív a proč byla zakleta v tak ohavnou a zlou babici. Byla kostnatá a žlutá, jako by jí kolovala v žilách místo krve žluč. Její obličej byl plný černých skvrn a chlupů a prsty na rukou s dlouhými nehty vypadaly jako drápy. Kolem její chatrče byly močály a proto se jí kdekdo vyhnul. Do vesnice vycházela zřídka kdy a to jen, aby děsila a rozeštvávala lidi. Její barabizna byla tak stará jako ona. Dřevo na ní prohnívalo a na prohnuté střeše se usadil mech a lišejník. V tmavé světnici měla divoké kočky, ale i ty často tloukla. A v lese se jí báli všichni ptáci, veverky, zajíci i srny. Kdykoliv spáchala něco zlého, hned její chalupa páchla silněji smolou a kolem dokola vyskočilo ještě víc kopřiv, lopuchů a divokého kmínu. Okna opředli pavouci tak, že nebylo uvnitř ani vidět. Pod střechou sídlila hejna netopírů. Pištěli a vyletovali večer do lesa vyplašení houkáním sov a síčků, kteří hnízdili kolem dokola močálů a plevele. Práh prohnilé chalupy hlídali zmije a komín obklopili černí havrani. Hustý kouř se držel nad střechou a ani vítr jej nerozehnal. Vzduch byl těžký jako v pekle. Čarodějnice neměla spánek. Posledních 100 let se marně pokoušela usnout. Seděla na svém nepořádném pelechu a svítila očima do tmy. Někdy vyšla do noci a lákala k sobě noční můry. Zabíjela je v dlani, ačkoliv jí neubližovali, a smála se ošklivým, řezavým smíchem. Když měla dlouhou chvíli, vylezla z brlohu a zaklínala lidi. Prováděla ošklivé kousky zvěři, plašila srny a otravovala jim píci. Houbařům měnila jedlé hřiby v satany, žampiony v muchomůrky a skučila radostí, že se jimi otráví, když je nepoznají. Schovala se do houští, kde dřevorubci poráželi stromy a čarovala tak dlouho, až padající kmen někoho zmrzačil. Nebo skalila po cestným pitnou vodu v studánce, aby se roznemohli po osvěžujícím doušku. Zapálila lidem očima chalupu a schrbena za stromy poslouchala s libostí, jak chudáci naříkali. Přivolávala na ptáky dravce a z peří roztrhaných obětí si nejraději nacpávala podušky. Takhle řádila stále a stále. Často už nevěděla, jak vymýšlet nové zlé kousky. Někdy ji to i unavovalo, jako každého, kdo dlouho páše zlé věci. Jednu zimu napadlo tolik sněhu, že zavál lesy i vesnici, stromy se pod ním lámaly a propasti zrádně zapadly. Jen kolem chalupy Ježibaby led i sníh roztál a všechno bylo černé jako spáleniště. Ani človíčka nebylo vidět široko daleko v okolí, nikdo nepřicházel, aby mu zlá stařena mohla ublížit. Zloba s ní lomcovala, byla jako posedlá, musela vyrazit z chalupy. Těžce se dotáhla závějemi až k vesnici. Ves ležela zavátá, jen komíny dýchaly životem a prohrabané cestičky vedly od domku k domku. Čarodějnice se plížila jako vlk a nahlížela do oken přemýšlejíc, co by komu zlého vyvedla. Dobré by bylo vyrazit holý okna. Mráz by zaplavil světnici, lidé by je neměli čím ucpat a než by přišel sklenář, pořádně by vymrzli. Už se chtěla rozpřáhnout, ale viděla, že se sem belhá po cestičce mrzák s berlemi v rukou. Šla k němu s úmyslem vyrazit mu jeho ubohé opory. Těšila se, jak ho uvidí bezmocného, padnout do mrazu na chromých nohou a volat o pomoc, aby nezmrzl. Zasekla hák své křivé hole do jedné berle a chtěla trhnout. Ale mrzák se na ni podíval těžkýma očima postižených a řekl soucitným hlasem.
5: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá ženo.
4: Babice stuhla překvapením a už ji nenapadlo berle vyrazit. Chtěla se opovržlivě zachychtat, ale hlas jí selhal a nějak divně zaskřehotala. Chromý muž se belhal pomalu dál. Když zmizel za rohem, bylo stařeně najednou divně a zvedla svou krkavčí hlavu nahoru k hvězdám. Už je neproklela jako pokaždé, když se podívala na nebe. Pod kostnatou hrudí se usadila tíže, jako by tam ležel veliký kámen. Odtáhla se k oknům a nahlížela do světnic. Všude seděli lidé u kamen a usmívali se na sebe, někde drželi ženy v náručí své děti a tvářili se, jako by byli v nebi. Čarodějnice je hltala zlýma očima a najednou si připadala osamělá a vyhoštěná ze světa. Zasmála se, až to skříplo, a lidé přivřeli okenice, protože mysleli, že je to vítr. Ohyzdná bába se otočila a bylo jí těžko při pomyšlení, že se má vrátit do své černé a pusté samoty. Šla, bořila se do sněhu a několikrát se ohlédla. Zůstávaly po ní hluboké černé díry, jako když do sněhu nalije vařící smolu. Šlo to těžce kupředu, ale šla. Námaha jí alespoň pomáhala zahnat dotěrné myšlenky. Vrátila se do svého ledového brlohu a sedla si ve stuchlém vzduchu, aby poprvé za celý svůj dlouhý život uvažovala o sobě. Přemýšlela dlouho, se zaťatými žlutými zuby. Nikdy nemyslela na nic jiného, než co komu zlého provést. Teď jí najednou nedali myšlenky pokoj.
6: Proč jsem vlastně tak ošklivá a bídná?
4: Řekla si řezavým hlasem a lekla se, jak se to v pusté světnici rozlehlo. Podívala se do střepu na svou tvář a zhrozila se. Nikdy neviděla nic ohavnějšího. Rozbila ve zlosti střep a seděla dál s vyzáblými koleny pod bradou. Pak se svalila na pelech, ale převracela se. Špatně se jí najednou leželo na peří z uklovaných ptáků. Noc byla zakřiknuta mrazem.

0: a táhl se klidně někam domů, kde byli lidé a teplo. Kolem ní vanul stále jen průvan a samota.
1: Umiňovala si, že se za ní zítra pomstí lidem a zvířatům,
0: ale nebyla si už tak jistá.
1: Kolem jejího zlého srdce sedělo cosi podivného. Byla to tíseň, která se jí dotkla.
2: Když ráno vstala, měla zlost, byla nesvá, musela se toho zvláštního pocitu nějak zbavit. Hodila tedy starý hrnec z okna. Zima se divoce a drze vevalila do světnice, až bábě stydly kosti.
3: Co jsem to udělala? Koho jsem tím vytrestala?
1: Pomyslela si vztekle a zakryla rozbité okno střepem. Uvařila si polévku ze zmrzlých slepíšů, ale jedla ji s odporem. Najednou jí nechutnala, ačkoliv pro ní dřív bývala pochoutkou.
4: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá?
1: Slyšela klidný hlas beznohého. Zastavila se na prahu své chatrče a odehnala mávnutím hole krkavce, kteří seděli na střeše. A teď si jí jeden drzoun sedl na ramena, jindy by mu zakroutila krk. Teď ho jen odehnala mávnutím ruky.
4: Ubohá žena,
1: řekl ten oberlích a měl pravdu. Ano, byla vlastně ubohá. Přiznala si to poprvé. Nic ji nikdy netěšilo. Ani zloba jí nepřinášela uklidnění. Proč jí to nikdy nikdo neřekl? Lidé před ní jen utíkali, křižovali se a hrozili jí pěstí, až ten beznohý na to přišel.
3: Zkusím si přičarovat na chvíli jiné srdce,
1: pomyslela si. Zatěla tedy zuby a sevřela prsty do pěstí, jako když sbírala své čarodějné síly k nějakému zaklínání. Nic se nestalo. Pod její špinavou halenou to tlouklo jako jindy. Jen ten divný neklid jí neopouštěl. Snědla kus medu z plástve, tak jak jej brala divokým včelám, posílila se a vydala se na cestu, protože ji v chatrči všechno pálilo. Rozhodla se jít tentokrát až do daleké vesnice, kde ji lidé neznali. Ohlížela se na své černé šlépěje a nelíbily se jí, jindy na ně bývala pyšná. Lidé chodili do práce, zdravili se a usmívali se jeden na druhého, děti skotačili a všude bylo i v té zimě plno života, jaký bába znala jen od vidění. Cestou u kraje lesa slyšela vytí a zoufalý nářek zvířete. Jindy to byl blažený zvuk pro její sluch. Teď se zastavila a šla blíž a blíž. Byl to pes. Malý vesnický voříšek, který se chytil do oka nalíčeného pytláky na zajíce. Zmítal sebou, nohu už měl krvavou, kůži sedřenou, upíral na ní trpící oči, a když se přiblížila, schoulil se a kňučel. Jindy by ho byla babizna dorazila svou holí, ale teď se zastavila a nevěděla, co udělat.
4: Proč jsi tak zlá?
1: Slyšela smutný hlas beznohého a najednou klekla a vyprostila nešťastného psíka. Poskočil na třech nohách, tu odřenou zvedal do výšky a nevěděl radostí kudy kam. Otřel si čumák o bábinu sukni, olízl jí vděčně křampy a řítil se přes pole někam, kde byl doma. Čarodějnice se za ním dívala a najednou se musela usmát.

0: Dosud se smála jen posupně. Teď cítila blaho pravého úsměvu na své ohyzdné tváři. Jak pak by ne? Dodnes před ní každé zvíře uteklo a tohle psisko se s ní div nemazlilo. Šla dál a bylo jí lehčeji. Byl to první dobrý skutek, který ve svém dlouhém a zlém životě udělala. Pod špinavou halenou to prudčeji zatlouklo. V ledovém těle se rozlilo příjemné teplo. Pokračovala v cestě a ani si nevšimla, že její šlápoty ve sněhu už nejsou tak černé jako dřív. Když došla k osamělému statku, viděla vyšlehnout červený plamen pod dveřmi stáje, ve které bučel polekaný dobytek. Jindy by si ježibaba stoupla a očima by rozdmychávala požár, ale teď se nejistě zastavila.
1: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá žena.
0: Řekl ten oberlích, jehož klidný, smířený hlas ji neopouštěl. Zaváhala. Pak se rozběhla k stáji. Otevřela dveře a holí i sněhem utloukla oheň a ještě zaklepala na okno statku, aby si to šli lidé ohlídat. Vyběhli ven a když viděli, co se stalo, nevěděli, co radostí dělat.
2: Děkujeme vám, babičko, jste hodná. Nebýt vaší pomoci, byli jsme za chvíli na mizině.
0: Řekli dojatě. Něco zaskuhrala a zase to v prsou jinak zabušilo. Teplá záplava zalila kostnatou hruď. Táhla se dál. Šlápoty byly mělčí a bělejší, ale toho si nevšimla, protože se dívala jen před sebe. Šla a šla. Neuvažovala o cíli. Nechtělo se jí domů do černé chatrče s drzou havětí na prohnělé střeše. Došla do další vesnice, kterou nikdy nenavštívila. Prošla návsí a táhla se závějemi dál a dál. Proti ní se blížili lidé. Bába se schrbila a nabrala dech. Jindy hned uvažovala, co jim provede. Teď se nějak poplašila a chtěla zmizet z cesty, ale už se blížili. Krhavé oči babizny viděly, že jsou to dvě malé děti. Šli sami v tom mraze. Drželi se za ruce a plakali tak usedavě, až to bylo z dálky slyšet. Pod halenou čarodějnice to divně poskočilo. Musela se zastavit. Děti se lekly její ošklivosti a přitiskly se ustrašeně k sobě.
3: Kam pak jdete, děti?
0: Zeptala se hlasem, který byl méně krákoravý než jindy.
4: My nevíme. Umřela nám maminka a tatínka už nemáme.
0: Řekl chlapeček zajíkle.
5: Nemáme nikoho.
0: Naříkala holčička a rozeštkala se tak usedavě, až její slzy padaly do bílého sněhu. Čarodějnice viděla strach v dětských pohledech a sklopila oči.
1: Proč jsi tak zlá?
0: Ptal se jí zase hlas beznohého.
3: Pojďte se mnou.
0: Navrhla dětem, vzala je za ruce a otočila se s nimi zpátky.
3: Mám ošklivou a chudou chalupu, ale dobře se vyspíte a uvařím vám silnou polívčičku. Pak uvidíme, co se dá dělat.
0: Řekla neskřehotavě. Vypadala jako čarodějnice z pohádky. Sirotkové se jí báli, ale neměli kam jít. Tak cupali pokorně vedle ní a slzy jim pomalu vysychaly. Bába se dívala šilhavě na jejich drobná ramínka a kučeravé vlásky a pod špinavou halenou to dunělo jako silný zvon. Zavedla je ke své chatrči a děti se zase polekaly. Viděli tu smolnou černotu, vrány a pavučiny, ale nemohli utéci. Ošklivá stařena je táhla vší silou dovnitř.
3: Tak, pojďte, sirotečkové,
0: zamumlala a posadila je na svůj pelech. Zula jim botičky a třela zmrzlé nohy, jako maminka, kterou ztratili. Strach je konečně začal opouštět. Za chvíli se na ní důvěřivě usmáli. A v černé světnici se rozsvítilo, jako by sem vniklo odněkud slunce. Bába dětem strčila nohy pod duchnu a šla rozdělat oheň. Jindy musela dlouho křesat, ale nyní jiskry hned chytily a dřevo vesele zaplápolalo. Vzala pár brambor a sušených hub, aby uvařila dobrou polévku. Pak rozdělala těsto na placky a divila se, jaký to šlo čile od ruky. Cítila se dobře. Teplo zalévalo její ledové tělo a hřejivý pocit už ji neopouštěl. Když nakrmila děti, uložila je ke spánku. Vrtěli se a ještě uronili slzu pro maminku, ale brzy usnuli vedle sebe pod černou peřinou. Čarodějnice neměla kam si lehnout, ale nevadilo jí to. Seděla, dívala se na své malé hosty a cítila, že už je nepustí a nikdy nikomu nedá, ani lidem, ani úřadům. Bude chodit na dříví jako jiné ženy, schánět živobytí a třeba i pracovat, aby ty malé krky uživila. Pohladila jejich spící hlavičky, ustlala si na tvrdé podlaze a spala dobře jako nikdy za svůj dlouhý život. Bylo ticho. Poprvé nehoukali kolem chalupy sovy a víry. Ráno chtěla umýt děti. Vyšla ven pro trochu čerstvého sněhu, aby jej dala ohřát, a podivila se. Kolem její chalupy zmizela černá bahniska. Všechno bylo bílé a čisté. Sníh se ihned proměnil v křišťálovou vodu a jak mila tělíčka sirotků, zdálo se jí, že už její ruce nevypadají jako drápy. Uvařila snídani z bylin a medu a když se děti zahřály, zamkla je v chatrči, aby jim šla schánět chléb. Nevěděla, jak se získává. Jedla dosud raději vařené hady a vrány, než by se po něm scháněla. Teprve teď ji napadlo, jak hloupé jsou její čáry. Dovedla jen páchat zlé skutky, ale přičarovat něco dobrého, na to nikdy její moc nestačila. Dřív bouchala zlověstně na dveře, teď zaklepala u první chalupy. Vyšla hospodyně, lekla se jí a přibouchla dveře. Stařena by jí byla něco provedla, ale hlas beznohého jí stále doprovázel. Zaklepala tedy znovu a zaskuhrala za dveřmi.
3: Potřebuji chléb pro děti.
6: Ten není zadarmo, musíš si jej odpracovat,
0: řekla jí žena úzkou mezerou ve dveřích. Jindy by jí bába byla proklela, ale teď stála pokorně, protože myslela na své chráněnce. Řekla.
3: Dobře, ukaž mi, co mám dělat.
6: Na půdě je seno a řezanka. Na nos kravám dolů do chléva, pak ti ukrojím půl bochníku.
0: Čarodějnice ani muk. Byla ochotna podniknout všechno. Chce-li někdo chléb, přestávají čáry. Vylezla na půdu, naložila sena plné 4 nůše a stejně tolik řezanky, nanosila to do chléva a pak si přišla pro odměnu. Opravdu, hospodyně zakrojela hluboko do velikého pecnu a dala jí poctivou půlku. Bába měla radost. Bylo to lepší než všechna zlá kouzla. Běžela s chlebem ke své chatrči a podělila děti velkými krajíci. Ohřála kozí mléko a dívala se, jak jim chutnalo. Pod halenou to zase příjemně klepalo a hřálo. Děti musí jíst i lepší věci, pomyslela si. Proto si musím najít denně nějaký výdělek, abych je uživila. Odešla tedy zase do daleké vesnice, kde ji neznali, a nabídla své služby v jiné chalupě.
7: Můžeš vykydat hnůj,
0: řekl hospodář. Kývla a hned měla v ruce vidle. Jak živa nepracovala, ale šlo to rychle. Ve vyzáblém těle jí chrupalo, klouby praskaly, ruce i nohy bolely, ale chlév byl brzy čistý a hnůj vyvezený trakařem na kompost. Dostala kus másla a bílou buchtu velikou jako cihlu. Nesla svou výslužku domů pyšně jako drahokamy. Ohlédla se a viděla, že za sebou nechává docela bílé šlápoty. Nešlo jí to do hlavy, ale jak přišla blíž k chatrči, byla ještě udivenější. Černé vrány a krkavci se odstěhovali z její střechy a domek vypadal mnohem líp. Děti už na ní čekali. Najedli se a šli s ní ven do lesa pozbírat dříví. Smutek je pomalu opouštěl. A už se nebáli ani jí, ani být sami v chatrči.
4: Babičko, my už u tebe zůstaneme,
0: řekl chlapec. Bába polkla a cítila, že jí dojetím červená nos. Bylo to poprvé a nevěděla, co s tím. Držela děti za ruce, aby nespadly do závěje, a její prsty jakoby bělely od jejich ručiček. Třetí den už byla časně ráno ve vsi a drhla na obci podlahy. Bylo to pro její staré tělo namáhavé, ale chtěla dětem vydělat kousek masa a trochu ovoce. Bolelo ji v kříži, ale sílilo jí pomyšlení, že je to pro její malé chráněnce. Chvíle mi zastavila rýžák a zamyslela se. Co to s ní ten hlas beznohého udělal? Jakoby zatřásl jejím svědomím. Co pak i čarodějnice nějaké mají? Když se vracela domů s rancem jídla, krajinou se šířila veliká obleva. Sníh ze země skoro zmizel, zbyl už jen v chládku a na stromech. Bába se zastavila. Vdechla vzduch a cítila jaro. Teplý pocit spokojenosti už ji neopouštěl a při pohledu na ranec vysloužené odměny se k němu přidala radost. Došla k chalupě. Zase to tu vypadalo líp. Pavouci z oken zmizeli a sklo bylo čisté jako zrcadlo. Děti vyběhly ven a holčička jí pohladila ruku.
8: Vítám vás, babičko.
0: Zase jí to divně poskočilo v hrudi, zrudl jí nos a když se podívala do svého střepu, viděla překvapeně, že se jí nos zmenšil, zmizely chlupy a černé skvrny a žlutá pleť začala bělat. Zatopila, rozdělila jídlo a když děti uložila, napadlo jí, že je tu nemůže schovávat před světem.
9: Zítra vás dovedu do školy, děti, než půjdu do práce,
0: řekla starostlivě a slyšela, jak její hlas zněl lidsky a teple. V noci zase tvrdě spala, protože byla unavena prací. Ráno čile vstala a vypravila děti. Vedla je za ruce, ale před školou zaváhala.
9: Když se vás bude někdo ptát, kde bydlíte, řekněte, že u babičky. Hezky se učte a odpoledne tady na vás počkám.
0: Děti vděčně kývly a holčička jí zamávala nashledanou. Čarodějnice zase drhla podlahy a schody. Už ji ani záda nebolela, ani kolena netlačila. Pořád viděla tu dětskou ručičku, která jí zamávala nashledanou. Odpoledne čekala před školou s rancem uzeného a másla. Tak to šlo celý měsíc. Čím víc dřela, tím byly její ruce bělejší a brzy dostávala za svou práci i peníze. Děti byly veselé a chalupa plná života. A jaro vtrhlo prudce i do nejzapadlejších koutů lesa. Jednoho dne tu čarodějnice stála a rozhlížela se na všechny strany. Co se to jen stalo? Její chaloupka se leskla jako nová, trámy se narovnaly a mech zmizel. Všechna ohavná havěť odletěla, listí odvál prudký vítr i z okapů a kolem dokola, kde to dřív bylo černé a bažinaté, zelenal se nyní trávník a mech. Co bys krok udělal, vyrážely všade hvězdičky podlešek, sasanek, bledulí a plicníků. Stromy kývaly větvemi, jako by ji zdravili, a když se doma podívala do svého střepu, viděla v něm tvář mladé a hezké ženy. Její halena byla čistá a vyžehlená, vlasy v pořádku a do oken svítilo tolik slunce, že je stromy nemohly zastínit. Ptáci zpívali a nebáli se přiletět na její okno, protože divoké kočky byly dávno ty tam. Umyla podlahu, uklidila, vyprala dětem povlaky a když se jí natrhl sypek, viděla, že je uvnitř sněhobílé peří. Vydechla blaženě. A pod čistou halenou jí tlouklo lidsky a teple srdce. Měla nyní pevné místo na statku, kde už nepoznali, že byla ohavnou babiznou. A kdykoliv přišli děti, radovali se s ní. Z jara a z čisté útulné chaloupky.
8: Ty jsi hezká,
0: řekla holčička a chlapec se na ní díval jako uvidění. Byla v rozpacích a sklonila hlavu.
9: Pojď, babička ti navařila polévku a napekla placky z povidly.
0: Řekla tichým, milým hlasem. Chlapec přišel k ní a děvčátko se přitulilo z druhé strany.
8: Už nevypadáš jako babička. Asi tak hodná a hezká. Budeme ti říkat maminko.
0: Řeklo děvče vážně. Ženě vytryskly slzy štěstí a když políbila svěžími ústy obě děti, cítila, že je vykoupena a zbavena svého prokletí.
10: Hurvínek na piky!

0: na něco zeptat.
1: Říkám ti, že nebudu.
0: Ale pane Spejble, slyšíte ho?
2: No, slyším. Co to povídáš, Horvajs? Jaké nebudu, Švankote?
1: No, nebudu.
2: Víš ty vůbec, na co si tě Mánička ptala?
1: No, jestli se mě může na něco zeptat.
0: No, jsem se ptala.
2: No tak? A na to můžeš odpovědět jenom buď ano, nebo ne. Ale nemůžeš přeci říkat ne, nebudu.
1: Milý taťulínku, tuto dívku mám prokouknutou. Když odpovím záporně, řekne, že to nevadí a že se mě stejně zeptá. Je to tak, Máni?
0: No ano.
1: No vidíš. A když odpovím kladně, zeptá se mě, jestli si s ní budu hrát na školu. Takže jsem to zkrátil a rovnou odpověděl, že nebudu. Jasné?
0: Náhodou. Náhodou jsem se tě chtěla zeptat na něco docela jiného, víš? Jo. No, jo. Na něco strašně hrozitanánsky moc důležitého, jo, víš?
1: Hrozitanánsky moc důležitého, to zas bude moudro.
0: Ale to, co mě neposmívá,
2: no, pořád. No tak, Máničko, tak co se ho budeš doprošovat, milost pána? Zeptej se mě.
0: I když se to týká Horvínka.
2: No klidně, svoje synstvo snad znám, ne?
0: No tak dobrá. Pane Spejble, je Horvínek op?
2: No jsem... Cože?
1: Jestli jsem opice, no?
0: Já myslela...
2: Počkej, co je tohle za otázku, Máničko?
1: No, já si to vysvětlím, taťuldo. Mánička má ráda zvířata.
0: No to ano.
1: Jenže do zoologické zahrady je to poněkud z ruky.
0: Co?
1: No, tak přišla za mnou.
0: No a...
2: Co sem pleteš? Zoologickou zahradu, Šmankoté.
1: No, no sleduj, taťuldo. Kolikrát už jsi mi řekl, že jsem osel.
2: No dobře.
1: Že dubu jako slon.
2: No prosím.
1: Že řvu jako lev.
2: No ano. No.
1: Že se vztekám jako křeček, že se předvádím jako páv, že zpívám jako vrána.
2: No prosím.
1: Že si táhnu jako slimeš, že strkám hlavu do písku jako pštros.
2: Ale já jsem myslel...
1: Že skáču jako kozel.
0: Aha.
1: Že jsem líný jako lenochod,
0: je.
1: Že jsem slepý jako krtek, že jsem mazaný jako liška, že se někam hrabu jako medvěd, že jsem spocený jako myš a že jsem čuněn.
2: No, jistě.
1: A kolikrát jsi slyšel ty ode mne, že mám hlad jako tygr, že když chci, tak dovedu být pilný jako bobr, že plavu jako vidra, že šplám jako veverka, nebo že funím jako hroch. No.
2: No, prosím, ale já...
1: No tak vidíš, takže z toho vyplývá, že když se Mánička koukne na mne, no tak má celou zoologickou pohromadě. Jenom ta opice jí tam chyběla.
0: Jej, Dananky, co máš pořád s tou opicí? Já přece neříkala opice, ale op.
1: Zvíře jako zvíře.
0: Nech mě konečně domluvit. Já nemyslím op jako zkratku pro opici, ale opé, čili no.
1: No.
0: Zkratku pro ochránce přírody.
1: Cože?
0: No, zkrátka chtěla jsem vědět, jestli jsi ochránce přírody, no.
1: Jestli já...
2: Tedy, Máničko, počkej, jak ty dokážeš všechno zašmodrchat?
1: Já jako ochránce přírody, jestli jsem, no to se ví, že jsem.
2: Že jsem si ani nevšiml, Horvajs. A jak se u tebe ta chválihodná činnost projevuje?
1: No přece třeba...
2: No, to jsem zvědav. Co z tebe teďka vypadne?
1: No, že mám rád kytky.
2: Jo?
1: No a jinou zeleninu, zvláště melouny.
2: No jo, tím přírodě náramně pomůže.
0: No bodeď, takový ochránce přírody se projevuje tím, že přírodu chrání.
2: No, to je
0: no,
2: správné, Máničko, co říkáš.
0: Že
2: no
0: jo.
2: A ještě musíš říci, jak jí tedy prospívá, no?
0: No, to tak, že jí ochraňuje.
2: Ano?
0: No, a taky jí hájí.
2: Hájí.
0: A případně i brání.
1: Jasně, tati.
0: No.
1: To jsi nevěděl?
2: No tak, teď jste mě poučili, že ano, co to ten ochránce je.
1: No, to mi rádi.
2: No jistě, ale když máte takové hluboké znalosti, tak mě jistě laskavě prozradíte, co je vlastně ta příroda. No, Hurvínku.
1: Příroda?
2: No, co je příroda?
1: Co je příroda?
0: Je, on neví.
1: A že ty to tak víš?
0: No, jenom že ty to nevíš ještě mnohem víc, než to nevím já, abys věděl, víš?
1: No, dovol, prosím.
2: No. Počkej, nehádejte se. Já vám pomůžu. Příroda je všechno, co vidíme kolem. Žáno.
0: Kolem.
1: Kolem.
0: Jde nanky, pane Spejble. Třeba tenhle kbelík.
1: To se mi nezdá, taťuldo.
0: Mě taky ne.
2: No, kbelík. Tak ještě jinak. Příroda je všechno, co člověka obklopuje.
0: No.
2: Ale co sám nevytvořil.
0: Aha.
2: Například, Máničko, no? No?
0: Šaty.
2: Co šaty?
0: No, Simano. Obklopují mě kolem dokola a koupili jsme je hotové.
1: Tak to no, seš vedle jak ta jedlemáni. Že ty svlékneš, jo, svlékneš no. A přestanou tě obklopovat.
0: Jo, to víš. Zrovna kvůli tobě, hambáři, budu chodit na hata. Akorát teda to ne.
2: Já měl na mysli, jak si, Máničko, že všechno, co se vyskytuje kolem nás, že ano, ale co nevzniklo působením člověka.
0: Aha.
2: No, tak například co? No já, tak, třeba krá.
0: Vrány.
2: Ale vrány pořád, Šumanko, ty děti, soustřeďte se. No.
1: Krakonoš.
2: Ale nešaškuj. Krajina. Například.
0: Aha.
2: Horniny, to jak roste, stromy.
0: Aha.
2: Jak to dýcháme, vzduch, no, jak se v tom čachtáme, voda, podnebí, všechna ta krása přírody. No, jak se zpívá v té písnice, krásný vzhled
0: je na ten boží svět.
2: No,
1: ty modravé hory,
2: no háju, pěvců, sbory, rozkošné dědiny, města roviny, no, tak vidíte, že víte, když chcete, že ano. Tak to bychom konečně měli. Tohle všechno je příroda. No a dál, co ještě příroda?
1: Jak dál?
2: No, co ještě příroda, se ptám třeba. Ží.
1: Žirafa.
2: Ale nejenom žirafa sama, že ano, ale co? No, tak pomoct mu, Máničko.
0: Ano, prosím. Taky tě mohlo napadnout, Hurvinku, že žirafa sama přírodu nedělá. Celé stádo žiraf.
2: Ach jo.
0: Že jo.
1: Když ta Tulda vzdychne, ach jo, znamená to ach ne, dívtko. Takže jsme oba vedle. Asi to neměly být žirafy, ale žíží.
2: No.
1: Žížaly.
2: Šmanko, to je žížaly. Živočichové. Aha. Mezi které patří i kdo? No, lino.
1: Linoleum.
2: Ale ne,
1: Neboli trpajzlíci.
2: No dobře, i liliputáni jsou...
1: Mrňaví.
0: Spíš prtaví.
2: Neptám se, jací jsou, ale co jsou?
1: Co jsou?
2: No jsou to lidi, že ano.
1: Jo,
2: no jistě. Tedy mezi živočiky patří i...
1: Liliputáni.
2: I člověk.
1: Aha, i člověk. Takže když chráníme přírodu, máme chránit i člověka, jestli ti správně rozumím.
2: No samozřejmě.
1: Já ti to připomenu, až na mě půjdeš s rákoskou, taťuldo.
2: No tak, no tomuhle rozumíte oba hned. Ale jinak, jestli pak víte, když si člověk poprvé uvědomil, že musí přírodu opatrovat.
1: Já nevím, já se dám podat.
2: No tak, já vám to prozradím. Vzniklo to tehdy, když u nás byla založena první přírodní rezervace na světě.
0: U nás?
2: No, víte kde?
1: Ne, nevíme.
2: No přece Žofínský prales v Novohradských horách, ale to už je dávno. Říkám, byli jsme první na světě, to už je v minulém století.
0: Jo,
2: tohle,
0: to
2: no?
0: Jsme ale měli moudré předky, co?
1: No, ale my, jejich zadkové, jsme ještě moudřejší. Víte, taťuldo?
0: Tedy neříká se zadkové, ale potomci, Hurvínku.
2: Ale nechte naše předky, nechte naše tedy potomky, že ano, není důležité, kdo je moudřejší nebo kdo byl moudřejší. Důležité je, že my sice máme na ochranu přírody zákony, ale ten problém spočívá v tom, že sebelepší zákon je, abych tak řekl, pro kočku.
0: A to se vám zdá spravedlivé, pane Spejble?
2: Co zase?
0: No, že zrovna pro kočku se vymýšlejí ty nejlepší zákony.
2: Ale
0: proč ne taky třeba pro lasičku Kolčavu? Nebo... Jak k tomu přijde taková onadatra?
2: Jaká onadatra?
1: Snad ondatra.
0: No počkej, ondatra je sameček, ale ona Datra je samička.
1: No jo, a oni Datra jsou celá rodina, viď?
0: No, to...
1: Ty jsi ale popleta, dívku.
0: Už se zase vytahuje, jak jeho guma do trenýra.
2: No, přestaňte už s tím neustálým škádlením. Já jsem chtěl jenom říct, že i sebelepší zákon je k ničemu, když ho lidi nedodržují.
1: Aha.
0: No ano, ale právě ti, co chtějí přírodu chránit, tak ty zákony dodržují, že ano?
2: No konečně. Ovšem, ještě třeba dodat, Máničko, že k tomu potřebují znát moc věcí. Kdo chce přírodu chránit, no tak musí taky on něco vědět, musí znát, že ano?
0: Já si neznám, pane Spejble. Přece si nespletu meloun s pampeliškou,
1: ne? No, nebo krávu s veverkou, no. Ano.
2: Ale děti nešťastný, já to myslel jinak. Že byste právě jako ti ochránci přírody měli vědět, co přírodě prospívá, no a co jí škodí.
1: Aha, myslíš tedy, jak si tvory užitečné a tvory škodlivé?
0: No, ty musíme rozlišovat.
1: No, to musíme.
0: To je jasňačka.
1: To je jasňačka.
2: No, a proč myslíte? Proč myslíš zrovna ty, Máničko? No,
0: jak se tak můžete ptát, pane Spejble? Abychom ty užitečné chránili. No, a těch škodlivých přírodu zbavovali, ne?
2: Říkáš.
0: No?
2: Říkáš.
1: Co se ti zase nezdá, Taťuldo? No,
2: ale nic, jenom... Mohli byste mi jmenovat nějakého škodlivého tvora?
0: No, Klíďo, no, tak například...
2: No.
0: Zmije!
2: No, vidíš. A víš jistě, že zmije je škodlivá?
0: Úplně docela naprosto jistě.
2: Ano?
0: Ano, jednak je to plas.
2: No, to ano.
0: A hadu, já se bojím. Hmm? A za druhé, je hrozně moc jedovatá.
2: Uh-huh. A čím pak se taková zmije živí?
0: Musím třeba...
2: No?
0: Myšima.
2: Myšima.
0: A jo.
2: No vidíš, takže milá Máničko, zmije je vlastně užitečná, že ano?
0: Když to berete takhle, tak ano.
2: No vidíš, prostě v přírodě nemůžete rozdělovat zvířátka na užitečná a neužitečná. Každé zvířátko je svým způsobem užitečné a svým způsobem i škodlivé. Ale každé zvířátko má svůj význam, abych tak řekl. Rozumíte? No tak schválně. Jestli pak víte, kdo je největší škůdce přírody?
1: To myslíš jako největší jako na metry?
0: To ne, to spíš na škůdcování, ne?
1: No tak to by mohl být hraboš polní, ne? Nebo liška.
2: Ale kdepak, to je přece člověk.
0: Ne.
2: Ne, že ne. Ano.
1: No jo, na tom něco je, Máni. Nebo už si viděla lišku, aby v lese zahazovala plechovky od konzerv, nebo hraboše polního?
0: Ne.
2: No to dá rozum, že hraboš polní, ani liška by něco takového neudělala, ale člověk... Ano.
0: Jenže, pane Spejble, příroda je mocná a s nějakým znečištěním si dokáže poradit sama.
2: Někdy, Máničko, ale trvá to nějaký časek. Nesmí se na přírodu spěchat.
1: Časek?
2: No jistě.
1: Že to trvá? A jaký časek?
2: No hádejte, schválně. Za jak dlouho zryzaví a zmizí plechová konzerva? No?
0: No.
2: No já vám napovím, za jedno...
0: Dopoledne.
1: Máni, za dopoledne zmizí z lesa leda ta Tulda někam na svačinku.
0: No jo, to je fakt. Tolik spěchat na přírodu zase nesmíme. Tak jak je to? Za jedno týden to nejde. Za jedno měsíc taky ne.
1: Za jedno rok je taky nesmysl.
0: No.
1: Za jedno 10 let.
0: To taky ne.
1: Počkat, už to mám, dívko.
0: Jo.
1: Za jedno 10 let.
0: No.
2: Přidej, Hurvajs.
1: Přidat?
2: No, za jedno 100 let.
0: No to je teda pěkný časek, pane Spejble.
2: No to bych řekl.
0: No.
2: Podívej, takový igelitový sáček se rozloží až za 320 let.
1: Neříkej.
2: No jistě, hliníkový obal za 400 let.
1: Ježkoli zraky to je, ale doba.
2: A oskleněný střep se může říznout ještě za 4000 let, Hurvajs.
1: To jsou řečičky.
2: No ba ne, chlapče, žádné řečičky, to je vědecky dokázáno.
1: Já říkám, že to není pravda.
0: Teda já nevím, Hurvinku, že ty musíš všechno vědět líp. když pan Spejbl povídá, že se řízneš ještě za 4000 let?
1: Já jo.
0: Jejde.
1: Se říznu.
0: Je, pane Spejble. Teďka jste ale opravdu vedle jak ta jedle.
2: No, rozčelujte mě. Sklo no. Přetrvá 4000 let, povídám.
0: No ano, jenomže hurvínek ne. No, takže se nemůže říznout.
1: To jsi mě drobátko přeceněl, taťoldo.
2: Jo, takhle. No jo, abyste mě nechytali za slovíčko.
0: Teda, doba je to hrozitánská, pane Spejble. Nemohla by si ta příroda drobátko přichvátnout?
2: Příroda ne, Máničko, ale stačilo by, kdyby lidi vzali rozum do hrsti a pomohli jí, že ano? Copak je to taková štrapáce, házet odpadky tam, kam patří?
0: No, a když to neděláme, vlastně škodíme sami sobě.
2: No, sama sebou. A jak, Máničko? Například, když znečišťujeme vodu, no nebude trvat dlouho a voda bude na zlato.
0: Tak to v klenotnictví dostanu za litr vody třeba zlatý prstýnek.
2: Ale ne, tak jsem to nemyslel. Chci říct, že čistá voda bude drahocenější než zlato. Žáno.
1: Taťuldo, nápad. Budu šetřit vodu. Dám si závazek, že se denně budu mít o jedenkrát méně.
0: A jedna bez jedné je nula, hurvínku. Takže to by ses už nemel vůbec.
2: No jo, chlapče, Mánička má pravdu. To na tobě nemůžeme chtít,
1: no.
2: Hurvajs.
1: Ale taťuldo, to já se rád obětuju.
2: Ale není třeba, není třeba.
1: Bude málo vody, tati.
2: Neboj se, chlapče, já ti něco prozradím. Ona totiž odpadová voda se zase čistí a vrací do oběhu, víš?
0: Takže ti sklaplo, heč.
2: Jo, horší je, když takový bezohledný automobilista mije auto někde u řeky nebo u rybníka, nebo když tam dokonce vyleje použitý olej.
1: To se nemá?
2: Ale to se dokonce nesmí, protože jeden litr oleje znečistí, poslouchejte dobře, 1 000 000 litrů vody.
0: Jú, a co tomu říkají rybičky?
1: Co by tomu říkali? Ryba není papoušek, dívko, ta toho moc nenamluví.
2: Ale kdyby mohla mluvit taková ryba, tak by volala lidi, jde o život mě i vám.
0: Tedy víte, pane Spejble, co bych já udělala?
2: Co pak?
0: Každému takovému necitovi bych dala té znečištěné vody napít.
1: To je dobrý nápad, ten by si to podruhé rozmyslel.
0: No.
2: Myslíš to dobře, Máničko, ale tím bys mu mohla ublížit.
0: No a co? On rybám neubližuje a jiným vodním živočichům a lidem.
2: No jo, máš pravdu, Máničko, asi by to pomohlo rozhodně víc než taková pokuta, že ano? Jenže zákon, děvenko, takové tresty nedovoluje.
1: A taková znečištěná voda se vyčistit nedá, taťuldo?
0: Nejsi na hlavičku, hurvínku. Jak asi? Vezmeš sidol a začneš ji vlnku po vlnce pulírovat, ne?
2: No to zrovna ne, Máničko, ale vyčistit se dá. Ano,
0: jo?
2: Vyčistit. Ale ano, dá se, jenomže to dá moc práce, víš? Trvá to pěkně dlouho a stojí to fůru peněz.
1: A vyplatí se to vůbec, taťuldo?
2: Šmanko, to je otázka. Samozřejmě, že se to vyplatí. Víte proč?
1: Pro slepší kvoč.
2: Ano, tak. Já nevím, Máničko, ten kluk ví houbelec, ale pořád mele pantem.
0: No,
1: já jsem jenom...
2: Ale vem si příklad tadyhle z Máničky, ta aspoň mlčí, že
0: nebo ano? Jsem sticha, že ano?
2: No, to je to tež.
0: A nebo případně nemluvím,
2: no,
0: že?
2: No, tak dobře, tak... Počkej, pust mě, prosím tebe, ke slovu, ty mlčenlivá. Tedy, proč se čištění vody vyplatí, no? No, protože vodu nelze ničím nahradit. Co se zase hýňáš?
1: No, protože se nahradit dá.
2: A čím pak asi?
1: Límoškou.
2: Jo.
1: No jistě, taťoldo.
2: A z čeho pak si asi dělá límoška, no?
1: No přece ze šťávy a...
2: No a?
1: Z vody. No jo, máš pravdu.
2: No a bez vody není? No, co není bez vody?
1: Mokro.
0: A taky louže. Případně kalužiny, no.
2: Mankoty.
0: Já nevím, proč šmankotujete, pane Spejble, ale bez vody louži neuděláte, ani kdybyste se ušmankotoval.
2: Jenže já chtěl říct, Máničko, že bez vody není života.
1: Ovšem, I s tou vodičkou se musí někdy opatrně, aby to nedopadlo, jako v té říkánce. Haj, husičky od vodičky, koupání je onemoc, místo vody tečou splašky a na dně je střepů moc.
0: A husičky neposlechly, ve vodě se koupali,
3: vylezli jak komníci, nohy si pořezali.
2: Takže tím více musíme o vodu starat. A aby té vody bylo pořád dost, o to se stará kdo? No,
0: zelená barva, prosím.
2: A děte, snad zeleň, ne?
0: No, a už jste někdy viděl červenou zeleň?
2: Ale Máničko.
0: Nebo žlutou.
2: Prosím, kdyby, nech mě mluvit. Když říkám zeleň, mám na mysli rostlinstvo, že ano? A především les.
0: Les.
2: Řekl jsem les. Řekl jsem les. Co je to les, Hurvínku?
1: Les?
2: No?
1: Les je strašně hrozně moc stromů pohromadě.
2: No dobře, no prosím, velmi zjednodušeně řečeno. Ale teď mě vysvětli, proč je les tak důležitý pro udržování zásob vody. No?
1: To bych také rád věděl.
2: No tak přemýšlej trochu.
1: No tak jak se začne mluvit o vodě, tak to já mám plnou hlavu rybníků, řek a potoků. Tak...
0: No, až sem slyším, jak ti tam šplouchá v hlavičce.
2: No, počkej, Máničko. No tak jak je to s tím lesem a vodou?
1: No, jak je to s tím lesem? Že les neroste v rybníce.
2: Ale voda přece nemusí být jenom ve skupenství tekutém. Co říkáš, Máničko?
0: No, že mě nenachytáte, pane Spejble. Vy myslíte led, že ano. Tuhle, prosím, už jste viděl v lese jeden jediný ledoborec.
2: Prosím tě, Máničko.
1: Počkej, Máni. A co páry, Taťuldo?
0: Co páry? Ani dvojici ledoborců jsem tam neviděla.
1: Nemyslím páry jako dvojice, ale vodní páry.
0: Jo tak.
2: Správně, Hurvajs. A takových vodních pár, čili taky vody, že ano?
1: No právě.
2: Vypařují stromy velké množství.
0: No jo, ale kde ji vezmou, pane Spejble?
2: No, ze země, Máničko. Aha. Čerpají vodu takovým, řekl bych, důmyslným potrubím, kterému se říká jak?
1: No jak?
2: No, napovím,
1: Kokosy.
2: Ježmanko, teď co mají stromy v zemi?
0: Kořeny, ne kokosy, abys věděl. Kokosy, no. A kořeny jsou to jejich potrubí, jak jste říkal.
2: Ano, no a čím pak tu vodu vypařují do vzduchu, no? Co má strom nahoře?
0: Korunu!
1: Korunu! A stromek? Když je malej, tak má jenom padesátník, když celý velký strom má korunu.
2: Ano, tak se uklidni. No tak Hurvajs. Korunu má, že ano, to jsme si řekli. A ta koruna si skládá z čeho?
1: Z větví, víte, že jo.
0: A taky z větviček, víte, že jo.
2: No to víte, že jo. No a ještě?
1: Z ratolestí.
2: No a ještě?
0: Z výhonků.
2: No dobře, to taky. A na těch větvích vidíme co?
1: Housenky.
0: A ptáčky.
2: No kráva na větev nevyleze, to dá rozum.
0: Ne.
2: Děti, soustřeďte se. Co ještě na těch větvích? No tak já vám napovím. Jak je rozeznáváme stromy?
0: Já vím. Jehličnaté a listnaté, prosím.
2: Správně, Máničko. No. A na těch jehličnatých je co? Jehli.
0: Čí, Hurvínku?
1: No jak mám vědět, čí ty jehly jsou?
2: Ale žádné.
0: Jehličí, no.
2: Vidíš, Máničko.
0: A pan Spejbl z nás mámil, že na listnatých stromech jsou...
1: Listy.
0: No.
2: Ano, správně. A těmi lístečky strom vypařuje vodu. A ne málo. 1 kilogram březových listů vypaří například za 24 hodin celých 8 kilogramů vody.
0: To se teda tuží tedy.
2: To ano. A když u nás roste skoro 8,5 miliardy stromů, tak si snad i vy popletové dovedete představit, kolik vody vypaří do ovzduší a jak jsou tedy pro nás důležité, že ano?
1: To si tedy dovedu představit.
0: Ale já si to dovedu představit ještě mnohem víc, než si to Hurvínek dovede představit,
1: no
0: pane Spejble. Víte, já se nechci vytahovat.
1: To ne.
0: Ale řekla bych, že si Hurvínek vůbec nedovede představit, jak já si to dovedu představit.
1: Jo, nechceš nám prosím tady uspořádat nějakou přednášku?
2: Až vy dva dostanete rozum. Ale abychom pokračovali. Zeleň dětí není jenom naší zásobárnou vody, ale je také našimi Plícemi? Žano, protože vyrábí co? No, potřebujeme to, no, to k dýchání. No.
0: Žabry.
1: No jasně, pokud se ryba, dívtko.
2: Ale ne, žabry, přece kyslík, Žano, no.
1: Ale kyslík je ve vzduchu, tati.
2: No samozřejmě. A když ten vzduch lidí znečistí, tak zeleň nám ho pomáhá čistit a zadarmo.
0: No, to dá rozum, že stromům nebudeme platit, pane Svejble.
1: A k čemu taky? Strom si za to přece nemůže koupit zmrzku nebo jít na kolotoč, taťulinku.
2: No dobře, platit jim nemůžeme, i když by si to zasloužili. Jeden vzrostlý košatý strom vyrobí totiž za svůj život kyslíku za 500 000 korun.
1: Páni, ten by z kolotoče vůbec nesléz.
0: No a to je zmrzky. No,
2: vy taky co neochutnáte, to si neumíte představit. Prostě děti, zeleň taky ochlazuje vzduch za horka, zachycuje prach, tlumí hluk a tak dále, že ano.
1: Vidíš, taťuldo, já myslel, že lesy jsou dobré akorát k těžení dřeva.
2: Ale kde pak? Tedy platit stromům nemůžeme.
1: To jsme si řekli.
2: No dobře, ale můžeme jim to oplatit.
0: No, třeba tak, že o každý strom budeme pečovat jako oko v hlavě, že ano?
2: To je správný názor, Máničko. No. Už taky proto, že každý takový stromeček, o který přijdeme, znamená velkou ztrátu nejen pro přírodu, ale i pro člověka.
1: Tak se zase vysadí, doroste. No,
2: vysadí, doroste, ale za jak dlouho?
0: No, protože strom není jako houba, aby vyrostl, než se otočíš.
2: Než
0: víš?
2: Se otočíš, správně říkáš, Máničko, samozřejmě, některé dřeviny rostou rychleji.
0: A jiné pomaleji, že?
2: Ano.
1: To snadá rozumné.
0: Hlavně, že jsem to věděla, víš?
2: Počkej, ale když jsi tak chytrá, Máničko, tak mi jistě správně odpovíš na tuhle těžkou otázku.
0: Jasnačka.
2: Tak pozor. Za jak dlouho vyroste stoletý dub?
1: Víš to, Máni?
0: To záleží na tom, jestli dub roste rychle nebo pomalu, ne?
1: No jo. Když je mu 100 let.
0: Jo, tak. Když je 100 letý, tak roste 100 let. No jo, to byla chytačka.
2: No, že snad to ještě přišlo, Máničko. Ovšem, les nejsou jenom stromy, děti. No, je tam ještě přeci celá řada dalších rostlin a živočichů. Například, vemte si takové houby, že ano, které vidíte v lese, že ano. Ačkoliv chyba, Máničko, chyba. Houbu vlastně nevidíš?
0: Ne.
1: Ježkovi zraky, taťuldo, co to povídáš? Když vidím houbu, tak ji nevidím?
2: No správně.
0: Co?
1: Takže ji vlastně nevidím, ačkoliv ji vidím.
2: No správně.
1: No z toho mi jde hlava kolem koukolem.
0: No já nevím, čemu se tak divíš, Hurvínku. Třeba taková tma, že ano, tu taky nevidíš, i když ji vidíš.
1: No. A tu neviditelnou houbu očistíš, nakrájíš a uděláš ji s vajíčkem.
0: A jo, no jo, to je nějaké divné, pane Spejble.
2: No jo, jenomže, Hurvínku, když si chceš pochutnat, řekněme, na praženici, no tak do ní přece nekrájíš houbu, ale pouze její plod.
1: Jaký plod?
2: No, tak jak se odborně říká, plodnici.
0: Jak to?
2: Jo? No, protože houbu tvoří podhoubí, které je vlastně uloženo, roztroušeno v půdě. Proto také při sběru hub dětí nikdy nerozhrabujeme půdu v okolí nalezené plodnice. Ano?
0: Aha, abychom neporušili to podhoubí, jak říkáte.
2: No právě, protože tím bychom se nejen jaksi ochudili o další porci, dejme tomu křemňáků nebo hříbků, ale ještě bychom znemožnili, aby se podhoubí ujalo svých dalších úkolů.
0: Jakých?
2: No, jako je třeba rozklad listí a jehličí, které tím přeměňují se v úrodnou půdu, kterou zase potřebují k životu. Další rostliny, jako například
0: lesní jahody nebo maliny, ostružiny, lískové oříšky.
2: No a fůra dalších rostlin a keřů. No a na těch zase závisí, co?
0: Jestli si ty oříšky nebo jahody můžeme nazbírat, ne?
1: Dívko, myslíš ty taky na něco jiného než na jídlo?
0: To bys koukal. Když dostanu žízeň,
2: Ježmanko, tak... Máničko, pochop, ty se bez těch lesních dobrot obejdeš. Ale pro některá lesní zvířátka je to denní potrava, chápeš?
1: Takže kdyby ubylo lesů, ubylo by i potravy a tím pádem by ubylo i ptáčku a zvířátek v lese.
0: No jo, tak no. Od teďka už si neutrhnu ani oříšek, aby mi to taková veverka třeba nevyčítala.
2: Ale utrhnout si oříšek nebo sebrat jahodu ještě neznamená pustošit les, že ano. Rozumíš, se svými běžnými nepřáteli si umí příroda poradit, to ano.
1: Třeba, že smrk na ježí jehličí, nebo tak, víš, Taťuldo?
2: Ano, to zrovna ne, ani to není zapotřebí. Má totiž ve svém středu mocné obránce.
0: Je a koho?
2: No koho, má to šest nohou a jednu hlavu.
0: Pane Spejble, není to naopak. Kdyby to mělo šest hlav a jednu nohu, tak by to mohla být jednonohá šestihlavá saň.
2: Není to naopak.
0: A víte jistě, že jste se nepřepočítal?
2: Ano jo, pořád. Já ti napovím, Maničko. Když ti brní končetina, říká se, že tam máš co? No, hurvajs.
1: Brnění.
0: Co je brnění, má šest nohou. A stejně, pane Spejble, celé brnění by se Hurvínkovi do jedné končetiny nevešlo.
2: Šmanko, ty říká se, že tam mám mravence, že ano.
1: A to má být ten mocný obránce lesa, prťavý mravenec,
0: jo?
2: No a jak mocný, abys věděl? Ve velkém kruhu kolem mraveniště lesního mravence je les dokonale vyčištěný od všech mizí škůdců, abys věděl.
0: Faktiš?
2: No jistě. Představte si, že jedno mraveniště lesního mravence spotřebuje za rok přes 30 tun, to je asi dva vagóny hmyzu.
1: Teda máni? Klobouk dolů, před mravencem.
0: To ano.
2: No, a dalším takovým bojovníkem proti hmyzím škůdcům je například síkora koňadra.
0: Koňadra?
2: Jo, no ano, ta je stejně těžká jako třeba tři karamely.
0: Jo.
2: Takových, to je takových asi, abych řekl, 17 gramů. A kolik myslíte, že tahle 17 gramů těžká síkora spořádá za den hmyzu?
1: No, když počítám snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři, no a jsem tam něco na zub.
0: To říkáš nesmysl, Hurvínku.
2: Ano jo, teď ho znáš. Proč říká nesmysly? Proč máš?
0: No, protože síkorka si nemůže vzít nic na zub, když žádné zuby nemá, když má zobáček, že?
2: Manko, to je proto, že jí taková síkorka jenom jednou denně.
0: Jo, takhle. Ona drží dietu. Asi chce zhubnout o dvě karamelky, že ano?
2: No, ale houbelec. Jí sice jednou denně, ale za to od rána do večera a spořádá toho tolik, kolik sama váží, že
0: ano? No, to nic není. To by já taky svedla hravě. Já kolikrát sním víc než tři karamelky denně.
2: Panenko skákavá, Máničko, ty ano, ale představ si, že bys byla taková, že bys byla takovou síkorkou.
0: No to by byl život. Já bych nechodila do školy a jenom bych lítala a lítala a pípala a pípala.
1: No tak to děláš tak jako tak.
2: Tak zase zavři zobáček, Máničko, a soustřeď se.
0: Ano.
2: Kdybys chtěla být jako síkorka, no tak bys musela sníst tolik, kolik sama vážíš. Rozumíš tomu?
0: Aby ne.
1: Ty máš ale štěstí, Máni.
0: Já, a proč?
1: No, že nejíš tolik jako síkora koňadra. To bys jsi musela vozit jídlo na trakaři.
0: No, dovol.
2: A pak tu máme ještě zvěř, děti. A k ty máme také své povinnosti, že ano?
1: No jasně, tati hodná zvířátka chránit před dravci.
2: Ale kde pak? Dravci nedovolí, aby bylo zvěře víc, než je třeba, a tím udržují v přírodě rovnováhu.
0: Jo, tak to máme naopak chránit dravce před ostatními zvířaty.
1: No, tati, třeba by zajíc nevyprášil kožich lišce.
0: No, nebo aby taková síkora koňadra zase...
2: Šmanko, ty Máničko, zapomeň už na síkorku a raději si zapíš za uši, že vy děti nejvíc pomůžete zvěři tím, že ji nebudete plašit, že nebudete v lese hlučet, zvláště v červnu, kdy se rodí mláďata. Nepřibližujte se k hnízdům, nepřibližujte se k mláďatům, když je náhodou uvidíte.
0: Já to si nesmím pohladit ani takové srnčátko nebo zaječátko.
2: Ne, nesmíš, Máničko.
0: To mě mrzí.
2: No, to se nedá nic dělat. No a pak tady máme plazy.
0: Jo, kde? Fuj.
1: Nevyváděj, Máni. Taťulda myslí, že nesmíme zapomenout na plazy. Aha. Vidíš, jo, tatí?
0: No, to jsem si oddychla. Hadi, fuj.
2: Co fuj?
0: No.
2: Žádné fuj. Už jsme si řekli, že užitečná je třeba zmije. A to tež platí i o takové úžovce, že ano?
0: Aha.
1: A mezi plazy patří ještě... ještě...
0: Nekoktej.
1: Chtěl jsem říct ještě...
0: Nekoktej, Hurvínku.
1: Kdybys mě nechala domluvit. Ještě ještěrka.
0: Ještěrky mám ráda. Ale nechtějí se mnou kamarádit. Vždycky utečou.
1: A ty nevíš, dívtko, jak ještěrku úplně snadno chytneš?
0: Ne.
1: Když jí totiž nasolíš ocásek.
0: Fakt? No to zkusím.

0: Pejble. O přírodě jste nám toho napovídal až...
1: Skoro až běda.
0: No, ale co všechno může takový ochránce přírody dělat? Na to jste zapomněl.
2: Ale nezapomněl, Máničko. Ovšem nejdřív jsem se vám pokusil vysvětlit, co to vlastně ta příroda je. A čeho máte být ochránci?
1: No jo, to bychom, taťuldo, věděli, ale nevíme, jak na to. Jak mám na jednom konci lesa hlídat mraveniště, na druhém chránit ještěrky?
0: Huzinku, kolik má ten tvůj les konců, prosím tě?
1: No právě, co pak to můžu stihnout?
2: No to je právě to. Jeden člověk nedokáže nic.
1: A to se mám rozpůlit?
2: A proč bys to dělal?
1: No, aby mě bylo víc.
2: Urvajs, i kdyby jsi třeba rozporcoval jako vánoční kapr, pořád by ti bylo málo.
0: Jo, ale to je škoda, protože já jsem přišla za Hurvínkem proto, aby mi pomohl. Ale když i s rozporcovaným Hurvínkem by nás bylo málo, tak co máme dělat, pane Spejble?
2: No, konečně rozumná otázka. Takových dětí, které chtějí přírodě pomoci, je přece víc. No, tak si dejte dohromady.
1: Jak to myslíš, tatí? Dej nějaký příklad.
2: No příklad, vezměte třeba skauty, že ano?
0: Nebo skautky, že?
2: Nebo skautky, Máničko, správně. Takový skaut, nebo skautka, že ano?
0: No.
2: A příroda, to patří všechno nerozlučně k sobě. Skaut, že ano? Nebo skautka samozřejmě, ano. Ten rozumí přírodě, jo? Umí se v ní pohybovat, takový skaut. Nebo skautka samozřejmě.
0: Ano, nebo skautka.
2: A ví, čím může příroda prospět, takový skaut.
0: Nebo skautka.
2: Nebo skautka, že ano. No a tak si potom v přírodě najdete nějaký kousek krajiny, třeba les, kde zurčí potůček, že ano, vyrůstá kopeček.
0: Dálnici.
2: Dálnici
0: určitě ne, jsem chtěla říct.
2: No a pak tam půjdete, že ano, ale s otevřenýma očima.
1: Dá rozum, tatí, se zavřenýma očima bych se někde přerazil.
0: Ha, ale ne, Hurvínku, pan Spejbl myslí, že si nemáme hrát na slepou bábu, že ano?
2: Ale ano, ale ne, to je omyl.
0: Nemáme.
2: S otevřenýma očima znamená, že se budete kolem sebe pozorně a dobře dívat, že ano? Nejen na to, co je třeba napravit, ale i na to, co je v přírodě, já bych tak řekl, krásné.
0: Ano, třeba rozkvetlá paseka.
1: Nebo zajímavá skalka.
0: Nebo jak taková červená muchomurka vykukuje z mechu.
1: Vyčuje. No. Nebo jak dovádí dvě vvrčky.
0: No, Hurvínkovi.
1: No.
2: No jistě, stačí se umět dívat.
1: Ano, taťuldo.
2: A chovat se ohledu.
1: Ohleduplně.
2: Ano. No a na co musíte hlavně dbát, děti, no? Abyste
1: Abychom nepáchli, čili nesmrděli.
2: Ale děti pořád. Abyste nepáchali škody sami, abyste nezdupali půlku lesa, hulákáním nevyplašili kdejakého lesního tvora a tak. Naopak.
1: Jak naopak? Aby lesní tvor nevyplašil nás?
0: Je, ty jsi natvrdlý, Hurvínku. Když slyšíme nějaké zvuky, máme napomenout
2: právě,
0: toho lesního tvora, aby byl sticha.
2: Manko, to co to povídáš?
0: Ne.
2: Napomeneme lidi, kteří v lese hlučí.
0: Jo, lidi.
2: Nebo rozkopávají, řekněme, muchomůrky, nebo lámou větve, že ano?
1: A to je všechno? Co musíme udělat, taťuldo?
2: Ale ne, jsou i jiné možnosti, jak přiložit ruku k dílu.
1: Jednou rukou bych toho moc nesved, tatí.
2: Přilož v obě ruce, nebo ještě lépe, každý z vás dvou, přiložte svou po dvou, nebo kolik.
0: No.
2: Že ano, no. A pak tedy můžete vyčistit třeba zanesenou studánku.
1: Nebo třeba vytahat z potoka naházené odpadky.
2: No výborně. A nebo tebe nenapadá nic, Máničko?
0: Napadá.
2: No.
0: Vytahat z potoka naházené odpadky.
2: A to říkal Hurvínek.
0: Já jsem myslela z jiného potoka.
2: No už mám, to s tebou je práce.
0: Hmm.
2: A v lese vás nenapadá nic?
1: Že je tam hrozně krásně, taťulko.
0: Že je tam hrozně...
2: To už říkal Hurvínek.
0: Ne, já myslela, že je tam hrozně moc odpadků. No,
2: jo,
0: a že je kolikrát les rozježděný od aut.
2: No, vidíš.

0: Víš, Mančko, výborně.
1: No?
0: I takový les můžete vyčistit, ano. A co uděláte třeba s těmi nalezenými krabicemi, plechovkami, z hadry, se sklem a tak? No, co s tím uděláte?
2: No, my to, tatí, my to...
0: Vykopete?
2: Ano, my to vykopeme z lesa ven.
1: No, ale musíme dávat pozor, abychom se nezranili,
0: ale
1: prosím.
0: Ale houbelec.
2: Tak musíme dávat pozor, aby nás nikdo neviděl, že ano?
0: Ale ne, vykopete jámu, kterou zasypete hlínou a osadíte drny.
1: Drny?
0: Ale ne, drny.
1: Drny
0: těma, no takovýma těma hroudama s tím strávou, že ano. No. A když najdete pohozené kovové předměty, jako třeba staré sporáky, kamna, roury, drátěnky a podobně, no,
1: no
0: tak co?
1: No to by bylo škoda zakopat, ne? To se přece dá dát do sběru.
0: No právě, tak takové věci naskládáte na jedno místo, ohlásíte to.
2: Jasně, a les bude jako klícka.
0: No, a aby nám stromů neubývalo...
1: Budeme pomáhat při vysazování nových.
2: A když to budeme dělat pořád a pořád, bude v přírodě zase krásně.
3: Přijde jaro, přijde, bude zase máj. Usmívá se slunce, usmívá se háj.
0: Co, hrdinku, jsi op?
2: Určitě. Máni, a naše heslo ode dneška?
1: V lese, v horách, u vody, jsme ochránci přírody.
2: A kdo nechce být op, je horší než lido op.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
6: Víš, že si to vážně nepamatuju?
5: Myslím...
4: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
7: A teď ještě jednou.
4: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
7: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: posluchači. Vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonstop.
1: Justýno! Justýno, už jsem tu.
0: No? No? Pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech, to jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo? Vlastně vím, vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: Proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepotamto. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo. Mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem. Nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po mě někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil. Já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: Nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka... Pecka? No, ano, správně, pecka. Nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad zedřela. Já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy. Ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy. No, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici.
1: Lednici.
0: Ale sklenici samozřejmě. Mm. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Aha. Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína. A už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No. Mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejadvokávější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší.
2: Jak jsi na to přišel, že jsem horoleze?
3: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...
4: Pojď.
3: Tomáš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
4: Tak, jsem první a nejvejš.
5: Jen nefek podepsat, neříkal, jak vysoko.
4: Dělej, moc se s tím couráš.
5: Kdybych měl tak dlouhý jméno, taky mi se courá.
4: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
5: Nech toho.
4: Co u toho tak hekáš?
5: Mně je to jedno, klidně si zkráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
4: Co to bylo?
5: To mělo být...
4: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
5: Já.
4: A kdo teda?
5: Nohy.
4: Co nohy?
5: Dřevěný.
4: Kde?
5: Moje.
6: Slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjakživa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrák tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou to žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Jihlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
7: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál.
8: Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses.
7: On to myslí obrazně.
6: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
7: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
6: zalkal profesor Kadeřábek.
8: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
7: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjakživa věří tomu, co nikdo neviděl.
8: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
7: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama, líčili by na nás otrávený ponožky, ve skleněný kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy.
6: Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
8: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses,
7: jenže bysme to nestihli, dodal Hihlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva? Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
8: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
7: Dost, dost, volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem. Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
6: A zmizel v pracovně.
9: Nadutý vejdumek. Švihák vítr rozvážel sudy zelené barvy a holčina Jaro sypala po lukách pampelišky a mateří doušku. Hnedlinko bylo na čase rozžehnout lustříčky konvalinek a nebeské oči poměnek. Brouci, mouchy, včely a jiná havěť, každý chtěl s holčinou Jaro poklábosit. Vždyť už se slunce nemohli dočkat. A co všechno prý se přihodilo pod sněhovými duchnami v děrách, komůrkách a jeskyňkách. Jejdáčku, jak mnozí všetečkové a lenoši ti hlavně spadli do pěkné brindy sněhové. A nebo jak se z jejich pelechu či díry stala mraznička. A jak se ti filutové mravenci porvali z vandráky, vždyť jim vylízali všechnu sladkou šťávičku uschovanou na zimu v zásobárně. Jejdáčku, to bylo zpráv a novinek, jen se sypali. A holčina Jaro nalévala do pohárků z konvalinek každému jiskřičku rosy na osvěžení a víly cincínky je roznášely. To byl den. Opravdu jak ze zlata.
8: Ufí, ufí.
9: Švihák vítr pilně šimloval zelenou barvou, co se kde dalo. Pak zase pro legraci vyhazoval zrní z ošatky a volal na pipipí, puta, puta. A slípky do sebe strkali a pilně klovali a zobali, jen aby je pyšný kohout kokrháč pochválil. To si pak vždy přičísl hřebínkem licousy i peří, do uší mu nejmilejší slípka zavěsila náušnice a ostatní pipky mu přesličkou cídily ocasní pera, až se blištěla jak srpy. Švihák vítr se chechtal.
8: Ufí, kohoute, jdeš do maškarního bálu?
9: A pipkám k dákalkám zvedal naskládané sukničky, až jim vykukovalo bílé štykování spodniček.
8: Ufí!
9: Důstojný kokrháč však pyšným
8: kihliky
9: žertování šviháka větra přehlížel.
10: Matičko skákava, zase mi ten všivák vítr rozfoukal zrno, vykřikla babka Čiperka, protože i ta babička stará je veselejší z jara.
11: Ale jen si nemysli, nejsem z toho celá pryč. Zítra nedostaneš do zobáku, dám si na tebe pozor. Tolik zrna, kolik by z něho bylo vajec. No, kopa určitě.
9: Cvakala chladem právě snešená vajíčka v kurníku. Chceme pod křídlo k mamince. Vajíčka byla čistá, teplá, šťouchala do sebe a zvědavě se koulela na všechny strany. Velké nahnědlé vajo se cpalo dopředu.
11: Uhněte mi z cesty, jsem pěkně vybarvené a vy jenom bílé. Mám v sobě tajemství, jsem zázračné. Heč!
9: Babka Čiperka slyší povyk v kurníku a už běží vybrat snešená vejce. Vykutálené vajo si řeklo,
11: mám budoucnost, uteču do světa.
9: Schovalo se hluboko do slámy a když povyk utichnul, vykulilo se ven a v otevřených vratech stodoly mudrovalo. Kudy jen nejkratší cestou do toho světa, aby byl úplně paf nad mou krásou a velikostí. A protože bylo na kopci, tak se rozkutálelo dolů k lesu.
12: Cincinky, konvalinky, to se to jede z kopce, panečku.
13: Stůj, ani hnout!
9: Mravenčí stráž bojovně vystrčila kusadla.
12: Jak se jmenuješ, tlustá divoženko?
14: Jsem zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. Heč? A kdo pak jste vy? Nelíbíte se mi, abyste věděli.
9: Zástup mravenců se dal do pohybu.
14: Nelezte na mě, budu křičet. Pomoc! Pomoc!
9: Vajíčko bylo v mžiku jak posypané mákem.
14: Nelechtejte mě, strašidla rohatá, což pak nevidíte mou krásu?
12: Ústup, zavelel mravenčí velitel. Ta bachratá ponrava se nedá dojit, ani nemá sladkou šťávu. Čelem vzad, vlevo v bok a leva, leva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva, raz,
9: mravenci odmaširovali z vajíčka raz, na pěšinu a už se zase hemžili jedni sem, druzí tam a zázračného spratka vajíčka si už nevšímali. Uraženě se odkutálelo dál. Když se nemohlo kulit do kopce, vstekle se rozeřvalo. S funěním se horko těžko vyškrábalo nahoru. Ale ze svahu opět sjelo a kutululú! Zase bylo v louži.
12: Pomozte, co si to ta louže dovoluje? Ať mě hned vysadíš na trávu. Jsem přece zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství.
9: V bahnité břečce zaskřehotala žába.
12: Ty, že jsi zázračné.
9: Kuňkala žába smíchy a poulila na vejce žabí oči.
12: Vidíš tyhle šňůry korálku, vidíš? No, tak jen v nich je skrytý zázrak. Medlinko se promění v půlce a ty jsou vůbec ze všeho v rybníce a kolem dokola nejkrásnější. Ale ty, patříš do kukaně pod slepici, jen jestli už není pozdě. Když neumíš poslouchat, tak z tebe nikdy nic kloudného nebude. Však ty už nestihneš ani pořádný volský voko. A kuňky kvak, ven z mé louže, spratku, kutálej se kam chceš.
9: Žába štouchla do vajíčka a ono se kutálelo, kutálelo a nevědělo kam.
12: Ale ať si. Však já se dostanu do toho světa, kde mě budou všichni obdivovat. Jsem přece zázračné a mám v sobě tajemství. Heč!
9: Plné píchy na svou krásu hupslo nerozvážně do vypáleného ohniště po dřevařích.
14: Auweis, pomoc, pomoc, upeču se. To pálí, kde jste kdo?
9: V horkém popelu se vyhříval ježek bodlík z ješčaty.
12: U dračích bodlin, to jsem se lek,
9: strachy 107krát zadupal.
12: Co si o mě myslíš, ty strachatino bláznivá? Marš tam, kam patříš, nebo tě vypiju. Má úcta. Těšilo nás.
9: A odkoulel vajíčko až před stodolu.
12: Hehriky!
9: Kokrháč svolal slípky.
12: To je přece naše ztracené vajíčko. Hehriky!
14: Ty jsi krásná slípka, řeklo vajíčko kohoutovi. Chci taky takovou oranžovou vestu, zelený ocas a jahodový hřebínek na hlavě. A chci zpívat jako ty, kikiričko. Ale ne, ne, já budu zpívat ještě líp. Mám tajemství a jsem zázračné. Heč!
9: Kokrháč se rozlobil.
12: Tyhle roupy musí přestat. Sypej do kukaně a neodmlouvej, rozumíš?
9: Napůl upečené, umolousané vajíčko sice nerozumělo, ale bylo tak uondané, že se tam nechalo kohoutem odnést v zobáku. Dobře a tvrdě se mu spalo pod křídly kvočny. Ale jednoho dne nastal ten tajemně veliký zázrak a z kukaně vyskočilo hejno žlutých kuliček.
0: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
9: Kuřínkové objevovali veliký, pučící zelený svět. Pyšné vajíčko však leželo jako kámen. Slípka je obracela ze všech stran, poslouchala, jestli uvnitř nepípe snad malý kokrháček. Ale nic. Zavolala na pomoc kohouta. Vzal vejce do zobáku a odnesl je babce Čiperce na poradu. Právě zadělávala na reveňový koláč a dala těsto kynout na slunečnou pec. Pak velké vejce ze všech stran proťukala.
10: Matičko skákavá, vždyť je to můj podkladek, popálený a prasklý vejdumek. Není k ničemu.
9: A hodila jej do smetí.

0: Dobrý večer, děti. Obyvatelé městečka Jankova, o kterém si povídáme, odjakživa rádi zakládali všelijaké spolky. Nejstarší, nejoblíbenější, nejznámější, největší a vůbec ten nej byl v Jankově spolek Kominický. Založil ho před 150 lety mistr Kominický Andělín Komínek a jeho prapravnuk Josef Komínek je nyní jeho předsedou. Právě teď přemýšlí, jak to 150. výročí oslavit, mumlá si nějak důstojně a přitom výjimečně nevídaným způsobem, který tu ještě nikdy nebyl a už nikdy nebude. Jenomže ho nic výjimečného a nevídaného nenapadalo. Zkusím na to jít jinak. Víc hlav přece víc vymyslí, řekl si a honem svolal schůzi Kominického spolku. Tam povstal a pravil: pánové, navrhuji, abychom 150. výročí založení našeho spolku oslavili výjimečným a nevídaným způsobem. Zkrátka naše slavnost musí mít nějaký zlatý hřeb.
1: Výborně, zatleskali mu v tu chvíli všichni Kominici. Honem nám prozraďte, jaký zlatý hřeb máte na mysli.
0: Pánové, lámejte si taky trochu vlastní hlavy. Ta moje už udělala dost, když s tím nápadem přišla, nemyslíte? Pravil předseda. Posadil se a poté znaveně usnul. Zatímco předseda spal, členové spolku začali podávat návrhy, které zapisovatel pečlivě zaznamenával. Uspořádejme ohňostroj, navrhl první Kominík. Založme si pamětní knihu, napadlo druhého.
1: Složme Kominickou hymnu, volal třetí.
0: Nechme si udělat Kominické medaile, žádal čtvrtý a pátý, který ve volném čase psal básně, se ozval zasněně. Kominík je něco jako anděl. Vznáší se na střechách, poblíž nebe. Co kdybychom si tedy nechali ušít nové uniformy, bílé jako sníh s pravými andělskými křídly? A šestého Kominíka, který byl velkým lsou, zase napadlo: nechme si upéct dort, nevídaný kominický dort z černého těsta zdobený černou šleáčkou. V tom se probudil předseda. Nahlédl zapisovateli přes rameno a zaburácel: škrtnout, všecko škrtnout. Tak si ty nápady vymyslete sám, když se vám naše nelíbí, zvolali rozhořčeně Kominíci a měli se k odchodu. Schůze skončila velikým křikem, zlatý hřeb zůstal nevymyšlen a předseda pochmurně rozjímal. Zase je všechno na mě. Ještě, že se toho 150. výročí nedožil můj prapradědeček. To byl úžasně čilý člověk. A bylo by mu smutno z toho, jak jsou dnešní Kominíci bez jiskry, bez kapky důvtipu. Jenomže za pár dnů se ukázalo, že prapravnuk čilého zakladatele na tom není o nic líp než ostatní Kominíci. Ani jej nic kloudného nenapadlo. Vymyslel sice, že by slavnost měla mít zlatý hřeb, ale jaký? Na to už ne a nepřijít. A už tu byl den slavnosti. Už se celý spolek sešel v hostinci u lípy a všichni dychtivě pošilhávali po svém předsedovi. Zrovna v tu chvíli, když začala v hostinci u lípy Kominická slavnost, dostal Honza Kroužil, manžel Zuzky Knoflík, chuť na koláče.
2: Zuzko, prosím tě, upeč mi je, žadonil.
0: Ale Zuzka vrtěla hlavou. V komíně naší staré pece to poslední dobou tak podezřele hučí a prapodivně funí, že se v ní bojím zatopit.
2: Když je to tak, proč si už dávno nezavolala Kominíka? Podivil se Honza a Zuzka krčí rameny. Vždyť jsem žádala samotného předsedu Kominického spolku, pana Komínka.
0: A víš, co mi řekl? Milá paní, já teď nemám na komíny ani pomyšlení. Nejspíš měl fůru starání kvůli té dnešní Kominické slavnosti. Vydrž do zítřka, Honzo, zítra si už určitě dá říct.
2: Jenomže Honza vzdychl: Zuzko, když ta chuť na koláče je čím dál větší.
0: Zuzka taky vzdychla. A na koláče nakonec přece jen zadělala, pak zatopila v peci.
2: V tom se v komíně ozvalo táhle uví, fí, ufují, a potom nevrlé up, up, buf. A ze dveří pece vylétl černý mrak sazí.
0: Rázem byla černá celá Zuzka, i těsto, i Honza.
2: Hrůza, vykřikla Zuzka.
0: Teď mi nezbývá nic jiného, než uprosit pana Komínka, aby se neprodleně dostavil a tím mu docela určitě zkazím celé to kominické slavení. Ale pan Komínek moc neslavil. Seděl sice v čele slavnostní tabule, ale seděl tam jako umučení. Vrtěl se na předsednickém místě jako na jehlách, protože se pořád snažil vyhnout žádostivým pohledům, které se na něj ze všech stran upíraly. A
1: A tak se raději chvilku díval na strop, pak zase koukal z okna. A jak ta kouká, najednou vidí Zuzku Knoflík černou ocazí, jak běží přes náměstí. Předsedovi svitlo v oku. Konečně mu hlavou kmitl nápad na zlatý hřeb slavnosti. Už se zvedal z křesla, že poběží za Zuzkou, když v tom se rozlétly dveře a v nich stála samotná Zuzka Knoflík, celá černá jako komíník. Předseda si odkašlal a spustil jako by nic. Pánové, co se týče zlatého hřebu naší slavnosti, dlouho jsem vás napínal, ale teď vám jej představuji. Je to paní Zuzka Kroužilová, rozená všetečná, zvaná tež Zuzka Knoflík. Tímto jí jmenuji čestným členem kominického spolku, protože, jak známo, knoflíky a kominíci jdou velmi dobře dohromady, společně nosí štěstí a plní lidem kdejaká přání. Hurá, hurá, hurá, zvolal kominický spolek. Ať je Zuzka Knoflík. Zuzka Knoflík zůstala stát úplně ohromená. Komu se taky hned tak přihodí, že začne péct koláče a to pečení skončí čestným členstvím v kominickém spolku. Pan předseda si ji vzal honem stranou a od začátku do konce ji vylíčil, jak a proč k tomu došlo. Zuzka se zasmála a řekla, aha, dostal jste nápad v poslední chvíli, no proč ne, ale já mám lepší. Přímo knoflíkový návrh na zlatý hřeb kominických oslav. A když mi teď hned spravíte pec, tak vám ho pošeptám. Nakloní se k předsedovi a něco mu šeptá.
0: Výjimečné, nevídané, jásá předseda. To tu ještě nebylo a už nikdy nebude.
1: A Zuzka se směje, to je tím, že knoflíky a komíníci patří odjakživa k sobě. Společně nosí štěstí. A to by v tom byl čert, aby to tentokrát tak nebylo.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: No, a já v těch urvínku bych měla...
5: Ahoj.
4: No, takový krásný prsten, víš? A teď bych s tím jako jenom
5: trošičku... Co pak, děti? Učíte se? Učíte?
6: Ne, my už jsme se, taťulinku, učili.
4: No, a teď si jen tak povídáme.
5: Počkat, to by mě opravdu zajímalo. O čem si můžete povídat teď večer, když už máte být pomalu v posteli?
6: No, víš, taťulda... Ona povídá spíš Mánička, protože já jsem nemocný.
4: On je hrozně nemocný, pane Spejble.
5: Co pak, chlapče? Nemáš teplotu? Nebolí ti v krku?
6: Nech mě, milý otče, domluvit. Já jsem jako nemocný pejsek. A Mánička je kočička, má mě vypravovat pohádku. No. Jenže tu o těch košelkách znám z paměti, tak místo toho přemýšlíme, jak by to bylo prýma mít takový kouzelný prsten, viď Máni.
4: No, ten já bych, pane Spejble, víte, ten já bych moc chtěla.
6: No, já taky. No,
4: to bych s ním jenom takhle trošku otočila, víte, a splnilo by se nám každé přání.
5: A jaké pak přání by si s Máničko přála?
4: No to vám hned povím. Já bych s ním otočila.
5: Ano.
4: No, a měla bych... krásné šaty a zlatou čelenku a zpívala bych aspoň jako Iveta Bartošová.
6: Já zase bych s tím prstenem otočil a zpíval bych jako Dalibor Janda.
5: Tak tě přeci jen bolí v krku. Neměl by ses vykloktat?
6: Ale ne, tati.
5: Ale jak vás tak poslouchám, tak se mi zdá, že u vás by ten prstýnek přišel do správných rukou.
4: No jistě.
6: Jo, tati, víš, že jo. Ale tati, co bys udělala s tím prstenem ty?
4: No.
5: Já?
4: No, ty.
5: Já bych s ním takhle... pomalu točil.
4: To mě moc zajímá, pane Spejble.
5: Nepřerušuj mě, Mančko. Pomalu bych s ním točil a točil a vy byste byli rychle v posteli, protože už máte dávno spát.
6: Teda, tati, to si mě pěkně zklamal.
7: To by, pane Spejble, vy nemáte vůbec pochopení pro dětskou duši.
5: Ale mám pochopení, Máničko, jenže musíte vy dětské duše mít pochopení pro mou otcovskou duši, která ví, že děti mají včas spát.
6: Tak nám, tati, vypravuje aspoň nějakou pohádku.
5: Hurvinko, měj rozum, vždyť už je pozdě. A na Máničku už určitě čeká bábinka.
7: Ne, nečeká. Ona ví, že jsem u vás. Panu Spejble, jednu linku.
5: Když mě děti zrovna žádná nenapadá.
7: Ale to se mi nechce věřit. Horvinek říkal, že prý jste říkal, že můžete takové pohádky sypat z rukávu normálně.
5: To, že jsem říkal?
6: No. Ano, říkal. Já to dobře slyšel.
7: Já tomu věřím.
5: Já nic sypat nebudu.
7: No,
5: podívejte se, jak je tu uklizeno. Kdo bude ty rozsypané pohádky sbírat, no?
7: Nám stačí, když vysypete jenom jednu a tu mi lehko sebereme.
5: Jenom jednu?
7: No, jenom jednu.
5: No tak dobře, ale jen jednu.
7: No.
5: A pak hned spát, abyste nebyli ráno unaveni.
7: Jistě.
6: My ti, Taťuldo, slibujeme, že ráno budeme jako rybičky.
7: Jako rybka.
5: Jako rybka, jo. No tak jen, abyste se ráno nemrskali. Právě jako ta rybka. No, co?
7: No.
5: Už tušíte?
7: No.
5: Co jí našel? No.
7: Ten rybář.
5: Rybář, ano.
7: To myslíte tu zlatou rybku, co splnila každé přání.
5: Každé přání, ano.
7: Ta by se nám líbila.
6: No, jo, to je skoro jako ten kouzelný prsten.
7: No jistě.
6: Povídej, Taťuldo.
5: Tak hezky poslouchej.
7: Ano.
5: Byl jednou jeden rybář a ten byl tak chudý, že mu nic jiného nezbývalo, než jít na ryby. Ale ryby jako na vstek nebrali a nebrali.
7: Aha.
5: Tak zbalil prut a šel pomalu domů, celý ustaraný, co budou vlastně jíst.
7: Ano.
5: A jak tak jde, kouká na břehu moře.
6: Jaké to bylo moře, Taťulko? Středozemní? Nebo černé?
7: Prosím tě, nepřerušuj pana Spejbla, to je snad jedno, ne?
5: Správně, Máničko.
7: Že?
5: Prostě ten rybář kouká a na břehu moře se mrská zlatá rybka.
7: Rybka, no?
5: To víte, ten rybář byl celý udivený, že tamhle mu ryby neberou.
7: No, no.
5: A tady se plácá ryba jen tak. A ještě k tomu zlatá.
7: No, a jak byla velká?
5: No, co já vím. Asi moc ne, když jí ten rybář hodil zpátky do moře, ne?
7: A to udělal dobrý skutek, vidíte, pane Špejble?
5: Ano, ale Máničko, pro tebe je radost vyprávět pohádky.
7: Že ano?
5: Ano, udělal dobrý skutek a ta rybka, ta rybka to také dovedla ocenit. Vystrčila z vody tlamičku a povídá tomu rybáři, ať si cokoliv přeje, že mu to vyplní.
7: Jo.
5: Rybář si ale povídá, no jo, ty určitě, taková mrňavá. Přišel domů, povídá to ženě a teď to začalo.
6: To ona ho asi pochválila, že byl tak hodný, viď, tatí?
5: Pochválila? To by si měl slyšet. Spráskla ruce a začala vykřikovat pro pána Jana, co jsem si to vzala za muže. To, kdybych si vzala huňku, tak jsem měla dávno vilu na Kocábě, ten by se jinak staral. A honem hnala rybáře zpátky na břeh, že na rodinu nemyslí, že nemají doma ani kousek chleba.
7: No tak, no? Že chtěla chleba, to chápu, ale to jí nenapadlo něco lepšího.
5: Ale to víš, že napadlo, Máničko. Rybář, aby pořád neměl toho huňku na talíři, požádal rybku o chleba,
7: ano.
5: Ale sotva přiběhl domů, už zase bába na něj. To nevidíš, jak se nám domek rozpadá? Spadne nám střecha na chleba a my nebudeme mít ani chleba, ani kde bydlet.
6: Tak měli zavolat pokrývače, ne?
7: Prosím tě, kde by na to vzali peníze, když byli chudí?
5: Správně, Máničko, a pak?
7: No.
5: A pak řemyslníka neseženeš ani v Praze, že ano?
7: No.
5: Natož na břehu moře, tak ten rybář, co mu zbývalo, honem běžel zpátky za rybkou. Když všechno vyřídil, jak si rybářka přála, honem se hnal zpátky domů a tam kouká. Vila jako na Kocábě a ve dveří žena.
7: Ano.
5: Co koukáš, to nevidíš, že nemám nic na sebe? A ukazuje mu roztrhanou sukni.
7: No to.
6: Já vím, že ten rybář už toho měl pomalu dost.
5: Rybář, ano, ale rybářka ne. Když už měla plno krásného oblečení, tak si umínila, že bude starostová.
7: Starostová?
6: No říkej.
5: No jo, marně jí to ten rybář vymlouval, že nemůže být starostová, když není široko daleko žádný jiný dům než ten jejich. Aha. Jenže bába ho hnala zase za rybkou, že chce mít vesnici, kde bude ona starostovat.
7: Páni, ta rybářka ale myslela jen a jen na sebe.
5: Na sebe, ano, ano, to máš, Máničko, pravdu. A vůbec jí nevadilo, že ten rybář od věčného běhání tam a zpátky úplně prošoupal podrážky a chodil bos.
6: Tak proč si nepřál, aby mu rybka darovala boty?
5: Vždyť on chudák ani neměl čas myslet na sebe, protože rybářce už starostování nestačilo a chtěla být baronkou, mít zámek. No, a rybář se musel každý den ráno hlásit, jestli paní baronka nemá nějaké přání.
7: Teda.
6: Já si stejně myslím, že ten rybář byl tak hodný, že byl až...
5: Hloupý.
7: No to.
5: No, chceš říct.
6: No. Ano.
5: No, možné to je. Jenže pohádka je pohádka a pak třeba měl tu bábu pořád trochu rád a věřil, že se jednou vyblázní.
7: A vybláznila se.
5: Ale kde pak? Jak někdo začne myslet pořád jen a jen na sebe, tak by se musel stát zázrak, aby se napravil. Aha. A ten se nestal. Ja. Bábě už ani baronka nestačila, tak chtěla být carevnou.
7: Je. No,
5: rybáře už ani do zámku nepustila, ha. Kam by se hrnul takový otrhanec, otrhaný.
6: A toto ta rybka neviděla? Že vlastně neslouží rybářovi, ale bábě, která si to nezaslouží.
5: Však už také došla rybce trpělivost. A víte kdy?
7: Nevíme.
5: Ona si totiž bába carevna usmyslila, že když bude mořskou carevnou, takže nebude rybáře potřebovat. Jenže jak to tak rybář rybce řek, tak ta si řekla pro sebe, no to bych měla hezkou vládkyni. A udělala jednou ploutvičkou šplouch sem, druhou ploutvičkou šplouch tam. A bába už nebyla ani carevna, ani baronka, ani starostová, ale obyčejná rybářová. Žena jako dřív v roztrhané chalupě s jednou sukní. Tak vidíte, děti, jak to dopadá, když toho chce někdo moc a vůbec se o to nezasloužil.
6: To té bábě patřilo.
7: To tedy ano.
6: Ale co ten rybář?
5: Ten si sebral zase své pruty a šel na ryby. On totiž poznal, že žádná zlatá rybka to pravé štěstí nepřinese. Tak co, kočičko a pejsku, ještě chcete ten kouzelný prstýnek?

Pohádka o Anče, která se nemila a smrděla. Každý, kdo Anču znal, řekl: no, to milé a slušné děvčátko, jen se nechce mít a smrdí. A byla to pravda. Anča chodila celá umouněná, špinavá a smradlavá, protože si nemila ruce, obličej ani krk. Každý by mohl říct, že za to mohou Ančini ustaraní rodiče. To však nebyla pravda. Starostliví rodiče se každý den myli. Dokonce i babička a dědeček se myli, i kočka Čičinka se myla, jen Anča se nemila. Nechtělo se jí. I Ančiny hračky byly celé špinavé. Panenka a plyšový medvěd byly pokryty vrstvou lepkavé špíny a každý, kdo vstoupil do Ančina

0: Byla to pravda. Neuměli. Vyzkoušeli všechno, co se dalo, ale za chvíli byla Anča opět špinavá a smrděla. Rodičům to vlastně ani nevadilo. Na Ančin zápach si už zvykli, ale vadilo to učitelkám ve škole. Každý, kdo znal učitelky ze školy, říkal: takové přijdou na kontrolu, ani se člověk nenadá. A byla to pravda. Učitelky jednoho dne zazvonily u dveří, přísně se dívali skrz brýle, dávali podivné otázky a všechno si zapisovali do tlustých učitelských zápisníků.
1: Vědí starostliví rodiče, jo, že jejich dcera Anča se nemije a smrdí?
0: Zeptala se jedna z nich. Starostliví rodiče zmateně přikývli. Učitelky sevřely rty do tenkých přísných čárek.
1: A vědí starostliví rodiče, že smradlavé děti do školy nepatří.
0: Rodiče jen sklopili hlavy. My jsme si mysleli, že Anča smrdí jen doma, odpověděl nesmělé otec.
2: Učitelky vyvalily oči a něco si zapsali do svých zápisníků.
3: A můžeme se podívat do pokoje vaší dcery?
2: Zeptali se potom. Maminka jen zalomila rukama.
0: Anča si byla hrát, před chvílí se vrátila a ještě si nestihla umýt ruce.
2: Říkala, ale učitelky tím nezastavila. Rázně otevřeli dveře do Ančina pokoje a vřítili se dovnitř. Nejprv je omráčil veliký smrad. Potom v přítmí rozeznali Anču, jak leží na posteli a hraje si s panenkou. Anča měla špinavé ruce, obličej a krk. Špinavá byla i panenka, plyšový medvědi a všechno, čeho se Anča dotkla. Učitelky ten strašný pohled nemohly vydržet a s křikem vyběhly ven, zapomněli a postráceli učitelské zápisníky, kabelky a čepice a utíkali někam pryč. Každý, kdo znal Anču, říkal: ta si neumeje ruce, ani kdyby jí měli špínou upadnout. A byla to pravda. Anče se nechtělo mýt ani po události s učitelkami. Ležela v posteli, dívala se na svoje špinavé ruce a sledovala, jak se starostliví rodiče vedle v kuchyni hádají. Otec křičel: takhle už to dál nejde, ty za všechno můžeš. Maminka naříkala:
4: ale strýčka Pilku odvezli popeláři, protože si ho spletli s domovním odpadem.
2: Nastalo hluboké ticho. Anča nastražila uši, ale nic neslyšela. Potom se jí zdálo, že slyší šeptání. Tatínek s maminkou se o něčem potichu dohadovali a Anča se polekala.
3: Určitě vymýšlejí nějaký plán, abych si umyla ruce, obličej a krk.
2: Druhý den zazvonil u dveří ředitel školy. Každý, kdo znal ředitele, říkal: takovýhleho ředitele bych teda nechtěl mít. A byla to pravda. Ředitel byl obludný chlap se zůřivě vyvalenýma očima.
1: Víte o tom, že vaše dcera Anča se nemije a smrdí?
2: Řval na otce, který mu otevřel dveře. Otec se překvapením celý rozklepal.
1: A víte o tom, že ve škole je zakázáno nemít se a smrdět?
2: Pokračoval ředitel.
5: My jsme vyzkoušeli všechno, co se dalo,
2: plačtivě naříkal otec. Maminka lomila rukama.
5: Naše Anča se myje, ale cestou do školy se zašpiní.
1: Chcete snad říct, že za vaši smradlavou Anču může naše škola?
2: Rozčilil se ředitel. Starostliví rodiče se vylekaně přikrčili.
1: Zakazuju vaší Anče chodit do školy! Smradlaví žáci nemají v naší škole co hledat!
2: Křičel ředitel slavnostně, až se třásla okna. Rodiče se rozplakali. Ředitel se otočil, odpochodoval pryč a ze schodu se ještě dlouho nesly jeho rozčilené výkřiky.
1: To jsem v životě nezažil! Smrduba, Anča, hamba!
2: Večer, když celý dům stichl, Anča opět slyšela z kuchyně hlasy. Otec křičel: a kdo teď bydlí v chlívě paslíčku Pilkovi? Maminka naříkala:
5: nikdo, všichni se míjí. Do chléva se jim nechce.
2: A jsi si jistá, že strýček Pilka se nevrátí? Maminka naříkala.
5: Prohledali jsme všechno.

0: smetiště a strýčka Pilku jsme nenašli.
1: Nastalo ticho. Anča se vylekaně schovala pod svou smradlavou postel. Opět se jí zdálo, že rodiče kují nějaký plán. Například, že přestěhují Anču z jejího pokojíku do koupelny, tam jí budou zamykat a ven bude moc vyjít jen tehdy, když bude umytá. Spát bude ve vaně a jíst z umyvadla. Nebo každý den stačí Anču do pračky a vyperou. Ale Anča se mýlila. Každý, kdo znal starostlivé rodiče, říkal, však oni tu smrdlavou Anču nějak doběhnou. A byla to pravda. Jednou v noci naložili starostliví rodiče Anču do auta a odvezli ji kamsi za město. Tam našli prázdný chlév po strýci Pilkovi, Anču do něj zavřeli a potom odešli pryč. Už měli dost Ančiných špinavých rukou, obličeje i krku. Už měli dost Ančina smradlavého pokojíku. Už nechtěli, aby je kontrolovali přísné učitelky a zuřivý ředitel školy a stejně se jim nechtělo vymýšlet nové a nové způsoby, jak naučit Anču čistotě. A tak zůstala Anča ve chlevě. Nemusela se mít a mohla smrdět, jak chtěla. Starostliví rodiče ji každou neděli navštívili a povídali, co je nového. Přinesli koláče, brambory a řízek a spokojeně se dívali do chléva dírou v dřevěných deskách a radovali se, jak Anče chutná. Občas jí dali i čokoládu nebo sladkosti, ven jí však nepustili. Každý, kdo znal Anču, říkal, je to milé a slušné děvčátko, jen se jí nechce mít a smrdí a proto musí být zavřená ve chlévě. Nuže, tak to skončí všichni umouněnci a smraďoši, milé děti. Ha!

jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Ba ne, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci,
0: řval Roháč, až z dubu žaludy padaly.
2: Nikam, tady budete,
0: pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct.
2: Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha!
0: Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk,
0: řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
1: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci, a máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený. Prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina.
0: Poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombónek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní kamba a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidíš, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila Moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
2: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
3: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
2: Jaký zvyk?
3: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
2: Jo, to je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustik, než ho vdověl, měl paní Lustikovou. A dost.
3: A ty?
2: Já? Já nemám nikoho.
3: A dost?
2: A dost.
3: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
2: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
3: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
2: Prý se budeš vdávat.
3: Budu sedmá žena.
2: Sedmá žena? A koho?
3: Nějakýho sultána.
4: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
5: Jo, ale kde vězí ten kluk?
6: Pane Drnec! Pane Drnec! Jezle! Lotran do stůně!
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně, když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvíle mi jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bose vytáhla Lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bose.
7: Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekla Lasse zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zle, protože Bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lasse hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku a to s námi Lasse samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lasse křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lasse dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lasse. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lasse. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lasse. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. No tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl Lasse. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bose a já stáli na půdě, řekla Lasse: jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý. Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bose.

0: Když hvězda betlémská svou pohádku dovyprávěla, ozdoby zatleskaly a korálkový šašek vyskočil na svou větev. Procházel se po ní jako provazochodec a vyvolával jako na pouti.
1: Teď nás čeká štafeta. Zlatá hvězdo od Betléma, cípkem ukaž přede všema. Všemi?
0: Všema.
1: Která z ozdob má teď slovo? Tahle nebo támhleta?
0: Támhleta, ukázala hvězda na skleněnou rybku se zlatomodrými šupinami, která visela mezi 16. a 17. jehličkou na třetí větvi zhora.
1: Rybce se rozářila očka a i když vypadala jako malá bělička z řeky Lužnice, celá její pohádka se houpala na vlnách světových oceánů.
0: Pohádka skleněné rybky. Cirkus Pelikán Velikán byl cirkusem suchozemským a to znamená, že vždycky stál a hrál na suché zemi a když v jednom městě dohrál, maringotky jeli po suché zemi do města dalšího. Ale jeho slavný ředitel Pelikán, který předváděl velkolepé číslo polikání rybiček, sardinek, vystřelovaných z námořního děla, se toužil rozjet i po mořích a oceánech. A tak se jednoho dne cirkus Pelikán Velikán nalodil na přesoceánský parník Kolumbus a vyplul na cestu kolem světa. A tak pluli moři a oceány artisti i klauni, krotitelé i žongléři i šapitó s manéží a samozřejmě pan ředitel s paní ředitelovou Vilemínou a synem Honzou a plula i zvířata vřískající, bučící, troubící i mluvící lidskou řečí. A plulo i veliké akvárium s duhovými korálovými rybkami, které cvičil sám Honza. Uměl je za sklem akvária skládat jako pucle a rybky ho tak poslouchaly, že se mu do minuty složily třeba v obraz hradu Karlštejna a taky v Pražský hrad. Honza se na plavbu kolem světa moc těšil a jeho kamarádi, opice Melounie, slon Gaston a papoušek Kalendář taky. A jen co 10. října vypluli, neslezli z paluby a bylo jim hej, protože Honza nemusel do školy a Melounie, Gaston a Kalendář neměli každý večer cirkusové představení. Jenomže nikomu není hej od pondělka do pondělka. Jednoho rána vylétl papoušek Kalendář ze své kajuty a vřískal. Kalendář oznamuje, že je právě 18. prosince a je na čase zkrátka a hned dát za okno dopis pro Ježíška, nebo dostaneme houbeles. A já chci Kalendář na příští rok. Slon Gaston zvedl chobot a zatroubil. Tramtará, houbeles nechci dostat ani já. Já chci vyšívanou čepičku. A Melounie vypískla. Pro páníčka, a já chci od Ježíška červené lodičky a modrou pelerínu. A Honzovi, a to si nevymýšlím, ukápla slzička a řekl. Okna v kajutách se nedají otevřít a pořád plují. Jak pak si ze zavřeného a plujícího okna vezme Ježíšek náš dopis? A bylo ticho. Jen vlny šplouchaly a korálové rybičky zavřely oči, aby neviděli ten ukrutánský smutek, který se zákeřně plížil kolem Gastona, Kalendáře, Melounie a Honzy jako zrádná krajta tygrovitá. Ale v tom Honza vykřikl: mám nápad, v mořích a oceánech přece žijí zlaté rybky a ty plní přání. Pro pána vážně? Podivila se Melounie a papoušek dodal: já, Kalendář, to můžu zkrátka potvrdit. Jen to dořekl, už se kamarádi naklánili přes zábradlí na horní palubě a Honza zavolal: zlatá rybko, krásná paní, splň nám prosím naše přání. Chceme dát za okno dopis pro Ježíška, ale všechna okna na lodi jsou napořád zavřená. A tu se stalo něco, co by nikdo ani na palubě přes oceánského parníku nečekal. Za zády čtyř kamarádů se ozvalo: ksupánkové, zlaté rybky jsou jenom v pohádkách. Tady na lodi plním přání já, zlatá kočka. Ale nejdřív musíte splnit přání mé. Kamarádi se otočili a uviděli macatou kočku kapitána parníku Žisténa Kormorána. Tak, tak, hlupánkové, a moje první přání zní: chci mít 333 vanilkových rohlíčků a ani o jeden míň. Když je dostanu, dostane se i na vás. A kočka se tajemně zašklebila a zmizela. A v kuchyni začalo pozdvižení. Vařil se zrovna námořnický guláš, ale teď se muselo začít i s pečením vánočního cukroví pro zlatou kočku. A protože kuchaři neměli na rohlíčky čas, dělali je s paní ředitelovou Vilemínou čtyři afrodity, artistky, co létají na vysuté hrazdě, a světe div se, odpoledne bylo 333 rohlíčků upečeno. Honza je nesl zlaté kočce ve velikánském koši. A jen kočka mlsně olízla první rohlíček, vykřikl papoušek: pozor, vidím na moři okno. Kamarádi se divili, ale nejvíc se divila zlatá kočka.
2: To mě podržte, ať se dívám, jak se dívám, je to tak, je tam okno.
0: A opravdu, z moře vyrostl bílý stožár a na něm bylo okno jako z babičiny chalupy. Okno pootevřené, aby se za ně mohl dát dopis pro Ježíška. Ten už byl napsaný, a tak plavčí Joe spustil záchranný člun a s Honzou popadli vesla a zabírali rázně jako dva mořští vlci, aby byl dopis za oknem co nejdřív. No a dny odplouvaly a 22. prosince v 5 hodin ráno vystřelil ze své kajuty pro změnu Honza.
2: Je, my jsme zapomněli, že Ježíšek musí ty dárky na Štědrý den přece někam přinést. Nebude honit naší plující loď jako racek.
0: A Melounie se hned scháněla po zlaté kočce.
2: Pro pána, kde je madam Zlatá?
0: A papoušek hlásil: nutně, ale nutně potřebujeme vánoční runway, čili přistávací plochu pro Ježíška, zkrátka ostrov tak akorát 18x na 5x. A to už byla kočka na palubě a poroučela.
2: abyste měli runway, musíte splnit mé druhé přání. A to zní, chci mít 666 oříškových úlečků na piškotových piškotech.
0: A kočka se olízla a zmizela. A v kuchyni začalo dvakrát větší pozdvižení. 4 Afrodity pekly piškotové piškoty, 5 bulelos, čili bulící chlapíci, kteří dělali v cirkuse bulící číslo a dokázali vybulit labe i z přítoky, mleli oříšky na oříškové těsto, 7 plavčíků těsto nacpávalo do formiček a paní ředitelová Vilemína šlehala krém, kterým se úlečky plnily. Jen co na večer zlatá kočka k vánočním úlečkům přivonila, papoušek hlásil. Vidím v moři runway! Kamarádi se divili runwayi a taky se divila zlatá kočka, která si mňoukla po dvou si.
2: Tě, jak já to jen dělám.
0: Ale pak bylo s divením konec. Honza vykřikl sláva, Melounie pro pána, to je paráda. A Gaston zatroubil fanfáru z opery Libuše, která se troubívá prezidentů, ale může se taky troubit i na počest runway. A bylo tu ráno štědrého dne. A Honza tentokrát vystřelil z postele už v 4:30.
2: Melounie, Gastone, kalendáři, probuďte se. My zapomněli na vánoční stromeček. Tulpasové, žádný problém.
0: Zívla zlatá kočka, která se zjevila na palubě jako na zavolanou.
2: Stačí, když splníte mé třetí přání a máte na runwayi vánoční košťátko i s ozdobičkami. Moje třetí přání zní, chci 999 vykrájených a marmeládou slepených lineckých koleček a hlavně lineckých myší a autíček a lokomotiv.
0: V kuchyni nastalo pozdvižení nevídané.
2: No to je nám přání. Myši a lokomotivy se budou muset vykrajovat námořnickými nožíky a toho pečení a toho lepení.
0: A tak k vykrajování a slepování i hned nastoupili 3 lodní kuchaři, 4 Afrodity, 5 bulelos, 7 plavčíků a 21 námořníků z dolní paluby a sám ředitel Pelikán s klaunem Tondou Plackou. Nikdo nereptal, protože Honzu měli všichni rádi. A bodeť ne, uměl si sám vyprat ponožky a uměl posílat domů babičce e-maily. Kuchaři rozváleli 30 čtverečních metrů lineckého těsta a v tom se to stalo. Zabouřila bouře a zvedly se vlny, ale ne na moři. V akváriu korálových rybek jedna z nich vyplula na hladinu a v té bouřkové tmě zazářila pravým zlatem. Zazářila a pravila. A dost. Ty jedna kočko zlatá z kočičího zlata, ty podvodnice mlsná, své třetí přání si splníš sama. Těch 999 lineckých koleček a lokomotiv vykrájíš a upečeš ty. Ale opovaž se sníst při pečení jedinou lineckou myš. Je to trest za to, že ses vydávala za čarovnou zlatou kočku a nepřiznala ses, že okno a runway
2: dal vystavět na moři někdo jiný. Byla jsem to já, zlatá rybka. A ty ses jen drze divila a mlčela si. Já ale nejsem cukrářka, vyděšeně mňoukla kočka. Ale nebylo jí pomoci. Už když to říkala, proti své vůli si oblékala zástěru a začala z těsta vykrajovat první autíčko. Zkrátka, řekl papoušek, moc zlatých rybek je obrovská. Když pohučí, budeš péct, pečeš a basta fidly. Kočka kmitala kuchyní až do večera. A kuchaři, kteří chystali bramborový salát, se křenili, jakou mají vykutálenou kolegyňku. Měla byste se, slečinko zlatá, rybce omluvit, radil jí. Ale kočka unavená a umatlaná od marmelády vřískla od 5. 6. kolečka. Nevím, kde mi hlava stojí, vy salátkové. Za to se ale Honzovi omluvil její pán, kapitán Žistén Kormorán. Ve vlastnoručním dopise napsal, že svou kočku, darebačku, za ten zlatý podvod náležitě pokárá. Úderem 7. hodiny vyšla kočka z kuchyně a nesla k akváriu horu lineckého cukroví, na které ležela úplně nahoře, zlatou citronovou marmeládou slepená linecká rybka. Já se ti omlouvám, zlatá rybko, pípla kočka, které svědomíčko přece jen nedalo hrát si na pyšnou. Spust cukroví rychle do člunu. Plavčík Joe se 4 pasažéry už čeká, poručila rybka. Kočka ji poslechla a tu zazněly varhany a na ránveji v moři se rozzářil vánoční stromeček pro Honzu a kousek džungle s liánami pro melouny a papouška a kolem ní se zavlnila řeka Nil pro slona Gastona. On se totiž u Nilu narodil. A pod stromečkem našli kamarádi vysněné dárky, čepičku a červené lodičky s modrou pelerínou a kalendář na příští rok a dlouhé kalhoty pro Honzu, který se v nich dal po Vánocích vymalovat rychlokreslířem Augustínem a obrázek poslal Julii, své první lásce. Když se kamarádi přejedli lineckého cukroví, Joe je odvezl zpátky na loď. Tam, než se pustili do salátu, zaťukal Honza na své akvárium a řekl: Zlatá rybko, krásná paní, děkuju. A pověz mi prosím, jak to, že jsem nevěděl, že mám zlatou, přání plnící rybku. Rybka se zasmála a řekla: Ne, všechna svá přání jsi dokázal plnit sám, ty můj šikovný kluku. Mou pomoc si potřeboval až teď a já ti pomohla ráda. Poslali si pusu a oceánem plul rozzářený parník a na ránveji se v Nilu pod stromečkem koupali první kolibří.

0: Znáš tu pohádku, jak malá holčička Mášenka zabloudila v lese? A jak jí pomohli tři hodní medvědi? Tak poslouchej. Mášenka žila s maminkou a s tatínkem v malém hezkém domečku na kraji lesa. Jednoho dne maminka povídá. Mášenko, myslím, že v lese už dozrávají krásné červené maliny. Co kdybys vzala džbánek a došla je nazbírat? Já bych ti potom upekla ten dobrý malinový koláč. Už běžím, maminko. Odpověděla vesele Mášenka, vzala džbánek a pospíchala cestičkou do lesa. V lese bylo krásně. Všechno vonilo, ptáčci prospěvovali, jenom ty maliny, o kterých povídala maminka, jakoby se před Mášenkou schovávaly, ne a ne žádné najít. Mášenka chodila lesem sem a tam, tam a sem, až jí začaly bolet nožičky. Sedla si na pařez, aby si odpočinula, a v tom si uvědomila, že takhle daleko v tom lese ještě nikdy nebyla. A že neví, kudy se dostane domů. Vítr šuměl v korunách stromů a Mášenka si uvědomila, že se ztratila. Ale neboj se a poslouchej, co bylo dál. Tam, kde byl les nejhustší a nejčernější, tam, kam žádný člověk ještě nikdy nevkročil, stála stará chaloupka a v ní bydleli tři medvědi. Vlastně dva velcí, medvěd tatínek a medvědice maminka a s nimi malé medvíďátko Míša. Maminka medvědice právě uvařila k obědu polévku a dala ji na stůl. Ale starý medvěd, když ji ochutnal, řekl:
1: polévka je horká, pojďme se zatím projít do lesa.
0: A tak všichni tři vstali od stolu a odešli na procházku.

Zatím ale malá Mášenka bloudila lesem a hledala nějakou cestičku, která by jí z toho lesa vyvedla. Ale les byl pořád hustší a černější. Když tu před sebou uviděla starou chaloupku, ty už určitě víš, že to byla chaloupka těch tří medvídků. Ale to Mášenka nevěděla. Zaklepala na dveře, ale nikdo se neozýval. Otevřela si tedy a vešla dovnitř. Uviděla stůl, kolem stolu tři židle a na stole tři talíře s polévkou. Vyšplhala se na první židli, byla vysoká a široká a ochutnala polévku z prvního talíře. Ale špatně se jí na té vysoké židli sedělo. A lžíce byla tak velká, že jí Mášenka skoro neunesla. Zkusila tedy sednout si na prostřední židli. Ochutnala polévku z prostředního talíře a pak si všimla, že třetí židlička je docela malinká, tak akorát pro ní. I lžíce byla přesně tak velká, jakou měla Mášenka doma. A tak se do té nejmenší židličky rychle usadila a protože měla po dlouhé cestě lesem pořádný hlad, hned se pustila do polévky. Byla výborná. Ale když vyškrabovala lžící poslední sousto, samou radostí se na židličce pohupovala a tu se té židličce ulomila noha, Mášenka spadla na zem. Ještě, že se moc neuhodila. V druhé místnosti našla Mášenka tři postele. Protože byla unavená, ráda by si na chvíli lehla. A tak si vlezla do první, největší postele. Ale peřina byla tak veliká a tak těžká, že se Mášence moc špatně leželo. Vyzkoušela tedy druhou postel, ale ani tam se jí nelíbilo. Hupla tedy do třetí, nejmenší postýlky a hned se jí oči zavřely a spadla.

0: Za chvíli se medvědi vrátili z procházky a tatínek medvěd vidí svoji židli odstrčenou od stolu.
1: Ale, na mé židli někdo seděl? A na mé také.
0: Podivila se medvědí maminka.
2: A na mé židličce někdo seděl a houpal se, až mi ji rozbil.
0: Stěžoval si malý Míša.
1: Ale, co to z mé polévky někdo jedl?
0: Bručel starý medvěd.
1: A z mé také.
0: Divila se maminka.
2: A z mé polévky někdo jedl a až mi ji celou snědl.
0: Hlásil malý Míša. Tatínek medvěd se podíval na svou postel a vidí pomačkanou peřinu.
1: Ale, v mé postýlce někdo ležel. A v mé také.
0: Divila se maminka.
2: A v mé postýlce někdo pořád ještě leží.
0: Volal malý Míša a ukazoval na spící Mášenku. Ta se probudila a medvědi se jí udiveně ptali.
3: Kde se tu vzala? Jsem ještě nikdy žádný člověk nezabloudil.
2: Šla jsem natrhat maliny, nikdy žádné nerostly. Potom jsem zabloudila a dostala se až sem.
4: Maliny? O těch já dobře vím,
0: řekl Míša, kterému se Mášenka zalíbila.
4: Jestli chceš, dovedu tě na paseku, kde se to malinami jen červená.
0: A tak Mášenku odvedl na mítinu plnou malin. Než se rozloučili, ukázal jí, kterým směrem má jít, aby se dostala z lesa ven, domů, ke své mamince a k tatínkovi. Mášenka hezky poděkovala, rychle naplnila čbánek malinami až po okraj a za chvíli už byla doma. To bylo uvítání. Maminka s tatínkem tomu nemohli uvěřit, u koho, že to byla Mášenka v lese na návštěvě. Musela jim to vyprávět znovu a znovu. A mezi tím se po celé chaloupce rozvonil maminčin báječný malinový koláč. Mňam. Máš taky chuť?
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Jednou se u nás konaly olympijské hry. To jsou takové závody, kde se sejdou ti nejlepší sportovci z celého světa a závodí tak dlouho, až se ukáže, kdo z nich je nejlepší. Třeba se háže těžkou koulí a kdo hodí nejdál, dostane zlatou medaili a ta je moc vzácná. Nebo se jezdí na kole, běhá, skáče do výšky i do dálky, plave, hraje fotbal nebo jiná hra s balónem, prostě všechno možné. A kdo vyhraje, dostane vždycky zlatou medaili, druhý stříbrnou a třetí bronzovou. A pak už nikdo nic. To všechno je ovšem v létě. Pak je ještě jedna olympiáda v zimě, ale o té teď nemluvíme. A každý sportovec cvičí a cvičí, aby byl na olympiádě ze všech nejlepší. A když vyhraje někdo od nás, tak se lidé moc radují a on pak musí jít k panu prezidentovi a ten mu za všechny poděkuje a ještě takový vítěz dostane nějaké penízky. A když má třeba dítě, tak mu může koupit nějaký krásný dárek a mamince taky a ovšem nesmí zapomenout ani na sebe nebo koupí dárek všem dohromady, třeba dům nebo auto a tak. A to ještě není všechno. Všichni lidé se dívají v televizi, jak on pěkně vyhrál. A pak, když se vrátí domů, tak vlastně takový olympijský vítěz ani žádné auto nepotřebuje, protože na něho už čekají a volají sláva a nazdár a nosí ho pořád na ramenou, kam si řekne. A říkají mu náš zlatý kluk nebo holka, podle toho, kdo to je. Takže to mám moc dobré. Ale předtím se musím moc a moc namáhat a trénovat, až je z toho někdy celý schvácený. No a tenkrát, když byla ta olympiáda u nás, tak se všichni těšili, že zase budeme mít nějakou tu medaili a že by jich mohlo být i víc. Jeden pán a dvě paní od nás, že určitě vyhrají. A všichni lidé budou mít radost a zapomenou, že sami třeba mají nějaké trápení. A tak závody začaly. Tatínek se chodil každý den dívat, i s maminkou. Vy jste ještě nebyli na světě, takže se hned po práci sebrali a rychle na ten stadion, kde to všechno skákalo, jezdilo, plavalo, kopalo a házelo. Tatínek bral sebou jídlo na celý den. Na záda batoh, do něho dva bochníky chleba, pro každého jeden. Pak tam měl rajčata, sýry a mléko, dvě láhve. V jedné ruce měl tašku, tam byly sáčky s ovocem. A v druhé ruce měl taky tašku a v té nesl kastróly a v nich rýži a brambory a maso a polívku a krupicovou kaši a vůbec, co se tak

Tinku, že si nedají pokoj, ještě jim poteče krev. A když pak krev tekla, tak se maminka smála a povídala, vidíš ty knedlo, já jsem ti to říkala, neposlechls a teď to máš. A tatínek na to, no to víš, na světě by bylo hned líp, kdyby tě všichni poslechli. A maminka se ptala, jak to tatínek myslí. A on řekl, přesně tak, jak to říkám. A maminka řekla, no proto. A dali si hubičku. Tak se dívali na ty závody, jedli a pili a maminka říkávala tatínkovi, ty bys už mohl taky klidně závodit, máš svaly jako čert, smála se. On totiž tatínek, jak nosil všechno to jídlo, už tak zesílil, že měl postavu jako ti závodníci. A strašnou sílu měl. Doma třeba zvedl maminku jednou rukou a to přitom seděla na židli a pletla, nebo háčkovala. Ale mně se to vždycky plete, tak říkám, že pletla. Jenže dny ubíhaly, závody pomalu končily a my jsme pořád nic nevyhráli. Lidé už byli smutní a pan prezident je musel utěšovat. Ke všemu začalo pršet a bylo škaredě. V poslední den ta paní, co se počítalo, že vyhraje, spadla a zlomila si malíček a už nemohla závodit. A ti dva páni od nás jedli před závodem bombóny. A to se nesmí. A od těch bombónů se jim zkazily zuby a už taky nemohli závodit. Co teď? Tatínek jen tak z legrace, aby rozveselil maminku, říkával, že já jsem do toho nešel. Možná bych něco vyhrál a byl by pokoj. Maminka jenom smutně utrousila. Děláš si legraci, ale možná máš pravdu. A už byl poslední závod. A v tom se z amplionu ozval hlas. Vážení občané, vypadá to, že jsme nic nevyhráli a ani nevyhrajeme. Celý svět se nám bude smát a strouhat mrkvičku. Co si počneme, vážení spoluobčané? Je-li mezi vámi tady na stadioně někdo, kdo by se mohl přihlásit do posledního závodu a měl třeba štěstí a získal nějakou tu medaili, ten by zachránil naši republiku a vůbec. Kdo si myslí, že by to mohl zkusit, ať zvedne ruku. Hovoří k vám prezident vlasti. No samozřejmě bylo ticho jak v hrobě, všechny ruce zůstaly dole. A tu povídá maminka tatínkovi do ucha. Běž a zkus to, na nejvíc prohraješ, ale aspoň to zkusíš. Však nemusíš vyhrát, hlavně, že se zúčastníš. Pěkně to maminka řekla, však se to od té doby pořád říká jako takové rčení. A vzala tatínkovu ruku a zvedla ji. Všichni začali křičet sláva a hurá a maminka řekla běž a tatínek šel. Zrovna se zvedali do výše činky, kdo zvedne nejvíc. Tatínek odložil všechny ty tašky a batohy, svlékl se do trenýrek, přistoupil k té nejtěžší čince, rozkročil se, nafoukl a jedním rázem ji zvedl nad hlavu. A vyhrál olympiádu. Všichni se radovali a tatínek ještě běžel kolem stadionu, aby všechny pozdravil. A přitom mu změřili nový světový rekord. Tak zase všichni a tatínek měl takovou radost, že se rozběhl a vyskočil strašně daleko a vysoko a zase dva nové světové rekordy. Tak tatínek vyhrál 4 zlaté medaile. Pan prezident mu děkoval a lidé tatínka donesli na ramenou až k mamince. A tatínek povídá, bez maminky bych to nedokázal. A maminka mu dala pusu. A to bylo všechno, co tatínek dostal, protože se prý přihlásil pozdě a žádné peníze už nezbyly.
To ale mamince

0: tatínkovi nevadí, protože mají vás a to je ta největší výhra. Tak a teď jděte spát, ať jste zítra zrovna tak šikovní a silní jako ten váš tatínek.
1: Jednou přišla víla Amálka ke stromu a zaťukala. Z okýnka vykoukl datel a povídá, teď nemám čas, zrovna dodělávám botu. Zobákem dírkuje podrážku, pařátkem nasazuje floky a čelem je zatlouká. Už je ta větrná botička hotová, řekl. Tak co pak mi chceš, Amálko? Víla Amálka si vyzula střevíček, ale tancovala jsem po ostřici a ve střevíčku je díra. Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu. Ten střebíček je šitý stříbrnou měsíční jehlou. Ale zkusím to i tak. Zrovna udělal na střebíčku poslední steh, když v tom se všechno zatřáslo. Z dubů se sypou žaludy a z buků bukvice. Jej, legla se Amálka, asi někde blízko uhodilo. Jenže, kde se vzal ten hrom, když se neblízklo, řekl datel, podrval se za uchem a zamyslel se. Amálka si obula spravený střevíček a rozběhla se po špičkách trávy domů na mítin. A ono tam zrovna uprostřed mítiny sedí nějaké chlapisko. Hlavu má jako balvan, tělo jako skála a hlasem by mohlo hřmít. Já jsem Hrompac, povídá to chlapisko. Tedy obr Hrompac, jestli ti to není jasné. A proč by nebylo, odpověděla víla Amálka. Protože si tě, Amálko, vezmu za ženu. A Hrompac si vzdychl, až se to hnalo lesem a lámaly se haluze. Obři mají sílu, ale za to rozumu míň. Víly jsou sice jemné jako kvítek, ale vědí si rady. Tak dobře, kývla Amálka. Jenže já chci jen takového muže, který by dokázal, co dokážu já. A co bych já nedokázal, zahučel obr Hrompac a pomalu se zvedl z borůvčí. Ale to už Amálka na špičky, na patičky a tančí. Tančí kroky, tančí krůčky, smyčky, kličky se závojem. Udělala poklonku a řekla, teď zas ty. Teď zas já. A Hrompac se pohoupl v bocích, klopítl si špičkou opatu a řinkl sebou, až se hnulo v srdci lesa. Sezbíral se ze země a povídá, nejde to, vílo. Asi je to tím, že nemám tak lehké střevíčky jako ty. A že to napraví, šel rovnou k datlovi a povídá mu. Mám boty z buku. A dělá mi to těžké nohy. Do zítřka mi uděláš měkké, lipové botičky. Za chvíli přišla k datlovi Amálka. Už to víš? Povídá smutně. Co si počnu, když mě Hrompac v lehkých botičkách přetancuje? Nic se, Amálko, netrap. Uděláme Hrompacovi taneční botičky. Jeden div. Zaťukal a slétli se tam datlové, datlíci, strakapounkové a brhlíci až z třetího polesí. Datel jim ukázal dva hromské pařezy, co opodál trčeli ze země. Hrompac chce mít lipové taneční botičky. Tak mu je tedy uděláme z těch pařezů. A dali se do toho. A už tam na mítině stojí pár bot. Už se tam hrne taky obr Hrompac. Kde jsou ty boty? Datel mu ukázal pařátkem. A kde je k ním muzika? Datel ukázal druhým pařádkem na ptáčky. Tak já si ty botičky obuju, zatancuju a pak si vezmu Amálku za ženu, zahučela Rompac. A hrne se do bot a libuje si, že jsou mu jak ulité. Potom spustili ptáčkové muziku. Datlové bubnovali, datlíci repetili, brhlíci hevízdali jako flautička. A strakapunkové to trochu kazili. Hrompac chytil takt, pohoupl se v bocích a chce se dát do tance. Jenže každá jeho bota se drží země nejméně 7 kořeny. A to je moc i na obra. Chvíli tam sebou cloumal, chytal se nebe, ale tanec mu z toho nevyšel. Hrom ti dej pác, povídá nakonec. Udělal jsem si Amálko před tebou takovou ostudu, že už tě radši nechci. Vyjel nohama z pařezových bot a utekl po velikých palcích za les.

0: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já sotu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
1: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
2: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku.
0: Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau!
2: V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
3: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
2: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
0: Haló, kočko, no, Pitipačko.
2: Tenhle odvaha ti zítra spere koží.
3: Já vám ukážu.
2: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili a Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
4: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
2: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
3: mňau,
2: před zrcadlem,
3: mňau,
2: do kterého svítila hvězda.
3: Mňau, mňau.
2: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
3: Mňau, mňau, mňau.
2: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
0: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
2: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
4: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
5: 365.
4: No co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
4: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
2: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Urau, urau, urau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala, a spala, a spala.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcaj to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
1: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
0: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
1: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
0: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
1: Víš co, já to s tebou zkusím.
0: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
1: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrch je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopídlna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
0: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaní ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
1: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopídlna.
0: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
1: Všecko je prohraný.
0: A dupl si na Cipíska.
1: Co si mi to přinesl?
0: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
1: To má být bitevní lejstro!
0: Rozkřikl se generál.
1: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
0: Když se Runcaj s Mankou v lese řáholci odsojek dověděli, co zas Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
2: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
1: Jak bys tam mohl střelit?
2: Odsekl generál.
1: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopídlna.
0: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani...

0: Duch v láhvi. Byl jednou jeden dřevorubec, který pracoval od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz. A když ty peníze měl, pravil svému synovi. Donáte, si mé jediné dítě. Ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl zaopatřit, až mi údy zcela stuhnou a já nebudu moci více chodit do lesa. Tak šel Jinoch na jednu vysokou školu, kde se učil tak pilně, že ho učitelé chválili a na studiích tak zůstal nějaký čas. Když už pár škol vystudoval, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu jeho otec poskytnul, pryč. A on se musel vrátit domů.
1: Ach, chlapče, povzdechl si otec, už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy. Nedokáži vydělat víc, než na náš denní chléb.
0: Milý otče, odvětil Donát, na to nemyslete. Snad to byla vůle boží, abych vám tu vypomohl. Když chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal při kácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu jeho syn pravil, chci jít s vámi a pomoci vám. Ale synu, to půjde dost těžko, neboť té tvrdé práci nejsi uvyklý, drž se od toho raději dál. A mám jen jednu sekiru a žádné peníze na zbyt, abych koupil ještě jednu. Jděte k sousedovi, otče. Ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji sekiru. Tak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, řekl otec, odpočineme si a naobědváme. Potom nám to půjde lépe. Donát vzal do ruky svůj chléb a řekl, odpočiňte si, otče, já nejsem unavený, trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.
2: Ty ješito, řekl otec. Co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a nezvedneš ruku. Zůstaň a sedni si tu ke mně. Ale syn nedbal a šel do lesa. Spokojeně ukusoval svůj chléb a pohledem pátral nahoře v zelených větvích, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, který byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo obejmout rukama.
0: Donát zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslil si, na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd. Tu se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem,
3: pust mě ven! Pust mě ven!
0: Donát se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil. Zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal, kde pak jsi? A hlas odpověděl.
3: Trčím tu mezi kořeny toho dubu. Pust mě ven! Pust mě ven!
0: Donát se jal pod stromem odklízet drn a hledal u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu a tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v láhvi nahoru a dolů.
3: Pust mě ven, pust mě ven!
0: Volala ta věc znova a Donát, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhl ji z láhve. A ten duch byl rázem venku a rostl a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo skoro tak velké jako ten dub.
4: A víš ty co?
0: Řvalo obřisko přímo strašlivě.
4: Jaká bude odměna tvá za to, že jsi mě pustil ven?
0: Ne, odvětil Donát nebojácně, jak bych to mohl vědět.
4: To ti hned řeknu, řval duch, zlámu ti vas.
0: To si měl říct dřív, odvětil Donát. Nechal bych tě tam trčet dál?
2: Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.
4: Neviděl, neviděl! Je to tvoje zasloužená odměna. Máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká odměna být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest. Já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius. Proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vás.
2: Jen pomalu, pomalu, odvětil Donát. Tak rychle to nepůjde. Nejprve musím vědět, jestli si to v té malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi teď takový veliký a opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít.
1: A duch pravil pyšně.
4: To je to nejmenší.
2: A smrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním Donát vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubu na její místo. A tak byl ten duch oklamán. Donát se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal.
3: Ach, pust mě ven, pust mě ven.
2: Kde pak, odvětil Donát, podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život. Teď, sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.
3: Jestli mě pustíš ven, dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.
2: Ne, ne, oklameš mne jako prve.
3: Šlapeš si po štěstí, nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.
2: Donát si pomyslel, vyzkouším, možná slovo dodrží a nic mi neudělá. Tak zátku z láhve vytáhnul a duch vystoupil ven jako předtím a natahoval se, až vám byl velký jako dřív.
4: Tady máš svoji odměnu,
2: řekl a podal Donátovi malý klůcek a dodal.
4: Když jedním koncem toho klůcku potřeš zranění, tak se uzdraví. Když tím druhým koncem otřeš železo nebo ocel, změní se rázem ve stříbro.
2: Tak to musím vyzkoušet, řekl Donát a šel rovnou ke stromu, udělal do něj svojí sekerou zářez a pak ho otřel tím klůckem. A vida, za malou chvíli se zásek ve stromě vyhojil.
4: Nu, pravost kouzla je ověřena, řekl Donát duchovi.
2: Můžeme se rozejít. Duch mu ještě jednou poděkoval za vysvobození a Donát se vrátil k otci.
4: Kde pak jsi pobíhal? Zeptal se otec. Zapomněl jsi snad na práci? Já jsem ti říkal rovnou, že budeš k ničemu.
2: Budete spokojený, otče, vždyť já to dohoním.
4: Jo, dohoníš, řekl otec hněvivě. To těžko.
2: Koukejte, otče, ten strom hned osekám, až budou třísky lítat. Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu. Ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo.
4: Oj, otče, podívejte, co pak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně stupená.
2: Tu se otec polekal a křiknul.
4: Ouvej, co pak si to provedl? Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím. To je jediný užitek, který mám z tvé práce.
2: Jen se nehněvejte, odvětil Donát. Tu sekeru přeci zaplatím.
4: Ach, ty rozumbrado, a čím pak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já. V hlavě máš jen učenost, ale o dřevorubectví nemáš ani ponětí.
2: Za malou chvíli Donát řekl, otče, už se mi více pracovat nechce. Udělejme si raději volný večer.
4: Hej, toto, odvětil otec. Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů.
2: Otče, já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů. Pojďte přeci se mnou. A protože otcova zlost se pomalu utišila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů. Tam Donátovi řekl. Jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ní dostaneš. Ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit.
0: Syn vzal sekeru a zanesl ji do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl: stojí 400 zlatých, ale tolik u sebe nemám. A Donát pravil: dejte mi tolik, kolik máte, a zbytek budu mít u vás.
1: Zlatník tedy Donátovi vyplatil 300 zlatých a 100 mu zůstal dlužen. S tím šel Donát domů a pravil: otče, mám peníze. Jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru.
2: To vím sám. 1 zlatý a 6 grošů.
3: Tak mu dejte 2 zlaté a 12 grošů, to je dvojnásobek. A je to o to dost, koukejte, mám peněz nespočet.
1: A dal otci 100 zlatých a pokračoval:
2: nikdy nebudete mít nedostatek a budete žít v pohodlí.
1: Můj bože, povzdechl otec, jak si k tomu bohatství přišel?
0: A tu mu Donát vyprávěl, jak se to všechno událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se Donát navrátil na vysokou školu a učil se dál. A protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě.

0: Žil kdysi na severu Zeleného Skotska ovčák jménem Patrik. Byl šťastný na pustých kopcích celý rok, ale nejvíc se těšil vždycky na jaro. Jednou se ale jaro přihnalo na větrném koni. Březnový vítr nabral sílu ve skalách a v roklích, zakroužil nad vřesy a vtrhl na pastviny. Ovce se vylekaně zhlukly do kruhu hlavami k sobě, ale vítr se jim přehnal po hřbetech, stočil se do víru a rozehnal se po Patrikovi. Popadl jeho parádní pletenou čapku a fí, už s ní zmizel do mraků. Patrik vyběhl na nejvyšší kopec, křičel a mával, ale kde pak by březnový vítr dohonil? Ta čapka byla pěkná, ale Patrik měl ještě dvě, lepší v zásobě. Ale nemyslete si, že jí s lehkým srdcem oželel. Nejdřív byl mrzutý, pak rozlobený a nakonec si řekl, že to větru nedaruje. Na zítří ráno byla obloha modrá a vymetená. Patrik seděl na kameni a zlost už ho přešla. A právě v tu chvíli se březnový vítr v jeskyni probudil. Ve skalách nabral sílu, zakroužil nad vřesy a vtrhl na Patrikovi pastviny. Tady se stočil do víru a fí, čapku popadl a zmizel s ní do mraků. Březnové počasí na kopcích je studené. Patrik se musel vrátit do Salaše pro svou poslední a nejsvátečnější čapku, kterou si chtěl vzít poprvé, až bude v městečku jarní trh. Tuhle čapku mi už nikdo neukradne, jakože se Patrik jmenuju, zakřičel do kopců. Potom zase čapku sundal a pevně k ní přišil lněnou stuhu, kterou si pak přivázal na uzel pod bradu. Zkusil za čepici zatahat, ale seděla mu na hlavě, no, jako přišitá. Pak se posadil na kámen a čekal. Nečekal dlouho. Vítr ve skalách nabral sílu a vtrhl na pastvinu. Proletěl po hřbetech ovcí, šlehl jako byč a fí, a mátl po Patrikově čapce. Cloumal s ní, trhal, ale marně. Patrik vyskočil na kámen a rozpřáhl ruce, aby nestratil rovnováhu. A najednou narazil na něco pevného. Stiskl a poznal, že to jsou ramena nějakého neviditelného obra. Stiskl víc a slyšel, jak v obrovi zapraskaly kosti. Holá, tak takovýhle ty jsi chlapík, březnový větře, zvolal Patrik. Dělej, co dělej, už tě nepustím. Ale vítr se nevzdával. Na chvíli vyklouzl z pevného sevření, Patrik ho však znovu popadl a pustil se s ním do křížku. Netrvalo dlouho a březnový vítr ležel na lopatkách. Patrik mu provazem svázal ruce i nohy. Už si dofoukal, větře. Zasmál se a odpáral stuhu z čapky. Pak si ji pyšně nasadil k levému uchu. Tak co s tebou uděláme, siláku? Pust mě, zaprosil obr. Kde pak? Vím tu o jedné jeskyni, hodím tě svázaného dovnitř a vchod zavalím těžkým balvanem. To přece neuděláš, zaprosil obr. Ale udělám, tady zůstat nemůžeš, strašil bys mi ovce. Ty, Patriku, co je? Něco za něco, řekl obr. Vím o jedné rokli v údolí. Je tam zakopaný poklad. Dvě truhlice zlata a stříbra, ukážu ti to místo, když mě pustíš. A co bych dělal s pokladem? Mám všechno, co ovčák potřebuje. Pěkné stádo, věrného psa a zelené kopce kolem. Dokonce mám i malou truhličku a v ní pár našetřených zlaťáků. Jen si nech poklad pro sebe. Ty, Patriku, co zase chceš? Když mě pustíš, sliboval obr, přivanu ti majetek i slávu. Budeš mít větší zámek a víc sluhů než sám král. Ve velkém zámku fouká a sluhové se pletou pod nohy, zasmál se Patrik. Kdežto moje Salaš je pěkně zastřešená a úplně mi stačí. Chvíli bylo ticho A pak se březnový vítr znovu zavrtěl. Ty, Patriku, no co zas máš? Pust mě. A já ti přifoukám to nejkrásnější děvče až z konce světa. Z konce světa, zasmál se ovčák. Co pak nevíš, že nejhezčí děvčata jsou tady, u nás v údolí. Až mě omrzí samota, přivedu si to nejkrásnější děvče i bez tebe. Ty mě opravdu nepustíš, zeptal se obr utrápeně. Pustím, řekl najednou ovčák. Ale mám tři podmínky. Tak jen mluv, zaradoval se obr. První podmínka je, že mi vrátíš mou první čapku. To víš, že vrátím, slíbil obr. A co dál? Druhá podmínka je, že mi vrátíš i druhou čapku. To víš, že vrátím. A co dál? A třetí podmínka je, že se tu už víckrát neukážeš, řekl ovčák. To ti rád slíbím, řekl obr. A teď mě pusť. Patrik vstal a rozvázal uzly kolem obrových zápěstí a kotníků. Březnový vítr se protáhl a vyskočil na kámen. Pak se tráva zavlnila a ovčák neviděl, ale cítil, že vítr odletěl. A za chvíli padla do trávy první čapka a za ní hned druhá. Uběhl nějaký čas, jaro přešlo do léta a vítr dodržel slovo. Za celou tu dobu se na pastvině neukázal. Na kopcích bylo krásně, ale Patrikovi začalo být smutno. Jednou v neděli si nasadil svou nejlepší čapku. Oblékl si kostkovanou suknici, přes kazajku přehodil plét, připnul stříbrnou sponu a vypravil se do údolí. Třikrát prošel městečkem a pokaždé se zastavil před jedním domem, kde stála hezká dívčina. Dvakrát se jí zahleděl do očí a po třetí se zaslíbili. Vyšli na kopec a ovčák už nebyl sám. Byli dva. A než uplynul rok, byli tři. A než uplynul další rok, byli čtyři. Tak to šlo rok po roce. Ani nevím, kolik vlastně dětí měli. Ale vím, že březnový vítr jednou slovo porušil. Přikradl se na kopec pěkně po špičkách a tajně, jako vánek. Jenom se na ovčáka Patrika a jeho hezkou ženu podíval, jenom kolébku zlehka rozhoupal a zase se vrátil.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Super, děti, že tady jen tak sedíte.
3: To my si tak hrajem, pane Spejble.
2: No tak to musím říct, že mi to milejší, než když jste si posledně hráli na krmení dravé zvěře v zoologické zahradě.
4: No to jsme si už taky hráli, tati, ale došlo nám maso.
3: No, oni to vlastně byly párky, ale Hrvínek říkal, že je tygr bengálský a že když mu nedám maso, tak že mě roztrhá.
2: Já roztrhnu, mě se zdá jeho máničko.
3: Proč?
2: Vždy ty párky jsem měl připravené k večeři. Já ti dám tygra bengálskýho.
4: Tatulínku, nekřič. Sám si říkal, že ticho pomáhá léčit.
2: Ty mě nepoučuj, ty tygře bengálský. To nemáte nějaké lepší hry?
3: No co ono?
4: No jaké třeba?
2: No jaké, jaké?
3: No jaké?
4: No řekni, poraď, no.
2: No třeba na to, že ano.
3: Na co?
2: Na co, no, jsou takový hezký šiljaký hry, že ano.
4: No jo, dobře, to my víme taky, ale kterou máš konkrétně na mysli, taťuldo?
3: Hru.
2: Hru, kterou mám.
3: Ano.
2: No vidíš, maničko. Třeba na jak jsou ty spolu, jak si hráli.
4: Jo, já už vím.
2: No, na pejska a...
4: Kočičku.
2: No, vidíš, na pejska a kočičku.
3: No, jo, no, to už jsme si také hráli, pane Spejble. No, jak se pejskovi a kočičce nechtělo nic dělat, na to už jsme
2: si. No, jo, no, tak hráli, na to si přece Hurvínek nemusí hrát. Nic neděláním bude ze všeho nejlíp.
4: Jak to, tati? Včera jsem náhodou měl nádobí.
2: Ale opravdu jen náhodou. Představ si, Máničko, ještě teď je ten chudák chlapec bledý vyčerpáním.
4: Jak to, Tuldo?
2: Jak musel jít až ke koši, Máni.
4: Tati.
2: Vyhodit 2 kelímky od biokysu.
4: A co ty talíře?
2: No vidíš, na to jsem zapomněl, vždy ty si také musel umýt všechny 2 talíře.
4: Tati.
2: Co na nich byly obložené chlebíčky.
3: No tak tedy to já takovéhle věci dělám úplně běžně.
4: Ty jsi ale také ženská, ne?
3: No.
4: Ale my muži.
2: Cože? Já jsem snad špatně slyšel. Říkal jsi, my muži?
4: No, já jsem chtěl jenom říct, že my muži máme úplně jiné starosti než ženské.
3: No jo.
2: A nejvíc jich máš se žákovskou knížkou, viď? Také se tím, Máničko, někdy stane, že ji nemůžeš najít?
3: To prosím, ne.
2: To ne, viď?
3: Ale já jsem jen taková obyčejná ženská, že?
4: Tak vidíš, sama to musíš uznat. Prosím tě, jaké vy můžete mít starosti.
3: Je.
4: To je samé, mám vykoupat panenku, nemám vykoupat panenku, mám se učesat takhle, nebo si mám učesat takhle.
3: Ale ať si víš, pořád je to lepší, než někomu rozbít mi čudou okno a pak utíkat jako na sportovních hrách mládeže, víš?
2: Kde pak, Máničko, Hurvínek ten jen a jen sportem ku zdraví. Já mu za to dnes udělám k večeři krupicovou kaši.
3: Je, Hurvínku, no to já tě závidím, to já ráda.
4: Tak si vem, když jí ráda.
3: Prosím tě,
4: kaši nejí ani náš žerik.
3: No ale mléčná strava je velice zdravá. Psali to na středisku.
2: No, správně. Máničko.
4: Já jsem na středisku jenom četl, že si máme čistit zuby. To si mám místo večeře čistit zuby fluorkou.
2: Místo večeře ne, Hurvínku, to na tobě nemůžu žádat.
4: Prima, tati, tak co mi tedy předložíš?
2: Nic.
4: Jak to nic?
2: Podívej se, Hurvínku, už jste si hráli na nic nedělání, tak teď bychom si mohli hrát na nic večeření. Co tomu říkáš? Ty budeš zase jako bengálský tygr a já ti budu jako házet párky, no a pak si vyčistíš zuby fluorkou a budeš spát.
4: Tak to teda ne, tati. Já si na žádné nic večeření hrát nebudu. Jak já k tomu přijdu?
2: Ty jsi k tomu přišel lehko, ty tygře jeden, bengálská. Ale co budu večeřit já, na to se neptáš.
3: Ale vy byste si třeba mohl hrát s Hurvínkem na pejska a kočičku a jíst tu kaši.
4: To by šlo, tati. No. Mléčná strava je velice výživná.
2: A hleme se, koukejme se. A před chvíli si sám říkal, že to ani žerik nežere.
4: Když on žerik neví, že je to v tom zdravotním středisku napsáno.
2: A to je zajímavé. Hrát si na nic nedělání, to se ti líbí. Ale nic večeření to ne. Nedáš si, Máničko, tu kašičku s námi?
3: Co? Já nevím, pane Spejble, já bych přece jen radši večeřila doma.
2: Já tě, Máničko, chápu. No. Doma je přece jen doma, že ano? A co pak máte u vás doma dnes k večeři?
3: Prosím, párky.
4: A to mě mrzí. To mě moc mrzí.
3: Co tě mrzí?
4: No, že jsme si na toho tygra bengalského nehráli u vás. Mohla si teď mít k večeři mléčnou a velice výživnou krupicovou stravu ty.
2: Ono ti to, Hurvínku, neuškodí. Ale příště si přeci raději hrajte na to nic nedělání.

Boháč a chudák. Byli dva bratři. Jeden velmi bohatý, druhý velmi chudý. Jednou hlídal chudý svému bohatému bratru snopy na poli a sedě pod kupkou spatřil bílou ženu. Ona sbírala klasy, které zůstaly na záhonech, a zastrkovala je do kupek. Když pak až k němu došla, chytil ji za ruku a tázal se jí, co je zač a co tu dělá. Jsem tvého bratra štěstí a sbírám ztracené klásky, aby měl víc pšenice. A prosím tě, kde pak je moje štěstí? Otázal se chudý. Na východě, řekla vědma a zmizela. I umínil si chudý, že půjde do světa hledat svého štěstí. A když jednou z rána už odcházel z domova, nenadále vyskočila ze zápecí bída a plakala a prosila, aby ji taky vzal sebou. Och, moje milá, řekl chudák, jsi velmi slabá a cesta daleká, nedošla bys. Ale mám tu prázdnou lahvičku, zmenši se, vlez do ní a já tě ponesu. Bída vlezla do lahvičky a on nemeškaje zavřel ji zátkou a dobře zavřel. Potom po cestě, když přišel k jedné bažině, vyndal lahvičku a strčil do bahna a tak se bídy zbavil. Po nějakém čase přišel do velikého města a nějaký pán vzal ho do služby, aby mu kopal sklep. Platu žádného ti nedám, řekl, ale co při kopání najdeš, bude tvé. Když tak nějaký čas kopal, našel hroudu zlata. Dle úmluvy náležela jemu, ale on dal přeci polovici pánovi a kopal dále. Konečně narazil na železné dveře a když je otevřel, byl tu podzemní sklep a v něm nesmírné bohatství. Tu slyší z jedné skříně ve sklepě hlas. Otevři, pane můj, otevři! I pozdvihl víko a ze skříně vyskočila krásná pana. Celá bílá, poklonila se mu a řekla, jsem tvoje štěstí, jehož si tak dlouho hledal. Od nynějška budu s tebou i s tvou rodinou. A na to zmizela.

obšírně všecky své příhody. Jak viděl jeho štěstí na poli klásky sbírati, jak a kde své bídy se zprostil a jiné věci. Hostil ho u sebe po několik dní a potom mu dal na cestu mnoho peněz a ženě i dětem jeho mnoho darů. I rozloučil se s ním bratrsky. Ale bratr jeho byl neupřímný a záviděl mu jeho štěstí. Ubíraje se domů, neustále přemýšlel, jak by na svého bratra mohl zase bídu poslati. A když přišel k tomu místu, kde jeho bratr lahvičku v bahně pochoval, hledal, dlouho hledal, až ji zas našel a hned otevřel. V okamžení vyskočila bída ven a před očima jemu rostouc začala kolem obíhat, kolem něho radostně skákat, objímat, líbala ho a děkovala mu, že ji z vězení vysvobodil. A za to, že mu bude vděčná i celé jeho rodině a že až do smrti ho nikdy neopustí. Darmo ji to závistník vymlouval, darmo ji posílal k dřívějšímu pánu. Nikterak se nemohlo bídy zbavit. Ani prodat, ani darovat, ani zakopat, ani utopit. Neustále mu byla v patách. Zboží, které si vezl domů, pobrali mu na cestě loupežníci. Ožebračený vrátil se domů. Nalezl místo svého stavení hromadu popele. A z pole mu zatím úrodu všechnu pobrala voda. A tak nezůstalo závistivému boháči nic, než toliko bída.

Spí sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých

0: důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že počase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna, takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna ne, ale lichožrout, o, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si kal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hihlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lautrbos na státní pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, ekoné.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Jedna, dva, tři, čtyři, pětna. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co sto urvaj, co sto splet. Třikrát dvě je šest. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bídý červe. Já zadám. Jedu.
4: Kurvínku.
3: Dostal jsem tě, bíráku.
4: Jak to se mnou mluvíš?
3: Co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj. Já.
4: Co se tady flákáš?
3: Neflákám. Hraju si, závodím. Hele. A hele, tati, to byla bouračka, co?
4: Zavři ten počítač.
3: Co?
4: Zavři ten počítač.
3: Tati.
4: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
3: Co?
4: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
3: No já.
4: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra, hola, hola, škola volá.
3: Když já bych si rád ještě trošku pohrál a pak bych...
4: Žádné takové, já bych a pak bys leda pozdě bycha honil.
3: Cože? Jakého bycha mám honit?
4: Ale žádného bycha.
3: Když jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha?
4: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
3: Ne.
4: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
3: No to vím taky.
4: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
3: No dovol já.
4: No a kdo asi jiný, ty? Tulínku, když jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
3: No.
4: Co z toho vyplývá?
3: Že je dneska čtvrtek.
4: Středa.
3: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě čtyřikrát? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece tři dny, ne čtyři. Ha, neví, co mluví.
4: A kdo?
3: No úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
4: Hulvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
3: I učitelky?
4: I učitelky.
3: Tak tomu nevěřím.
4: No dovol.
3: Dovolím. Včera nám totiž úča, paní učitelka říkala, že 3 a 3 je 6.
4: No a co, je to správně?
3: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3×2.
4: No to je hrůza.
3: Viď?
4: Po kom ty kluku seš?
3: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Volker není Jiří, ale Johnny.
4: To jsou fraporte.
3: Viď?
4: Ne, to jsem asi... To jsem se přeřekl. Víš? Tak už uháněj.
3: A tohle to je šikana, nic než šikana.
4: Hurvajs.
3: Jo.
4: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš 100krát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak po to podepíšu.
3: Tak to jo.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem ses rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mlátě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku. Víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul tykadly. Kde pak bouřka? Tak to musíme makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví pro vodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako z kropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jako by sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit? Šeptla. Ne, já jsem Blesk pracovitý. Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: Rafael Harryho přesvědčil, aby už zrcadlo z Erisedu nehledal. A tak po zbytek vánočních prázdnin zůstal neviditelný plášť složený na dně jeho kufru. A Harry by byl nejraději, kdyby stejně snadno mohl zapomenout i na to, co v zrcadle spatřil, ale nedokázal to. Mýval teď těžké sny. Znovu a znovu se mu zdálo, jak jeho rodiče mizí ve výbuchu zeleného světla, zatímco jakýsi vysoký hlas se kdákavě směje. Aspoň vidíš, že Brumbál měl pravdu. To zrcadlo by tě dokázalo dohnat k šílenství, řekl Ron, když mu Harry o svých snech vypravoval. Hermiona, která se vrátila den před začátkem druhého pololetí, se na to dívala jinak. Napůl se hrozila při pomýšlení, že Harry 3 noci za sebou nebyl v posteli a potmě chodil po škole.
1: Co kdyby tě Filch chytil?
0: A napůl byla zklamaná, že přitom aspoň nezjistil, kdo je Nicholas Flamel. Málem se už vzdali naděje, že by kdy Flamela v některé knize v knihovně našli, i když Harry si nepřestával být jistý, že to jméno už někde četl. Jakmile se opět začalo učit, mohli do knih zase jen zběžně nahlížet vždycky 10 minut o přestávce. Harry měl ještě míň času než Ron a Hermiona, poněvadž začaly i fanfrpálové tréninky. Wood je proháněl víc než kdy dřív. Ani sichravé deště, které teď vystřídali sníh, neschladily jeho nadšení. Weasleyova dvojčata si stěžovala, že Wood začíná být úplně posedlý. Harry však stál na jeho straně. Pokud by vyhráli příští zápas proti Mrzimoru, poprvé za 7 let by ve školním přeboru předstihli Zmiozel. A kromě toho, že toužil zvítězit, Harry také zjistil, že nemývá tolik těžkých snů, když je po fanfrpálu unavený. Po jednom tréninku, kdy byli obzvlášť zmáčení a ublácení, však Wood sdělil mužstvu špatnou zprávu. Chvíli předtím se velice rozhorlili na Weasleyovi, kteří se střemhlav vrhali jeden na druhého a předstírali, že každou chvíli spadnou z košťat.
2: Nech to už konečně těch šeškáren,
0: osobil se na ně.
2: Právě kvůli takovým nesmyslům ještě prohrajeme. Rozhodčím tentokrát bude Snape a ten bude hledat každou záminku, aby nebyl vírus rážel body.
0: George Weasley při té novince doopravdy spadl z koštěte.
3: Rozhodčím bude Snape?
0: Vyprskl s ústy plnými bláta.
3: Co pak už někdy soudcoval při fanfrpálu? Pokud bychom měli šanci Zmiozel předstihnout, nebude pískat spravedlivě.
0: Ostatní z mužstva se snesli na zem vedle George a začali brblat také.
2: Já jsem si to nevymyslel.
3: Musíme prostě dbát, abychom hráli úplně čistě a Snape, aby nás nemohl při ničem nachytat.
0: To jistě znělo velice dobře, říkal si Harry. On sám však měl ještě další důvod, proč nechtěl, aby Snape byl na blízku, až zase bude hrát fanfrpál. Ostatní členové družstva se po tréninku jako obvykle loudali k hradu a bavili se mezi sebou. Harry však zamířil přímo do nebelvilské společenské místnosti, kde našel Rona a Hermionu, jak hrají šachy. Šachy byly to jediné, v čem Hermiona kdy prohrávala, a Harry i Ron si říkali, že jí to velice prospívá.
3: Ještě chvilku na mě nemluv,
0: prohlásil Ron, když se Harry posadil vedle něj.
3: Potřebuji se soustředit.
0: V tu chvíli si všiml výrazu v Harryho tváři.
3: Co je s tebou? Vypadáš hrozně.
0: Harry mluvil tak tiše, aby to nikdo jiný neslyšel. A oba je spravil o Snapeově nenadálém a zlověstném přání soudcovat příští zápas ve Vanderpálu.
1: Nesmíš hrát,
0: prohlásila Hermiona okamžitě.
3: Řekni, že jsi nemocný,
0: radil mu Ron.
1: Říkej, že jsi zlomil nohu,
0: navrhla Hermiona.
3: Zlom si je doopravdy.
0: Nemůžu, namítal Harry. Náhradního chytače nemáme. Kdybych se z toho vymluvil, Nebelvír nemůže vůbec hrát. V tu chvíli do společenské místnosti přepadl Neville. Nikdo dost dobře nechápal, jak vůbec dokázal prolézt otvorem v podobizně, poněvadž měl obě nohy u sebe a všichni se dovtípili, že za to může svěrací kouzlo. Neville zřejmě musel celou cestu do nebelvírské věže s nožmo doskákat. Všichni se dali do smíchu až na Hermionu, která vyskočila a udělala protikouzlo. Nevillovi nohy mžiku odskočili jedna od druhé a chlapec roztřeseně vstál.
1: Jak se ti to stalo?
0: Zeptala se Hermiona a vedla ho k Harrymu a Ronovi, aby se mohl posadit.
4: To mi udělal Malfoy,
0: vysvětlil Neville třaslavým hlasem.
4: Potkal jsem ho venku před knihovnou a on říkal, že hledá někoho, na kom by si to vyzkoušel.
1: Běž za profesorkou McGonagallovou,
0: vybídla ho Hermiona.
1: Ohlazí, co ti udělal?
0: Neville zavrtil hlavou.
4: Nechci, aby mi provedl ještě něco.
3: Ty se mu musíš postavit, Neville,
0: namítl Ron.
3: je zvyklý na to, že má nade všemi vrch, ale to není důvod, aby si to dal líbit a ještě mu to usnadňoval.
4: Nemusíte mi říkat, že nejsem dost odvážný, abych byl v Nebelvíru. To už udělal Malfoy.
0: Zajíkl se Neville. Harry sáhl do kapsy svého hábitu a vytáhl čokoládovou žabku. Úplně poslední z krabice, kterou dostal od Hermiony k Vánocům, a dal ji Nevillovi, který vypadal, že se každou chvíli rozpláče.
3: Stojíš za tucet takových, jako je Malfoy, řekl mu. Moudrý klobouk tě přece poslal do Nebelvíru, že? A kde je Malfoy? V prašivém zmiozelu.
0: Nevillovi zacukal chabý úsměv na rtech, když žabku rozbaloval.
4: Děkuji ti, Harry. Myslím, že si půjdu lehnout. Chceš tu kartu? Je přece sbíráš, ne?
0: Zatímco Neville šel do ložnice, Harry se podíval na jednu z karet se slavnými kouzelníky.
3: Už zase Brumbál, řekl. To byla vůbec první karta, kterou jsem...
0: V tom zalapal po dechu a upřeně se zahleděl na zadní stranu. Pak zalédl a podíval se na Rona a na Hermionu.
3: Našel jsem ho! Našel jsem Flamela! Já jsem vám říkal, že jsem to jméno už někde četl. Četl jsem ho ve vlaku, když jsme sem jeli. Poslechněte si tohle. Profesor Brumbál obzvlášť proslul svým vítězstvím nad zlým černokněžníkem Grindelwaldem v roce 1945 objevem 12 způsobů použití dračí krve a pracemi o alchymii, jež napsal spolu se svým společníkem Nikolasem Flamelem.
0: Hermiona byla skokem na nohou. Tak vzrušeně se netvářila od chvíle, kdy dostali známky za svou úplně první domácí úlohu.
1: Zůstaňte tady, křikla jenom a tryskem se řítila po schodech k dívčím ložnicím.
0: Harry a Ron si sotva stačili vyměnit úžasné pohledy, když se přihnala zpátky s obrovskou starou knihou v náručí.
1: Nikdy mi nenapadlo hledat ho tady. Půjčila jsem si ji z knihovny už před kolika týdny, abych měla něco lehčího na čtení.
3: Lehčího?
0: Podivil se Ron. Hermiona mu však řekla, ať je potichu, než něco najde. Začala v knize horečně listovat a přitom si něco mumlila pro sebe. Konečně našla to, co hledala.
3: Tak už smíme mluvit?
0: Zeptal se Ron nevrele.
4: Hermiona si toho nevšímala.
1: Nikolas Flamel je jediný, kdo kdy vyrobil kámen mudrců.
0: Její slova však nezapůsobila tak, jak očekávala.
3: Cože vyrobil?
0: Zeptali se Harry i Ron.
1: Pro boha, co pak vy dva vůbec nic nečtete? Podívejte, přečtěte si tohle.
0: Ostrčila knihu k ním a Harry i Ron četli. Alchymistické studie se už odpradávna zabývají vytvořením kamene mudrců, bájné látky s úžasnými schopnostmi. Kámen mudrců promění každý kov v ryzí zlato. Kromě toho vytváří elixír života a kdo se ho napije, stane se nesmrtelný. V průběhu staletí se o kameni mudrců vyskytuje mnoho zpráv, ovšem jediný, jenž v současné době existuje, patří panu Nikolasi Flamelovi, známému alchymistovi a milovníkovi opery. Pan Flamel, jenž loni oslavil 665. narozeniny, žije pokojným životem v Devonu se svou manželkou Perenelou, které je 658 let.
1: Vidíte?
0: Řekla Hermiona, když Harry a Ron dočetli.
1: Ten pes určitě hlídá Flamelu v kámen mudrců. Vsadím se, že požádal Brumbála, aby mu ho opatroval, poněvadž věděl, že se ho někdo snaží zmocnit a proto chtěl, aby kámen zmizel z Gringotovy banky.
0: Kámen, který mění jiné kovy ve zlato a navždy uchrání před smrtí, řekl Harry.
3: Teď už se nedivím, že se ho Snape chce zmocnit. Ten by přece chtěl každý. A já se zase nedivím, že jsme Flamela nenašli ve studiu o současném vývoji kouzelnického umění, prohlásil Ron. Jestli mu je 665 let, není už zrovna nejsoučasnější, že?
0: Na zítří při hodině obrany proti černé magii, zatímco si zapisovali různé sobě, jak léčit vlkodlačí kousnutí, Harry a Ron ještě pořád přetřásali, co by si počali s kamenem mudrců, kdyby nějaký měli. Teprve, když Ron řekl, že by si pořídil své vlastní vampirpálové mužstvo, rozpomněl se Harry na Snape a nastávající zápas.
3: Budu hrát, oznámil Ronovi a Hermioně. Kdybych nehrál, všichni ze Zmiozelu by si mysleli, že mám strach se Snapeovi postavit. Já jim ukážu. Jestli vyhrajeme, zmizí jim úsměv z tváří, jako když ho seškrábne břitvou.
1: Hlavně, abychom neseškrabovali tebe ze hřiště,
0: řekla Hermiona. Jak se však utkání blížilo, Harry byl čím dál nervoznější, ať už Ronovi a Hermioně tvrdil cokoliv. Ostatních mužstv byli také právě klidní. Představa, že by v kolejním mistrovství předstihli Zmiozel, byla úžasná. Vždyť se to nikomu nepovedlo bezmála 7 let. Pokud však zápas bude pískat, tak předpojatý rozhodčí připustí vůbec, aby vyhráli? Harry nevěděl, jestli se mu to jen zdá nebo ne, jako by však na Snape narážel všude, kam přišel. Občas si dokonce říkal, jestli ho Snape sám nesleduje a nepokouší se ho při něčem přistihnout. Hodina lektvarů se postupně měnila v jakási týdenní muka. Tak hrozně se Snape k Harrymu choval. Mohl snad tušit, že se dozvěděli o kameni mudrců? Harry neměl zdání, jak by se to mohlo stát. Někdy ovšem měl děsivý pocit, že Snape snad dokáže číst myšlenky. Když mu příštího odpoledne Ron a Hermiona přečatnou popřáli mnoho štěstí, Harry si uvědomoval, že přemítají, zda ho ještě kdy uvidí živého. Valná úleva to věru nebyla. Jak si oblékal fanfrpálový hábit a zvedl svůj Nimbus 2000, z budových povzbudivých průpovídek nevnímal málem ani slovo. Ron a Hermiona se zatím usadili na tribuně vedle Nevilla, který nechápal, proč jsou tak zamračení a ustaraní a proč si oba přinesli na zápas hůlky. Ani Harry málem neměl tušení, že si Ron a Hermiona v předchozích dnech potají nacvičovali svědací kouzlo. Na ten nápad přišli, když ho Malfoy použil vůči Nevillovi a byli připraveni použít ho vůči Snapeovi, kdyby postřehli sebemenší známku, že chce Harry mu ublížit.
1: Hlavně nezapomeň, že formule zní Locomotor Mortis,
0: zamumlala Hermiona, když si Ron strkal hůlku do rukávu.
3: To vím, ocekl Ron, nech si toho.
0: Všetně si Wood mezi tím vzal Harryho stranou.
2: Nechci na tebe nějak naléhat, Potter, ale pokud jsme kdy potřebovali chytit Zlatonku co nejdřív, tak je to dneska. Musíme zápas ukončit dřív, než ho Snape samým nadržováním daruje Mrzimoru.
5: Je tam úplně celá škola,
0: ohlásil Fred Weasley, jenže vyhlédl ze dveří.
5: Dokonce přišel se podívat i Brumbál.
0: Harry mu poskočilo srdce. Brumbál, řekl a vrhl se ke dveřím, aby se sám přesvědčil. Fred měl pravdu. S tou stříbrnou bradou to nemohl být nikdo jiný. Harry by se nejraději hlasitě rozesmál, tak se mu ulevilo. Vůbec nic mu nehrozilo. Neexistoval prostě způsob, jak by se mu Snape pokusil ublížit, když se Brumbál díval. Možná to byl důvod, proč Snape vypadal tak rozlobeně, když obě družstva nastoupila na hřiště. Ron si toho všiml také.
3: Ještě nikdy jsem neviděl, že by se Snape tvářil tak podle,
0: řekl Hermioně.
3: Podívej, už jsou ve vzduchu. Au!
0: Někdo ho zezadu uhodil do hlavy. Byl to Malfoy.
2: Promiň, Weasley, ale já jsem tě neviděl.
0: Malfoy vycenil zuby na Krabbeho a na Goyla.
2: Jsem zvědavý, jak dlouho se Potter tentokrát udrží na koštěti. Chcete se někdo vsadit? Co třeba ty, Weasley?
0: Ron mu neodpověděl, poněvadž Snape v tu chvíli přiznal Mrzimoru trestné střílení za to, že George Weasley na něj odpálil jeden potlouk. Hermiona seděla s rukama v klíně, držela Harrymu palce a s přemouřenýma očima upřeně sledovala, jak krouží nad hřištěm jako jestřáb a vyhlíží Zlatonku.
2: Víš, jak podle mého názoru vybírají hráče do družstva Nebelvíru?
0: Řekl Malfoy nahlas o několik minut později, když Snape přiznal Mrzimoru další trestné střílení, tentokrát bez jakéhokoliv důvodu.
2: Vybírají ty, kterých je jim líto. To máš Pottera, který nemá rodiče, pak jsou tam Weasleyovi, kteří nemají peníze. A ty bys měl být v družstvu taky, Longbottome, poněvadž nemáš mozek.
0: Neville zrudl jako krocan, obrátil se však na sedačce a podíval se Malfoyovi do tváře.
4: Stojím za 200 takových jako si ty, Malfoyi,
0: řekl zajíkavě. Malfoy, Krep a Goyle úplně hýkali smíchy, ale Ron, který se stále neodvažoval spustit oči z hřiště, řekl.
3: Jen mu to dej, Neville!
2: Longbottome, kdyby lidské mozky byly ze zlata, byl bys ještě větší chudák než tady Weasley. A to už něco znamená.
0: Ron už takhle měl nervy napjaté k prasknutí samou úzkostí o Harryho.
3: Varuj tě, Malfoyi, ještě slovo!
1: Rone!
0: Vykřikla najednou Hermiona.
1: Harry!
3: Cože? Kde?
0: Harry se naráz vrhl z třeba v dolů, což vyvolalo úžasné výkřiky a jásot obecenstva. Hermiona vstala a oba palce i z ukazováčky si strčila do úst, zatímco se Harry řítil k zemi jako kulka.
2: Máš štěstí, Weasley. Potter zřejmě zahlédl na zemi nějaké peníze,
0: prohlásil Malfoy. Ron po něm skočil.
3: Dřív než Malfoy zjistil, co se vlastně děje, Ron už ležel na něm a tiskl ho k zemi. Neville okamžik váhal, potom však přelezl přes opěradlo sedačky a vrhl se Ronovi na pomoc.
1: Do toho, Harry!
3: Vykřikla Hermiona, vyskočila na sedadlo a dívala se, jak Harry letí jako blesk přímo na Snape. Vůbec si přitom nevšimla, že Malfoy a Ron se válejí na zemi pod její sedačkou ani v řavě a skřeků, jež doprovázeli smršť ran, jak spolu zápasili Neville, Crabbe a Goyle. Nahoře ve vzduchu Snape otočil své koště právě včas, aby zahlédl něco jasně červeného, co se myhlo kolem něj a minulo ho jen tak o několik palců. A v příští vteřině už Harry střemhlavý let vyrovnal a vítězoslavně zdvihl paži. V ruce držel zlatonku. Tribuny vybuchly nadšením. Určitě to byl rekord. Nikdo se nepamatoval, že by nějaké družstvo chytilo zlatou tak rychle.
1: Rone, Rone, kde jsi? Utkání skončilo. Harry vyhrál. Vyhráli jsme a Neville vede.
3: Ječila Hermiona, tančila na svém sedadle a objímala Parvati Patilovou v řadě před sebou. V stopu nad zemí Harry se skočil z koštěte. Ještě pořád tomu nemohl uvěřit. Dokázal to. Utkání skončilo, trvalo sotva 5 minut. Jak fanoušci Neville vtrhli na hřiště, viděl Snape, jak přistál nedaleko. Bledý v obličeji, rty sevřené, a potom ucítil na rameni něčí ruku a když zvedl hlavu, spatřil Brumbála, který se usmíval.
0: To se ti povedlo, pronesl Brumbál tiše, takže ho mohl slyšet jen Harry.
6: Jsem rád, že už si nehloupal o tom zrcadle. Ani si na to neměl čas. Byl jsi výtečný.
3: Snape si trpce odplivl na zem. Nějakou chvíli na to odešel Harry sám ze šatny, aby svůj Nimbus 2000 odnesl zpátky do skladiště košťat. Nepamatoval se, že by si kdy v životě připadal šťastnější. Tentokrát opravdu udělal něco, nač mohl být hrdý. Nikdo už nemohl tvrdit, že se jen honosí slavným jménem. Večerní vzduch mu ještě nikdy nevoněl tak sladce. Šel po vlhké trávě a v duchu znovu prožíval poslední hodinu, která mu splývala dohromady v jediné šťastné vzpomínce. Fanoušci Nebelvíru, kteří se k němu seběhli a zvedali ho na ramena. Ron a Hermiona, kteří na tribuně poskakovali radostí a Ron jenž hlasitě jásal, i když mu z nosu proudem crčela krev. To už došel k přístřešku, kam se ukládala košťata. Opřel se o dřevěné dveře a podíval se k hradu, jehož okna teď v paprscích zapadajícího slunce rudě zářila. Takže Nebelvír je první. Podařilo se mu to, dokázal Snapeovi. A když už o něm byla řeč, po předním schodišti hradu spěšně scházela jakási postava s kápí na hlavě. Zcela viditelně nestála o to, aby ji někdo zahlédl a co nejrychleji se pustila k zapovězenému lesu. Harry při pohledu na ní v tu ránu přestal myslet na své vítězství. Tuhle plíživou chůzi dobře znal. To Snape se kradl do lesa, zatímco všichni ostatní seděli u večeře. Co to mělo znamenat? Harry se znovu vyhoupil na svůj Nimbus 2000 a vznesl se do vzduchu. Jak neslyšně klouzal nad hradem, viděl ještě Snape, jak vběhl do lesa a vydal se za ním. Stromy byly tak husté, že vůbec neviděl, kudy se Snape pustil. Kroužil proto níž a níž a už se dotýkal nejvyšších větví, když zaslechl hlasy. Klouzavým letem zamířil k ním a neslyšně přistál v koruně rozložitého buku. Opatrně se šplhal po jedné z větví, držel se pevně na koštěti a snažil se prohlédnout listím dolů. Snape stál na stinné mítině, ale ne sám. Spolu s ním tam byl i Quirrell. Harry nedokázal rozpoznat, jak se tváří, koktal však ještě hůř než obvykle. Harry napjal sluch, aby slyšel, co říkají. Nevím, proč jste chtěl, abychom se sešli právě tady, Severusi?
7: Myslel jsem prostě, aby to zůstalo mezi námi,
3: odtušil Snape ledovým hlasem.
7: Konec konců studenti by se o kameni mudrců neměli dozvědět.
3: A Harry se naklonil dopředu. Quirrell něco mumlal, ale Snape ho přerušil.
7: Už jste zjistil, jak se dostat kolem té Hagridovy příšary?
3: Ale Severusi, já...
7: Musíte se rozhodnout, jestli budeme přátelé anebo nepřátelé, Quirrelle,
3: prohlásil Snape a pokročil k němu. Já nevím, co máte.
7: Víte velice dobře, jak to myslím.
0: Někde hlasitě zahoukala sova a Harry div nespadl ze stromu. Když se zas bezpečně usadil, stačil ještě zaslechnout, jak Snape říká.
8: Pár těch vašich kejklů, takže budu čekat.
0: Ale já nevím.
8: Dobrá. Brzo si zase popovídáme, abyste měl čas si to rozmyslet a rozhodnout se, na čí straně jste.
0: Přehodil si plášť přes hlavu a rázným krokem opustil mítinu. Byla už skoro tma. Přesto však Harry viděl Quirrella, jak tam nehybně stojí, jako by skameněl.
1: Harry, kde jsi byl tak dlouho?
0: Zapištěla Hermiona.
9: Vyhráli jsme!
0: Křičel Ron a bušil Harry mu dozad.
3: A já jsem udělal Malfoyovi monokl na oku a Neville se úplně sám pokusil přeprat Krabbeho a Goyla. Ještě pořád nepřišel k sobě, ale Madame Pomfreyová tvrdí, že bude v pořádku. Takže jsme z Miozelu ukázali.
0: Všichni na tebe čekají ve společenské místnosti. Udělali jsme si večírek a Fred s Georgem uzmuli z kuchyně nějaké jídlo a zákusky.
7: To teď půjď z hlavy, vyhrkl udýchaně Harry. Pojďte, najdeme si nějakou prázdnou místnost. Počkejte, až uslyšíte, co vám povím.
0: Než za sebou zavřel dveře, ujistil se ještě, že uvnitř není protiva a pak jim vylíčil, co viděl a slyšel. Takže jsme měli pravdu. Je to kámen mudrců a Snape se snaží přinutit Quirrella, aby mu pomohl se ho zmocnit. Ptal se ho, jestli už ví, jak se dostat kolem chloupka. A pak ještě něco říkal o Quirrellových okusech po kusech. Počítám, že kromě chloupka chrání ten kámen ještě další čáry. Nejspíš je jich celá spousta a Quirrell má najít nějaké zaklínadlo proti černé magii, aby Snape mohl vniknout dovnitř.
1: Ty tedy myslíš, že kámen bude v bezpečí jen tak dlouho, dokud Quirrell vydrží Snapeovi vzdorovat?
0: Zeptala se Hermiona vyděšeně.
3: Tak to máme příští úterý po kameni, řekl Ron.

0: jak si rákosníček nevysloužil hvězdu. U rybníka Brčálníka je každý večer trochu jiný. Někdy bývá zamračený, jindy krásný, občas dokonce nádherný. Stává se to ale málo kdy. Jenom když je nebe plné hvězd a když všechny se zrcadlí na vodní hladině.
1: Jej, to je, panečku, podívaná, pochvaloval si rákosníček. Tohle snad už není Brčálník, ale pohádkový hvězdný rybník. Je, alespoň jednu, jedinou takovou hvězdičku si musím určitě obstarat. Ovšem, tu opravdovou, tu z té hvězdné parády nade mnou.
0: Na nic už nečekal a začal se připravovat na dlouhou cestu. Mezi stromy sebral javorové semínko, které vypadá jako vrtule, zastrčil si je do vlasů a čekal, až ho roztočí vítr. Z hráze odstartoval rychleji než vrtulník a vznášel se k obloze. Všude bylo hvězd a hvězdiček, až Skřítkovi oči přecházely. Některé svítily jen jako svatojánské mušky, jiné zářily víc než nebeský maják. Mnohé byly jasné jako křišťál, další připomínaly lesklý stříbrňák, ostatní zase ohnivou kytici. Byly tam hvězdy, létavice a stálice, komety i celé hvězdokupy. Rákosníčko vyšla z toho hlava kolem a tak ani pořádně nevěděl, jak na té hvězdné pláni přistál. Mezi nebeským dalekohledem a váhami stál nebeský hvězdář s dlouhými vousy a vlídně Skřítka rákosníčka pozdravil. Tak tě tady pěkně vítám, povídal. A jak tak koukám, vidím, že máš nějaké přání.
1: To mám, přiznal se rákosníček. Nebylo by, prosím, možné získat jednu takovou pěknou hvězdičku?
0: Copak možné by to bylo, souhlasil hvězdář. Ovšem, jen když si ji zasloužíš. Tady budeš hezky přebírat hvězdy. Ty těžké dávej na velkou hromadu a lehké zase na hromádečku. Když najdeš hvězdu lehounkou jako vločku a viditelnou jen támhletím nebeským dalekohledem, tak tu si můžeš nechat jako výslušku. No a já si zatím trošku zdřímnu.
1: To jo, no, pořád žádná lehoučka a zase žádná malička,
0: brůčel rákosníček a pokukoval přitom po nebeském hvězdáři, který mezitím usnul.
1: Teď by to asi chtělo trošku ošulit,
0: uvažoval rákosníček,
1: protože na mě zrovna přišla nějaká lenost.
0: A hned začal vymýšlet, jak na to.
1: Kdyby z nějaké hvězdičky kousek ubylo, povídal si, hned by přece byla o moc lehčí, což se ovšem musí okamžitě, ale opravdu okamžitě vyzkoušet.
0: Vybral si k tomu dvě nejmenší hvězdy a začal je o sebe všelijak otloukat. Jenomže z nich neodletěl ani drobeček a neodlomil se ani kousíček. Řekl jsem vysloužit, ne vyšvindlovat, ozval se najednou hvězdář, který spal jen tak na půl oka a všechno viděl.
1: Ano, prosím, ano, už zase vážím.
0: Honem se omlouval Skřítek a znovu začal vážit hvězdu za hvězdou.
1: Žádná maličká lehoučka.
0: Ubíral na hlase i na práci, až přestal docela.
1: Tak, teď by to snad šlo s tím podfukem. Ovšem samozřejmě docela malým.
0: Aby hvězdičku přivážení nadlehčil, podložil jí obláčkem lehkým jako pápěří a váhy hned ukazovaly, že je teď lehonká, jak potřeboval. Nebeského hvězdáře ale neošidil. Kdepak, smál se ten vševědoucí dědeček, tak lacino, si k výslušce nepomůžeš. Skřítek dělal, jako když neslyší, ale bylo mu hanba. Ze samých rozpaků začal proto nakukovat do nebeského dalekohledu. Podíval se napravo a nalevo, dolů i nahoru a nevěřil svým očím.
1: Když koukám tamhle,
0: divil se,
1: vidím moc velkou hvězdu. Když ale dalekohled otočím, je z ní tak maličká hvězdička, že ji pochopitelně ani vážit nemusím. Aha, on asi obrácený dalekohled také obráceně ukazuje. A místo, aby zvětšoval, zmenšuje,
0: rozumoval Rákosníček.
1: A to se mně náhodou moc hodí.
0: Dlouho nepřemýšlel a schoval si tu hvězdičku za tričko. Nebeský hvězdář ale všechno viděl, protože je vševidoucí. A protože je také vševědoucí, věděl, že na to Skřítek doplatí. Rákosníček měl najednou co dělat, aby se udržel na nohou. Hvězdička přece jenom vážila svoje a ta tíha ho stáhla z oblohy dolů. Letěl tak rychle, že za ním zůstala ohnivá čára a vypadalo to, jako když s ním padá do rybníka brčálníka hvězda. Ale protože si ji poctivě nevysloužil, proměnila se ve stříbrné vlnky. V nich se pak každý večer objevovaly hvězdy, kterým lidé říkají váhy, aby spravedlivě vážili každému, co mu patří. I Rákosníčkovi.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát!

zvednout, vykřikne Ole, zavři očka, nelekni se, nelekni se. A tím výkřikem začíná čtvrteční vyprávění. Ole, zavři očka, držel něco nad Hjalmarovou postelí. Nelekni se, opakoval, uvidíš malou myšku. A přidržel chlapci před očima drobné, šedivé, roztomilé zvířátko. Myška se podívala na Hjalmara a řekla, přišla jsem tě pozvat na svatbu. Dnes v noci tu dvě myšky vstoupí do stavu manželského, budou bydlet pod podlahou vaší spižírny, je to prý opravdu krásný byt, pojď se tam podívat. Ale jak já projdu malou myší dírou v podlaze? Zeptal se Hjalmar. To nech na mě, řekl Ole, zavři očka. Já tě teď udělám docela maličkým. A dotkl se Hjalmara. Chlapec se hned začal zmenšovat a zmenšovat, až nakonec nebyl větší než prst. Teď si můžeš půjčit od cínového vojáčka šaty, řekl Ole. Myslím, že ti budou slušet. Budeš ve společnosti vypadat švihácky. Tak tedy ano, odpověděl Hjalmar a ve chvíli vypadal jako ten nejšvarnější cínový vojáček. Byl bys tak laskav a sedl si do náprstku vaší maminky? Vyzvala ho myška. Pokládala bych si za čest, kdybych tě v něm mohla k nám odtáhnout. Ale ne, slečno, snad byste si nedělala takovou námahu, bránil se Hjalmar. Ale už jeli na myší svatbu. Napřed se dostali pod podlahu, kudy vedla dlouhá chodba, která byla právě tak vysoká a široká, aby jí mohli projet s náprstkem. A celá byla osvětlená strouchnivělým dřevem. Není tu krásně? Zvolala myška. A ta vůně nikde nemůže být krásnější.

0: Opravdu, než se dostali do svatební síně, projížděli chodbami, jejichž stěny byly všechny potřené slaninou. A pak stanuli v té hlavní síni. Tam stály po pravé straně všechny myšičky a šuškali a špitali si, jako by spolu žertovali. Po levé straně stáli zase všichni myšáci a přejížděli si pacičkami v housiska. Uprostřed bylo vidět ženích s nevěstou. Stáli na vyhlodané kůře od sýra a přede všemi se objímali. Ale co? Vždyť přece už byli zasnoubeni a hned teď měli mít svatbu. Přicházelo stále víc a víc hostí. Cpali se chodbami jeden přes druhého a už z dálky se ozýval jejich zpěv.
1: Vydali jsme se na cestu, pozdravit ženicha.

No, po tomto pozdravu se hosté snažili dostat do hodovní síně. Jedna myš mohla ušlapat druhou a ženich s nevěstou se postavili zrovna mezi dveře, takže se nikdo nemohl dostat dovnitř ani ven. I tato hlavní síň byla, tak jako chodby, natřena kůží ocelaniny. Ale to bylo také celé pohoštění. Ale ano, podával se i dezert. Byl to hrášek, do kterého jedna myška vyhryzala jméno ženicha a nevěsty, totiž jejich začáteční písmena. Bylo to něco zcela neobyčejného. Všechny myši říkali, že to byla znamenitá svatba a že se i společenské rozhovory neobyčejně vydařily. A pak jel Hjalmar zase domů, ale uznal, že se dostal do skutečně zvláštní a vybrané společnosti. Však se tak

0: musel důkladně zmenšit a přijít v obleku cínového vojáčka. Ale to už končila čtvrteční noc a nastávalo páteční ráno. A s ním i den, pátek, ve kterém nás čeká vyprávění páteční. Vyprávění Ole Zavřiočka. Dobrou noc.
1: A máme tu pátou radu. Ve vlaku i v tramvaji slušnost všichni vídají.
2: Fakt všichni, tatí?
1: No, abych pravdu řekl, každý vítá, když se ten druhý chová slušně. To ano, ale lec, kdo by se měl chytit za nos.
2: Když se chci chovat slušně, to se musím držet za nos a pořád.
3: No jo, pane Spejble, co když má obě ruce plné?
1: Říkal jsem chytit se za nos.
3: Aha, ne držet no se tak za nos. Ano, hodvinku stačí, když si na nos sáhneš a každý hned vidí, ale jak jsi slušně vychovaný.
1: Ne, maličko, chytit se za nos znamená sám sebe, jak si pokárat.
4: Ano, že se nechová podle pravidel slušného chování i v prostředcích hromadné dopravy.
3: Proč hromadné, bábinko?
2: No, to je jasné, Máničko. Když to cukne, jsou všichni na jedné hromadě.
4: Ty bys tomu dál. Protože se v nich cestuje hromadně. No, mezi ně patří vlak, metro, tramvaj, autobus, trolejbus, mikrobus.
2: Globus, kakabus.
4: Ale děti, v hromadných dopravních prostředcích totiž nejezdíte.
2: A to v nich plaveme, nebo co?
3: Nejezdíme v nich třeba na kolečkových bruslích, ale slušně v nich sedíme. Že ano, bábinko?
4: Ale ne, vůbec ne. Nejezdíte v nich sami.
2: Jak to? To nesmím. Když přijde prázdná tramvaj, tak nesmím nastoupit, dokud si ještě někoho neseženu.
4: Ale ne.
1: Prosím tebe, Hudinko, já nevím, podívej se.
4: No.
1: Paní Kateřina, chci tím jaksi naznačit, že ano?
2: No, ať naznačuje.
1: No, teď to taky dělá. Tak ona chce naznačit, že jak si tam jezdí lidí víc.
4: Víc lidí,
1: jo?
4: Ano.
1: Že se musíte kvůli vám tomu chovat jaksi ohleduplně.
4: Právě.
2: Ohleduplně.
1: No jistě, nepokřit.
2: Neřvát.
1: No, nehlučet prostě. Zkrátka nerušit ostatní spolucestující.
4: Ano, jo? A taky nejezdit v zamazaných šatech, nevozit tak špinavé věci.
1: A nebo předměty ostré a špičaté.
4: Ano.
3: Takže ty do tramvaje nesmíš, Horvínku.
2: Proč ne?
3: Hej, tuhle pan Spejbl říkal, že máš jazyk jako břitvu.
4: Ale děte. Tak dál. Pochopitelně nepatří do tramvaje zmrzlina. A vůbec jídlo. Za tu chvilku člověk hlady neumře. Něco jiného je to ve vlaku.
2: Tam hlady umře.
4: Ne, tam jíst může.
1: Což ovšem neznamená, že se začnu cpát hned, jak vlak vyjede a cpu se celou cestu.
4: A Hudvinku, teď mi řekni, co provedeš se zbytky?
2: Se zbytky?
4: Ano.
2: Hodím je pod sedadlo.
1: No, a na mě si budou prstem ukazovat, jakého mám syna, který hází věci pod sedadlo, Žano.
2: Nepoch, tati, já si vyčihnu, až se nebude nikdo koukat.
4: Horvinku, slušný člověk používá papírového ubrousku, no, do kterého si po jídle utře ruce a zabalí do něho ty zbytky.
2: Jo, a ten hodí potom s těmi zbytky pod sedadlo.
1: Švanko,
4: ten hodí do koše, když vystoupí.
1: Ano.
2: Vydá.
1: No, vydá. O tom jsme ještě nemluvili. To jste správně připomněla, paní Kateřino.
4: Ano,
1: no,
4: ano.
1: Jak nastupuješ a vystupuješ hurlajs?
4: Ano, no? Správně.
2: Veřmi.
3: No, ještě. Okýnkem se neprotáhne, pane Spejble. Leda, kdyby byl žížala.
4: Ale Máničko, pochopitelně dveřmi.
1: Ano, jenomže, rozumíš, nemusíš se do vozu vecpat ze všech nejdřív. Netlačíš se, nestrkáš se, nepoužíváš loktů, počkáš, dokud...
2: Mi vlak neujede.
1: Dokud nenastoupí starší lidé, že ano.
4: A když jdeš s Máničkou, kdo z vás dvou nastoupí první?
2: Já, Mánička Louda.
4: Ty jí nedáš přednost? No to bys měl.
3: No, to by měl.
2: No, proč? Jsi starší člověk? Nejseš?
3: No, nejsem.
4: No, ale je dívka. Takže dáš přednost jí.
3: Ano.
1: dáš jí přednost.
3: Ano, dá mi přednost.
2: Jo, tak já jí dám přednost.
1: No, dobře. A kdo z vás dvou vystoupí první?
4: No.
2: Jasně, Mánička, protože dívka.
4: Pane, ty hurvinku.
2: Jak to? Najednou se stala dívka ze mě?
3: A ze mě kluk.
4: Ale kde pak Mánička?
1: Všechno poplete, ten kluk všechno poplete.
4: Počkejte, vysvětlíme jim to. Hurvínek nastupuje za tebou.
1: Za tebou.
4: Aby tě mohl případně podepřít.
1: Ano.
4: A vystupuje před tebou, aby ti mohl podat ruku, kdyby uklouzla nebo zakopla, že, pane Spejble?
1: Tak. Společenská pravidla, abych tak řekl, mají většinou i takový praktický význam, že ano? Takže nemůžeš udělat chybu, když se budeš řídit rozumem a citem.
3: No, jaký je v tom, prosím vás, rozum? Nechat nastoupit ostatní, aby mi zasedli všechna místa.
4: A cit ti neříká nic, Máničko.
3: Ty něco slyšíš, bábinko?
4: Ale měl by ti napovědět, že máš přenechat místo k sezení staršímu člověku nebo budoucí mamince. Slušné chování se pozná i v drobnostech. Například, můžeš někomu číst v tramvaji přes rameno, hurvínku?
1: No, tak a na tohle odpověz.
4: No?
1: To mě zajímá. Co teď
4: můžeš,
1: řekneš?
4: Můžeš
1: no?
4: číst
1: no?
4: někomu v tramvaji no? přes
3: tak.
4: rameno?
3: Leda slabikovat, viď, hurvínku?
2: Náru, ne, že bych nemohl, ale já bych si musel stoupnout na sedadlo, jinak bych mu přes rameno neviděl.
3: Proč? Může to být trpajzlík.
2: Ale kolik trpajzlíků vidíš v tramvaji číst, dívtko?
3: No, to je pravda.
4: Vy máte řeči. Prosím vás, není to způsobné, že
1: ano? Se tím chtělo říct. Co koukáš?
2: Promiň, jsem se díval.
1: No tak, je to zrovna tak nespůsobné, jako klečet třeba na sedadle nebo na něm stát.
4: Což platí i pro zavazadlo, že?
2: Že nemá číst přes rameno.
1: Ale
3: zavazadlo asi umí číst, prosím tě. Ne, že nemá stát na sedadle.
1: Správně, Máničko, a proč?
3: Protože má sedět.
1: Šmankody, protože může to sedadlo zamazat.
4: Ano.
1: Že ano.
4: Nebo dokonce poškodit, že?

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ach, Chrouste, Chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždy byl schován za kamínkem a teď štourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
2: Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
1: Cože, co to povídáš, Toníčku?
2: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
1: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
2: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
1: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mami, mami. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mami, mami. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
2: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
1: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mami, mami. Ale pytlík nesnal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mami, mami. Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám.
3: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
1: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
3: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
1: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
4: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: Proč se kapr Stříbrňák nedopočítal? Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí.
0: Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazilo. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milý ho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavě vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu po milým provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Opice a medúza. Na dně moře zavládl smutek. Mořskému draku onemocnila dcera. Drak byl v moři ze všech nejsilnější. Byl strašný, dlouhý, měl ostnatý ocas a z tlamy mu šlehal oheň. Všichni se ho báli, žraloci, ryby i medúzy. A teď onemocněla drakovi dcera. Povolali do paláce nejlepší doktory. Ti léčili drakovu dceru tak i onak. Dávali jí všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. hubla den ze dne, až už byla docela průzračná. Tu svolal drak všechny své podané a zeptal se, co mám dělat? Sa, odvětili ryby a sklonili hlavu na bok. A když v Japonsku někdo řekne sa, znamená to, nemám už co říci. Poslali ještě pro sepíji. Sepie kroužila, plavala kolem nemocné a nakonec řekla, musíte opatřit játra živé opice. Drak se rozhněval. Abychom dostali játra živé opice, museli bychom ji nejdříve chytit. A kde tady na dně moře opici najdeme? Nezlob se, řekla sepie drakovi. Byla velmi stará a všechno věděla. Daleko na jihu v moři je opičí ostrov. Pošli tam někoho, aby ti živou opici přivezl. K vykonání takového úkolu nelze poslat kohokoliv. Uvažovali, koho tam tedy poslat. Drak povídá, pošleme žraloka, ten má zuby. Ale sepie zavrtila všemi osmi nohami, ne, ne, kde pak žraloka, ten by zhltl opici i s játry. Tak tam pošleme pilouna, je rychlý. Ne, řekla opět sepie, piloun by opici cestou přepiloval. Tak koho tam pošleme? Už to mám, řekla sepie. Byla stará a všechno věděla. Pošli tam medúzu. Opice žije na souši. Chce-li ji někdo dostat, musí vylézt z vody a to může jen medúza. Medúza se vychloubá, že má čtyři nohy a že je pro ní hračkou chodit po zemi. Ať tedy ona opici dovede. Slyšíš, medúzo? Zeptal se drak. Slyším, pravila medúza, jenže dosud jsem nikdy opici nechytala. Jak vlastně taková opice vypadá? Má červenou tvář, červený zadeček a krátký ocas. Ráda leze po stromech a jí kaštany. Aha, řekla medúza, už se chtěla vydat na cestu, pak se zamyslela a ptá se, a jak se chytají opice? Silou ovšem opici nepřemůžeš. Ona je velká a ty jsi malá. Musíš jí oklamat. Aha, řekla medúza podruhé a vydala se na cestu. Ale pak se zase zastavila a ptá se, a jak ji sem dopravím, když já jsem malá a ona velká? Vždyť já ji neunesu. Co naděláš? Něco musíš vytrpět. Aha, řekla medúza po třetí, vyplula z dola od mořského dna na povrch a dala se unášet daleko, daleko k jihu. Celou cestu medúza přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak by opici oklamala. Při tom přemýšlení jí cesta rychle ubíhala, ač plula plné tři dny. Konečně daleko vpředu se objevil na modré vodě černý bod. To je jistě opičí ostrov, pomyslela si medúza. Plula rychleji, doplula k břehu, otřásla se a vylezla na zem. A hned uviděla strom, na stromě červený zadeček a krátký ocas. To je ona, živá opice. Dobrý den, opičko, pozdravila medúza. To máme pěkné počasí, viď? Dobrý den, nevím, jak ti říkají. Počasí máme pěkné, to je pravda. Ale kdo jsi? Jak jsi tady vzala? Jsem medúza, žijí na dně moře. Zachtělo se mi sluníčka a proto jsem vyplula na povrch. Náhodou jsem se dostala až sem. Mám, jak vidíš, čtyři nohy. Dovedu stejně dobře plavat ve vodě, jako chodit po souši. Máte tady pěkný ostrůvek. Nejlepší ostrůvek na světě, potvrdila opice. Podívej se, jaké tu máme vysoké stromy. Co je na nich všude ořechů a kaštanů. Ty jsi asi ještě nikdy nebyla v tak krásném místě. No, jak bych ti to řekla, povídá medúza. Pochválila jsem tvůj ostrov jen tak ze slušnosti. Ale věř, že jsem viděla i krásnější místa. Vždyť žijí na dně moře. Skutečně, podivila se opice a skočila na nižší větev, aby lépe slyšela. Co pak se tam dá žít? Jakže ty nic nevíš? Což jsi nikdy neslyšela o paláci mořského draka? Já bydlím hned u paláce. Slyšela jsem o něm, ale dosud jsem jej neviděla, přiznala opice, jen na obrázcích. Ve skutečnosti je naše dno mnohem krásnější než na obrázcích, přerušila jí medúza. Nedovedeš si ani představit, jak je tam krásně. A co je tam tak pěkného? Zeptala se opice. Medúza už jí chtěla říct, že je tam hustá slaná voda a mnoho bahna a to bylo pro ní to nejkrásnější, ale včas si vzpomněla, že má oklamat opici a proto řekla, jsou tam velmi vysoké stromy, dvakrát vyšší než u vás. A rostou na nich kaštany? Zeptala se opice a seskočila na nejnižší větev. Kaštany? A kolik? Ty rostou u nás na všech stromech, nejen na kaštanech, ale i na borovicích. Divila se opice. Seskočila se stromu na zem a přiblížila se až k vodě. To bych chtěla žít u vás. Medúza se zaradovala, ale tvářila se, že je jí to jedno. Když si tak velmi přeješ, abys u nás žila, mohla bych ti k nám ukázat cestu, povídala. Ale já neumím chodit po vodě. Neumíš? To je škoda. Ale kdybys chtěla, vzala bych tě na záda. To přece nemohu po tobě žádat, vždyť bych ti byla těžká. Z toho si nic nedělej, něco vydržím. Budeš-li tedy tak hodná, můžeme jet hned? Medúza sklouzla do vody. Zvědavá opice opatrně stoupla na její široká záda a dlouhýma rukama se chytila medúzy za boky. Jen pomalu, povídala, bojím se, že spadnu do vody. Máš záda i boky tak hladké. To nevadí, jen se pevně drž. Medúza plula rychle, velmi rychle. Dosáhla toho, co chtěla. Měla živou opici na zádech. Teď medúza už neměla o čem přemýšlet. Začala se nudit. K tomu ještě byla velmi povídavá a nerada mlčela, když měla s kým hovořit. Řekni mi, prosím tě, zeptala se najednou medúza, máš játra? Opice se podivila. A proč to chceš vědět? To je velmi důležité. Proč je to důležité? Jen tak, víc ti nemohu říct. Opice se polekala. Hned si pomyslela, že se na ní něco chystá. Ale jen mi to prosím tě řekni, žádala medúzu. Možná, že mám docela jiná játra, než jaká ty potřebuješ. Tu se i medúza polekala. Zapomněla, co jí přikazovali a řekla opici pravdu. Potřebuji tvá játra pro dceru mořského draka. Je nemocná. Nic jiného jí nepomůže, proto mě poslali za tebou. Až tě dovezu, vyjmou ti játra a drakova dcera se uzdraví, když je s ní. Opice se třásla strachem. Hned by byla seskočila sezat medúzy, ale kolem bylo moře. Co měla dělat? Poprosit medúzu, aby ji odvezla nazpět? Vždyť by jí medúza neposlechla. Opice chvíli přemýšlela a pak povídala co nejklidněji. Já ovšem dám ráda svá játra. Vždyť jich mám dost. Nebude mi přece líto jedněch nebo dvojích jater, tím méně, když vím, pro koho jsou. Že jsou pro dceru mořského draka. Proč si mi to však neřekla hned? Vždyť já, jako naschvál, jsem nechala všechna játra doma. Jak to nechala doma? No, prostě nechala. Ráno jsem je vyprala a pověsila na strom, aby uschla. Játra se musí jednou za týden vyprat, poněvadž se ušpiní. To je chyba, řekla si medúza. Ještě dobře, že jsem se jí včas zeptala. Víš co, povídala opici, to bych tě zbytečně vezla. Nač bys nám byla bez jater? Máš pravdu, odvětila opice. Vraťme se na ostrov pro játra. A mluvíš pravdu? Skutečně je máš rozvěšena po stromech? Však uvidíš, mám tam jedna velmi pěkná, veliká játra. Tak ta největší vezmi sebou, ano? Ovšem, jen mě rychle dovez ke břehu. Medúza se obrátila a plula naspět k ostrovu. Když doplula ke břehu, opice jí seskočila sezat na zem, dvěma skoky byla u stromu a rukama i nohama se chytila nejnižší větve. Co tak dlouho otálíš? Pobízela jí Medúza. Pospěš, i tak jsme ztratili mnoho času. Ale opice vylezla až na vršek stromu a na Medúzu vyplázla jazyk. Že se nestydíš, rozhněvala se Medúza. Lez rychle dolů. Ani mě nenapadne. Děkuji ti za svezení. Víckrát s tebou nepojedu. A co játra? Co si bez nich počnu? Zaplakala Medúza. Potom mi nic není. Já ti svoje nedám. Ty myslíš, že moje játra skutečně visí někde na stromě? Ne. Mám jen jedna játra a ta mám v těle, kde mají být. Ty jsi mě tedy podvedla, rozhněvala se Medúza. To je hanebnost. Budu na tebe žalovat mořskému draku. Já se tvého mořského draka nebojím. A chceš-li přece moje játra? Vylez si pro ně na strom. Však máš čtyři nohy. Medúza však po stromech lézt neuměla. A co palác mořského draka? Vždyť ses chtěla na něj podívat. Co kaštany na borovicích? Nepotřebuji tvé kaštany na borovicích. Mně stačí ty, co rostou na kaštanech, odvětila opice. Hloupá Medúza se musela vrátit s nepořízenou. Opět plula na vlnách daleko, daleko na sever. A opět se jí cesta zdála krátká. Celou cestu přemýšlela. Tentokrát přemýšlela, proč opice už nechce vidět podmořskou říši. Doma už ji 3 dny čekal drak a všichni jeho podaní. Kde je opice? Zvolali ryby, když uviděli Medúzu. Na stromě, odvětila smutně Medúza. Zprvu jsem oklamala já ji, potom však ona mne. Vyprávila jsem jí, že u nás rostou kaštany na borovicích, to se opici líbilo, sedla si mi na záda a já jsem ji vezla. Cestou si však opice vzpomněla, že nechala svá játra doma a museli jsme se vrátit na ostrov. Opice mě však podvedla, měla játra sebou. Prostě se jí nechtělo jet k nám do podmořské říše. Myslí, že kaštany, které rostou na borovicích, nejsou sladké. Mořský drak vyslechl Medúzu, pak udeřil ocasem o dno a zvolal. Bijte jí ze všech sil, bijte jí, až z ní vytlučete všechny kosti. Taková hlupačka se obejde i bez kostí. Byli Medúzu, byli jí a byli, až z ní skutečně všechny kosti vytloukly. Od těch dob je Medúza bez kostí a kolébá se na vlnách jako měkká houba.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch. Kolik lepší, než ve zlámané lhotě. A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele.
2: Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví.
0: Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat.
2: Co když jsou to jenom pohádky?
0: Zkoušel přítel, vida, že Vojtěch to myslí vážně.
2: No, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
2: Hůř než ve zlámané lhotě jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
2: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička.
2: Tu musíš v sobě hledat, synku, podívej. Já mám hodné děti a hodné vnoučky. Jsem zdravá a chutná mi jíst. Co bych si mohla ještě přát lepšího? Ale Vojtěcha ta odpověď ani zamák neuspokojila.
0: Tak obyčejná lidská radost? Co pak v tom tkví blaženost?
2: Dny, měsíce, ba i léta ubíhala a Vojtěch byl stále na cestách. Čas mu do vlasů kreslil stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší.
0: Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu.
2: Jaká blaženost.
0: Mámo, chtěl zavolat Vojtěch, ale v tom se probudil.
2: Ještě tak chvíli seděl, díval se před sebe a po tvářích se mu skutálely dvě slzy jako hrachy velké. Měla babička pravdu, pomyslel si ještě. Ostrov blaženosti není kdesi na samém konci světa. Ale doma, tam, kde se člověk narodil.
0: Cesta zpět do zlámané lhoty byla jaksi mnohem delší. Kameny pod nohama ostřejší, déšť studenější a mokřejší než kdykoliv předtím.
3: Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku.
0: Nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý. Že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané lhoty přece jen dorazil.
3: Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusu nové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu, neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V malém, ale velmi útulném domečku pod strání bydlelo 7 krejčí. Práce měli dost a protože pilně pracovali, měli se dobře a byli ve spolek spokojeně živi. Bylo pořád dobře, až jednoho letního dne vlétla otevřeným oknem do světnice velká moucha. A od té chvíle bylo s krejčími zle. Moucha jim nedala ani chvilku pokoje. Hned usedla nejstaršímu na nos, hned zase vedlejšího štípla do ucha a když se oba po ní rukou ohnali, už zase běhala třetímu po nose. A chytrá a rychlá byla přitom jako všichni čerti. Nedala se chytit ani rukou připlácnout a spíše rozlobený krejčí trefil vedlejšího druha nežli mrštnou mouchu. A to se ví, že při takové neustálé honěnici práce za nic nestála. A tak se konečně uradili, že se raději všichni vystěhují, než by se dál s tou čertovou mouchou bavili. Zbalili své věci do tlumoku, ale dříve než vykročili, vyšili si všichni na čepice, jak bylo tehdy zvykem, proč jdou do světa na vandr. Jedna moucha 7 krejčí přemohla. Potom se s chaloupkou rozloučili a dali se směrem ke královskému městu. Zprvu se jim šlo pěkně. Zpívali si, žartovali, neboť měli radost, že unikli krvelačné mouše. Ale čím dál tím více je cesta unavovala. Bylo horko a ze všech 7 krejčí, třeba že byli tlustí jak šindel, jen se lilo. A tak si konečně řekli, nač se mají v tom parnu trmácet. A rozhodli se, že si trochu odpočinou ve stínu stromů rostoucích po obou stranách silnice. Po nějaké chvíli hrčel po silnici těžký zlatý kočár s královským znakem a v něm seděl sám pan král té země. Ospale se díval oknem po svém panství a bylo na něm vidět, že už delší dobu ho nic nebaví. I těch 7 spících krejčí ho sotva zajímalo, ale když si všiml, že všichni mají na čepici nějaký nápis, kázal kočímu zastavit a pak si přečetl všech 7 nápisů. Pardie, paraply, zvolal potom vzrušeně, takovou mouchu bych zrovna potřeboval, zbuď je, poručil. Měl radost, že se konečně objevilo něco, co by snad mohlo přemoci 2 hrozné obry, kteří už dlouhou dobu dělali škodu v královském lese a na které si z celé země nikdo netroufal. Ještě ten den dal po celé zemi rozhlásit, aby se hned přihlásil rytíř, který by se nebál chytit krvelačnou mouchu a dopravit ji do královského zámku. Ale ani tu se nikdo nepřihlásil. A pan král, když chtěl mouchu získat, musel dlouho přemlouvat slavného lovce tigrů, aby se pro mouchu vypravil. A teprve, když pan král rytíři slíbil špalek tureckého medu, dal si rytíř říci a pro mouchu se do chaloupky vypravil. Vzal si na ní velikánský pytel a kousek toho tureckého medu, o kterém je známo, že se mouchy po něm mohou utlouci. Rytíř Jíra Mochomůrka, který chytal tygry holou rukou jako raky, skoro se třásl strachy, když se blížil k chaloupce 7 krejčí. A statečný rytíř se věru velmi zaradoval, když zjistil, že velká divoká moucha leží na peřině a spokojeně spí. Honem otevřel potichu dveře a po špičkách vklouzl do chaloupky, aby mouchu neprobudil. Postavil si na stůl vysoký čbán, na dno položil kus tureckého medu jako návnadu a pak se s pytlem ukryl za almaru. A musel dlouho, dlouho trpělivě čekat, až se moucha vyspí. Ale i toho se konečně dočkal. Moucha si pojednou protřela oči a to se ví, že líbezná vůně tureckého medu brzy zavadila o její mlsný sosák a že se i hned na med s velikánskou chutí vrhla. A na to Jíra Muchomůrka čekal. Přiskočil s rozevřeným pytlem ke stolu a šups, a už byl džbán i s mouchou v pytli. Potom rychle zavázal pytel silnou šňůrou a hned se vydal na zpáteční cestu k hlavnímu městu. Moucha v pytli zlostně bzučela, ale rytíř zpíval cestou jenom samé vítězné písně. Pan král ho už s touhou očekával a velmi, velmi se zaradoval, když viděl, že se vrací s plným pytlem. Hned kázal vyvalit ten špalek tureckého medu a před velkým shromážděním jej rytíři slavně ukázal. Povídám vám jasně, milé děti, že mu špalek medu jenom ukázal a pak řekl, chce-li mít med doopravdy, tu, že musí ještě mouchu odnést v pytli do královského lesa a tam ji pustit rovnou na ty dva hrozné divoké obry. A co měl teď ubohý rytíř dělat? Chuť na med měl tak převelikou, že po krátkém rozmýšlení odhodlal se vyplnit i druhou část těžkého úkolu. Druhého dne k polednímu se vydal s mouchou a svazkem provazů do královského lesa. K polednímu proto, že obrové po obědě vždycky tvrdě spali a to byla jediná chvíle, kdy bylo možno je přemoci. Rozvsteklená moucha se i hned hladově vrhla na jednoho z obrů a vrazila mu sosák do nosu a už obr počal sebou vstekle vrtět, až se bolestí ze sna probudil. Nos ho pálil, ale neuhodl proč, neboť moucha zatím odletěla na kmen dubu, aby si o jeho tvrdou kůru nabrousila sosák. Obr chvilku pozoroval svého druha, a tu se mu zdálo, že se nějak potutelně ušklebuje. A to ho dopálilo. Dal druhovi ránu do nosu a když ten vykulil překvapeně oči, dal mu druhou za ucho a nakázal mu, aby si podobné žerty, jako je štípání do nosu, nechal na zimu. Tak se spolu hádali, až se dali do takové rvačky, že až mech kolem nich vyletoval na všechny strany. A prali se tak dlouho, až hrozně unavení klesli oba na zem. A na to rytíř Jíra Muchomůrka čekal. Rychle popadl své provazy, přiskočil k ležícím obrům a hbitě oba pevně svázal, dokud byli ještě v bezvědomí. Potom rychle spěchal do hlavního města, aby o tom panu králi podal radostnou zprávu. Když se navrátili a lid jim jásal vstříc, usedla si moucha na okno, držela se jednou nohou a ostatními pěti mávala lidem na pozdrav. Potom dostal rytíř za odměnu špalek tureckého medu a také moucha byla odměněna přímo královsky. Dvořané si jí velmi vážili, ale ona každému, kdo jí začal chválit pro její odvahu a statečnost, odpovídala stručně. Inu, komu se nelení, tomu se zelení.
2: Na pláži bylo hodně lidí a tak musel jít docela daleko, než našel opuštěné místo. Nejprve vykopal kulatý příkop. Jen na jednom místě nechal most, aby mohl snadno chodit pro písek na stavbu samotného hradu. Pak se pustil do práce, nosil kyblíky písku a budoval z něj hradní zdi. Byl to přičinlivý medvěd a i když to byla náročná práce a brzy ho nohy i tlapky bolely, vydržel nosit, dokud nebyla uprostřed kruhu obří hromada. Pak se dal do díla lopatkou, uhlazoval zdi a tvaroval cimbuří. Bylo to moc pěkné cimbuří s dírami na okna a střílnami pro lukostřelce. Když skončil, zabodl lopatku do jedné z rohových věží, položil na ní slamák, lehl si dovnitř hradu vedle své sklenice marmelády a zavřel oči. Byl unavený, ale spokojený. Poklidné šumění moře ho brzy ukolébalo k spánku. Hledali jsme po celé pláži, řekl Jonatán, není k nalezení. Dokonce sebou neměl ani plovací kruh, strachovala se paní Fousková. Nic, jen kyblík a lopatku. Fouskovi stáli v ustaraném kroužku kolem muže ze záchranářské budky. Je pryč několik hodin, dodal pan Fousek, a příliv nastal už před dvěma. Muž se tvářil vážně. A říkáte, že neumí plavat? On se nerad koupe, řekla Juditka, tak jsem si jistá, že plavat neumí. Tady je jeho fotografie, řekla paní Ptáčková, nechal si ji udělat dnes ráno. Podala záchranáři Paddingtonovu fotku a otřela si oči kapesníkem. Určitě se mu něco přihodilo, jinak by si přece nenechal ujít svačinu. Muž se zahleděl na fotografii. Mohli bychom rozhlásit jeho popis, navrhl nejistě. Ale podle tohohle obrázku není nic moc poznat, je vidět jen klobouk a sluneční brýle. Nemohli byste spustit záchranný člun? Dělal si naděje Jonatán. Mohli bychom, odpověděl muž, jenže nevíme, kde hledat, může být kdekoliv. Pro pána, paní Fousková také vylovila kapesník, nemůžu na to ani pomyslet. Dobře to dopadne, utěšovala ji paní Ptáčková, vždyť má všech pět pohromadě. Tak tedy, podal jim muž mokrý slamák, nejspíš byste si měli tohle vzít a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách. No tak Marie, objal pan Fousek manželku, možná ho jen nechal ležet na pláži nebo něco takového, mohl ho sebrat příliv. Schýbl se pro ostatní Paddingtonův majetek. Taška a kufřík vypadaly na široké pláži maličké a opuštěné. Opravdu je to Paddingtonův klobouk, zkoumala ho Juditka. Podívejte, je tu jeho podpis. Obrátila klobouk na ruby a ukázala jim obrys medvědí tlapky vyvedený černým inkoustem a nápis Můj klobouk, Paddington. Co kdybychom se všichni rozdělili, navrhl Jonatán a pročesali pláž. Budeme tak mít větší šanci. Pan Fousek se zatvářil pochybovačně. Začíná se stmívat. Paní Ptáčková

zavolal na muže, co šel zrovna okolo. Poslyš, co se děje na tom molu? Muž se jen otočil přes rameno a zavolal. Nějaký chlápek právě přeplul úplně sám Atlantský oceán. Stovky dní na voru bez jídla a vody, povídal někdo. Muž pospíchal dál. Záchranář vypadal zklamaně. Zas nějaká novinářská senzace, zabručil. Máme to tu každý rok. Pan Fousek se zamyslel. Tak mě napadá. Podíval se směrem k molu. To je mu přesně podobné, přikývla paní Ptáčková. Zrovinka něco takového by se mohlo stát jedině Paddingtonovi. To musí být on, vykřikl Jonatán. To prostě musí být on. Podívali se jeden na druhého, popadli zavazadla a přidali se k davu spěchajícímu na molo. Trvalo jim dlouho, než se procpali přes turniket, protože zpráva, že se na molu něco děje, se rychle šířila a u vchodu se tísnil početný dav. Nakonec pan Fousek promluvil se strážníkem, ten jim vyklidil cestu a dovedli je až na konec mola, kde obvykle bývaly připoutány parníky. Naskytl se jim zvláštní pohled. Paddington, kterého zrovna rybáři vytáhli z vody, seděl na svém kyblíku a mluvil s novináři. Pár si ho fotografovalo a ti ostatní mu pokládali jednu otázku za druhou. Vy jste sem připlul až z Ameriky? Ptal se jeden. Fouskovi, kteří radostí nevěděli, jestli plakat nebo se smát, napjatě čekali na Paddingtonovu odpověď. No, to zrovna ne, odpověděl popravdě Paddington po menší odmlce. Z Ameriky ne, ale dlouhá cesta to byla. Nejasně mávl směrem k moři. Smetl mě příliv, víte? A celou dobu jste plul v tom kbelíku? Zeptal se jiný muž a zmáčkl spoušť. Přesně tak, odpověděl Paddington. A lopatku jsem používal místo pádla. Ještě štěstí, že jsem ji měl sebou. Živil jste se planktonem? Dotazoval se další hlas. Paddington se zatvářil překvapeně. Ne, odpověděl, pomerančovou marmeládou. Pan Fousek se procpal davem. Paddington vyskočil a zatvářil se provinile. No tak, řekl pan Fousek a popadl ho za tlapku. To už by pro dnešek stačilo. Ten medvěd byl na moři dlouhou dobu a je unavený. Vlastně, významně se na Paddingtona podíval, byl na moři celé odpoledne. Ono je pořád úterý? Nevinně se zeptal Paddington. Myslel jsem, že už je mnohem později. Úterý, řekl pan Fousek pevně, a my se o tebe k smrti báli. Paddington zvedl kyblík, lopatku a sklenici marmelády. Ale stejně, řekl, vsadím se, že není mnoho medvědů, co pluli po moři v kyblíku. Když jeli podél pobřeží domů, byla už tma. Promenádu lemovala barevná světla a dokonce i fontány v zahradách měnily barvy. Všechno to bylo moc krásné. Ale Paddington, který ležel na zadním sedadle zabalený v dece, myslel na svůj hrad z písku. Vsadím se, že můj byl největší ze všech, prohlásil ospale. Vsadím se, že můj byl větší, vytahoval se Jonatán. Myslím, řekl spěšně pan Fousek, že byste pro jistotu měl každý dostat jednu libru. Možná bychom sem mohli zajet ještě někdy, navrhla paní Fousková, abychom mohli uspořádat další soutěž. Co ty na to, Paddingtone? Zezadu auta se žádná odpověď neozvala. Hrady z písku, pádlování na kyblíku přes zátoku a mořský vzduch se ukázalo být na Paddingtona příliš. Tvrdě spal.

0: No tak máme zase jeden rok za sebou.
1: A je, je.
0: Jaký pak a je, je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
1: To vím taky.
0: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
1: A ty to nevíš?
0: Co nevím?
1: Že zas máme jeden rok za sebou?
0: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
1: Tak proč si to říkáš, když to víš?
0: A můžu si něco říkat, když to nevím?
1: To sotva.
0: Tak vidíš, to by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
1: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
0: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
1: A že musíme koupit nový kalendář.
0: Tak vidíš.
1: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
0: Protože to je samozřejmý.
1: A že je rok pryč, to samozřejmý není?
0: No je samozřejmě.
1: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
0: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
1: Není?
0: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
1: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
0: No a učil ses?
1: Tedy samozřejmě.
0: Aha.
1: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
0: Co si to tam bubláš?
1: Já jsem se toho moc nenaučil.
0: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
1: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
0: A ty to nevíš?
1: Co nevím?
0: Že jsi se toho moc nenaučil?
1: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
0: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
1: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
0: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
1: A proč, tati?
0: To se ptáš, nebo co?
1: Jo, jsem už tak smělý.
0: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
1: To by samozřejmě bylo špatný.
0: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
1: A k čemu, prosím tě?
0: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
1: Není?
0: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.
1: Je.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes Trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce teď.

0: Veliká událost.
1: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jakoby něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jakoby byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modrohočko, jdi pryč. No asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, viď, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, brokla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, viď, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
2: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
3: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
1: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
2: A ty?
1: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
2: Kdo jsi ty?
4: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
2: Jú!
1: Vykřikla holčička polekaně.
2: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
1: Zeptala se malá čarodějnice.
3: Počkat, počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se.
1: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
2: Je, ty to ale umíš,
1: radovali se děti.
2: Tě, to je teprve začátek,
1: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
2: Tak a teď dost, musíte už domů.
4: Už? Ano, je nejvyšší čas.
1: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
2: Tak moc krát děkujeme.
1: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
3: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
2: Ale mohl by to být,
1: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
2: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
1: Ale v duchu byla velice ustaraná.
2: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
1: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
2: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
5: Jak se dělá kocour? Pátek je prý nešťastný den, ale Káťa se na něj vždycky těšila. V pátek odpoledne měli ve škole výtvarní kroužek a Káťa tam chodila kreslit a dělat všelijaké zajímavé věci. Na podzim vyráběli draky, na Vánoce řetězy a ozdoby na stromeček a na Velikonoce malovali kraslice. Ale ze všeho nejradši měla Káťa modelování. A co teprve, když jim paní učitelka Pivoňková ukázala, jak se dělá forma a jak z toho, co vymodelovali z hlíny, můžou ulít sádrovou sošku. Paní učitelka vzala hliněné prasátko, namastila je vazelínou a udělala formu. Pak hliněné prasátko vyndala a do formy nalila sádru.
6: Sádra musí být hustá jako smetana, připomínala.
5: Na konci hodiny formu otevřela a v ní bylo běloučké sádrové prasátko.
6: A teď si chlapci a děvčata každý doma vymodeluje nějaké zvířátko a zkusí je odlít. Příště je přineste sebou, uděláme si školní výstavu.
5: Než Káťa došla domů, už jí bylo jasné, co bude dělat.
7: Vymodeluju našeho škubánka, ten se bude líbit každému. Je to nejroztomilejší zvířátko, které znám.
5: Druhý den se pustila do práce. Doprostřed pokoje postavila štokrle a na ně škubánka. Škubánek byl nadšený, že stojí modelem. Nakrucoval se a dělal různé malebné pózy.
3: To koukáš, jakou mám figuru,
5: vytahoval se.
3: Mohl bych dělat reklamu na psí suchary.
7: Spíš na psí víno, když se tak kroutíš. Nevrť se pořád, jak tě potom mám trefit,
5: peskovala pejska Káťa.
7: Sedni si pěkně na zadní, jako když prosíš, ale nehrb se. Hlavičku trochu na stranu a nevyplazuj jazyk. Teď mírně našpicuj ouška a pravou tlapkou dávej pac.
5: Káťa se oháněla špachtlí, tu přidávala, tu zase ubírala a škubánka už brněly nožičky a hlava mu začala klesat.
3: Stát takhle bez hnutí, to je pěkná dřina,
5: stěžoval si.
7: Nevrč, pro umění se musí něco obětovat, uvidíš, jak budeš krásný.
5: Škubánek se chtěl na svůj portrét podívat, ale než slezl ze stoličky, Káťa ho zabalila do vlhkého hadru, aby hlína nevysychala.
7: Nehotová práce se nemá ukazovat, říká paní učitelka. Však se dočkáš, to by nebylo žádné překvapení.
5: Další den stál škubánek modelem znovu a tak to šlo celý týden. Už měla začít výstava a Káťa pořád nebyla hotová.
7: No, lepší už to nebude, prohlásila znalecky. Teď půjdu rozdělat sádru a pak mi to pomůžeš ulít.
3: Uleju se docela rád,
5: vtipkoval škubánek a jakmile Káťa odešla do kuchyně, honem se běžel podívat na svůj slavný portrét.
3: No, těpic, tenhle tlustý váleček na čtyřech sloupkách, to mám být já?
5: Vyštěkl zklamaně.
3: To by klidně mohla být kočka, prase nebo kráva. Kráva ne, kráva má rohy.
5: A škubánek nelenil, hned uválel z hlíny dva růžky, trošku je zahnul a připlácnul sošce na hlavu. Aby nikdo nemohl být na pochybách, udělal jí ještě na břicho pořádné vemínko. Káťa zatím v kuchyni vzala ten největší hrnec, nalila do něj vodu a sypala tam sádru.
7: Sádra musí být hustá jako smetana, opakovala si.
5: Když vešla s hrncem do pokoje, málem jí trefil šlak.
7: To se dělá, takhle někomu předělat umělecké dílo, spustila.
3: Jaké pak umělecké dílo, vždyť jsem si nebyl ani trochu podobný.
7: To je stylizace, tomu ty nerozumíš,
5: zlobila se Káťa.
3: Je to můj portrét, tak snad mám do toho co mluvit. Celý týden se snažím vypadat krásně a ty ze mě uděláš takovou obludu,
5: prskal škubánek.
3: Modelem už ti nikdy stát nebudu.
7: Jak chceš, mohl jsi mít sošku na památku, teď se můžeš jít leda vycpat.
5: A Káťa bouchla dveřmi, div nevypadlo futro. Škubánek se naštval a odešel trucovat do boudy. Celou hádku poslouchal ze zahrady kocour Luciáš. Měl z té výměny názorů škodolibou radost a když za oběma zapadly dveře, vlezl oknem dovnitř. Chtěl se podívat na ten výtvor, kvůli kterému se tak pohádali. Ale jeho pohled padl na veliký hrnec, který stál na stole.
8: A hele, smetana,
5: Olízl se Luciáš.
8: Když se dva hádají, třetí se má dobře. Mňau!
5: Vyskočil na štokrle, naklonil hrnec a chtěl se napít. Jenže hrnec byl těžký jako cent. Zvrtnul se a na Luciáše začala téct proudem tuhnoucí sádra.
8: Mňau, mňau, mňau, vajs!
5: Luciáš prskal, mžoural, oklepával se, ale zadní pracky se mu zalily pevně na stoličku jako do podstavce. Cítil, jak mu tuhnou nohy, pak přední tlapky, fousy i uši. Celé tělo měl rázem uvězněné v tuhém krunýři a než stačil škytnout, nemohl se ani hnout. Ještě štěstí, že se mu nezalepily dírky do čenichu. Připadal si jako skamenělý. Stál tu, co by pomník své vlastní drzosti a mlsoty. Až ho tu najdou Káťa a Škubánek, je, to bude ostuda. Možná, že ho předají rovnou policii nebo přímo soudu. Takhle se nechat chytit při činu. A v hlavě Luciáše se honily pod bílou skořápkou úplně černé myšlenky. Ale všechno bylo jinak. Nejdřív se objevila Káťa. Bylo jí líto, že se prve na Škubánka tak osopila a chtěla se s ním udobřit. Když vklouzla do pokoje, zůstala stát v němém obdivu. Na štokrleti u stolu stála bílá socha kocoura Luciáše v životní velikosti. Podoba byla tak věrná, že Káťa vydechla.
7: Klobouk dolů, ten Škubánek má ale talent. Takového kocoura by nesvet ani myslbek.
5: Když vedle toho uviděla na stojanu svůj ubohý pokus, zastyděla se.
7: Jestli Škubánek dokáže něco tak velkolepého, musím si z něho vzít příklad.
5: Popadla stojan a hlínu a vylezla si na půdu.
7: Tady mě nikdo nebude rušit, pořádně se soustředím a to by bylo, abych to na druhý pokus nesvedla.
5: Sotva Káťa odešla, objevil se Škubánek. V boudě na dvorku zpytoval svědomí a přišel k závěru, že to s tou soškou bylo uličnictví a že Káťu neměl tak ošklivě seštěkat. Hlavně mu bylo líto, že kvůli němu nebude mít nic na školní výstavě. Jakmile otevřel dveře do pokoje, zůstal paf. Na štokrleti stál kocour, jako když ho vyšije. Vymodelovaný každý fous.
3: Když jsem se jí nepovedl já, tak udělala Luciáše, ale ten je, jako by mu z oka vypad.
5: Protože byl nejvyšší čas odevzdat práci do školy, chtěl být Škubánek aspoň trochu užitečný a tak naložil sochu Luciáše i se štokrletem na trakař a hurá na výstavu. Paní učitelka Pivoňková právě přijímala poslední práce a sotva Škubánek postavil kocoura do kreslírny. Už to byla výstavní porota, která se mimo paní učitelky skládala ještě z pana ředitele a školního inspektora. Jakmile oba pánové uviděli kocoura, byli uvytržení.
3: To je báječné prostorové cítění, ten pohyb, ten výraz, ten emocionální náboj.
5: Rozplývali se a jednomyslně rozhodli, že socha kocoura dostane první cenu. Paní učitelka měla připravené cedulky s označením cen a pan školník Šťovíček, který porotu doprovázel, hned přiskočil s kladívkem. Cedulku přidržel u kocoura a klepnul hřebík na hlavičku.
8: Mňau, vajs!
5: Zavřeštěla socha. Hřebík projel Luciášovi do levé zadní tlapky. Bylo to tak nečekané, že sebou škubnul ze všech sil. Sádrová slupka praskla, sesypala se, Luciáš se skočil z podstavce, proletěl oknem kreslírny a prchal přes basketbalové hřiště do neznáma. Paní učitelka Pivoňková málem omdlela leknutím a oběma pánům musel školník Šťovíček nalít štamprly z pohoštění, které pro vernisáž zakoupilo rodičovské sdružení. Něco takového jsem nezažil za celou 40letou kariéru, přiznal pan inspektor. V tom se otevřely dveře a do kreslírny strčila hlavu Káťa.
7: Prosím, přijímají se ještě práce na výstavu?
5: Uzávěrka už byla, ale vzhledem k tomu, že nám utekla první cena, budeme rozhodovat znova. Tak ukaž, co neseš. Káťa vlekla cosi velkého. Bylo to zabalené do prostěradla. Když to postavila na podstavec a prostěradlo odkryla, objevil se portrét Škubánka. Vypadal zrovna tak roztomile, chytře a šibalsky, jako ve skutečnosti. Tohle je ještě lepší, než byl ten kocour, popotahoval si bratku pan inspektor.
9: Máš pravdu, ten byl i na můj vkus trochu zbytečně naturalistický,
5: souhlasil pan ředitel. A tak Káťa dostala první cenu a Škubánek radostí běhal po celé výstavě a vrtěl ocáskem.
3: No, gratuluji, Káťo, jsi opravdu sochařský talent.
7: Je to taky tvoje zásluha, pířila se Káťa. To víš, na modelu hodně záleží.

0: Jednoho pěkného letního dne se vydali tři přátelé, opice, jelen a želva, k moři chytat ryby. Štěstí jim přálo, k večeru už měli plný člun a zamířili ke břehu. Při večeři povídá jelen.
1: Lov jsme měli krásný, to je pravda, ale co uděláme s úlovkem?
2: Nasolit je nemůžeme, nemáme dost soli. Tak je musíme usušit na slunci, řekla želva.
1: Jeden z nás ale bude muset ryby hlídat.
3: To je pravda, přitakala opice. Slyšeli jste taky, že tady na břehu moře žije zlý mořský duch Angalao a ten, že rybáře okrade o všechny ryby a potom sní i je.
4: Opravdu? Ještě nikdy jsem o takovém duchovi neslyšela.
3: To proto, že málo cestuješ.
1: A jak vypadá?
3: Jako černá velká obluda, podobná chlapovi.
4: Raději jsme na ryby neměli chodit.
3: Ale kde jinde nachytáš ryby, než v moři?
1: Asi proto je tu tolik ryb, že se všichni bojí mořského ducha.
3: Vylosujeme si, kdo bude zítra hlídat.
1: Nenamáhejte se, já se hlásím dobrovolně.
3: Ale co jestli tě mořský duch Angalao chytí a sní?
1: Vidíš moje ostré parohy? Probodnu ho jako mečem.
0: A tak druhý den šli na lov jenom opice se želvou a jelen zůstal hlídat sušící se ryby. Nedlouho potom, co odešli, se ozval mořský duch Angalao.
5: Jak se opovažuješ lovit v mém království?
0: Zahromoval hlasem, že se skály otřásaly.
5: Za to tě teď sním i s tvými rybami.
0: Jelen se rozklepal strachy a protože má rychlé nohy, utekl, ještě než Angalao stačil sníst všechny ryby.
1: Moc mě mrzí, že jsem ryby neuhlídal.
0: Omlouval se potom kamarádkám, když se vrátili z lovu.
6: To nic, hlavně, že jsi živý a zdravý, chlácholila ho želva.
0: Opice se želvou zase přinesly košíky plné ryb a znovu je rozložili na slunce, aby se vysušili.
3: Zítra budu hlídat já,
0: přihlásila se opice.
3: Možná, že mě Angalao ušetří, když uvidí, jak jsem malá.
0: Další den šli tedy chytat ryby jelen se želvou. Opice seděla pod palmou a ovívala se palmovým listem.
7: V tom se ozvalo z moře hromobití a z vln jako by se hnal divoký bůvol.
0: Byl to Angalao. Sotva ho opice uviděla, vyšplhala na nejvyšší strom v okolí. Angalao se za ní na strom nehnal a spokojil se s bohatým úlovkem ryb. Zase rozprostřeli na horký písek plné koše nachytaných ryb a třetí den měla hlídat želva.
1: Jak ty můžeš hlídat, želvo? Angalao tě chytí a sežere, když neumíš utíkat,
0: řekl jelen.
3: Jak můžeš hlídat, když neumíš lézt na strom? Angalao tě chytí a sežere,
0: přidala se opice.
4: Nic se nestrachujte, já už si nějak poradím.
0: Na druhý den, když opice s jelenem odešly na lov, zůstala želva na pláži sama. Ale nezahálela a sbírala pevné liány a šlahouny popínavé rostliny rotang. Zanedlouho uslyšela želva hrom, země se začala otřásat a už dopředu se i ona třásla strachy.
5: Jak se opovažuješ lovit ryby v mém království?
0: Rozezval se na celou džungli Angalao.
5: Teď si tě chytím a sním. Ty se mě nebojíš.
4: To víš, že bojím.
5: Tak jak to, že neutíkáš?
0: Chytrá želva ale dostala nápad.
4: Když mě ty zabiješ, aspoň nebudu trpět
1: až se sem přižene strašný tajfun. To by bylo o hodně horší.
7: O čem to hovoříš?
1: Žene se na nás tak silný vichr, že obrátí zemi i moře na ruby.
7: Ať si obrátí. Já jsem velký a silný. Nemám se čeho bát.
1: To si jen myslíš. Tajfun tě odfoukne jako pírko až na konec světa. Vždyť tajfun dokáže zlomit týkový strom jako stéblo trávy.
7: Ale ty taky neutíkáš.
1: Neumím dost rychle utíkat, tak jsem si na svou záchranu vymyslela něco jiného.
7: A co tě zachrání?
1: Kdybys mě těmihle liánami přivázal tam k tomu staletému stromu, byla by to bezpečná záchrana. Mohu tě o to poprosit?
7: Počkej. Jsi si jistá, že by tajfun mohl na konec světa odnést opravdu i mě?
1: Vím to jistě. Tajfun odnese i dům jak papírovou kouli.
7: Myslím, že jsem na něco přišel. Co kdybys nejdřív ke stromu uvázala ty mě?
0: Želva ráda svolila a pevně přivázala Angala ke stromu. Když se večer vrátili jelen a opice z lovu a uviděli mořského ducha Angala přivázaného ke stromu, velice se podivili.
1: Ani si nemusela utíkat,
0: divil se jelen.
3: Ani si nemusela lézt na strom,
0: divila se opice.
1: Stačilo jen trochu pohnout rozumem,
0: odpověděla vítězoslavně želva. Příští den nasušili ulovené ryby a mořského ducha Angala pustili do moře.
2: Byl velký jako malá rybička a síly měl jak komár.
0: Nikdo nikdy by nevěřil, jak pomalá želva přemůže silného mořského ducha. Nikdo by nevěřil, jen ten, kdo ví, že chytrá hlava je nad rychlé nohy.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodným vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeď by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je, jak se patří, hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět hlídala a Toník se
2: adresa, po každé zase usmíval. Audio archiv, archiv pořadu, Goldwave, Windows Internet, radio napřený audio.
1: Dobrý večer, děti. U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodným vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeď by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je, jak se patří, hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět mu jich dala a Toník se po každé sladce usmíval. Taková sladkost se hlídat musí. I teď víte, že je Doudlo ve studánce hledalo, aby také ochutnalo a i žáby Kvandy se ptalo, ale nevěděla. Také nikdy od nikoho žádnou nedostala. Jenže pusinky ve studánce pít museli. Odkud by je Mariánka brala? Toník často vedl svou, že musí do světa vydělávat zlatky, aby koupil chalupu a kus pole a s Mariánkou hospodařili na svém. Aby do světa nešel, přidala Mariánka pusinku navíc a zase byli spolu med a mandle. Tohle všechno strašidílko Doudlo z větve vidělo a slyšelo. Ale co se nestalo? V Klenovicích, kde Mariánka sloužila u sedláka, měla chalupu Blažej Erteple. Chalupu a pole zdědil po rodičích, ale hospodařil od 10 k 5. Chodil postavení od ničeho k ničemu, křížem z blane přeložil, nejraději sedával v krčmě a objímal sklenici. A tenhle Erteple začal nadbíhat Mariánce. Hospodní, že by byla, dobře se měla, půl chalupy, že by jí nechal. Ale Mariánka se na vějíčku slibů nachytat nedala. Jednou na večer, kdy si Toník s Mariánkou říkali u studánky pěkná slovíčka a Doudlo na větvi poslouchalo, najednou vidí, že z houští někdo vykukuje. A on to Erteple. Právě ve chvíli, kdy Toník na Mariánce loudil pusinku. Mariánka jednu ze studánky vzala a dala mu ji. Erteple na to koukal vyjeveně, jako zajíc na nový sníh. Sotva Mariánka s Toníkem odešli, vrhl se ke studánce a začal šmátrat ve vodě.
3: Doudlo hned spustilo své strašení. Dlo, dlo, dlo, dlo, dlo. Packu si chystalo k plácnutí, když se s hukotem přidali sovy. Erteple nechal lupu a hledal, kudy odtud cesta. Svého úmyslu se však nezdál. Doběhl do krčmy, poručil si kořelku, aby zahnal strach a aby ho něco napadlo. No to byste museli Ertepleho znát. Tomu, když se náhodou někdy něco v hlavě vylíhlo, tak to nebylo nic dobrého. Za chvíli začal v krčmě vykřikovat. Jen počkej, Mariano, takhle tě budu mít v hrsti. Už vím, jak na to. Ráno Erteple vypáral ze slamníku zlatky, které měl po rodičích na nejhorší časy. Několik jich uložil do šuplete, ostatní do kapsy, která byla jakž tak pevná, do druhé se dala ruka po loket strčit a vydal se do sobě slavy na rychtu. A tam hned bez okolků, že koupí studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým a odveze si ji na svá humna. Končil jeho zdali jako své boty. Nadkoupí, hlavou nekroutili, a že prodají. Proč by neprodali? Aby se s ním dlouho nezdržovali, písař sepsal kupní smlouvu. Studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým prodávají Blažeji Erteplemu v Klenovicích rozenému s tím, že ji odveze na svá humna bez pídě lesa. Bez pídě bylo třikrát podtrženo. Když tak neučiní zítřejší den, studánka i tři zlaté obsy zůstanou. Erteple prohlásil, že nechce ani kousíček lesní půdy, jenom studánku. A tři zlaté okamžitě zaplatil. I to se ví, neprozradil, že má ve studánce Mariánka schované pusinky. Rozradostněný nad tím, jak dobře koupil, šel zapít kup do krčmy. Pil, pil a snoval plány, jak bude Mariánka k němu chodit s prosíkem, aby jí nějakou pusinku dal. A dá, proč by nedal, ale musí mu je dávat zpátky. Tak chytře to měl vymýšleno. Když se pozdě v noci vracel domů do Klenovic, posadil se na mes a počítal, kolik zlatek mu zbylo. A tak dopočítat se nemohl, ale bylo jich dost. Jak měl v hlavě, dal zlatky do kapsy, do které se dala ruka po loket strčit, a když šel dál, zlatky trousil po cestě. Letěla tudy kavka a když viděla tolik rozesetého třpitu, dala se do sbírání. Zlatku po zlatce nosila do svého hnízda v dutině starého stromu poblíž studánky. Doudlo se divilo, cože má kavka tak napilno, a nedalo mu, aby se nepodívalo. Jú, bylo to trpitivé, kulaté a bylo toho dost. Ráno se Erteple divil, že tolik peněz propil, ale jaké zlé, měl ještě v šupleti. Obešel chalupy a najmul chasníky na převezení studánky. Chasníci se smáli do rukávů, ale šli. U studánky byl písař a dráb jako dohlížející, aby byla podle smlouvy převzata jen a jen studánka. Erteple poručil chasníkům kopat. Doudlo nevědělo, co si má počít. Tolik lidí strašit najednou se neodvážilo. Letělo tedy na Svákovské hradiště vzbudit býra velkého, zvaného Bubo Bubo. Králi noci, poraď, co dělat. Bubo Bubo poradil. Nic. A poradil moudře. Erteple musel odejít s nepořízenou. Ani s nejmenším kousíčkem lesní půdy se studánka nedá přenést. Natož bez něho. Erteple šel do krčmy, propil zbylé zlatky a chasníci se smáli od ucha k uchu. Večer se sešli u studánky Toník s Mariánkou. Toník zase vedl svou, že musí do světa, aby vydělal zlatky, tady, že mu do klína nespadnou. Doudlo napadlo, že zlatky to je možná to kulaté třpitivé, co má kavka ve svém hnízdě.
1: Vzneslo se, mátlo packou do dutiny stromu a sypalo Toníkovi do klína jednu po druhé. To bylo divení a radosti. Toník s Mariánkou si propachtovali od erteplého chalupu a pole a protože dobře hospodařili, dobře se jim vedlo. Mariánka chodila každý večer lán cesty se Čbánem do lesa Svákova. Ve studánce pak nabrala pusinky, aby jich měla pro Toníka dost a dost.

0: stalo se, co nepředpokládal ani srnec, ani zajíc, ani kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. Natož by to předpokládal jespák, chřástal nebo bekasína. Ale dávno to už věděl muflon a taky kanec se to nějak dověděl předem a vychrochtal to dřemlíkovi, ondatře a volavce. Prostě starostkou lesa na pravém břehu řeky se stala žába. Když jí to přišli oznámit, celá zezelenala pýchou.
1: Já tedy, jak si děkuji za důvěru, kvák. A kdyby snad, kvák, kvák, někdo něco potřeboval, ať jen přijde. Kvák, kvák. Mé dveře budou všem vždycky otevřeny, kvák.
0: Potom ty nejbližší poplácela schovývavě po zádech a přestěhovala se od lopuchu k růži. Jako starostka nemohla přece sídlit pod páchnoucím lopuchem. To by bylo, aby kdokoliv za ní přijde, si musel držet celou dobu nos. Sotva ráno vyšlo slunce, vzbudil žábu mladý losos.
2: To je nadělení, áchych ouvej, to je nadělení. Vstávej, žábo.
1: Kdo mě to budí?
2: To jsem já, losos.
1: Kvá, a co potřebuješ?
2: Tvoji moudrou radu.
1: Tak to je jiná. Jen povídej, kvák, poslouchám.
2: Někdo postavil na řece přehradu. Jak pak mám teď táhnout k moři?
1: To je vážná věc.
2: Co si jen počnu, hlavou přece přehradu neprorazím. Ach, jich ouvej, jemináčku.
1: Tak dost, přestaň áchat a jemináčkovat. To ti stejně nepomůže. Kvá. Nejdřív se na tu přehradu podívám.
0: Žába odplavala s lososem k hrázi. Tam se však dala do smíchu.
1: Losoze, vždyť je to tak jednoduché, kvůli jedné přehradě si děláš takové starosti.
2: Jenže já nevím, jak se dostat na druhou stranu.
1: Vyskočíš na břeh, obskáčeš přehradu a dole zase hupneš do proudu, vždyť je to docela prosté.
2: Tobě se to řekne, ale pro mne je to složité, to já nedokážu.
1: Dokážeš.
2: Nedokážu.
1: Dokáže to každý. Dá ropucha. Má. Tak proč pak bys to nedokázal ty?
2: Protože nejsem ropucha.
1: Ač si, co si, já jako starostka ti nařizuji, abys vyskočil na břeh a skákal kolem přehrady. Má. A to i hned.
2: Když já...
1: Bez řečí, nebo tě kousnu do ocasu.
0: Toho se losos lekl. Losos ocas potřebuje. Jednak se s ním odráží a jednak jím rejduje. Tak udělal raději hop na břeh.
1: No prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
0: Zakvákala potěšeně žába a vrátila se k růži. Pod růží čekala

0: stánek.
1: Jenže já nejsem žába, ale sluka.
0: To vyjde na stejno. Jen hloupí ptáci táhnou na jich. Chytré žáby přezimují doma. Nebo si už viděla letět nějakou žábu na jich?
1: To ne. Žábu jsem ještě letět neviděla.
0: My žáby přespíme zimu v bahně. Přezimuješ v něm také.
1: V bahně?
0: Tak, co by ne. Bude se ti v něm strašně líbit. Jdou z něho bublinky a hezky lochtá kůži.
1: Tobě se to řekne. Ale to je na mě těžké. Já nejsem zvyklá potopit se do bahna.
0: Tak si zvykneš. Vyskočíš si semhle na padlou olši, hodně se nadechneš a zavřeš zobák, aby ses nezakuckala. A hele.
1: Já se bojím. To já nedokážu.
0: Ale dokážeš.
1: Nedokážu. Raději půjdu na jich pěšky.
0: Nikam nepůjdeš. Jako starostka ti nařizuji, abys přespala zimu v bahně. Tak. A vůbec, že tě kousnu do ocasu.
2: Toho se sluka lekla. Sluka ocas taky potřebuje. Ve vzduchu jim rejduje a na zemi s ním udržuje rovnováhu. Vyskočila tedy raději na olši, udělala hop a bahno se nad ní zavřelo. Žába se ještě chvíli dívala, jestli se přece jenom nevynoří, a když ne, spokojeně zakvákala.
0: Kvá, no prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
2: A vrátila se k růži. Pod růží se zatím strhl veliký křik.
3: To je strašné! Tohle slavík pávil, že zpívá krásněji než my vrány.
0: To, že povídal.
3: Slovo od slova. Taková urážka.
0: S tím musíme něco udělat. Kvák.
3: Navrhuji, žábo, abys nás jako starostka rozsoudila.
0: Proč ne? Rozsoudím vás. Jeden po druhém zaspíváte. Kvák. Nejdřív ty, vráno.
3: Mohu.
0: Jen spust.
3: Kráka, sako. Pardon.
0: Nevadí, zkus to znovu.
3: Kráka, sako. Kráka, sako.
0: Pěkné, opravdu moc pěkné. Máš to veselé a vtipné. A taky se ti to rýmuje, viď?
3: To bych řekla.
0: Teď ukaž ty slavíku, co dovedeš.
2: Slavík vyletěl na růži a zpíval. Ale vrána si pokoje nedala.
3: No prosím, tomuhle on říká zpěv. Má to samý trilek, samé tralala, až toho jednoho brní uši.
0: Máš pravdu, vráno. Slavík není tak na výši jako ty. Chybí mu, jak bych to jen řekla?
3: Talent.
0: To je ono, chybí mu talent, kvák. A navíc se mu to ani nerýmuje.
2: Zatímco si ty dvě přizvukovali, slavík zpíval a zpíval. Celý les stichl, nikdo ani nedutal. A když dutal, tak jen trošičku, jen docela malonko. Sotva dospíval, tleskali mu všichni v širokém i dalekém okolí, až je brněly ruce. Jen žába s vránou mlčeli. Málo platné, žábě je přece jen bližší vraní krákání než slabější zpěv. Snad proto, že zní hnedle tak jako kvákání žab. A proto rozhodla...
0: Nejlepším zpěvným ptákem je vrána. Kvák. Ty, slavíku, raději nech zpěvu. Stejně se ti nerýmuje. A dělej něco užitečnějšího. Kvák, kvák. Třeba lov myši.
2: A to byla chyba. Starosta nesmí plácat nesmysly. Ten si musí pořádně rozmyslet, než něco řekne. A když něco prohlásí, pak to má dalekosáhlé důsledky. A taky, že mělo. Myši se začaly bouřit. A cože prý je to za pořádek? Starostka a navádí slavíky, aby hubili myši. To, že se nemůže nechat jen tak,

a sepsali stížnost na nezodpovědné starostování. I lososa do ní napsali, i sluku jak by smet. K myší stížnosti se přidal i srnec a zajíc, kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. To se ví, že je spák, chřástal a bekasína nezůstali pozadu. Dokonce i muflon, kanec a také dřemlík, ondatra a volavka připojili svůj hlas. A bylo to. Žábu odvolali. Přestala starostovat v lese na pravém břehu řeky a vzala místo hokejového trenéra. Ale o tom, jaký to jde, zatím žádné zprávy nemáme. To se uvidí až v sezóně.

0: Přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatními letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak tu vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.